0: ti, kteří z toho profitují jako vojensko-průmyslový komplex, hrají si s náma hry, vydírají vlastně to obyvatelstvo svými výmysly a fejky a budí tu atmosféru, manipulují strachem, to ano, ale že by si oni skutečnou válku přáli, to si nemyslím. A co se týče České republiky, víte, tady ta válka se vždycky přehnala tak rychle, že trošku mám z toho takový pocit, chtělo by se mi na to konto říct pár nějakých sarkastických vět, ale neřeknu je, protože je to příliš vážná věc.
1: Pane Šnajdře, já vám děkuji za dnešní hodinku a přeji hezký večer do Havlíčkova Brodu. Naschledanou.
0: Děkuji a přeju pěknýho Mikuláše všem.
1: No vážení diváci, a ještě jedna prosba na závěr dnešního pořadu. Pokud vám naše práce dává smysl, dejte odběr. Pomáhá nám to růst a držet nezávislé vysílání, které nepodléhá tlakům ani, jak se teď říká, módním narativům. A ještě malá pozvánka. Víte, zítra večer neuslyšíte zcela výjimečně politiku, ale pohlazení po duši. Čeká vás krásný rozhovor o staročeských adventních zvycích. O tom, co naši předkové dělali v čase očekávání Vánoc, jak hledali klid, světlo a naději. A já myslím, že po dnešních těžkých tématech to bude zastavení, které asi všichni potřebujeme. Naschledanou.

0: Om šanti om, krásní přátelé, tvůrci ve hmotě i ve spiritu, krásné nedělní ráno a dneska je 7. tuším prosinca 2025 jejichto roku gregoriánského a pokud máte ten samý čas, 9 hodin, tak jste v živém vysílání na Dežavíčku Svobodný vysílač, takže vás všechny vítám do ranního tvůrčího procesu. No a zde na Dežavíčku vítám, jako vždy, již stálého hosta nedělního, taky takového nedělníčka vědomého našeho, a sice Máru z rodu Čermáků. Takže vyzkoušíme obligátně zvukovou stránku věci, protože obrazová funguje. Důkazem je to, že se vidíme. Máro, šantiom, ahoj.
1: Ahoj, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače, diváky, lidi dobré vůle.
0: Ano, všechny tvůrce, lidi dobré vůle, takže zvuk funguje. No a týden se sešel s týdnem, neděla s nedělou, máme teda další pokračování, už pátý. Já jsem tady namátkou vybral několik aktuálních témat, které můžeme naťuknout od rána od 5 vzhůru. Nějak mě stačí 4-5 hodin denně spánku, nevím, čím to je, asi ta transformace, jo, a takový ten naplněný život ve tvoření, takže tělo je odpočaté. No já to nebudu zdržovat a půjdeme do toho, jinak vysílání teda je interaktivní, můžete telefonovat, já tady za chvilku připnu telefonní číslo, doufám, že to bude fungovat. A Maro, ještě se ti zeptám, jak se máš dneska?
1: Já se mám skvěle.
0: Že se ptám.
1: Mně nic nechybí.
0: No, tak to se děje těm tvůrcům, že vlastně ta tvořivá činnost, ten proces tvoření je uzdravuje a naplňuje tím smyslem. A ono se to projevuje i na těle, i na duchu, jo, tady ta tvůrčí činnost.
1: Ono tě to dává do vnitřního klidu.
0: Je to tak. Takže já tady připínám první takové téma, jo, protože tady normálně NASA zveřejnili, že celé přistání na měsíci byl fake, jo. Někteří už to víme dávno, pro některé je to novinka. Maro, tak co ty na to teda? Jak to je s těma astronautama, člověče?
1: Ale tady to je krásně sehraný fake, který natočil dávno režisér Kubrick. Jo, já jsem viděl to jeho přiznání, který natočil už hrozně dávno a už teď nevím, z kterého je to roku. A kde jasně říká, že to bylo všechno nahraný, na zemi samozřejmě natočený, dostal zadání od americké vlády, nebo kdo ho financoval, už teďko nevím přesně, že má tady to natočit a prostě ten človíček s tím nemohl žít, tak to prostě takhle, on musel podepsat, že nevím teďko 15 nebo 20 let mlčenlivosti o tom přistání, že jo, o tom fejku. No a jelikož už to bylo pryč, no tak se rozhodl, že to jako zveřejní. No nicméně, já nevím, asi týden po zveřejnění tohoto videa nějak Stanley Kubrick zemřel. Jo. Takže nevíme, jestli to mělo co dočinění s tím, že ho někdo odstranil, nebo s tím, že prostě už taky nebyl nejmladší, že? Takže to nevíme. No každopádně tyto fejky jsou fejky studené války mezi Ruskem a Amerikou. Takže vznikaly takovýhle podvody, aby jakože ohromili tu druhou stranu, jak jsou dobří, jo, že tam byli. Přitom spousta jiných věců. Profesoru říká jasně, že na měsíci nelze přistát, že měsíc je nehmotný, takže jako tolik k tomu a nehledě na to, že se smáli, že fotky jako z toho přistání, jako ta oplačka toho kosmonauta na té zemi byla úplně jiná, než měli bodky ty kosmonauti, víš. To Takže to byl takový pěk přímo na očích a ty, jak se to říká, no, ty jejich mundury, jo, ty skafandry byly tak obrněný, že měli normálně zip, člověče, kdyby se potřebovali vyčůrat. Takže nevím, jestli v těch minus 200 stupňů nebo kolik tam má být na tom měsíci, jestli by to jako bylo dobrý, no. A ještě jedna taková pěkná věc, že to přistání člověče natačil nějaký kameraman, ten už tam byl předtím, ten letěl jako sám, nebo jak to bylo?
0: No tak toho tam vystřelili asi předtím, aby si tam v pohodě rozbalil to studio nahrávací a...
1: No, ten tam letěl asi z nějakou student agenci, ne?
0: Je to možný nějakým Flixbusem a taky možná je pravděpodobně... Ano, měl to levnější, jo, třeba měl na tom slevu a nebo byl tak skromný, teda, že se stoupil po těch schůdkách jako první a aby je tam jako nafilmoval a nechtěl být jmenovaný, že? Takže to přenechal tomu Armstrongovi.
1: No, protože oni vyšli samozřejmě vyšly i videa toho přistání z toho zákulisí, jo, jak se to natáčelo. Mm-hmm. Jo, takže tam jasně na všech videích je vidět, jak to tam aranžujou a prostě je to sehraný. Jo.
0: Ale víš, co
1: a zajímavý? Je zajímavý, že spousta těch tak... No?
0: No, my jsme řekli zároveň, že je zajímavý, takže řekni teda, co je zajímavý a
1: no,
0: já taky
1: ale,
0: řekni,
1: ale
0: co je zajímavý.
1: Vtipný je, že všechny tady ty záznamy byly jaksi ztracený. Jo, o tom přistání. Oni řekli, to si viděl možná i v tom videu, tam to se taky o tom zmiňuje, že oni nemají ty důkazy k tomu natučený. Že prej údajně se měli ztratit, pak zase řekli, že ty pásky, na kterých to mělo být natočený, jo, všechno, takže oni pak přemazali a natočili na to něco jiného, aby prej ušetřili, no tak to jsou takový.
0: Dobře.
1: Jo, už neví, kudy kam, jo. A NASA ve skutečnosti není o vesmíru, ale je o kontrole lidstva.
0: Kontrola lidstva. Já jsem zapomněl ještě zmínit, že vlastně tady ten pořad má zastřešující název manipulace s lidstvem a první taková podskupina je manipulace úspěchem, jo, že USA jsme lepší než Sovětský svaz a je to pro ty, kteří poslouchají na svobodné vysílači jenom audio, nemají videjko, tak já bych to přečetl, že NASA zveřejnila šokující zprávu, přiznala, nebyli jsme na měsíci, NASA právě zveřejnila tu největší bombu a mainstreamová média ji pohřbila rychleji, než si kočka zakryje své hovno. Jo, takže opět to je někde, zase to vyšumělo, ale to je jedno. Já jsem jenom chtěl říct zajímavost, že teďka je to dva dny, tak jsem narazil na videjko nebo videa, která se jmenují Pravda o. Jo, je to hodně zajímavé, jako dá se vybrat, jsou tam různý témata a jedno z těch bylo taky přistání na měsíci, jak to vlastně bylo. Tak jsem říkal, konečně už něco teda, co se blíží trošku pravdě, nebo aspoň je to z jiného pohledu. No takže tam jakože konspirátoři tvrdí, že samozřejmě první tam byl kameraman, jak je to možný, pak že vlajkou pohyboval vítr, to taky není možný, a potom teda, že vlastně to nebe je bez hvězd, což taky není možný, jo. A pak tam ještě zmiňovali, že ty stíny těch astronautů byly různě se křížily, jo, takže je tam pravděpodobnost, že tam bylo více zdrojů toho světla. Taky tam zmiňovali,
1: tam
0: že...
1: Měli osvětlení.
0: Ano, zmiňovali, že když to Apollo přistávalo, jo, takže by zvířilo prach ten měsíční. Nic z toho se neudálo. Takže už to fakt vypadalo, že teda ano, že konspirátoři mají pravdu, no ale tady ten pořad 40-minutový končil tím, že to skutečně tam přistáli, jo, že konspirátoři si to vymysleli, protože nějaký šikovný chlapec to zkoušel, jak si tady v tomto prostoru země a zjistil, že vlastně ty hvězdy nejsou vidět, protože mají malinkatou svítivost, jo. Pak aj vysvětlil, jak se pohybovala vlajka, že prostě se nepohybovala větrem, ale nějakým jenom takovým vlněním. A no, zkrátka zdůvodnil to tak, že tam skutečně byli, jo, A hlavní důkaz byl ten, že vlastně pro NASA bylo snadnější skonstruovat raketu, která tam vyletěla, jo, teda, s těma astronautama, než to, aby vlastně zakryla takový podvod. Jo, takže vlastně to videjko, pravda, o konci zas, ano, jsme konspirátoři, NASA tam skutečně byla. No, takže to byla taková zajímavost a takže jo, přiznali to, nebyli jsme na měsíci, totální hollywoodská produkce. Největší hity Stanleyho Kubricka natočené ve zvukové kulise s lepším osvětlením než Instagram. Zasvěcenci z vesmírného průmyslu to vědí už desítky let. Raketoví vědci si to šeptají v barech. Inženýři se u kávy smějí fan Elenovým pásům. Oficiální verze však stále platí a každý, kdo ji spochybňuje, je označen za alobalového šílence. No, tak uvidíme. Uvidíme. Žádný člověk se nikdy nedostal dále než 1200 milionů
1: Mil
0: nad zemí. Ani v roce 69, ani v roce 25. Ani Američan, ani Rus, ani Číňan, starověký Egypťan, nikdo. Nízká oběžná dráha země je strop. Vždycky tam byl. Kromě údajně 12 chlapců, kteří uletěli 240 tisíc mil na měsíc a zpět šestkrát s počítačem slabším než čip do ve vašem toustovači. V roce 1969, když barevné televizory byly ještě flexibilní a mikrovlnky neexistovaly. Přeneseme se o 55 let dopředu. Váš telefon má větší hrubý výkon než kterýkoliv počítač na zemi tehdy. Každý počítač na zemi, dvojitě. Máme opakovaně použitelné rakety, které sami přistávají, jako by to nic nebylo. A výmluva NASA, proč se už nikdy nevrátíme, přišli jsme o technologii, puf, pryč, zřejmě byla zničena, ale neřeknou nám, jak a proč. A přiznajme si fakta, všechno, co se dělo před 50 lety, je dnes tisíckrát levnější a snazší. Opravdu se od nás očekává, že uvěříme, že jsme se v tomhle kuse bordelu před 50 lety dostali na měsíc. Viděl jsem tábory bezdomovců na Skid Row, které mají lepší izolaci. Viděl jsem kostýmy z Met Gala, které vypadají robustněji. Není divu, že se lidé probouzejí. Maro, je to tu. Lidé se probouzejí.
1: Ale vždyť novináři honili ty takzvaný, co měli přistat na tom měsíci. Já už si teď nepamatuji ty jejich jména. Aby přísahali na Bibli, že tam přistáli. A nikdo nechtěl přísahat na Bibli, že tam přistáli. Tak proč? Tak když jsi tam byl, tak proč tam nepoložil tu ruku na tu Bibli, že jsi tam byl? To je úplně jednoduchý. Jo. Takže tady a i teď nevím, jak se tak jmenoval ten, jak se ho ptala, jak se jmenoval ten údajný kosmonaut, taky se ho ptala nějaká holčička, jak to, že už od té doby, jakože nebyli na měsíci. A on říká, no proj, to já taky nevím proč. Jakože tam nebyli nikdy. Jo? Protože tam to bylo nějaké, já už si nepamatuju přesně ten rozhovor toho té holčičky, jak se vyptávala. Jo? Takže jeho to taky jakože zajímalo, proč tam nebyli. No. Prostě, hele, je to fake. Jako pravda. To je to samé jako fake s atomovýma bombama.
0: Ano, jo? K tomu přijdeme.
1: To je to samé.
0: Já tady mám ještě takovej dovětek, vtipnej vlastně, a jakou roli v té maškarádě hraje americká kukuřice, Maro?
1: Kukuřice, to nevím.
0: No, takže vlastně hodně tazatelů bylo, kdyby to byl podvod, tak samozřejmě jako Sovětský svaz, tehdejší za Brežněva, by to prozradil, že to je.
1: Neprozradil. Proč by to dělal?
0: No, to pak řekneš, proč by to dělal, a já řeknu, proč tam hraje roli ta americká kukuřice, jo? Takže údajně tam za Brešněva tehdy byl nějaký hlad, jo, a Američani tam navezli jako stovky tun kukuřice, čímž teda pomohli těm Sovětům z toho hladomoru, jo. Takže údajně teda, že tímto Sověti Ne, to neprozradili ten porod. Ale ono to bylo výhodné pro obě strany v rámci té studené války, že mohli zdůvodnit, jo, ty mraky peněz na zbrojení, na ty vesmírné průzkumy, jo. Takže oni se navzájem vlastně drželi basu a bylo to výhodné pro ně, pro obě strany. No a je to vlastně ta manipulace těma lidma. Držet je pěkně v tom malinkým svým prostůrku a určovat pravidla. Tak, Maro, ty k tomu máš něco?
1: No, protože takhle dobře ovládáš masy, že jo? A hlavně můžeš přicházet s takovýma fejkama, jako že tady letí nějaký mimozemšťani k nám, jo? Aha. Na nějakým Atlasu a takovýhle nesmysly. No, ale to je to samý s tím podvodem, jestli můžu, ohledně atomovek, ne?
0: Tak, mám to tady, dívej se, hned to tam přilípnu. Já jsem to dneska ráno si nachystal tady. Takže manipulace strachem. A sice jaderné zbraně, a to zase pro ty, kteří nemají video, v krátkosti přečtu, je to krátké jenom. Toto je 9 zemí na světě, které mají jaderné zbraně. Opravdu chytří výjmenují všechny, je to psala si umělá inteligence, teda jsem to skopíroval. Jaderné zbraně vyvolávají ve většině lidí strach. Mnohé země svůj arzenál zbraní hromadného ničení neustále modernizuje a doplňují a řada odborníků tvrdí, že se aktuálně nacházíme v jednom z nejnebezpečnějších období v historii lidstva, jak na tom svět je, otazníček. A já bych ještě, Maro, než se pustíš do toho, tak bych zmínil, že před pár dny jsme se o tom bavili a ty z mě celkem, přiznám to, vyrazil dech tím tvrzením tvým, nebo zjištěním, faktem, jo, nebo dlouholetým studiem, nebo vlastně pochopením, že jaderné zbraně neexistují a já doteď vlastně na tom přemýšlím, jako jak je to možný, když vlastně celý život, jo, ten náš, je do nás tlučeno, bacha, jaderný zbraně, prostě atomovky, zbrojení, no asi proto, jo, asi proto, aby se mohlo zbrojit, ale dám ti slovo, takže pokračuj, Slované.
1: Ohledně těch atomovek, ty atomovky jsou výhodný pro obě strany,
0: ano.
1: Jo, protože to byly zase hrátky studené války, a tím pádem jedna i druhá strana má prostor k manipulaci s ovčanama, jo, se svýma ovečkama, že nám tady něco hrozí z druhé strany, že k nám tady bouchne nějaká bombička a že to tady všechno zmizí, jo. Není to pravda, nic takového neexistuje, poněvadž i Hiroshima a Nagasaki tam nespadly žádné atomky nikdy. Jo, tam spadly bombičky, které byly nějaký míchanice napalm, fosforová bomba, a možná nitroglycery, já už si to přesně nepamatuju, jak to bylo popsané. Jo, protože ty města hořely. Jo. Ty města hořely, proběhlo tam kobercový bombardování. Jo, tak proto ukazovali ty lidi, jak jim upadávají ty kusy masa, no tak samozřejmě, když je někdo ogriluje z jedné strany, tak to maso ti asi upadne, že? Jo. A když se budeme bavit, že teda kdyby tam i jakože spadly ty atomovky, takže víme, že po těch atomovkách nebo po výbuchu vzniká přece to záření, že jo?
0: Mm-hmm.
1: Jo? Takže de facto je tam, nedá se tam žít na tom území. Jo? To jsme viděli třeba zase s fejkem ohledně Černobylu.
0: Černobylu, ano.
1: Jo? Ten Černobyl byl taky takový fejk trošku, nebo trošku víc, protože tam přece vybouchla ta elektrárna a vystěhovali celé to město, ten Černobyl. Mm-hmm. Jo, široko daleko ty lidi museli se odstěhovat pryč, že tam je radiace a kdesi cosi, takovýhle bláboloviny. No ale takhle spousta lidí tam zůstalo jako bydlet, ty jako neodešli.
0: A nejenom lidi, ale zvířátka všechny tam zůstaly.
1: No a hlavně zvířátka, že jo, takže když si vememe, že teda musí všichni opustit všechno a do té doby prostě to je tam jakože neosídlený, no tak si musíme položit otázku, jak to, že po tom údajném bombardování ty atomovky Hiroshima a Nagasaki, jak to, že hned druhý den si to město začalo opravovat po tom bombardování, když přece by tam bylo přece na chcípnutí, tam by byla tak vysoká radiace, že by si umřel. Jak to, že to všichni přežili, ty, co to město zase zpátky opravili. A do dneška tam lidi zase žijou. A Černobyl nikdo není. To je zvláštní, že?
0: Je to zvláštní a kolovali aj videjka, že? To obletěli svět v Hirošima a Nagasaki, takže to je nafilmovaný. Je tam ten hříb, asi v nějaké simulaci nebo v nějakém hologramu, ale tak ta kamera jako, samozřejmě s kameramanem by asi zhořeli, že? Je to takový divný, přemýšlejme, přátelé.
1: Viděl jsem rozbory těchto videí od Američanů. A nejenom od nich, a ty jasně ukazují, že to je normálně udělaný video v maketách, jo, protože tam ukázali natočen, jak to hoří ty baráky a ty autíčka, jo, ty plastové autíčka v tom lítají. A on říká, a oni se tam jasně ptají, říká, sakra, tak tady to lítá vzduchem, všechno hoří. A ten kameraman, co? Ten tam stál jako přibitej, nebo co?
0: Maro, jestli to není ten sám kameraman, jak natáčel to...
1: To bylo na měsíc,
0: to už byl zkušený borec, no. Je to možný, co my víme, no.
1: Poněvadž jsem slyšel, protože jsou i videa ruských těch vědců nebo těch profesorů, který jasně říkají, že Černobyl byl cíleně odstaven. Jo, protože v té době byl nedostatek uranu a Rusové nás slibovali uran do zahraničí a neměli ho pro něj, takže to museli odstavit, tu elektrárnu. No tak potřebovali z toho udělat nějaký divadýlko, že jo, celosvětovýho formátu. Jo, protože zase jsou jiný videa, který jasně říkají, že radiace není pro člověka tak nebezpečná, jak se oni tvrdí. Jo? Takže jsou třeba přednášky, které jsou jako staršího data, třeba jednoho profesora, a ten svým studentům ukazuje urán, jo? Ukazuje jim ten měřák, je prostě vysoká radiace, bla, bla, bla. A on normálně ten kousek uranu před těma svýma studentama sní. A on říká, že urán je pro lidské tělo je velice prospěšný.
0: Třeba je taky antiparazitální.
1: Jo, a viděl jsem taky měření toho, ty radiace takzvaný, třeba na pláži, kde se koupalo mraky lidí, teď je vystupa z Ameriky nebo odkud. A tam ten pípak na to záření řval jako kráva a oni se tam v klidu koupali a opalovali, tak nevím, asi byli nesmrtelní.
0: Já když jsem chodil normálně ještě za kluka na ryby na přehradu, tak tam seděli ti rybáři, ti staří, a tak říkám, berou, a ta odpověď byla, berou, do Jáchymových dolů, že? A tam se těžil uran, a už tehdy to bylo jako, že hruzážek došel do těch Jáchymových dolů těžit uran, takže byl ozářený a to všechno, jo.
1: A proto třeba v Jáchymově...
0: A proto jsou ty lázně tam, že? Jo, ozdravný.
1: Vlastně. No ty? Prostě, hele... Je to, já jsem viděl i videa přímo z Černobylu, kde tam přijdou lidi a normálně se koupou ještě v těch na to chlazení, jo, toho reaktoru. Normálně se v tom koupé, v té vodě. Jo, chodí tam v pláštěnkách jako radiace. No prostě podvod na lidi, ne. Ovládání strachem, všechno.
0: A dívej, vlastně teďka jsme ovládání strachem a další takový zastřešující téma tady toho dnešního povídání punkovýho je všechno je jinak, jo. Takže skutečně všechno je jinak a je potřeba studovat materiály a hlavně si to v hlavě, jak se to teďka děje mně, všechno srovnávat, jo. A dobře, tak ještě zas pro ty, kteří nemají videjko, tak přečtu. Jaderné zbraně mají mimořádnou ničivou sílu, představují proto významný prvek v globálním bezpečnostním systému. Od svého vzniku v polovině 20. století jsou symbolem vojenské síly a účinným zastrašovacím nástrojem. V současnosti jaderný arzenál vlastní 9 států, které lze rozdělit na 2 kategorie. Oficiální jaderné mocnosti uznané smlouvou o nešíření jaderných zbraní, takzvaný NPT, a státy, které tuto smlouvu nepodepsali, ale jaderné zbraně vlastní, a já ještě přečtu v rychlosti teda vyjmenuju ty státy, jo. Takže je to Rusko, Spojené státy, Čína, Francie, Spojené království a státy mimo, který tady tu ten spolek, Pákistán, Indie, Izrael a Severní Korea. Maro, tak máme tady teda 9, 5 velmocí a 4 další státy, které vlastně jaderné zbraně. No tož, jak si to vysvětlíme, člověče?
1: No, já si to vysvětlím úplně jednoduše, ne? Tak když zaplatíš vstupenku do divadla, no tak jsi v tom divadle, ne?
0: Všechno je jinak, no.
1: Jednoduchý, ne? Hele, a ohledně těch atomovek jaderných zbraní, iť o tom vyprávějí americký vědci nebo i ruský, že prostě to nefunguje tak, jak oni tady vyprávějí lidem. Protože urán a tady ty věci, to je pouze násobič výbuchu, ale není to sam o sobě jako výbušnina. Takže je to jenom násobič, jo? Proto se říká ochuzeným uranem. Jo? Ale jako samotný urán nic nebouchá. Jo? Takže tady ty, jak oni tomu říkají, tady ty řetězové reakce, to jsou všechno bláboli. Tak ale to se musí lidi o to zajímat, to je obšírný téma, to tam je všechno popsaný. To.
0: Však my můžeme v klidu pomaloučku, víš, rozebírat. Těch témat je mraky.
1: No, to je pravda, ale to musíš se o to už začít úplně do detailu zabývat. Mm-hmm. A to se ať se každý zabývá sám.
0: Ano. A tady?
1: Tady to si může každý hledat sám.
0: Marek, Maro, ahoj. Kuzma už se zabývá atomový hoax. Je teď s titulkama na...
1: Ja. Jako, když chceš hledat pravdu, tak si musíš hledat tam.
0: No ale my nakopáváme, ty nakopáváš, jo?
1: Já nebudu nikomu vykládat,
0: v
1: kolika milisekundách nebo sekundách, nebo jo?
0: No.
1: Jak to funguje, protože to jako je obsáhlý, abys to pochopil. Ale tady to je jenom ve zkratce. To je jenom o tom, aby se ty lidi dohledali.
0: Ano. Já třeba jsem tušil o tom přistání na měsíci, že to je fake, ale o tom, že jako jaderní zbraně nejsou, to je pro mě novinka. Jo? Takže z něj nakopl a já teďka už zjišťuju, studuju materiály a je toho fakt jako hodně pochopení.
1: Jako všechno to je, tak je všechno fakey, to jsou, co vytváří tady ty vlády takzvaný. Jo, tady to je všechno jenom na udržení strachu mezi svýma ovcema. Aby souhlasili se zbrojením, aby souhlasili s napadáním jiných zemí, že my musíme být ty první. To samé jako napadení Pearl Harbor, to bylo taky způsobený. Američani si ho napadli sami. Tam nepřišli ty žádní Japonci. Oni potřebovali záminku vytvořit, jo, pod falešnou vlajkou, aby mohli napadnout Japonsko. Takže tam nacpali do jednoho zálivu, přístavu, nebo co to tam je, ty starý lodě, no a pak tam sfingovali to napadení. Jaký podvod.
0: Tady v těch videjkách, pravda o, tak jsem zaregistroval, že tam je taky o Pearl Harboru, takže já potom pošlu odkaz.
1: No tak
0: tady...
1: to je všechno spojený s tou atomovkou, že jo.
0: Takže můžeme studovat.
1: Jo, takže Američani si vytvořili vždycky nějaký takovýhle fake pod falešnou vlajkou, aby mohli obhájit před svýma lidma, že tam jdou prostě rabovat tu zemi. Jo. Protože pokud tě neplníš jejich plány, co se týče tunelování těch zemí, no tak to ráno se, že jich nepřítel.
0: Ale Maro, oni chodí všude roznášet tu demokracii, jo, takže oni
1: no to vlastně ale, myslí. No ale ta demokracie není nic hezkýho, to no, jako všichni se tady zašiťují demokracii, ale demokracie není nic hezkýho. To socialismus je hezký, ale demokracie ne. Demokracie vás chce jenom ukrást a udělat vás totálního otroka. Jo? Protože co máte jakože v té demokracii? Jakože můžete volit, jo? A z koho? To, co vám oni předloží, jo? Tak tomu říkáte demokracie. Co si snad děláte zrobit?
0: Teďka bych použil tvrzení, že to jsou vlastně volby, kdy nemáte na výběr, jo, paradoxně. No, máte už předložený tam nějaký...
1: ten jídelníček a tady buď zvolíš toho nebo toho, ale někoho zvolit musíš. No tak tady to je ta demokracie, jo. No tak to ty sržte vytekám. Takže demokracie není z hezkýho a nejlepší systém pro lidi byl socialismus. Jo. To je dokázaný. To se studuje To říkali vědci z Ameriky, ze světa prostě, jo. Že ten socialismus byl nejlepší pro jako žití toho člověka. Pro toho občana, takhle, pro občana.
0: A teď jo. Jsi si vzpomněl...
1: Protože on se staral. Staral se o lidi. O lidi socialismu. Se staral.
0: Teď jsi si vzpomněl, že aj mezi těma videjkama je pravda o demokracii vlastně. Démonkracii.
1: Démon.
0: A demokracie podle mýho je vlastně tak jako jeden zazobanec, miliardář na tisíc.
1: Jo, to je jeden bohatý a milion chudobnej.
0: Takže to je demokracie, když...
1: Jo, a oni se všichni tak rádi bohání tou demokracii, až se mi z toho zvedá žaludek.
0: Mně taky, no. A
1: ten přitom není to nic.
0: Ten socialismus už tak zavání tím, jak si, že jsou všichni tak nějak by si měli být rovní. Žádný extrémy, jo. ani do bohatství, jo. Ani do chudoby.
1: Proto oni furt blekotají, oni vždycky zaměňují ten socialismus s tím komunismem.
0: Komunismem, s bolševismem.
1: A za komunistu, ne, za komunistu byl socialismus. Mm-hmm. Jo, to je to důležité říct. Socialismus, ne komunismus.
0: A
1: komunismus
0: lidí...
1: pochází zase ze západu. Mm-hmm. Jo, ten nepřišel z Ruska. Ten do Ruska přišel ze západu. Leninem.
0: No.
1: Tím nastrčením paňákem západním. Když si lidi prošli, i tady ty věci, co se týče tady toho fejku, jo, si vystřílení z Aurory a tak dále. Mm.
0: Lenin a Trocký, že? To je ta dvojka, no. Který to, jo, tam zanesl. Jo. Akorát, že Trocký údajně neměl tu schopnost vyjadřovat si, nedokázal zmanipulovat davy, tak tam pak poslali ze západu Vladimíra Lenina. Ulianova.
1: Vem si, že Rusko, to tam Američani operují od druhé světové války už i dřív, jo, ovládají to Rusko. Mm-hmm. Jo, to jako si myslí, že Američani jsou mimo, ale depak, oni jsou tam ty, co řídí. Jo. Protože vem si, že za vytvoření finančního systému, který vzniknul tady, tak stojí Rusko. To Rusko zaplatilo ty prachy do ty banky, do ty mezinárodní, aby ten systém mohl vzniknout. Jo, takže a nakonec ho vyštípali. Jo, že už nemůže být v tom systému. Tak si vytvořilo Rusko nový systém a už jede v BRICS. No.
0: Tak uvidíme, co ten BRICS přinese, no, za změny kladný.
1: No, ale to všechno jsou to korporace, takže...
0: Je to všechno tady, zase korporace.
1: Tady se jedná pořád jenom o korporace, jo. Mm-hmm. Tady se nejedná vůbec o lidi, tady se jenom jedná o to, jak ty korporace okradou ty lidi. Mm-hmm. Jo. Protože to jsou všechno právnické osoby.
0: Jo. Je tam teda ku prospěchu to, že ta jejich měna má být podložena nějakou prací a zlatem a hodnotama, jo, že tam nebude nějaká ta zrůdná banka Fed, jo, že to nebude fiat měna. No ale když ptáčka chytají, hezky mu zpívají, uvidíme teda, co to bude. Jak ty říkáš, zase to bude nějaký finanční systém pro lidi asi.
1: No, to je jenom všechno o tom, jak ovládáš otroky. Uh-huh. Víš? No, protože tady ty firmy existují pouze na tom, že mají své otroky, to znamená občany. Jo? Takže když ty občani nebudou, tak nebudou ani ty firmy. Mm-hmm. No, takže tady si je zapotřebí to uvědomění si, že kdo je člověk a kdo je občan. Jo? Protože když jsi občan, no tak patříš do té firmy. A ty jsi podepsal, že musíš plnit to, co ti oni nařídějí. Ale na člověka si tyhle věci nestavují. Mm-hmm. Jo? Protože tyto firmy nevlastní země. Tyto firmy mohou pouze podnikat na tom území. Ale ta země jim nepatří. Jo? To zase ovládají skrze lidi, jo? Který se přihlásili, protože ty, když se staneš občanem, tak tím pádem se vzdáváš těch neporušitelných a nescizitelných práv člověka a už jdeš do toho frontšaftu s tou firmou. Mm-hmm. Jo? Která ti může odebrat nebo naopak přidat ty takzvaný práva, ale ve skutečnosti to jsou privilegia.
0: Jo.
1: Takže tady se ohánějí právama občanů to nejsou práva občanů, to jsou privilegia, jo? Protože ty můžou být odebrány zákonem. Jo? To máte napsaný v listině základních práv a svobod. A nehledě na to, že i v občanském zákoníku máš jasně napsáno pro občany, aby věděli, že paragraf 91 říká jasně, že člověk je nedotknutelný. Takže kdo říká o sobě, že je člověk, tak je nedotknutelný. Mezinárodně. Jo?
0: Teď tam letělo videjko to... toho chlapce, jak povídal, vlastně je to, jo, zmiňoval i ten Blackův právnický slovník.
1: Blackův právní slovník, no tam je to jasně napsaný, kdo je občan.
0: Napsaný,
1: je to, no. A všechno se řídí dle Blackova práva, jo? Black Love, jak tomu říkají, nebo černovský zákon, nebo jak tomu říkají ještě Američani, jo? Jo, to je všechno právo moře, jo? Ale práva moře jsou na dně moře. Jo, ty neplatí na zemi. Jo, ale tím, že se vztahujete, že jdete do těch soudních sporů, tím, když vlezete do soudní budovy, tím pádem už vy nastupujete na loď. Vy tím přijímáte jurisdikci námořního práva. Jo, a tím pádem, když jdeš i k soudu a budeš u toho na tom ostrůvku, no tak tím pádem jsi na kapitánském můstku, vystoupil si z pevniny na loď a tudíž námořní právo. Jo? Proto mají i soudci mají ty černý habity, protože to je de facto kapitán na lodi. Jo?
0: Oni tam mají taky vlajky, myslím, na soudě, že?
1: No, tak ani nevím, jestli tam ještě nějaký mají, protože když si každý podívá, tak většinou tady ty místnosti jsou vytvořeny. Je tam vždycky dřevo, spousta dřeva,
0: jako
1: jo, protože oni, jo, protože to je de facto jejich symbolika. A jo,
0: tam,
1: ty lodi.
0: Tam, jak budete ten svědek nebo ten obžalovaný, jo, tak on má vlastně kolem sebe tu ohrádku a to je taky jak ten můstek, jo, na kajutě.
1: Nebo... No, lidi, no, já mluvím.
0: Dívej se na to, člověče.
1: Jo, to je všechno, všechno. Pokud jsi ty mezi těma lidičkama, co tam sedějí, přísedící, tak když tam sedíš, tak seš na straně zemského práva.
0: Zemského práva.
1: Jo? Ale tím, jak vystoupíš, tak vystoupíš už na loď. Mm-hmm. A už seš pod námořním právem. Jo, a oni tě potřebují vlákat na to, aby si ty přistoupil na jejich hru. Jo? Proto oni mají co dočinění, proto mají černý habity, protože to má co dočinění s kultem toho Saturnu. Jo, to je to jsou všechno židozednáři, jo, co tady to vedou. Jo. A samozřejmě všichni ty soudci a ty jsou všichni pod BAR, jo, pro British Accreditation Register. Jo. Takže oni už se dávno upsali cizí moci, jo. Protože oni podepsali, že musí chránit korporace před lidma. Jo, takže tam se vy jako člověk nedomůžete nikdy práva, proto tam člověk nikdy nepoleze. Jo, protože to jste na jejich hřišti.
0: Maro, je to tak, že člověk si může vybrat, má právo na sebeurčení podle listiny, takže stát se jako člověkem, anebo má volbu být občanem, je tak?
1: No přesně tak, tam to máš jasně napsaný. Člověk, práva člověka jsou nezcizitelná a nedotknutelná. Pak je čárka, za ní je napsaný občan a svrchovaný zákon. Člověk, občan se řídí svrchovaným zákonem, ale člověk nikoliv. A na člověka neplatí svrchovaný zákon, žádnej. Mm-hmm. Takže cokoliv, kdokoliv po vás vymáhá, po vás, když vy jste člověk, tak vás to vůbec nemusí zajímat, tady ty jejich hrátky s čerty. Protože oni ve skutečnosti nemají žádný práva na nic. Jo? Jsou to všechno soukromé obchodní společnosti, registrované mezinárodně. Jo? Takže pokud jsou to soukromé obchodní společnosti, tak se musí řídit obchodním zákonem, který platí na celém světě. Ne, že u nás, ne a v Americe, jo. Ne, protože Česká republika je de facto americká firma, která je registrovaná v New Yorku. To samé jako Polsko, to samé jako Německo, to samé jako všechno. Jo? A když se podíváte, třeba před chvílí jsem koukal na video z Polska, Poláka a ten jasně řekl, že že Polsko registrace firmy a je to adresa polského konzulátu v New Yorku. Sídlo firmy. Jak to říká? Po Republic Poland of nebo of. No jak tak. Jo? Jo, a oni se zabývají dluhama, člověče, oni prodávají a kupují dluhy, nebo jak to tam mají. Polska, samozřejmě. Ale korespondenční adresa, že tam napsaná Polsko. Jo? Ale adresa společnosti je ten konzulát. Jo? Takže všechno fikaně udělané, všechno jsou to americké firmy, protože samozřejmě všichni jsou v Unidroid. Takže vy musíte poslouchat nějakou firmu, co vám kdo nařizuje? No nemusíte. Nemusíte, to je pouze vaše rozhodnutí. Jo? Protože ta firma vám pouze nabízí. Jo? Vemte si, že ústava je de facto obchodní nabídka. Jo? Co vám ta korporace jakože nabízí za to, že vstoupíte do ní. Ale na oplátku vy musíte platit, poslouchat, držet hubu. Jo? A nekecat.
0: Víš, jako pro hodně lidí to asi musí být takový nepředstavitelný, úplně ten nový svět, jakože nové prostor bytí a toho vědomí, že by byl úplně mimo systém, protože co je tady člověk, jo, tady aspoň v té době, dejme tomu těch 300 let nebo kolik, jo, tak je pořád součástí toho systému a možná si ani nedokáže představit, že mu stačí z toho systému vystoupit, jo. A kdyby si to uvědomil, ale zase třeba bych si řekl, ale co já budu dělat? Já bych o všechno přišel, o ty výhody a já bych byl úplně jak na vyhnálkově, víš?
1: No počkej, ale ať si zamyslí, jaký teda má výhody? Aby mě by zajímalo, jaký má výhody teda ten občan.
0: Může chodit do práce.
1: Jo, může jít volit, viď?
0: Volit. Může jít volit, ano.
1: Jo, tak to jsou výhody jako prase.
0: No jasně.
1: Jo, protože státy nejsou státy, jsou korporace už jenom z toho důvodu, protože oni takhle jednají. Protože přece nemůže stát jít proti vlastním občanům. Jo? Vem si, co ti nabízí stát, teď oni ti jenom zakazujou, diktujou a vyhrožujou. To není stát? Přece ti stát nemůže vyhrožovat, když něco nedodržíš, že ti hned dávali pokutu.

0: je tu svoji energii. Kdyby tušili, kolik energie ze sebe, vlastně té životní, té prány, odevzdávají tady těm zmetkům, tak by tam, tak by se zamysleli, proč tam vlastně chodíme.
1: Ale to je právě, že ty lidi úplně jsou zmanipulované už od, pokud se narodíš jako v zmanipulovaném prostředí, kde ti tvrdí, že to musíš všechno dělat, no tak už ti to přijde jako, že je to v pohodě. Jako když se narodí slepice v kurníku, tak i taky přijde, že je to volnost, že tam může běhat po tom kurníku. Ale nejde, otevřeš dvířka do světa a najednou... A najednou neví, co má dělat.
0: Tak teďka, Maro, řekni nám ten příběh o tom, o těch slépkách, jak jsi mi ho říkal před pár dní. To je pěkný.
1: jak ten malej orel spad do toho prostoru, kde byly slépky pod stromem a slépky ho vychovali. No a takže orel prožil celý život mezi slépkama, ne? A najednou z ničeho nic na ten strom přilítli orly. Jo, a nebo lítali nad tím, nad těma slepkama a teď jedna slepka říká tomu orlovi, prej, takhle, orel se ptal, kdo to je? A on prej, to nevíš, to jsou orly, to jsou pány nebes, prej, kdyby jsi byl orel, tak taky lítáš. A on prej, ale jsi jenom slepka, tak musíš tady zobat zrní. No, orel skoupil hlavu a šel se slepkama. Jo, takže to je asi tak. Víš, když jsi orel, tak tě vychovávají v tom, že nejseš orel.
0: Jo, ty vzorce jsou tak silné, že ten člověk ani vlastně nemá tendenci. A kdy vlastně...
1: Ne, nemáš. No, kdy vlastně... protože když se taky zamyslíš, tak jenom řekneš, musíš povinný školství. Jaký povinný školství?
0: No.
1: Jaký? Na co? Proč? Myslím, že to školství zabíjí veškerý tvoje snahy nebo tvoje zájmy, jo, zjišťovat, co jak funguje. Jo, zabíjí to tvoje sny, který jsi měl jako dítě. No, ten chtěl být tohle, ten chtěl být tamto. A najednou přijdeš do té školy a najednou oni ti všechno řeknou, takhle je ta pravda, nic se neptej. Jo, a hlavně poslouchej a když tě vyvoláme, tak se to nauč.
0: Jo. No a jak jsme se bavili ještě o tom socialismu a o tom komunismu, tak jako když chodíme mezi ty svoje už probouzející se, tak tam je to, asi tam to funguje, ten dialog na té vědomější úrovni, ale když někdy zabrousíme někam jinam, tak to jsou většinou ti, kteří říkají za bolševika, jo, za komunistu, to bylo tak a tak, takže... A to jsou vlastně ti, kteří ti říkají, no co naděláš, tak už to je staletí, prostě do té práce musíme chodit, jo, do té školy taky musíme chodit a musíme poslouchat, no a pokud chceš být jinačí, no tak si černá ovce a budeš mít jenom problémy, jo, takže a když je takových lidí partia, jo, se skupí se u sebe, no tak pak vznikne takový kolektivní pole, že tam ani ta myšlenka toho osvobození se v podstatě ani nemá šanci proniknout, jo, to tam nepustí, jo, proto ty lidi se udržují v takové kolektivní nevědomosti s tím, že co zmůžou, jo, my jsme jenom kapka v moři, my nic nezmůžeme. No ale kdyby si uvědomili, že těch kapek jsou tam miliony a každá kapka, když se uvědomí, že ona je součástí toho oceánu svobody a toho vědomí, jo, té energie, no tak pak ten člověk vlastně přijde na to, že na něm to záleží, jako na tvůrci. Jo. A neočekává od někud pomoc zvenčí, která zvenčí nikdy nic vlastně nepřijde, jo, co by člověka osvobodilo. A já tady mám, Máro, takový teďka slajdíky, jo, když jsme třeba u té pomoci zvenčí, tak já tady mám nějaké figurky, já jim říkám figurky, jo, a nakonec to bude Putin, kdo vytáhne celou Evropu ze sraček, ale prvně nám ukáže, kde má Evropská unie své místo. Jo, to je takový odlehčený téma, no, tak co si myslíš o těch spasitelích a bílech kloboucích a nesarách a tady těch Putinách, Trumpách?
1: Hele, zaprvé, Putin ani Trump rozhodně nic neřídí, jo. To jenom na úvod. To všechno řídí židovské rodiny.

0: A bankovní, to všechno řídí banky, jo? Který samozřejmě vlastní ty židovské rodiny. Oni jsou jenom hlasatele. Tady se jedná o přerozdělování moci. Jo? A Americe vyhovuje, že Evropa jde ke dnu. Protože tím přestává být absolutně konkurentem a začíná být tvrdým vazalem. No, takže na tom, když padne Evropa, by dělají všichni. Jak USA, tak Rusko. Takže tady nejde, tady si někdo myslí, že oni chtějí zachránit, jako, no tak, to snad nemyslíte vážně. No, tady ale otroka nikdo zachraňovat nechce.
1: Nechce, nejde
0: a,
1: jim o lidi.
0: A když víme, jak židové mluví o bílé rase, o Evropanech, že musí být vyhlazeni, jo, že je to odpad a tak dále. Jo, to si můžete každý dohledat, protože oni se tím rádi chlubí, tady ta banda židáků ve svých videích a sami se chlubí tím, že Trump je jejich a Putin je zase druhých židů, co se zase jiní židi chlubějí. Jo. A pak je vidíš na videách, jak oni jsou u těch židáčků a jenom poklonkujou a já, tak to bude. Jo. Oni sami, jako jeden člověk, Putin přece neovládá nějakých 150 milionů Rusů, ne? To logický je. To samý Trump, Amerika má kolik? Kolem 260 milionů lidí. A kdyby nebylo těch rodin, oni by se v životě nedostali jako nějaký prezidentování, ničeho. Všechny vlády, prezidenti jsou už dávno domluvený, kdo tam bude sedět. To není jako, že to někdo volí. Ale vem si, že teďko se přizná třeba Fico. Teď jsem udělal pár dní video. Bohužel to nešlo sdílet nějakým způsobem. A ten jasně řekl, že vstup Slovenska do Evropské unie byl podvod. Jo, protože referendum sice proběhlo, ale nezúčastnilo se jí ani 50% lidí, tudíž mělo být vyhlášený, že neplatný. Jo? Takže se to muselo zakamuflovat, jako že tam bylo přes 50%. Takže já bych se ptal, jak to bylo v Čechách?
1: No, bylo to asi podobně, když dokážou kamuflovat volby, tak dokážou...
0: Takže on tam jasně přiznal, že oni podvodem oklamali Slováky a řekli jim, že vstoupili do EU, když většina Slováku nebyla pro vstup do EU. Protože vstupem do EU se to není lepší pro toho občana, to je pro toho politika lepší. Proto oni tady ta verbež politická nechce z toho Evropské unie vystoupit. Takže to je jenom jí pro ně. Ne pro nás, pro obyčejní lidi, ne. Jenom pro ně. Tam dostávají ty prachy do svých politických stran. Jo? Protože co my jsme získali? Nic. My na to, aby jsme mohli testovat po světě, my nepotřebujeme být EU. Jo. Volnost pohybu, to vůbec. To jsou zase jenom na to, aby ovládali masy lidí. Vytvořený. Jo.
1: No dobře, no cestovat po světě je dobře. Já třeba například osobně ani po tom světě nějak extrémně cestovat.
0: Já taky ne, ale ono spousta lidí tím bohání, rozumíš? Ano. My nemůžeme nikam. No, říkám, já jim na to seru, to bych tam hledal. Víte, je tam špína hnuza bordel.
1: No. A ještě
0: to dívej, je
1: utají u toho Vladimíra, no dívej, alternativa tvrdí, že jsou nějaký ty dvě větve těch židů, těch Chabad Lubovič a sionističtí zase z Anglie a že mezi sebou naoko jako bojují o vládu nad světem, nad vládu, ale jim jako jde vlastně, no, jestli bude vládnout Chabad nebo Sion, to jsou stejně jako židi, ale vůbec jim nezáleží na dobru jako lidi, jo, takže tak či tak to ty lidi obserou v těch jejich
0: iteracích. No jasně, ale pokud se ty lidi neprobudějí do těch svých práv toho člověka, tak to odserou úplně na prdo, protože Rusko chce taky už zavádět digitální měnu, digitální rubl. Jo, takže to je všechno pomalinkýma cestičkama se dopracovat k digitálnímu otroctví, aby ty si už nemohl nic mimo ten systém. Jo, a je proto zapotřebí vytvářet nový systém těch živých lidí, který hospodaří sami a obchodují mezi sebou i bez těch jejich falešných peněz.
1: Tak, na bázi bartu.
0: To se všechno dá, jenom musí lidi začít přemýšlet, používat hlavičky, co mají tady.
1: A teďka prosím tě, se tě zeptám odborně, jako, Jaká je pravděpodobnost třeba podle tebe, jako mnozí čekají vyloženě jako spásu, že Vladimír přijede to tady pročistí. No? Ale já se přiznám, že já jsem byl taky jeden z nich. Já jsem třeba ještě nedávno říkal, Kunár, kdyby tak přijeli, fakt to tady pročistili od těch nácků, od těch fašistů. Je to vůbec jako reálná možnost, že by se nějaký ty vojska, jo, nějaký ty jednotky šíf jako přijechali a pročistili to tady?
0: Já si myslím, že je to nemyslitelný, protože to je všechno de facto jedna banda.
1: Jedna.
0: Jo. Když vemeš Norimberg, ty soudní procesy z Norimberg 1, tak to všechno bylo jenom, tam nikdo nebyl odsouzený z vysokých těch fašounů. Jo, to bylo jenom divadlo, to jenom divadlo bylo pro lidi, jakože se někdo odsoudil. Jo, to je to samé jako s tou Horákou, kterou měli údajně tady komunisti zastřelit.
1: Toto prosím
0: a ve finále zjistí, že ona odcestovala jaksi do Ameriky. I se svým manželem, víš, protože ona byla dvojitý agent. A o tom mluví zase jiný historikové.
1: Ale Maro, víš teďka, kolika ti lidem tímto rozbíjíš jako tu základnu, že prostě říkáš o té Miladě, že to bylo úplně
0: no,
1: jiná.
0: No, protože oni se tím ohání furt Horákou a zabili komunisti. Komunisti nikoho nezabili. Ta byla normálně odcestovaná, odchod. Jo, protože její manžel byl taky vysoce postavený. No a oni se hrali divadýlko s nějakou popravou. Protože to tam i s Hitlerem, i ten byl taky vypakovaný do toho, do... Jak se to tam jmenuje? Do Argentiny. Všechno hoči, bo všem jsou záznamy. To říkají, spousta těch historiků mluví jasně, jako ty fašovní, to samé jako Amerika, že přišla osvobodit Československo. Ne, nepřišla osvobodit Československo. Amerika přišla porcovat Evropu. Mm-hmm. Jo? A Američani přišli chránit ty nacisty, aby odsaď mohli v klidu odejít, aby je Rusové nedostali do rukou, protože ty by je pozabíjeli. Jo? Rusové by se s nima nesrali, s těma fašovnama. Ty by je na místě zastřelili. Takže oni museli zaručit jejich odchod z území. Ono jsou snad i nějaký dokumenty, co jsem dávno četl ohledně toho, jakože přesunu tady těch fašounů.
1: Já jsem o tom taky něco zaslechl a věřím tomu, že v tom Norimberku, jo, že tam jako bylo jaksi jako pro příklad jako nějakých těch pár fašounů, jako těch pohlavárů,
0: to bylo
1: jako
0: divadlo.
1: Odsouzení, jenom divadlo. Jo, ale většina z nich pod dohledem, pod dozorem odjeli normálně, jako byli přemístěni do té Argentiny nebo do Ameriky. A vlastně teďka, jak se rozpadl, jak nechali rozpadnout Sovětský svaz pomocí teda toho Gorbačova a Jelcina, no tak tady ti fašouni a jejich potomci byli dosazeni zpátky na Ukrajinu. Jo? Takže tam vlastně
0: jasně.
1: To podohoubí toho fašismu díky tady těmto pohlavárům, který nebyli odsouzeni v Norimberku.
0: No, vem si, že po druhé světové válce se mnoho těch nacistů vrátilo zpátky na Ukrajinu a byli zařazeni do nižších vedoucích funkcí.
1: Jo.
0: No, protože vím si, že Ukrajina je bývala Chazárie, jo? Ne samozřejmě v té velikosti Chazárie byla malá, ale to byli židáci skurvení, který pak zdrhli, jo? Který pak před tou válkou zdrhali pryč a pak jim jakože vytvořili ten Izrael, Izrael, jo? Což Izraelu skončila smlouva na tou území, proto je tam vyvraždějo. A proto taky řekl ten Šmejt Zelenský, že z Ukrajiny vytvoří nový Izrael.
1: Nový Izrael, takže jasně.
0: Takže oni potřebují vypakovat Ukrajince z Ukrajiny, aby měli místo na ty Izraelce.
1: Takže najednou to dává smysl, proč teda chcou vylidnit Ukrajinu, aby
0: no, tam a protože Poláci, o tom mluví hlavně Ukrajinci, o tady to. Že on je chce vypakovat všechny, že už tam ordinuje izraelský jednotky. Jo? Takže Ukrajinci už se sami jakože obávají toho, že je chtějí vylikvidovat tam odsaď. A ty víš, jako lidi, ať si začnou zajímat, to tam, to o tom mluví Poláci, Ukrajinci, to mluví o tom Američani, všichni o tady těch svinstvech. Jo. A hlavně nečekejte, že vám to nějaký EBS bude vysílat. EBS, když začne vysílat, tak jste prdeli. Jo.
1: Oni budou vysílat 24 hodin denně ty zprávy, pravdě.
0: No, jasně, jo. Týden, 10 dní v kuse. Tak říkaj, 10 dní temnoty. Jo, to už máme všechno za sebou tady, tu temnotu. To jsou jenom na to, aby si čekal jak ovce u televize, kdy to přijde. To je jako žába, která se vaří, víš. Jo, protože když dáš žábu do horké vody, tak ta okamžitě vystřelí z té vody pryč. Včera... Jo, ale pokud ti dá dáš do studené vody a budeš ji pomalu ohřejvat, tak ona tam zůstane až do té doby něco uvaří.
1: Ohledně...
0: A přesně taky to funguje.
1: Teďka bych nezapomněl, včera jsem dostal zprávičku od Jirku Štefka a taky se tam bavil o Nesaře a EBS a já jsem říkal, Juro, toho už tolik bylo těch termínů, že by to člověka jako unavilo, jo? A on mě na to argumentoval, že tím, jakoby, že ty lidi mají tu ideu, tu vizi a tu naději a podporují to myšlenkou, tak se vytvoří kolektivní pole a ono se to potom stane, Maro.
0: Jo. Ono se stane to, když lidi si vytvoří tu kolektivní myšlenku, že jsou živí človíčkové.
1: Ano.
0: A vyserou se na systém. Protože oni v něm nemusí být. Oni jsou tam totiž dobrovolně. Oni o tom ani neví.
1: No právě, o tom se bavili, že oni jsou tady držení z mnoha důvodů.
0: Ty lidi neví, že v tom systému nemusí být. Že nemusí platit daně, že nemusí poslouchat nějakého fízla, který stojí na silnici, který je okrádat při cestě do práce, z práce a tak dále. Oni nemusí poslouchat žádného skurveného úředníka ani soudce. To jsou všechno soukromníci. Jo, který na vaší nevědomosti z vás těží vaše prachy.
1: Jo.
0: Vaší životní energii. Protože tady se všechno řídí obchodníma zákonama. Ty jsou tady nejvěž. Teda nejvěž. Nejvěž je tady člověk. Pod ním je obchodní zákoník a pod ním je teprve, to jsou ty zákony těch zemí a tomu se říká to pozitivní právo.
1: Pozitivní, jo.
0: Ale to je pod UCC, nad ním je UCC a pak je člověk, který má nesvízitelná
1: práva. Člověk živý, pak je jednotný obchodní zákoník, jo, celosvětový UCC a pak už jsou zákony jednotlivých těch států, jak jsou ústavy. A...
0: Jak to řekl Jordan Maxwell, vy se přestaňte zabývat těma vašima srágorovinám, ještě v tom vašem systému, takzvaným jurisdikčním, protože nad ním je UCC a ten vy používejte. Jo? Protože vy se nacházíte v obchodě. Jo? Tím, že říkáte, že žijete, já žiju v České republice, tak tím říkáte, že žijete ve firmě Česká republika, ale ne na území Čech, České země. Ve firmě Česká republika. Proto Česká republika nemá nic společného s Českou zemí. Protože se to tak může kdykoliv vzít a odstěhovat se. Jo? Ta firma. Nebo zbankrotuje. Ale ta země tady pořád zůstane. Jo?
1: Tak oni...
0: Takže
1: oni...
0: vy tu zem...
1: Oni vlastně ručí, jako občanama, jo, tím jejich majetkem.
0: Jasně, no protože nevědomý člověk, z kterého se stane občan, tak tím pádem on vloží do té soukromé firmy Česká republika svůj podíl na zisku na zemi. A to je všechno, to je voda, vzduch, uhlí, ropa, všechno. Nebo vy si lidi myslíte, že ta ropa patří nějakému milionáři? Ne, nepatří. Jo, to je zase, jsou všechno jenom podvody. Z vás vytěžit maximum byste baterie pro systém. Jo, proto máte i oddělení lidských zdrojů. Jo, na úřadech. Oddělení lidských zdrojů. Tak se zamyslíte, jakých lidských zdrojů?
1: No, vydáním rodného listu se z človíčka stává lidský zdroj.
0: Ale človíčka se stává zdroj, ale nevědomky toho človíčka.
1: Nevědomky, no samozřejmě.
0: Protože on celý život vystupuje, že on je ta firma.
1: No.
0: Ale ta firma je bokem. On je ten, on se nenarodil v den takzvaného narození. On už se narodil 9 měsíců dřív. Jo? Ten den narození vznikla korporace, ano, s názvem.
1: Fyzická osoba.
0: A vy si pořád myslíte, že... A tím právě, jak ukazujete občanky, řidičáky, pasy, tak vy se furt hlásíte k té firmě, furt vy vystupujete jako v méně firmy. Jo?
1: Dobrý. Maro, jasně. Chtěl jsem něco říct, ale přerušila si mě nic. No a co říkáš teda? Takže dobrý, jako žádný teda spasitel, dobře, no, je to potřeba... člověku vytvořit, jo, tu svobodu a...
0: Oni tady to chtějí, aby to lidi nic nedělali, aby čekali, že přijde někdo zachránit. Nikdo vás nikdo zachránit nebude, nechce, a nemá na tom zájem, naopak vy jste paraziti pro elitu. Jo? Oni vás chtějí vyhladit. Jo? A jedním z krásných příkladů je vakcína. Jo? Protože tady jasně vidíte, jak lidi umírají po vakcínách.
1: Všude. Jo, já jsem se tě na to chtěl zeptat v předchozím tématu ohledně té populace těch občanů, a sice, když oni teda jako oni chcou, ty občany, aby na ně makali, aby vysávali tu energii, ale na základě zas těch gregoriánských kamenů oni chcou snížit populaci na 500 000. Jak to zapadá do toho jejich konceptu tady?
0: Je úplně jednoduše.
1: No mě zajímá tvůj názor právě.
0: No přece ví, ten človíček už vyrobil za sebe náhradníka, ne? Robota. Tak když člověk vyrobil robota, který může pracovat 24 hodin denně bez krát 7, jo? Tak čemu ti je člověk? Čemu?
1: No,
0: ničemu, ale, ty se jako potřebuješ bavit, protože je to parazit jako... a vyžírají, jak říkají ty elity, že vyžírají naše zásoby.
1: To jo, ale teďka takovej trošinku duchovnější přesah, jo? Co jako z člověka, oni vysávají tu jeho životní energii na základě strachu, jo, tady těch emocí, toho výpětí, no ale z toho robota, co oni vysávají z robota? Toho mají
0: no to jo, jenomže oni tím, že tady nebudou mít toho člověka, tak oni už nemají jakože výdaje, víš? Jim si zmenší výdaje ty firmy. Protože přece jenom o toho člověka se musíš starat, že jo? Musíš mu postavit cesty, jo? Aby mohl jezdit do té práce a tak dále. A takhle ty roboty tam postavíš do ty firmy a ty už z té firmy nikdy neodejdou. Jo, takže ty už od toho zase nespíš ho koupíš, já nevím, kolik stojí 250 000 nebo kolik říkají cena, že už je toho robota, jo, humanoidního, který už najíždí v Německu, Bavorák, Mercedes, jo, ty všichni už v tom jedou. Mm-hmm. A jestli lidi nejsou tupí, tak mainstream jasně píše, že robotizace nahrazuje lidi. Jo? Takže pokud roboty nahradí lidi, tak se zamyslíme nad tím, na co budou lidi?
1: Jasně.
0: Když se stanou nepotřebnými.
1: Nepotřebnými, ale když si člověk uvědomí, že vlastně tady ten prostor bytí, ať je to kulatý nebo placatý nebo čtveratý, to je jedno. Tento prostor přijme, pojme, jo, nebo umožní život několikanásobně vyššímu počtu lidí. Jo. Tak pokud se bere ta jejich zloba, jo, ještě vlastně tu část lidí, třeba těch řekněme 8 miliard, ještě to poníží jako na 500 000, víte to, tady by se vešlo tolik jako dobré duši, jo? Ale oni zřejmě nepotřebují dobré duše, oni chcou ovládnout.
0: Ale tady vždycky, já nevím, oni říkají, každých 200-300 let přichází restart. My jsme snad 7. generace lidí, která už je tady, jo. Protože poslední restart tady byl v roce 1770, já nevím, jestli 6, 8, jo, nějak v tuhle dobu. Jo, a že tady proběhly ty velké záplavy, protože tady spousta budov, které byly zatopené prostě. To vidíš, odkopané baráky, prostě několika pater dolů baráky, které mají okna pod zemí, jo, což je divný, že jo. A další různý objekty, jo, které byly postaveny rukou, kterou dneska ty ruce to nepostaví. Jo, takže se nemůžeme bavit o tom, že někdo před náma žil, který byl méně vyspělejší než my. Protože my dneska to nepostaví. Jo. Protože ty různý chrámy, které byly dochovány, které nechtěli zničit, jo, tak ty prostě lidskou rukou nepostavíš. Protože to je tak dokonale přesný, že to může vytvořit jenom stroj. Jo, tohle lidská ruka nevyrobí, protože já jsem řemeslník a já vím, co vytvoří lidská ruka. Ale tady to určitě ne. Jo, takže veškeré tady ty věci z minulých generací lidí, tady jsou ještě zbytky. To samé proto byly i ty války, aby se zbouraly ty budovy, které byly ještě původem Tartárie. Jo, protože máš třeba, nám se zachoval třeba Orloj pražské, že jo, protože to je pozůstatek velký Tartárie, který jasně ukazuje plochou zemi. Jo? Jak funguje slunce na ploché zemi. Jo? Bylo tam změněné pozadí na tom odleji, jo? Protože takový původně neměl. Jo? Oni tam mu tam dali globus. Ten nebyl původem. Jo? Takže tam byl změněný. Jo, takže takhle se tady klame.
1: No a tady teda tento, jak jsem tady na nás culí, jo, takže pro ty, kdo nemá obraz, je tam teda ukrajinský premiér Fiala. Když se narodíš jako prolhaný, bezcharakterní, křivý hňup, začneš na sobě hodně makat. Totálně změníš svůj vzhled, aby se všem zalíbil, nakonec stejně umřeš jako prolhaný, bezcharakterní, křivý hňup. No, myslím si, jako, že člověk jako stejně ten svůj charakter vlastně nedokáže změnit, že ten hajzl zůstane hajzlem. A takže od nich taky neočekávat nic dobrého. No, oni měli notičky, měli zadání, splnili asi.
0: Ale tady těma drmožrotoma se nemá cenu zabývat.
1: Nemá cenu zabývat.
0: To jsou herci, který byli najatý, který jsou placený za to.
1: Já vím, já je tady zmiňuji jenom proto, že jak chodíme mimo ten náš prostor těch lidíček, tak víš, víte, přátelé, kolik ještě lidí je obdivuje a volí je a věří.
2: No, tak ani obdivujeme, je to šumák.
1: No, je to šumák.
2: To je to samý Babiš, tady ten zločinec. Úplně to samý, Babiš a spol. Víte, to jsou všechno zločinci. Víte, on nechal napíchat ty lidi do toho svinstva, do těch lidí. Kdo vyhrožoval lidem s covidovou vakcínou? No on, kripl jeden. A kdo pak má pazury v těch klinikách, co už skoupil různě, na to umělý oplodnění? Protože on věděl, že po těch vakcínách se lidi nebudou rodit. Jo? A další. Takže on nepotřebuje Agrofert tam krmit, protože on ví, že stejně nebudou dotace. No tak co?
1: Tak dal Agrofert do fondu, jak si do té,
2: ale to
1: předal to kam si do Řecka.
0: No to jsou jenom opičárny pro lidi, aby dementi měli co zase přemýšlet na či.
1: Pozor, on to předal doživotně, jo? Třeba Američané to dělají tak, že to pozastaví na dobu výkonu nějaké politické funkce, když to on doživotně se toho zbavil, takže on bude už celý život do smrti politik, víš? A on to myslí dobře.
2: Jenomže jestliže
0: Evropská unie v krachu, nemá prachy, tak jeho celý slavný Agrofert stejně lehne popelem. Tak proč by se už předem nezbavil?
1: Vidíš to.
0: Protože on bez dotací nemůže existovat, ten Agrofert. No, ten je na to postavený, celý Agrofert. Jako si myslím, a furt někdo, Babiš zaměstnává tisíce lidí, on se ke všemu dostal jenom zločineckýma praktikama svýma. On ty peníze slušnou cestou nevydělal. To tam jí další a další tady ty paznechti.
1: No a další pazne, kde tady, o něm se asi taky nemá cenu zmiňovat, ale přiznajme teda, že to je náš nejpřekládanější autor, Václav Flaška Havel, a jeho knihy se překládají ze skladu do skladu.
0: No musíš toho židozednáře z 30. loď, jo?
1: Jo, s těma krátkými nohavicama.
0: Který už dávno předtím bylo jasně rozhodnuto, že bude prezidentem. Už, já nevím, v 80. letech na začátku.
1: Tože i v tom kriminálu už to bylo před domluvený.
0: A oni ho v úvozovkách zavřeli proto, aby mohl studovat to, co přijde po 89., aby věděl, co mají dělat.
1: Jednak, aby mohl studovat, aby mohl kouřit Marlbora, ostatní mukli, aby za něho makali, aby potom mohl říct, komunisti jsou zlí, oni mě zavřeli, a proto já patřím na hrad, protože každé správné prezident
0: musí být. Myslím, že tady ty divadla se vytvářejí dlouhodobě, to není z minuty na minutu.
1: Tož nechodně daleko, dítě Charta 77 slavná, to sponzorovala tady tu verbež už jak dlouho.
0: Myslím, že COVID-19 se nepřičoval v roce 2019, no, už dávno.
1: Od toho je to COVID-19 taky.
0: No ale byl to, ten nadřík se jmenoval Event, myslím, 21. Všechno bylo dávno sehraný tady ty divadla, vidí, oni všechno podepsali, i Babi všechno tady to podepsal už dávno. On říká, no my nemůžeme za to, co se děje v Unii, protože Fiala, ne Fiala, to ty si už dávno podepsal v té Unii, to Fiala už jenom v tom jel dál.
2: A oni ho vidí jako boha, Babiš nás zachrání. No tak to vidí, jo, to vás zachrání, neboj. Ten vás dovede do toho digitálního otroctví úplně jak na porážku. Jo?
1: Ale já si vybavuju tady toho Pinokia, to Fialovýho, že on tehdy ještě, než byl ten premiér, tak on jako se vyjadřoval kriticky k celé Evropské unii, jo? Že to je cesta taky do
2: slova. Ale já jsem ti řekl, že to jsou herci.
1: Herci, vynikající herci.
2: Tady to jasně vidíš. Jo? Protože když tačka chytají, pěkně mu zpívají. Takže on ti bude vykládat jednu věc, to je to samé jako řekl, že nezvedne daně. Ne, my nic zvedat nebudeme. Šup! A on najednou zvednou. Tak jak to si? Vy si říkal něco jiného? Ty to nemůžete věřit tady těm politikům. Politika je lhaní. Lhaní a oni svým lhaním si mají natáhnout to nejvíc blbtu na sebe. To je ta jejich politika.
1: Jo. Politikovi se nevěří, politik se kontroluje, jak říkal Kája Kryl, přátelé. A oni dostali notičky, zadání plundrovat, rozkrást tady tu korporaci a podařilo se jim to z velké části.
2: A vem si tady z těch darybáků, kdo se snaží teď vyřešit covidové zločiny?
1: No nikdo.
2: Ne, to, není to divný?
1: No je to divný. A i Trump to sliboval a upustil od toho.
2: No, oni jenom hrátky s čertým, jenom nás zvolte, mi to to samý Fico na Slovensku.
1: Jo, vakcinky.
2: Jo, ano, jedno.
1: Vakcinky.
2: Už měli být čertý. Všichni měli už být dávno zavření.
1: Ale kdo by je zavřel? Kdo?
2: No, nemůže nikdo zavřít, protože oni jsou všichni jedna banda.
1: Jedna banda ze soudama. No však.
2: Vy to je firma, kterou chrání druhá firma s názvem policie. Uh-huh. Jo? Protože oni si platí za tu ochranu, tady ty darebáci. To je jejich soukromá ochranka, pomáhá da chránit jejich, ne vás, občany. Jich, tady ty zbrdy.
1: Tak a jsme
2: protože policie pochází ze slova politie a to je politiko. To byla kdysi dávno v Itálii vznikla, to mělo co dočinění s Vatikánem, že měli dohlížet nad tím, když má někdo špatný politický názor. Víš? Mm-hmm. Tak to vznikla politie. No a ono se to rozšířilo po celém světě samozřejmě, protože Vatikán je strůjcem všeho tady toho. Protože ono ve finále všechno řídí Vatikán.
1: Vatikán je stejně teďka v područí satana. Nebo teďka už...
2: Vlastně ten byl odevžívá, ten není teďko, ten byl na tom postavený.
1: No a teďka už se tím netají ani.
2: Ten nikdy nebyl jiný. Jo, podívej se, ten šmej, co má za boty na noha, ty červený, co nosí. To jsou lidský kůže, boty. Jo, všichni, co mají červený boty, tady z těch papalášů, to jsou většinou z lidský kůže. Mm-hmm. Oni normálně, máš i normálně ten a tam máš staženou kůži třeba z obličeje. Máš kabelky. Mm-hmm. A takovýhle různé věcičky. To jsou všechno satanisti. Křesťanská víra je satanistická víra ve skutečnosti.
1: Teďka mě převrčil dneska ráno obrázek a byli tam Beatles v nějaké jako na obalu nějaké své desky a měli na sobě jako miminka, jako lidský. Buď hlavičky.
2: No jo, oni byli tady v tom svistu zapojeni taky. Tady
1: to, že to, nějaký kanibalismus nebo něco? Jo?
2: No jasně, no oni, no ne, no to tady to je všechno spojený s tady s tím vražděním dětí jak, no, a adrenochrom a tak dále.
1: To, když Maro řekneš někomu, kdo je milovník Beatles a to tomu řekneš, tak tě má... Tak
2: řekne, co
1: blázní, my zavoláme Chocholouška na tebe, když Beatles, to je základ... Jo. John Lennon, jo, základ má, svobody.
2: To určitě. A to sami si podívej nás třeba na Celine Dion. Jo, na její klipy kolikrát, jaký má ona klipy.
1: Madonna třeba.
2: Teď nevím, jestli ta chcíplotina už chcípla konečně. Jo,
1: tak ona vyskla. Třeba originál, jo, mají dvojníka, jo, třeba udělali, jo.
2: Ale myslím, že tady ty dvojníky, nedvojníky, to takovýhle nesmysly. Furt tam vystupuješ a je úplně jedno, jestli jsi dvojník nebo trojník, ne?
1: No. To je
2: jestli tak... jsi mediálně furt funkční, tak furt ta postava herecká funguje dál a je to jedno, kdo to je. Jestli je to gumák nebo čumák. Protože oni si zaregistrují ten ksicht, rozumíš, ty globalisti, ten ksicht. No a to je jedno, kdo v tom ksichtě bude chodit. Ale budou tam chtít používat do té doby, pokud ho budou potřebovat.
1: Jo. Teďka mě vyskočili na mysli, vzpomínáte si určitě na gumáky, jak byli v 90. pane premiére. Jo, no, tak už na, tehdy, my jsme herci. My jsme gumoví herci jenom. My si s vámi jenom hrajem. A zároveň s námi je hráno, od těch našich loutkovodičů, ale my si hrajeme s vámi, my jsme gumáci. A národ se temu smál, pane premiére. No. Maro.
2: Ale vem si ty jejich fejkový, různý fejkový ty, ne, jak se jmenujou, ty jejich atentáty na Trumpa, no, na Fica. Když to vidí. No. Ty jejich fejkový ty věci, co oni tam vytvářejí. Jo? Tam leží na střeše, na Trumpovi ho chce zastřelit, on tam leží půl hodiny na střeše, nebo jak dlouho. Oni všichni ví, že tam leží a nikdo ho nesundá. Jo? A Trump najednou se otočí v tom rozhovoru, proti co mluví na ty lidi. Otočí se směrem, kde lidi nesedějí a čumí někam do hajzlu, tam, kde sedí ten ostřelovač a na něj mluví. Jo? A najednou přilítí kulka a ustřelí mu kuzucha, ne?
1: Kuzucha.
2: Kověče. Kdyby tě trefili do ucha, tak spíravno z tebe cákla krev, protože ucho je kurevský prokrvovaný orgán. Jo? Takže nesmysly, bludy, jenom aby nachytali zase fanoušky. Je, oni ho chtěli zastřelit. To samý, když jsem viděl to video s tím Ficem.
1: No to s tím Ficem, jak to teda bylo?
2: To byla taková šaškárna, že jsem větší neviděl snad. To už měli nějakýho režiséra na lepší Hollywood, protože to už ani nejde. Jo? Jak to bylo sehraný všechno. Takže oni si jenom tím vytvářejí, aby osilnili větší dav lidí. Oni ho chtějí zastřelit, oni tohle. Leda obno. Kdyby ho někdo chtěl zastřelit, tak už je dávno mrtvý.
1: Jo, jasně. Ale teď tam říkali, jak ten chirurg mu vytahoval kolik těch 6 kulek člověče z celého těla. Jo,
2: jo.
1: Jo, a ten už sedí, chlapec.
2: Já bych chtěl vidět díry po těch kulkách.
1: Ten chlapec 70-letej teda, kterého chtěl odpravit, a on to chtěl vlastně jenom vystrašit, říkal, tak dostal 20 let nebo kolik, tak oni mají všechno tak jako sehraný, vymyšlený tady tu hru.
2: To je všechno, člověk, to všechno sehraný, jak se tady ty bandy zločinecký.
1: A dívej se, a proto teda, proto ti astronauti doletěli na měsíc, ano, protože to bylo pro ně snažší, než vymyslet tu habaduru, jo, aby jí lidé uvěřili, víš, tak. Na nedělu jsme to pěkně rozjeli, člověče.
2: Když to vemeš, tak na měsíc letěli raketou, jo?
1: No.
2: No a proč tam neletěli? A z měsíce letěli jak? Letěli taxíkem, tím raketoplánkem, jo? Už malým zase.
1: Ale na to už se nikdo neptá, to nikoho nezajímá. A kde
2: měli to palivo, jakože?
1: Maro, oni chtěli vyhrát nad Sovětským svazem, pro ně byl důležitý, že přistáli na měsíci. Ale jak se tam odsud dostali, to už je jedno. To je jedno.
2: No ne, když se nad tím zamyslíš, tak do rakety potřebuješ nějaký palivo, že jo? A to hoří, ta palivo, že jo?
1: No.
2: No tak když ti vyhoří na cestu tam, tak a zpátky jak? Jako zpátky tě jako vykopnou z toho měsíce a pak doplaštíš na zem, nebo jak to je?
1: No, tak občan...
2: Co vypadáš dobře, říká moje žena.
1: Co vypadáš jak?
2: Že prej padáš dolů.
1: Jo, padáš to měsíce důle, ale musíš si počkat, až ta země koule, která bude pod tím měsícem.
2: Správně otočená, počkej, ale to ještě musí jít se točit 1600 km za hodinu.
1: No, tak to musíš vystihnout jako prostě tu, a i promotit na tu setrvačnost, tu odstředivou sílu, ty se dostaneš do té spirály rotující, jo, ale víš co, oni normálně, oni řekli, v tom konspiračním videu, pravda o, takže oni teda přistáli, jo, ale měli všichni čistý skafandry a ten modul byl taky čistý. Kdežto Rusi, když byli ten Gagarin a když byli v tom vesmíru a přistáli, tak byli všichni zablácení, jo, prostě. I ty moduly byli zablácení.
2: Oni tam ohrali ještě, sázeli, člověč.
1: Oni už tam nasadili normálně machorku, jo. Přátelé, to je tak srandovní normálně, že...
2: No, když se nad tím zamyslíš, tak se musíš jenom smát.
1: Tyjo. A víš co, teďka mě přichází, všechno je jinak, jo, všechno prostě, ta historie je úplně historie, jeho historie, jeho příběh. A teďka spíš mě zajímá, co je vlastně teda pravdivý. A Mara šel asi do prostoru, přátelé, takže já vám zatím pustím nějaký videjko, Mara to určitě zná, takže nám k tomu řekne, a týká se to teda bankovnictví, tady toho finančního systému, je to takový příběh kreslený, jak k tomuto podvodu vlastně došlo. Jo, takže tady ty postavičky dáme pryč, srandovní, a pouštíme videjko. Snad to bude. Tak, a budeme to sdílet tady z obrazovky.
3: Na ukázku, jak tento zázrak moderního bankovnictví vznikl, zde je ten prostý příběh. Příběh o Zlatníkovi. Před dávnými časy se rozličné množství všeho možného používalo jako peníze. Muselo to být přenosné a více lidí muselo věřit, že to může být později vyměněno za věci skutečné hodnoty, jako jídlo, oblečení, přístřeší. Skořápky, zrna kaká, hezké kamínky, dokonce pírek se užívalo jako peněz. Zlato a stříbro bylo přitažlivé, jemné a dobře se zpracovávalo. Tak se některé kultury na tyto kovy staly experty. Zlatníci obchodovali mnohem snadněji vyráběním mincí standardizovanými jednotkami těchto kovů, jejichž hmotnosti a ryzost byly zaručovány. K ochraně svého zlata potřeboval zlatník trezor a brzy jeho spoluměšťané klepali na jeho dveře a chtěli si najmout místo pro vlastní mince a cenosti. Zanedlouho zlatník pronajímal ve svém trezoru veškeré místo, z čehož měl menší příjem. Roky plynuly a zlatník přišel ke lstivému poznání. Vkladatelé si jen vzácně přicházeli vybrat své zlato a nikdy nepřišli všichni najednou. To proto, že sešeky, které zlatník vypsal, co by stvrzenky na zlato, se obchodovalo na tržištích, jako by to bylo zlato samotné. Tyto papírové peníze byly mnohem pohodlnější než těžké mince a množství mohlo být jednoduše napsáno na místo manuálního počítání po jedné u každé transakce. Mezitím zlatník získal další předmět podnikání. Půjčoval své zlato a účtoval si z toho úrok. S tím, jak začaly být pohodlné papírové peníze přijímány, vypůjčovatelé začali požadovat úvěry v těchto šecích na místo skutečného kovu. Jak průmysl expandoval, víc a víc lidí žádalo od bankéře půjčky. To vnuklo zlatníkovi ještě lepší nápad. Věděl, že velmi málo jeho věřitelů si vybralo své skutečné zlato. Tak si spočítal, že množství svých šeků může odpoutat od množství zlata jeho vkladatelů. A rozdíl bude jeho. Dokud budou půjčky spláceny, vkladatelé nemohou na nic a o nic přijít. A zlatník, teď už více bankéř než řemeslník, utrží mnohem větší zisk, než kdyby půjčoval jen vlastní zlato. Roky si zlatník tajně užíval ucházející výnosy z úroků na vkladech ostatních. Nyní, co by přední půjčovatel byl čím dál tím bohatší než ostatní měšťané a chlubil se tím. I rostla podezření, že utrácel peníze svých vkladatelů. Ti hrozili, že si vyberou veškeré své zlato, pokud zlatník nevysvětlí původ svého nově nabitého bohatství. Oproti tomu, co by se dalo očekávat, pro zlatníka to nebyla žádná katastrofa. I přes faleš vlastní těmto machinacím jeho myšlenka zafungovala. Vlastníkovi vkladatelé nic nestratili, všechno jejich zlato bylo bezpečně ve zlatníkově trezoru. Spíš než vybrat si své zlato, vkladatelé po zlatníkovi nyní jejich bankéři žádali, aby jim dával podíl ze svého zisku z úroků. A to byl počátek bankovnictví. Bankéř platil nízké úroky z vkladů peněz jiných lidí a tyto peníze poté půjčoval za vyšší úrok. Rozdíl pokryl náklady na chod bankovních operací a svůj zisk. Logika tohoto systému byla prostá a zdála se být rozumným řešením pro uspokojení poptávky po úvěru. Nicméně toto není způsob, jak fungují banky dnes. Náš zlatník, bankéř, nebyl spokojen s výnosem po sdílení úroku s jeho vkladateli. A poptávka po úvěru rychle rostla s tím, jak Evropané expandovali do zbytků světa. Jeho půjčky byly omezeny množstvím zlata, které jeho vkladatelé měli v jeho trezoru. Tehdy dostal ještě troufalejší nápad. Vzhledem k tomu, že nikdo kromě něj nevěděl, co je ve skutečnosti v jeho trezoru, mohl vypsat šeky dokonce i na to, co v něm nebylo. Dokud nepřijdou všichni věřitelé najednou k jeho trezoru a nebudou požadovat skutečné zlato, jak by to mohl někdo zjistit. Toto nové kouzlo fungovalo velmi dobře a bankéř velice zbohatl z úroků ze zlata, k které neexistovalo. Myšlence, že by bankéř prostě vytvářel peníze z ničeho, bylo tak pobuřující uvěřit, že myšlenka na podvod lidem dlouho nedošla. Ale moc vytvářet peníze stoupla bankéři do hlavy, jak si jistě dokážete představit. A časem míra bankéřových půjček a okázalého bohatství znovu vzbudila podezření. Někteří vypůjčovatelé začali opět vyžadovat zlato místo jeho papírové reprezentace. Spustili se fámy. Najednou se několik bohatých věřitelů ukázalo, aby si vybrali své zlato. Spadla klec. Dav věřitelů zaplavil ulici před zavřenými dveřmi banky. Běda, bankéř neměl dost zlata a stříbra, kterými by vyplatil papírky, které jim předtím vystavil. Tomu se říká run na banku a toho se každý bankéř děsí. Tento jev zrujnuje konkrétní banku a nepřekvapuje, že to ničí důvěru ke všem bankéřům. Bylo by čestné tyto praktiky vytváření peněz z ničeho postavit mimo zákon, ale rozsáhlé množství peněz, které bankéři nabízeli a doposud nabízejí, se stalo podstatou v úspěchu evropské obchodní expanze. A tak se místo toho tyto praktiky legalizovaly. Bankéři souhlasili, že budou dodržovat poměr mezi skutečnými a fiktivními penězi, které mohou půjčit. Tento limit byl však stále mnohem vyšší než množství zlata a stříbra v trezoru. Brzy se ustálil na 9 fiktivních dolarů k jednomu skutečnému dolaru ve zlatě. Tyto regulace byly vynucovány namátkovými inspekcemi. Též bylo dohodnuto, že v případě runu na banky masovému vybírání centrální banky podpoří v případě naléhavosti ty místní zlato infuzí. A jen v případě příliš mnoha runů, pak by bublina bankéřských úvěrů splaskla a celý systém by skolaboval. Peněžní systém dnes.
1: Tak, Maro, to je tvoje parketa, pak zatím je další výliko zase trošku z jináčího soudku. Tak, jestli bys nám mohl říct, jak je možný vlastně, že tady ten zrůdný podvodný systém, který byl zpočátku jako spravedlivý, jo? Že to bylo fakt jako zlato nebo nějaký mince stříbrný a tak dál, nebo nějaký tovar, s kterým se obchodovalo, jo? Pak ten chlapec si vymyslel, že si udělá trezor, kde to bude skladovat, pak chtěl teda úroky za to, že to skladuje, no a pak už vlastně se neobchodovalo s tím zlatem, ale on vystavil, třeba měl tam dvě zlatý desky chlapec, tak mu vystavil ten cenný papír v hodnotě těch dvou desek, jo, a pak se to tak celý prostě, já to řeknu úplně skurvilo, jo, že vznikl tady ten obrovský podvod, který tady vede tento svět úplně někam na cestí, protože ten finanční systém je zrůdný a zvrácený. Jak z toho ven, řekni nám k tomu, prosím tě, svoje. Dík.
0: No, ohledně toho ohledně toho finančního systému, to byl vymyšlený anglickým zlatníkem, myslím, že to byl Angličan, a on de facto vymyslel, protože viděl, jak se obchoduje na těch tržnicích, jo? Protože když si tržnice fungovaly výměnným způsobem, ty mě brambory, já tebe kus masa, nebo zrní, nebo cokoliv, nebo něco výrobek, jo? Vždycky fungoval na základě výměny.
1: Barter obchod. Ano.
0: Jo? Což preferuju i já teď. A k němu stejně přijde, protože to je ta pravá hodnota.
1: O šanty.
0: Jo? Jenomže zlatník byl vyčuraný a říká prej, nebo platili zlatem samozřejmě. Jo? Protože zlatem zaplatíš úplně všude na zemi. Jo? Zlato je všude ceněnej kov. Jo? Má všude stejnou cenu. Zatímco peníze ne. Ale to ne, jakoby nejsou peníze, jo, protože opravdový peníze jsou pouze zlato a stříbro. To ostatní je fake měna, jo, fiat měna. Jo, takže ten zlatník vymyslel systém, aby se ty, jakože ty bohatý, co mají toho hodně zlata, nemuseli tahat s tím zlatem, no tak ať si to uloží u něj a on jim jakože vytiskne nějaký papírky za to a ty budou platit místo toho zlata.
1: Ano, jo?
0: A takhle to šlo jedna ku jedný, jo, že opravdu ten zlatník takhle. Nemůže pak zlatník byl vyčuraný a zjistil, že těch papírků může vydat daleko víc, než má toho zlata. Jo, a tím pádem už začala destrukce. De facto to je ta, jak si říká, ne, devalvace.
1: Inflace.
0: Inflace, jo? Inflace. Jo, inflace, to znamená, že ty papírky přestávají mít hodnotu.
1: Ano.
0: Jo, a takhle se domluví ty zlatnictví a takhle to rozjeli po celém světě. Tady to. A pak vznikly ty bankéři samozřejmě z toho a tak dále. Jo. Ale všechno, všechno to je to, že oni mají zlato mají v bance za $1,000, aha, ale oni vytiskli $1,000,000.
1: Oni to dokonce... Takže ty, když budeš... Pan promiň, oni to mají dokonce schválený s takzvaným státem, že oni na jednu jednotku zlata můžou vytisknout 9 jednotek cenného papíru, jo? Což je šílené.
0: No počkej, státy s tím nemají nic společného.
1: Ale, ale oni to mají od těch států posvěcený, oni spolupracují s nima.
0: FED je soukromá firma.
1: No.
0: A ta firma prodává ty dolary Američanům, to sami jako prodávají ostatní. Takže ty jako soukromník, já tady budu si tisknout na svý tiskárně prachy, různý, no a tobě budu prodávat ty prachy a ty mě budeš muset vracet i s úrokama. Ale já je vytisknul. Víš? Takže to jako, kdyby ty si doma tisknul papírky a platil za tomu sousedovi za práci. To je super, ne, pro ně. Ale to je pro banky dobrý. Ale ne, proto ty státy jsou všechny zadlužený. Jo, proto, když se zeptáš, komu dluží Česká republika, komu dluží USA? No soukromým bankám. A kdo stojí za těma bankama? No zase židovské rodiny.
1: Ano.
0: Jo, Vatikán. Takže tady zapotřebí se z toho vymanit, toho systému. No jo, protože banky nemají ani licence na to, aby půjčovali peníze. Takže co ti ve finále půjčujou? Protože banky už nejsou banky, oni jsou už jenom obchodní společnosti. Jo, to víš sám? Jak jste to řešili s tvým kamarádem, s naším kamarádem Ludvou? Že najednou není, kdo by zrušil účet.
1: My nejsme banka, my jsme jenom poradní místo. Místo, no poradní, jo. No. Takže,
0: jo?
1: Ale Maro, tady v tom videjku dále, já to pouště týka nebudu, já to potom pošlu na to odkaz, ale tam je vlastně řečeno, že ten celosvětový finanční systém je držený pouze na dluzích. Kdyby nebyly dluhy, tak se to všechno rozpadne.
0: To je to, co ti říkám, že oni tisknou prachy a nemají za to jako, že zástavu.
1: Nemají zástavu.
0: Proto když půjdeš do banky a budeš chtít vybrat prachy, všichni, kdyby se v Čechách vzali a šli do bank, že chtějí vybrat ty prachy, tak za minutu jsou banky zavřeny, nemají prachy. No protože ty prachy neexistují. Ty existují pouze v digitálním světě. Jo? A tudíž proto chtějí tak tlačit na tu digitální měnu,
1: jo.
0: Protože tam už to bude tak programovatelný, že oni ti tam namačkají, co chceš. Víš, do toho digitálu. A pak taky jedno zmačnou čudlík a všechny prachy zmizej.
1: Jo, pokud je...
0: tak jo, ono už se došlo do hranice, že už ty prachy nejde tisknout.
1: Mm-hmm.
0: Jo? A tady se rozjeli dva systémy. Právě i to OPPT přišlo na to, protože FED najednou začal zjišťovat, že jaksi těch digitálních peněz je víc než těch opravdových.
1: Mm-hmm.
0: No a najednou FED zjistil, že banky kradou. Že banky si vymýšlejí prachy, které jakože půjčují v úvozovkách. No, ale oni žádný prachy nemají. Jo? Takže proto nikdo nikdy nemůže dlužit bance prachy. Jo? Protože bankéti žádný prachy nikdy nepůjčí. Jo? Takhle je vyhraný spoustu a v Americe sporů s bankama. Proto ani banka tě nedá k soudu, když ji přestaneš platit. To přeprodá. Přeprodá, aby to zakamuflovala, aby to přeprodá jinému, jakože ten, a ten by to potom je měl vymáhat. Což je zase nevymáhatelný, protože ten další, kdo by koupil ten tvůj dluh u vozovka, tak by musel mít smlouvu s tebou, že ty mu to zaplatíš.
1: Jako,
0: jinak si koupuje něco, co je bezcenný.
1: Jo.
0: A hlavně, jo, to jsou všechno jenom triky. Triky tady ty hře. Protože ve finále oni banky můžou obchodovat pouze s cennými papíry a když to víš, že jenom s tímhle, no tak pak ti dojde, že to, co podepisuješ v bance, není žádná úvěr, žádná půjčka. To je to, že ty podepisuješ, že vytváříš ten cenný papír v té bance, jo? A ta banka ti má pouze jenom vyplatit hodnotu toho cenného papíru. Jo? Tato banka má být pouze zprostředkovatel, servisní služba, organizace, která ti má prostě dopomoc ke tvým penězům.
1: Mm-hmm.
0: To je celý. Takže to jsou všechno podvody a zločiny. Jo? Proto ty nikdy z banky nedostaneš, když budeš jít po bance, aby ti dokázali, prokázali. A oni říkají, no a ty jsi si půjčil z banky prachy a nevracíš nic. No to jo, ale počkej. Ale já chci důkaz o tom, že mi půjčili ty prachy. Co je na tom složitýho pochopit, že ty chceš důkaz. A důkaz je, že předloží originál podepsanou smlouvu s tebou, nebo že jsi si něco podepsal mokrým ingoustem. A jestli ta banka to nemá, no tak tím pádem nevlastní ten dluh. Víš? Protože ten dluh nemůže vlastnit, protože ten dluh prodala. A i dluhy jsou tvým majetkem, takzvaným. A ty bez tvýho svolení nemůže nikdo s nima manipulovat.
1: A je tak, že ta banka vlastně může obchodovat, dělat tady tu činnost na základě toho, že ty vlastně podepíšeš slib, no. Souhlas, že jí dlužíš peníze. Že jí to vlastně... No. Jako, že jí ty peníze
0: no, to všechno je tak, ale... jako do takového krásného podvodu je to zamotaný.
1: To je šílený podvod, ale. To je...
0: Jo, protože banka tím, že vytvoříš ten cenný papír, tak ona na základě toho si může půjčit, ona si může půjčit z té mezinárodní banky, si může půjčit desetkrát tolik.
1: Desetkrát tolik, mhm.
0: Takže, a teď si vem, že ty si de facto dostal svoje prachy, protože jenom člověk může vytvořit svým podpisem jako peníze, tak ty vem si, že oni ti vyplatí tvoje prachy a ty jim ještě třikrát tolik vrátíš. No tak jestli to zjistíš, že to takhle funguje, no tak už jim přece nemůžeš dát ani korunu tady těm šmejdům.
1: Tak jasně. No.
0: Proto vidíš, pobočky mizej všude. Likvidujou, za chvíli nebudou ani bankomaty. Jo? Aby ti lidi už neměli šanci prostě k té hotovosti. Jo? Protože ty papírky ještě jakž tak platí. Ale hlavně platí, protože ty je používáš. Kdyby si je nepoužíval, tak neplatí. To je dlužný úpis, ta bankovka. To neznamená, že jsi to zaplatil. To znamená, že to někdy v budoucnu zaplatíš. Jo? To je dluhopis.
1: To je dluhopis. No a teďka ten náš společný známý, ten Luďa, že tak jako důkaz je ten, že šel tady do té pobočky, kde chtěl zrušit účet, tam na něho vyvolalé oči, že oni nejsou banka, jsou poradenský centrum. Odkázala ho na centrálu do hlavního města, jel tam, tam mu řekli to sami, oni nejsou banka, jo, takže...
0: No, jako, nejsou banka ve skutečnosti.
1: Takže on by měl jít až někam do Prahy na nějakou centrálu, kde mu taky asi řeknou, my nejsme banka, my jsme poradenské místo, to byste musel asi až do Londýna, nebo já nevím kam. Jo.
0: Hele, vem si, že třeba Česká národní banka není česká, to je jenom název Česká.
1: Česká je název.
0: Ta nemá s Čechama jakože nic společného. Ta jenom je na tomto území, aby ovládala trh s tady s těma papírkama. Jo? Aby vydělávala prachy na těch podvodných, na těch půjčkách, jo. Protože to je dceřiná společnost Mezinárodní centrální banky. No to samý v Rusku. Rusové taky, ruská ta centrální banka jejich, ta taky nepatří Rusům, to je americká. Rusové říkají, prý, naš finanční systém vlastní Američani. Jo. Takže tady pak všechno vidíš to spojení s tou Amerikou, s tím New Yorkem, jak jsou tam všichni zaregistrovaní jako korporace. Jo, protože i Putin řekl jasně, že on žádný Sovětský svaz nechce. Protože oni potřebují korporace. Protože i ty státy byly vytvořeny na to, aby na tom někdo vydělával. Jo? Ne vy, co v nich žijete, ale ty elity. Jo? To je to samé. To je to samý, co jsem to chtěl. Jo, když oni ti mluví, že volíš si vládu, tak se na tě musíš trošku zamyslet a zeptat se, jakou vládu? Jako já jsem někoho otrok, já jsem někoho majetek, že ty mě budeš vládnout, ty ksindle jeden zasranej. No nebudeš. Jo? A proto je to všechno navedený podvodem, protože oni tě musí vždycky... Oni tě k tomu nutí, ale podvodem, že ty musíš, jo, zastrašováním, jo, a vyhrožováním, že to musíš podepsat. Člověk nemusí podepsat vůbec nic. Vůbec nic. Neexistuje zákon, kde by to říkal. Protože člověk stojí nad zákonem. Jo? Občan je pod ním, ale člověk je nad ním. A to je mezinárodní.

0: nebo ti, když ti to píše. Ne, no. Ne ten úřad, to on je. A ty právě toho úředníka zažaluješ k Mezinárodnímu obchodnímu soudu a bude ho to stát všechno. Takže protože tam to těžce 20 milionů a vejš pokuty, tomu jo. Ty nahulíš.
1: Jo, jo.
0: A zablokuješ mu jeho fyzickou právnickou osobu mezinárodně, hotovo, tečka.
1: Takže úředníci,
0: a už se nikdy neškrtne nikde. Majetek zablokovat.
1: Dejte si vše v hlavě dohromady, jo, co děláte, a samozřejmě spadáte pod UCC, jednotný obchodní zákoník, takže a vy jste zodpovědní osoby a teďka přišel nějaký dopis úřadu ohledně něčeho a všechno bez podpisu, bez razítka, bez podpisu.
0: No jenom tak prostě to je jako když ti přišel leták z Lidlu, kurva, do schránky, takhle vemu, zmuchlám, hodím do popelnice, nazdar.
1: Je tak?
0: Nemáš co s nima řešit. Ty s nima nemáš smlouvu obchodní. A takhle je zapotřebí si, aby se lidi na to koukali. Takže všechno stojí na obchodní smlouva. Ty, když odepisuješ, tím už souhlasíš s obchodem.
1: Ano, písaň.
0: To je to samé, když předložíš občanku, řidičák, tak souhlasíš s obchodem. Souhlasíš s tou jurisdikcí. Jo, ale ty nemusíš.
1: Nemusíš, písaň tady co dáš.
2: Ne, že to byl papír o tom, že musím doložit, že se starám o maminku, protože ona nemá žádnou nemoc, takže nechápu, jak 90.
1: Jo, no. No, píseň to tady upřesnila, že nějaké doložení, potvrzení, že se stará o maminku. A jak je možný, že v 90 letech nemá žádnou dietu, jo? Že tomu nevěří.
0: To nemá.
1: Že nemá žádnou dietu, že nemá žádné omezení v jídle, jo? Že by za to měla ještě nějaký dietní příplatek, jo? Ale nechápou, že maminka v 90 letech nemá žádnou, že je zdravá.
0: A ty nechodí k doktoru, ne?
1: No, hlavně nebyla taky na včelce, jo, za covidismu, mu prostě vyhrubila. No. A je plná života a nemá žádnou dietu, takže posílali papír bez razítka, bez podpisu, že to není možný, jako jo. A to je jedno. To je jenom tak na...
0: Vem si, že jakoukoliv žádost, který podepíšeš na s jakýmkoliv úřadem, nebo s úředníkem, je de facto cenej papír, který ten úřad si fakturuje, jo, na tvým kolaterálním účtu. Mhm. Takže oni tě potřebují vždycky dohnat do situace, že ty si musíš vypsat nějakou žádost. Jo? Protože oni na tom základě fakturujou.
1: Jo, takže jo? To bylo oznámení nějaký jak leták slevy Tesco a odkaz na prostě na internet, kde je žádost a kde je potřeba to vyplnit a zaslat. Jo? Takže samozřejmě chcou vyplňovat žádosti, aby si mohli obchodovat. Ale mě ještě, než na to zapomenu, mě teďka jako by zajímalo, jak to, že člověk, který si tady na té pobočce kdysi dávno zřídí bankovní účet a přijde na tu samou pobočku a chce ten účet zrušit, tak to prostě nejde. Oni jsou obchodní a oni jsou informační centrum a ten účet ti prostě nezruší tam a ani v tom hlavním městě. Jak je toto vůbec možný? Jo?
0: No, protože oni netouží potom, protože ty jsi jejich zdroj peněz. Jo? A za druhý, ty můžeš ten účet zrušit i internetem, po internetu, víš. To všechno jde. Jo? Bez jakýchkoliv těch. Protože vem si, že kamarád taky řešil něco s bankou a šel si vybrat prachy, protože říkám, hele, vyber si prachy, protože za chvíli už těm prachům se nedostane. No a on už šel do banky a říká, prý já chce, takže jedna pobočka, nic, my nemáme prachy, druhá, že se musí objednat prachy. Říkám, tak vy jste banka, vy nemáte jakože prachy? Nebo co vy tam máte vůbec? Už nemáte nic, jo, jako trezor nebo prachy. Tam už nemáš co ukrást, jako, když to vemeš. No, tak si představ, že oni mu teda ty prachy vyplatili, ale s tím, že se ho ptali, a na co to potřebuje a co to je. A můj kamarád jako takový už ostražitej a už vyškolený. A on mi říká, proje, poslouchejte, mladá paní, nejste náhodou nějaká drzá. Aha. Co vám je kurva potom, na co já ty prachy potřebuju? To jsou moje peníze, ne vaše peníze. Takže mě neserte, nebo ten účet zruším úplně do nuly. Jo. A ještě pak musel podepsat papíry, že ty prachy prej, že je nesmí poslat do Polska, nebo do Bulharska, nebo někam ještě nějaký takovýhle nesmysl, musel podepisovat při přebírání svých peněz.
1: Ano.
0: Ale říká prej, tak poslouchejte, tak já si půjdu chtít koupit auto do Polska a nemůžu platit českýma korunama. Jste tady byli?

0: jako tátek, kurňa.
1: Jo. Víš, to je tvůj kamoš, je... víme, o koho jde, který víš? Prostě si nechodí daleko pro nějaký slůvko, jo, který se tam ozve. Ale víš, kolik no, máme lidí no, okolo, no? Kteří samozřejmě řeknou, mám to na to a na to a na to a ještě to nesou potvrzení a ještě tam vypíšou prostě něco, že to budou kupovat to a to. To jak se sčítáním lidu, jo, taky tehdy jsem si říkal, píseň, je to nějaký divný, mě to smrdí, pojďme se na to jako vykašlat, vůbec nebudeme nic jako sčítat, jo. A no, takže ty lidi, oni, salámová metoda, ona se ta úřednice sem tam zeptá a lidi se budou tázat, kroutit hlavou, jak je to možný, že se na to ptá proč, ale postupem času z toho se stane taková rutina, že ty lidi už sami přijdou a řeknou, tak, já potřebuju tady 15 táců, budu si kupovat tady mixer, jako jo. Je to šílený.
0: No hele, bacha, já jsem viděl videa z banky z Británie i z různých jiných z těch zemí. A normálně frajer přišel v Británii, chtěl si vybrat 2000 liber. No. A to bankovní úřednící řešil, ať mu je vyplatí, a ona, že mu je nedaj. A on říká, prej, jak nedáte? A on prej, na co to potřebujete? Já chci koupit dárek pro svého syna, kupuju mu motorku za 2000 liber. Prej, mám na svém účtu asi 11 000 liber, tak to... On prý, no my vám to nevyplatíme. Tak ty máš prachy a na jedno prachy nemáš. Takže proto říkám, vybrat veškerý prachy z bank a nenat ani korunu tam nemít. Nula. Zrušit všechno. Hotovost, ani nehotovost, no. Tak nakoupit zlato, pokovat to jde a obchodovat ve zlatě, kupovat věci ve zlatě, to všechno jde. To všechno funguje v takhle účtu.
1: Tady ten náš chlapec známý, ten chtěl zrušit účet a na dvou místech se mu to nepodařilo. Jo? Takže
0: no, proto říkám, že existuje, protože to vím, že to normálně zrušíš po internetu bez udání důvodu, nazdar, odchod. A jestli vy ho nechcete zrušit, no tak si ho nechte, ale já už vám tam nepošlu ani jasně korunu. A jakýkoliv nějaký dluh, to tam vzniká nebo nevzniká, mě úplně nezajímá.
1: Chlapec z nás poslouchá, takže on se podle toho zařídí. No a přišla nás navštívit Iva, naše známá, krásné ráno, teď jsem dopsala magistrátu v Opavě úředníkům a vy o tom teď mluvíte, konkrétně jsem vypsala UCC.
0: No, ale to je, vidíš, to je zase to, že ty zase někomu píšeš, proč píšeš těm úředníkům? Oni nikdy nepřiznají, že oni nemají, že nejsou v právu. Vy to stále nechápete. Vy nečekejte od úředníku, že mám posvětit, že vy jste ten nezávislý človíček. Oni pojedou furt tu svoji firemní politiku. A hlavně člověk nepotřebuje žádný potvrzení z žádného skurveného úředníka. Jo?
1: Jo.
0: To vy nepotřebujete, ale ovce potřebují vždycky ovce, říkat, ovce, jo, ovce. Takhle to máš ovečko, tak může žít. Jo. Člověk ne, člověk ti to řekne, seru na tebe a ti to končí.
1: Mezi člověkem
0: a ty a musíš prokázat, svoje pravomoce mně, ne já tobě.
1: Dobře, Maro.
0: Takže ty ukaž papíry podepsaný, jestli seš ty státní úředník, tak podej, ukazuj papíry státu. Jakýho státu? Ty firmo zasraná.
1: No a no. Iva tady...
0: Takže lidi jak idioti furt vypisujou, já to nechápu, prostě nerozumím tomu.
1: Já už jsem u toho taky upustil, já jsem vlastně ani nevypisoval, ale už jsem i mentálně od toho upustil, jako
0: protože,
1: o té touhy
0: to je vidět, že to ví, protože člověk ví, ale jo. Člověk se nepotřebuje ujišťovat, že to tak není. To jenom ovce, otrok potřebuje furt se ujišťovat, že to tak je a stejně se přesvědčovat a stejně se nepřesvědčí. To je předbytečný s takovýma lidma se bavit.
1: No a... Teďka dívej, Iva zaspíše, nemáš co řešit, ale není to tak jednoduché, že souhlasíš.
0: Je to tak jednoduché.
1: Když převezmeš. Je to jednoduché. Není to pravda, když odepíšeš,
0: že nesouhlasíš. Jenom ty to děláš složitou věc, nikdo jiný.
1: No, vůbec nemá cenu psát úředníkům. To je nekonečné boj, to je čistý kolečko.
0: Nepsat. Ty prostě musíš odejít finančního systému a tím pádem oni ztratí na tebe veškerou páku. Jo. Jo, protože oni ti vzkrat na účet skučit můžou, ale to je všechno, co můžou. Jo, protože ten účet ve finále není tvůj, jo. To jenom ty tam dáváš prachy, ale ten účet ve finále není tvůj. Takže ty, když vystoupíš z finančního systému, tak oni jsou úplně prdeli. Protože na barák ti nikdo čáno nemůže ani na tvůj majetek. Ale to musíš vědět.
1: Pak tady ještě reaguje asi na toho společného našeho známého, jak si pustil hubu na špacír, že není drzí, to je zákon tím, jsem v bance také prošla. No nejlepší do banky vůbec nechodí zrušit účet a...
0: Hele, banka mě podvedla před 3 rokama, že mi blokla účet kvůli pár korunám. Já jsem říkal, jak to? Říkám, já jsem to nedovolil. A oni mi říkají, no ale my máme smlouvu s tím. Říkám, jo, vy máte smlouvu s tím. No tak počítejte s tím, že na tento účet už nepůjde ani koruna. Jasně. A do dneška jsem tam neposlal, to je 3 roky, ani korunu, a je mi absolutně jedno, jaký numera house tam lítají.
1: Máro, my teda máme pravdu, ano, ale oni píšou neustále příkazy, pokuty a tak dále.
0: A tak ať píšou. A co? Ať píšou.
1: Aspoň něčím zatopit.
0: No, takhle to hodím do kotle a nazdar.
1: Jasně. Dobrý. Ivuško, díky za příspěvky. A já pojedu dál v tom videjku. Chvilku ještě máme. Máme kolik chcem. Takže uvidíme, jestli se do toho pustíme ještě, nebo to necháme na příště. Já už teďka přesně nevím, je to ale trošku z jiného soudku. Tak. Takže musíme se probudit. Takže to byl náš teda oblíbený Maxwell?
0: Jordan Maxwell. Toho ať si lidi dohledají a poslechnou si věci, všechno, co, o čem on mluví.
1: No, má tam několik desítek videí.
0: No, má jich stovky. On už chudák nežije, protože v roce 22, myslím, zemřel.
1: Ano, tak nějak. Ale měl už před 80.
0: Ale on tady to téma dělá přednášky, že jo, celý život. Jo. A vem si, že třeba i dělá teďko v Německu minimálně jeden policajt, dělá přednášky ohledně daní, že to je všechno podvod. Je to policajt, bývalý. Jo. A taky říká, že už 3 roky nezaplatil ani korunu, dá nic, nedá nikomu ani fuka. Jo? To sami o tom mluví bývalí právníci, jo, který vystoupili tady z toho marazmu. Protože v tu chvíli, jak jdeš proti systému, tak tu ránu tě vykopnou samozřejmě z toho, ne? Jak se to jmenuje? No, jak jsou tam ty právníci, teď mi to vypadlo.
1: Advokátníkom bar.
0: No, BAR, no, bar. Jo, protože tím pádem tě vykopnou, protože tím pádem jdeš proti ním, že jo.
1: Mm-hmm. No.
0: A hlavně, vy když chcete teda něco s úředníkama, no tak vy čekejte, až se podepíše, no a pak můžete řešit tady to s obchodním soudem UCC.
1: UCC, který je nad všechny.
0: Jo, a pak podáte žalobu přímo na toho úředníka, jo, na něj. A ten úředník musí doložit, že má nad váma nějakou pravomoc a to má pouze tehdy, pokud má s váma uzavřenou obchodní smlouvu mezi stranami.
1: Ano.
0: Jinak je on, konec. Jo? Proto oni se nepodepisují, protože podpis je důkaz. Jo? Pokud to není podepsaný, tak to není pravoplatný. Jo? Takže i kdybyste třeba vy chtěli žalovat toho úředníka, nebo je podepsaný, tak on se může vymluvit, že to on nepsal. Jo, to je to samé jako se soudcema, jako s exekutorama, oni vám nepodepíšou nic, protože to by byl přímý důkaz proti ním. Jo? Protože oni ty pravomoce nemají, ale přesto je vymáhají. Jo? Takže vy jste zažalovali soudce, ale on to nepodepsal, řekl prý, no jo, ale já jsem nic nepodepsal, já jsem nikde nic nepsal, to není moje, to je fake, to je podvod. Jo? Takže to oni se takhle z toho mají taktiku vyblíknout. Ale pokud někdo už něco vymáhá a nemá, no tak pak už jdete přímo po tom člověku, který fyzicky vás obtěžuje. Mm-hmm. Ne to, co vám někdo napíše, to je nepodstatný ve skutečnosti, protože to jsou všechno obchodní nabídky, na který se buď chytíte, nebo nechytíte. Jo?
1: Jo.
0: Takže tady je důležitý vědět a hlavně UCC najdete si na její UCC. Stránky.
1: Pošlu tam si chytá, link na UCC
0: všechno se
1: stránky.
0: Dozvíte, jak máte podat žaloby, jak tohle oni vám rádi poradějí.
1: Právě proto jsem pouštěl tady to video jako toho Jordana Maxwella, protože opravdu je to materiál na studování a já se tím probírám postupně, ale myslím si, že on obsáhne vlastně všechno potřebné, co člověk potřebuje vědět, jo? Aby pochopil, kde žije. Takže tam bude pod videjkem bude link na jeho stránky nebo na jeho YouTube Rouru a ještě ohledně těch podpisů, když už teda človíček je donucený z nějakého důvodu jít na tu přepážku, za přepážku do banky na poštu, tak aby teda trval na tom, aby ten úředník se podepsal. Je tak?
0: No jasně.
1: A dával no, si veliký hlavně pozor na svůj vlastní podpis.
0: No jasně, hlavně kam ho podepisuješ, protože myslíte si, že vy když si půjčujete v uvozovkách ty peníze, tak proč vám ta banka nedá domů na proštudování ty smlouvy, ty štosy papíru, který tam podepisujete? Jo? Proč vám je nedá domů, abyste si to v klidu přečetli?
1: No,
0: a je tam
1: ona je má přeprodaný už dávno, ne?
0: No, protože kdybyste četli do jako důkladně, no, tak byste zjistili úplně jiné věci, že jo, z těch jejich papírů.
1: Maro, tady o tom tématu banka UCC, to je fakt studium, to bychom mohli povídat, nebo mohli bys povídat hodiny a hodiny. My jsme tady o to, abychom tak trošku nakopli lidičky, a tam pošlu veškeré linky na studijní materiály, a to bychom fakt zabředli do večera, a to je taky už
0: naši subjektem. To je na dlouho.
1: Takže...
0: Ale tady je nejdůležitější věc pochopení toho všeho.
1: Ano. Jo?
0: Když vy pochopíte, tak pak už nemáte problém si to dohledat, ale vy musíte pochopit ten základ, ten podvod, který je na vás spáchaný. Jo? A vy, když podepisujete, tak to odepisujete s tím úředníkem, vy vystupujete jako fyzická osoba, ne jako člověk. Jo? Takže vy, protože to bylo psaný, ten dopis byl odepsaný na fyzickou osobu, ale vy nejste fyzická osoba, vy jste člověk. A pokud někdo tvrdí, že jste, tak vám to musí prokázat, že vy jste fyzická osoba. A to vám nikdo neprokáže. Jo? Protože oni si říkají, že člověk je automatický, ale není to pravda, fyzická osoba. Jo? Protože to fyzická osoba je pouze franšíza. To je váš oblek, abyste mohli podnikat. Jo? To je vaše firma prostě k podnikání. Fyzická osoba. S tím takzvaným státem, korporací.
1: Údajným.
0: Dobrý. Nebo s úředníkama, jo? Tady z těch soukromých firm.
1: Dobře. Takže lidičkové jsou nakopnutí, ať studují sami, a my pustíme ještě videjko tady krátký.
2: Priblížil se čas vianočných sviatkov a budeme si prijať pokoj, šťastie a pevné zdravie. Prajem nám všetkým na úvod zlepšenie komunikácie, slušnosť a zmysel pre spravodlivosť. COVID téma je už asi otrepaná pre tých, ktorých sa významne nedotkla, možno nakradli, ale bolestivá pre tých, ktorí stratili svojich blízkych, a pre tých, ktorí veria, že sa dočkajú nejakých odpovedí. Oddialujem čas podania správy o manažovaní tejto epidémie z obdobia po vypustení umelého vírusu z laboratória a odôvodňujem to tým, že chcem dokončiť objasňovanie neúčinnosti a nebezpečnosti preparátov, ktoré sa použili pseudoimunizácii v našej populácii. A usilujem sa zachrániť suverenitu a zvrchovanosť pred vazalstvom Gatesovou svetovou zdravotníckou organizáciou. Nedokážeme politicky jasne priznať a odhaliť, kde kto nakradol, nedokážeme odtajniť a použiť dáta, ktoré držíme v šuplíku a držíme z posledných síl ochrannú ruku nad organelmi zdravotníctva, ako je Úrad verejného zdravotníctva, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ŠUKLom, biomedicínskym centrom, SAV a tak ďalej. Bránime cnostnej časti vedy odhaliť pravdu. Tí, čo rozumejú, tých presvedčiť ja rozhodne nemusím. Celá vojenská operácia vývoja SARS-CoV-2 mala za cieľ zabezpečiť vývoj vírusu, jeho rozšírenie, súčasný vývoj génovej liečby a cenzúru oponentov, poslušnosť štátov, zaočkovanie celej populácie pre vznik irreverzibilných zmien v celosvetovej populácii, spôsobiť strach, chaos, chorobnosť, zisk a chopiť sa následne dominantnej pozície na trhu s vakcínami a na farmatrhu s protirakovinovými terapeutikmi.
1: Tak, vidíš, takže na Slovensku Kotlár už veřejně, už to není tajemstvím. Mě by zajímalo, kdo teda od nás tady z té srandovní šaško scény, kdo by tak vystoupil. No, takové se zatím nenašel. Takže už veřejně teda poznává vojenská operace, ano, umělý vírus, protože přirozený vírus neexistuje. Jo, tak Maro, co k tomu?
0: No, on neexistuje vírus, existuje pouze v počítači. Jo.
1: Od Gatesa.
0: Protože i Soňa Peková jasně řekla, že má část sekvence toho viru.
1: Ano, ano.
0: No, ona ho nikdy neviděla celý. Jo, ten vír existuje pouze v počítači, ale v reálném světě ne, toho nikde nenajdeš. Jo, hledali ho, všichni hledali a nenašli. Jo, takže to byl vír, to byl podvod, vytvořený na to, aby se lidi nechávali naočkovat. To potřebovali, protože cílem bylo očkování. Bylo vystrašení lidí, aby do lidí mohli dostat to svinstvo, ten genetický materiál, který má změnit jejich DNA. A tím pádem, že ti změní někdo DNA, tak už nejseš člověk. Jo, protože bylo změněno, takže už jsi geneticky modifikovaný jakoby objekt, nebo zvířátko, nebo jak bych to nazval, jo? Mm-hmm. Protože to máš napsaný v amerických zákonech, v německých, v některých zákonech to je napsaný, jak tu nepostoupíš genovou terapii, tak už se nepovažuješ za člověka.
1: Máme no? Tady konstruktivní kritiku od Vlastíka. Viry samozřejmě existují.
0: Neexistují, je to blábol a nesmysl, tak. Proto... Je to zase nějaký zmanipulovaný človíček. Protože
1: hledající.
0: Tomu, čemu oni říkají viry. Jo, vir je ve skutečnosti exozom. A exozom je zapouzdřená část toxické buňky, která je vyloučená skrze sliznice ven. Jo? To je tomu, čemu říkají vir. Ten exozom vás v žádném případě nemůže nakazit, protože je mrtvý. A je to část, jo? Mm-hmm. Protože ten takzvaný exozom se tvoří na základě toho, že vaše tělo bylo jiným způsobem otráveno. Jo? Takže to je jenom následek. Jo? Protože vemte si, že lidi dostávali ty rejpátka do nosu až hluboko, jo, na šišinku a na těch tyčinkách bylo zjištěno, že byly vysoce toxické. Takže oni vás tou vysoce toxickou tyčinkou nakazili, jo, de facto. No a vy jste měli pak zase různý problémy. Jo. Takže proto ty lidi měli různý takový, že mají kovovou chuť a takovýhle nesmysly, jo, že měli horečky, no tak bodeť by neměli, když jste byli otráveni tady tou špejlí. Protože ty špejle třeba i svítily pod světýlkem. Jo, jak jsou toxický. Jo, ale na to, že Rakušani dělali testy právě a tam to všechno zjistili. Jo, tu vysokou toxicitu. Jo, takže vy jste byli toxicky otrávení, no a pak vzniká ten takzvaný vir, jo, protože to tělo se toho svinstva musí zbavit, ne?
1: Logicky. A teďka vlastně...
0: Takže vir jako takový, virologie je podvod, takže podvod. Ten, kdo neví, tak ať si doštuduje. A mluví o tom teď, nevím, jestli Štefan Lanka, nebo jak se jmenuje, co je autor těch knih a je jich spoustu, že o virologii je podvod. Je to pseudověda, založena na předpokladech, jo, a domněnkách. Mm-hmm. Nikdy žádnej vir nikdo v životě neizoloval. Nikdo. Jakýkoliv. Jo? To je jenom biznis. A on to řekl i ten český doktor, nebo jak se jmenuje, že kdyby jsme neměli viry, co by jsme potom léčili?
1: Tak by nebyla virologie, no.
0: No.
1: A to je potřeba, aby byla virologie.
0: Protože je zajímavý, že já jsem celý covid prošel úplně... Jo. Zdravej. Nikdy jsem ten náhubek nenosil, protože bych ho ani nenosil. Jo. A nikdy jsem covida nepotkal. To je zajímavé. Jako mě lidi, jakože covid, že umírám, jo, tohle. Jo. Já jsem ho nikdy nepotkal. To je jaký zajímavý, ne? Akorát jsem se musel pořád hádat s debilama, který byli přesvědčený ovce, že no, tady existují víry.
1: No, já jsem za covidismu akorát měl zlomenou nohu. Jsem byl vyšlápl, jsem se propadl tam do prkené podlahy. jinak v pohodě.
0: Takže když to vemu, já jako oslabený třeba, když to vemu podle sebe, protože já mám astma a jako od malička astmatik, ty vrče, tak mě by to mělo zabít, ne, už dávno. No, to je zajímavé, že jsem to nikdy ani neměl, ani jsem nevím.
1: To jsi teda pěkně nasral teďka, ale člověče. Ty jsi jako měl být už dávno v jiném prostoru. A ty se tady furt držíš a nakopáváš nás aby jsme se probudili. No a tady chlapec ještě píše, vis myxamatol za králíků, přenášejí komáři. No co tím chtěl? Asi ohledně těch virů, ohledně těch virů.
0: Ale ať se taky vzpomene, jestli ty králíci byli očkovaní proti myxomatóze.
1: Byli
0: asi. Ty, co jí mají.
1: Však se očkují proti myxomatóze.
0: No teď jo, no tak no? Tím ji dostaneš asi do těla, že jo? A ona se pak projeví. No, však to je se všema očkovaníma. No. Já už bych dneska nenaočkoval nic, ani kočku, ani nic. Protože oni způsobují ty nemoce u těch zvířat. No. Protože když budeš pátrat, tak zjistíš, že veškeré tady ty nemoce jsou jaksi patentovány. Uh-huh. Ale to, co je přírodní, to přece nemůžeš patentovat.
1: I AIDS je patentovaný.
0: I AIDS, všechno je podvod. Všechno jsou patentované svinstva.
1: A teďka mě proletěl taký obrázek příbalový leták k takzvaným vakcinkám očkování pro domácí mazlíčky, kočky a psi. Tam jsou nějaký 4 body, samozřejmě tam následek smrt, ochrnutí, dokonce tam je i popis, co to všechno obsahuje, jo, tady ten jed. No,
0: já vidím, ale já jsem viděl, tady si očkovali psi a ty psi, já jsem teda svýho nenechal, jako to už bych v životě nenechal tohleto. No. To jako už nikdy, protože abych ho zabil, no tak to ne, jo. Mm-hmm. Takže ten už si chlapec dostal svoje, když byl ještě mladý. A od ty doby už nedostane ani nic, ani hovno.
1: Jo.
0: Protože je zdravý jak řepa a já nehodlám riskovat jeho zdraví. A předtím jsem měl psa, kterýho jsem očkoval non-stop. A ta celý život měla problémy s záněty uši a to všechno je spojené s vakcínama. Jo? Ta celý život chudinka trpěla na uši. Jo? Furt nějaký mastičky, chujoviny, zase prachy. Jo? Zase prachy z tebe tahají, protože chodíš těm doktorům a furt ti ho léčí, až ti ho uléčí k smrti. A pak jsem zjistil po teďko nedávno po roce, nebo kdy tam před půl rokem jsem byl u jednoho kamaráda, ten dostal štěně ode mě, od ty feny. A ta fena, co on měl ode mě, ta v něm nebyla v životě na nic očkovaná. A byla absolutně zdravá. A umřela a dožila se o 2 roky ještě víc, než ta moje fena. Víš, než její máma. A nebyla nikdy naočkovaná. Jo? Takže oni ti cíleně tady to klamou, aby ty si nechal zapíchávat ty zvířata, aby oni pak trpěli celý život nějakýma problémama. To je všechno zločinci, to samý Robert Koch a tady ta banda, pakáž. Jo, nějaká steklina, no tak to víš, že jo, steklina. Zase jste si vydělali testy na zvířatech, vy ksindlové.
1: A ber si tu souvislost, tady ti domácí mazlíčci, jako psí, kočky, tak oni jsou vlastně léčitelé pro toho člověka, jo. Takže oni, když zabývají tu domácnost nebo ten dvoreček, tak toho člověka uklidňují, harmonizují. No tak bacha na to, no tak je taky trošinku rozhodíme, tak jim napereme ty vakcíny, že, těm domácím, no.
0: Vy se podívej, jaký obrovský biznis se rozděl se zvířatama. Jo? Obrovský biznis, jo. To jsou, náš pes trpí tohle. Do prdele, já si pamatuju za Komančů, žádný pes ničím netrpěl a maximálně dostal jenom čistou proti vsteklině, jedinou proti vsteklině. Dneska ti udělají takový mix šmakulády, že ti ten organismus dostaneš 5 nemocí naraz, jo? A pak samozřejmě ty nemoce se projevují časem, jo? To je poškozování toho organismu časem. To nemusí přijít hned, to přijde za rok, za 2.
1: No, jo. Maro, to bychom se dostali úplně až do hlubin satanistického systému.
0: To je samý, no jasně, ale to samý, proto je to i u člověka, protože žádná vakcína není prospěšná, neexistuje, to jsou všechno škodlivé svinstva. Jo? Protože neexistuje studie, která by potvrdila, že vakcíny jsou tím přínosem. Jo? Protože jsou i mraky studií, kde je studováno, že neočkované dítě je zdravější o x% než to očkovaný. Jak je to možný?
1: No tak přirozeně, jo? Protože to lidské tělo je zde vlastně
0: ne,
1: narozený.
0: Ne, protože ty nemoce jsou vytvořeny uměle, ty je nemůžeš dostat nikde jinde.
1: A to lidské tělo zdravý narozený má schopnost sebelečení, sebeuzdravování.
0: No jasně, tělo, jak to samý, buď ty, člověk nebo zvířátko, to všechno je nastavené tak, že se umí samo léčit. Jo. To nelečí vás doktor, to se léčíte vy sami, protože když se říznete, tak co jako doktor jako tam dělá, propojuje buňky s buňkama, nebo ty buňky se sami srostou? Jo?
1: Sami srostou.
0: Takže, takže tady vidíš, že sám srůstá, že si zlomíš nohu. A co se děje, když si zlomíš nohu? No nic, daj ti do sádry. A co? No teď se sám uzdravíš, ne? A takhle je to ze vším, ale tím, že ty se krmíš tady těma svinstvama u doktorů, tak tím pádem ty sebe sám trávíš v tom procesu léčení. Třeba kamarád teďko byl, jako já už nevím, jak s těma lidma, jako já už jako mentálov, jo, ale ten covidový už má v sobě, no tak to už se nedivím, že už je mentál. On se nechal napíchat kvůli chřipce. Ty vole, on 3 dny měl, byl úplně v prdeli, nemohl chodit, nemohl nic. On zažil takovou chřipku. Říkám, proč to děláš, ty blbe? Říkám, jo, ty jsi se chtěl ochránit před chřipkou a sám si dostal úplně v plný parádě, že to tady, že si to normálně nedoschodil zase. Říkám, vy jste normální. Nebo vy nejste normální. Protože chřipka není nemoc, vy idioti.
1: Teďka mě napadlo.
0: To je léčebný proces člověka.
1: Ano, teďka mě přišlo to rčení, jaký je lék proti chřipce. Žádný, chřipka je ten
0: lék. Jaký lék? Chřipka je lék.
1: Chřipka je lék. Maro.
0: Protože když to vemeš, tak veškerý tady ty jejich slavné nemoce mají úplně stejný problémy, jo? Nebo ti způsobují horečka, kašel, jo? Jo, a takový, a potíš se a kde si to si. No proč? Protože tělo, když nastartuje ten opravný proces, jo, tu chřipku, de facto to léčení, no tak ono i skrze tu kůži vyhání všechno ze sebe svinstvo pryč, to samý, když kašleš, protože máš parazity na plití, na průduškách, tak to tělo se chce toho zbavit, vykašlat to, jo. To, že jsi malátný, že jsi sláplý, no to jsi z toho, že prostě organismus, to tělo dává veškerý úsilí na to, aby tě uzdravilo a už nezbývá síla na tvůj přesun, jo, do těch svalů, že prostě ty svaly jsou zeslabený, protože tu sílu svoji musí dávat jinam na to léčení toho sama sebe.
1: To má,
0: jo? A když tady to pochopíte, já jsem se na ty věci... Od 20 let už se na to neléčím, neexistuje, protože do té doby, když jsem se léčil, tak jsem se furt léčil a nevyléčil a blablabla. A od té doby, co jsem se přestal léčit, tak je to úplně super. Jo? Takže ty jenom potřebuješ vědět, že když jsi nemocný, tak tomu tělu pomůžeš tím, že budeš třeba pít čajíčky, které tě pomáhají detoxikovat, jo, budeš dávat minerály, tím, že budeš papat sůl keltskou třeba. To samý podpora jater, jo, tady furt blbnou zase s nějakou žloutenkou, zase chujoviny, zase to znamená jenom, že seš otrávený toxicky, takže ty musíš pomoct zase svým játrům, takže si uděláš třeba kvas z červený řepy, popíš pěkně, srovnáváš si všechno ve svým trávicím traktu, to všechno funguje. Ty nemusíš vůbec, vy nepotřebujete doktora, to on potřebuje vás, aby na vás mohl vydělávat.
1: Parazit. No a teďka jsem viděl krásný videjko, myslím, že bylo v ruštině a možná bylo i od tebe, jak vlastně veškerý ty takzvané nemoci, choroby, ano, jsou způsobeny parazitama. Ať je to v nohách, na kůži, kdekoliv, v očích,
0: no,
1: všude je to nadměrné množství parazitů.
0: Ano, parazit je de facto rakovina, jo, protože parazit se ti přemnoží v těle, v jakýmkoliv orgánu, jo, každý ho má v sobě parazity, to ne, že ne, každej. Ale to ti ani doktoři ty zasrané kurvy neřeknou, že to dělá parazit, že jaký máš problém.
1: Ale řekni to takové Angelině Jolie, která si nechala odoperovat prsa, protože má genetickou
0: Ale to zátěž. Je zase, je, ale víš opravdu, jestli si je nechala. Jestli to nebyl zase jenom marketing, jo? Protože když víme, že zase rakovinu prsů způsobuje zase to jejich vyšetření těch prsů. Jo? Protože už v některých zemích jsou zakázané ty přístroje na to ozařování. Jo? Takže vem si, že oni to sami, jakže mají, že máš nízký tlak, že ten tlak nesedí podle tabulek, ale zase když lidi budou pátat, tak zjistí, že původně tlak srdce, krve, byl daleko vyšší. Daleko vyšší byl. Ale oni ho potřebovali snížit pomalu, aby tě mohli zase léčit. Mm-hmm. Víš, to je to samé jako ten vymýšlený cholesterol.
1: Cholesterol, ano.
0: To je to samé. Cholesterol zase mega podvod.
1: Jo.
0: Protože prášky na cholesterol způsobují demenci. Jo, protože tělo pro cholesterol je pro tělo velice potřebná věc. To není jako, že ho máte hodně, málo. To tělo si reguluje i výrobu toho cholesterolu. Jo, a uchovávání. Jo, to samý cukrovka, teď kámo řešil cukrovku, protože zase už chytli jeho tátu, který mu je 80, a už ho zase do té doby zdraví a zase najdou, vy máte zvýšený cukr. Jo, tak už zase, že mu budou píchat inzulin, no to myslel, jak když ho vrazí žvídle. A už šel po té zdravotní sestře. Jo, a začali dávat školení, co způsobuje inzulin v těle a tak dále. Jestli to ví. Jo, a sestra už s ním nechtěla mluvit pak. Jo. Takže on je vytočený jako kráva, protože zase už mu dali, říkám, hele, je to tvůj táta, víš, tak dělej, co musíš. Říkám, ale mě, moje rodiče, tak ty by letěli vzduchem. Mm-hmm. Já bych jim dal léčbu. Jo. Takže oni tě cíleně tráví, protože pak tě začnou trávit a začnou ti vznikat úplně jiný problémy.
1: Oni vyrábí pacienty vyloženě pro ten jejich no jasně, zvrácený no, tak, biznis.
0: No, oni potřebují ty pacienty. Jo.
1: Dobrý, Maro, ještě než mám... než nezapomenu, já jsem si chtěl vrátit k tomu Kotlárovi, to video má to má asi 20 minut, ale on tam zmiňoval i teďka je to hodně aktuální to téma, a sice transfuze, jo? Že oni to no, vlastně to... nerozlišovali, kdo dával krev, jestli očkovaní, neočkovaní, a já bych měl tebe dotaz jako taky na odborníka, jestli teda to svinstvo i v té krvi, která není v těle, se nějak drží, anebo je tam nějaká možnost, že by se ta krev pročistila, jo? Nebo jak vlastně toto je obrovský téma, jako jo, ty transfuze, jestli to budou vylívat, jestli to nechají i s tím.
0: No to je tam pořád.
1: Je tam pořád.
0: Na to bacha, takhle už onemocnilo spoustu lidí, tak jestli, když si pamatuješ, nebo možná si nepamatuješ, možná to neslyšel, jak lidi byli nakaženi jenom tím, že dostali otrávenou krev AIDS? HIV? Teď byly případy už dávno, jo, že lidi dostali transfuze a pak se soudili s tou nemocnicí, protože ta krev byla otrávená. Mm-hmm. Jo? Takže a samozřejmě, že to jde. O tom už se mluví dávno, to není novinka, to mluví teď, ale já už to vím 4 roky. Jo, proto transfuze nikdy. Proto i jsem viděl spoustu inzerátů, že lidi chtěli krev od neočkovaných lidí. Mm-hmm. Jo? Že jdou na operace a že potřebují krev, anebo jo, ne, hlavně neočkovaných. Jo, protože jsem i byly články, že je ta krev jakže hodně tuhne a kdesi cosi, protože v krvi těch lidí se vytváří různé věci, jako to je ukázané, to ukazují doktoři, jo, co ty věci jakože prezentují. Takže jako roce, a jako to neřík jakoby žádnou novinku, akorát, že je to trošku jakože hodně ve zpoždění.
1: No vlastně, no. Já se teďka vzpomínám, teďka se mi vybavilo ještě za dob hlubokýho covidismu, jo, ještě nebylo nic tak ani pořádně jako jasný pro mnoho lidí, ale už tehdy říkala píseň, že jako my neočkovaní jednou, nebo obecně neočkovaní budou jednou velmi jako žádaný a žádoucí vlastně, jo, něco spravovat, zachraňovat, nebo pomáhat, jo. A to bylo v té nejhorší době, kdy na nás bylo ukazováno jako na ty antivaxéry a kvůli nám, že umírají ti duchoci a že ohrožujeme, jo, že nejsme očkovaní a tak dále. Takže ta doba, trvalo to 4 roky nebo kolik, jo, 3, a ta doba je tady, jo, a teďka sebou přináší veškeré
0: tak jasně, tak když se podíváš kolem sebe, tak jak koukám, vidím, jako ty lidi jsou poškozený, ten je takhle, ten je takhle, ten je takhle, ten rakoviny, ten má zase jiný problémy, ale všichni mají problémy, všichni, do jednoho. I teď jsem psal i tomu Orságovi, tomu, to je taky nějaký docent, nebo co to je na Slovensku, tak jsem, on mám prostě problémy s mozkem, ne, protože mu to likviduje mozek, jo, protože samozřejmě tady ten S-protein napadá všechno, co se dá, jo. U některých napadá víc mozek, u některých zase jiný orgán. No tak jsem mu radil, nebo jsem mu poslal píše video od Baby Maši, že ochomulka červená spravuje nervový systém. Jo? Takže ať se na to podívá a ať si něco proštuduje, pokud má ještě čas to prostudovat. Jo? Protože ochomulka má úplně má neskutečný účinek na opravu nervového systému. Já mám to vyzkoušený. Jo? Má více známých. No, takže mám na to jenom kladné ty.
1: Já taky potvrzuji.
0: Můj kamarád, mýho kamaráda jsem vylečil během jednoho dne z deprese.
1: Ano.
0: Trpěl depresí a prostě byl úplně na nic.
1: Aha.
0: Jo. Dostal ochomůrku a ten se změnil o 180 stupňů.
1: Vím o něm, taky myslím půjde brzo do vysílání a já teda užívám už od podzimu, byl jsem označen několikrát za feťáka a halucinogena, ale mě to jedno, co druzí říkají, já se cítím fajn a vím, že tady ta bohyně jako harmonizuje, jo, a ten nervový systém mám stále.
0: Pravda, ale kdo je tupej, hlupák,
1: no,
0: tak to nikdy nepochopí, jo, ale jinak každý, kdo bude chtít, tak na Amazonu si sežene knížku, tam ji prodávají za nějaké 460 Kč nebo kolik to ví, nebo 360. Jo, je to od ty doktorky, jo, ta kniha je založena na studiích, jo, tam jsou přímo procentuálně co, jak, na co pomáhá, jo. Takže to je opravdu, to je nevyvratitelný důkaz. Jo. Takže tu doktorku chtěli i umlčet, aby s tím přestala, protože oni říkají, kdo použije amanitu, už nikdy nepůjde k doktoru. Jo, protože amanita je lék. Jo. A nestojí vás nic. Jo. Ta vás zbavuje jak parazitů v celém těle, jo, protože i starý chovatelé amanitu sušili a pak dávali zvířatům, protože je tím očervovali. Jo, já jsem i svoje zvířata očervil tady tím. Moje kočka to sežrala sama, aniž bych jí to dal, tak mi to moje sežrala. Říkám, uvidíme, jak to funguje. Kočce se nestalo vůbec nic, jo. Takže říkám, ta kočka přežila úplně v klidu, no. A pes to dostal taky, dostává občas, říkám, zbavujeme se parazitů, ty jsou škodná, jo. To samý já taky, jo, já to používám de facto denně, jo. Protože ona si pak řekne, že už tě nechce a ty přestaneš sám od sebe používat. Jo. Ale hlavně léčí to tvoji psychiku, jo. Nervový systém, super, jo. Mám človíčka s maniodepresivní poruchou, který taky říká super, jo. A spoustu jiných věcí, které prostě to pokud někdo nevyzkouší na sobě, když má nějaký problém, tak o tom může jenom blbě kecat. Jo, a jestli si někdo myslí, že halucinace po sušený vochumurce, tak to asi nemáte. Jo, to se nedočkáte. To nevím, kolik byste to museli sníst, možná tak vagón. Jo, protože jsem viděl jednoho vědce a ten jasně řekl, že pokud byste se chtěl otrávit nebo přivotrávit, tak on píše, nebo on říkal, že musíte sníst minimálně 12,5 kilo hub. Jo? Normálně jako nesušených, normálně klasických pozbíraných živej.
1: Ale aj to je ranec.
0: Jo, ale to je prostě mega ranec, jo.
1: No,
0: a samě ta houba teďko se tak rozlítla, že prostě ty lidi to letí tak světem, že prostě už o tom mluví Angličani, prostě, jo. Do den dávka to byla jenom Ukrajina, Polsko, jo. Jo. Rusko. Ale teď už je to všude. Prostě Němci o tom mluví, Američani už povolali zatím taky, myslím, že už se vidí od Američanů, ale Angličani, jo. Všichni, protože dobrý věci se vždycky šíří rychle. Jo. Takže lidi sami na sobě poznají okamžitě, jak to funguje. Protože to uklidňuje nervový systém a ten je ten nejdůležitější ve vašem těle. Jo. Aby vám správně fungovaly věci, sklidňujete se vnitřně. To ne, že cítíte jako, že nějaký, že jako po vypítí alkoholu, že vás, ne, to jsou úplně to jinak. A hlavně vám to otvírá myšlení, že najednou začínáte vidět víc věcí, než jste viděli předtím. Takže já to užívám a jako super.
1: Jo. Já to taky užívám, teďka píše Iva Millerová, že teď jsem si zobla v uchomůrky, každý v 9, buď v 9 anebo 9 kousků, nevím, nebo 9 gramů, nevím, každopádně ne. Všeho s mírou určitě, Máro, ty si to vážíš, no, to na gramy, ano?
0: Já jsem takovej vědátor, jo, ve všech možných věcech, jo, já musím mít věci vyzkoušený, vytestovaný, podle sebe, já nikdy nikomu nevěřím, jo, ne. Já si to vždycky musím vyzkoušet. Ale kdo chce amanitu zkoušet sušenou, samozřejmě se prodává ve velkým, jo, Amanita. Nehledě na to, že i na Google, když si najdete Vochomůrka červená, tak mám vído normálně, že se legálně prodávají tady ty věci. Jo? Ale není tam tolik ty amanity třeba, jo? Protože to by bylo zase nežádoucí pro obchodníky. Jo? Oni potřebují, abyste furt kupovali. No nicméně, tam je jasně napsáno v té knize Amanita muscaria od té doktorky i dávkování. Tam je přesně i mikrodávkování a to je všechno založené, že vy začínáte u té mouchy od 0,4-0,5 gramů denně. Jo, to je nic, to je takový malinký trojúhelníček sušený houby. Jo, a vy sami na sobě testujete, jak se cítíte. Jo, jo, a pak samozřejmě zvedáte dávky cíleně, protože ta houba likviduje veškeré návyky ve vás, ty špatné návyky veškeré likviduje, jo, takže kouření, alkohol, drogy, to všeho se zbavíte. Protože vy najednou zjistíte, že vám to nic jako nepřináší, jo. Je to k ničemu. Tak najednou přestáváte pít. Spousta, asi 80% z těch tisíce lidí, co se podíleli na těch jako na té studii, jo, takže jasně říká, že přes 80% je tam alkohol pryč, taky 80%, no všechno je to v takovýchhle vysokých procentech, co všeho tě to zbavuje, jo, těch špatných věcí. Kouření. Já to vím hlavně kvůli kouření, jo, aby jo. Mě to zbavilo kouření.
1: Já to vím i kvůli alkoholu, já se teďka dobrovolně hlásím, že já jsem teda přestal pít jako často, jo, už dávno před amanitou, ale pořád jsem měl chuť, jo, to jako přiznám. No. Ale teď po té amanitě, my tady máme doma pivo, kolikrát, když přijde někdo, nebo babička si dá občas 12, a já na to vůbec nemám jako chuť, jo. Ani mě to už nevolí, takže o, blagadar amanitko, ale s tím hulením, teďka jak dopovídáme, tak si dám kafičko a jdu si třeba jako zahulit, jo, to zase ještě no jasně, má svůj čas.
0: Je důležitý si říct jednu věc, že ta houba likviduje ty návyky, čím díl ten člověk má ten návyk, tak tím díl tu amanitu musíte papat.
1: Ano.
0: Jo? Pokud třeba kamarád trpěl to depresí, jo, úplně vyhoření, prostě rok nebo nějakou dobu. Ale on si vzal jeden kousek a druhý den nevěděl, proč jako trpěl to depresí. Absolutně pryč, zmizelo. Jo? Protože to byl krátká doba, jo, ty deprese. Když budete mít deprese celý život, tak ta jedna dávka vám nepomůže. Musíte jíst třeba týden, 14 dní, měsíc, 2 měsíce, jo? To je různý. To všechno záleží, jak dlouho to máte v sobě naprogramovaný. A já kouřím od 5 let. Mm-hmm. Jo? Takže já jsem toho vyhulil za celý život. Takže ono s tím kouřením nejde tak rychle jako zamávat.
1: Nejde to,
0: jo?
1: Rychle,
0: ale,
1: to
0: jako, ale chci to prostě, proto já ji užívám kvůli tomu, protože já jsem přestal chlastat už, já nevím, 7-8 let zpátky. Prostě jsem řekl konec, já to umím, tady ty věci. Ale to kouření mi nespůsobuje žádný problém, jakože rodinný třeba, jo, protože chlast vám mění váš mozek, jo, děláte z vás debily, hlupáky, jo, doslova, jo, vás ohlupuje, ale cigareta vám nic špatného nedělá, jo, ta vás naopak ještě jakoby nabudí, jo, takže ona je spíš taková podpůrna, takže ona není zas takový důvod s ní přestat, ale já to dělám hlavně kvůli průduškám, protože průdušky mám od malička jako takový nějaký jelový, takže s tím chci přestat hlavně kvůli tomu. A pak člověk je zbytečně zahleněný a tady to všechno dělá, protože ty hleny, to jak se čistí průdušky a tady to, tak to odchází pryč, jo. Jo? Takže já mám pro mě tady to. Jo? Ale spousta lidí, říkám, mám lidi, ten má takový makový problém, ale na všech lidech to funguje. Neznám případ, že by to nefungovalo.
1: No dívej.
0: A hlavně ta houba dělá to, co potřebuje vaše člověk, co potřebuje vaše tělo. Ne, co vy chcete, aby to dělalo.
1: Jo. No? Maro, za chvilku budem končit, ale to nevadí. Dívej, no tak jako Iva spolupracuje. Hele, já píšu několika stránkové sdělení právní spolu s Vochomůrkou a je to super. No tak nehledě k tomu, Ivuško, že vůbec není potřeba psat úředníkům, ale jako tu Vochomůrku ti schvaluju. Já ji teda denně, ano, beru, protože vždycky, když si mě zavolá, no a třeba brnkám na kytaru, chodí mě takové nápady, nebo píšu nějaké texty z písní, cokoliv, jo, takže schvaluju a dokonce teda Iva řídí i auto, no samozřejmě.
0: Ale to není, to není, ale se... tom, hele, tak jako zamysleme se, kolik lidí řídí auto ve a žere antidepresiva. No,
1: a nebo, ano, antidepresiva. Nebo je ve stresu.
0: To je, to jsou, hele, já znám človíčka našeho, naší kamarádku a tu když vidím, tak je, je mi dopláče. Hmm. Jo? Ona na těch antidepresivech, ona říká, prý, já už bez toho nemůžu žít.
1: To je prdeli toto.
0: Ale... Říkám, to normálně vidíš, jak ta radost, jak byla kdysi, jak vždycky říká, báro, báro, tohle, no. Tohle. Jo, jo. Dneska úplně jak mrtvý člověk. Jo, a jenomže člověk by rád pomohl, ale když sám nechceš, no tak...
1: Jak to je? Chytrému poraď hloupého kopní, nebo tak nějak, jo? Kdo chce, kam, no, a jde tam. Jo. No a dívej, Maro, my známe nějaký, na parazity jsou antihelminetika. Já to slyším poprvé, ale na parazity je dobrý ivermektin, že? Ivermektin je antiparazitán.
0: No, ivermektin pak je proti parazitům i ten fembendazol, jo, ano. Protože právě, no právě, a to je ten vtip, jo, že ten COVID-19, no. Jak to, že léčil ivermektin? Se nad tím zamyslete? Mm-hmm. Protože ivermektin je obyčejný antiparazitikum.
1: Obyčejný.
0: Čistý. To nekvíduje parazity. A vemte si, že ivermektin ve spojení s fembendazolem léčí lidi z rakoviny čtvrtého stádia. Jo? Protože o to byl i ten herec, jak se jmenuje?
1: Mel Gibson.
0: Ano. Jo? V nějakým v tom studiu. Jak
1: ten taky vysílání. Opustil systém, jo. Hollywoodu.
0: Přesně, protože ten bojuje samozřejmě za tady ty věci různý, jo, takže jo. To je jako u mě dobrý človíček.
1: To je dobrý človíček, jo. A ještě jeden, ten...
0: A lidičky, hlavně hlídejte si překyselení vašeho organismu, to vám taky nikdo neříká.
1: Soda bikarbona.
0: Jo, já každý večer před spaním si dám lžičku jedlé sody. Mhm. Jo, protože když máte správný pH v těle, tak se vám v něm nebudou tvořit záněty. To vám zase doktor neřekne.
1: Přátelé.
0: Jo, a jedla soda není jenom na žaludek.
1: Pan, pak budeš pokračovat, jenom krátká historka. Chtěli jsme si měřit pH, jo? Byli jsme ve třech lékárnách. No. Myslíš, že mají ten, jak se to jmenuje, ten papír?
0: Nemají,
1: člověče. Oni nechcou, aby lidi si měřili pH, jako jo, bacha na to.
0: Ale tak si zajděte tam, kde prodávají věci na vodu, jo, na akvaristiku třeba a takové, jo, a ty tam měříš to pH. Jo, já ty papírky jsem dostal od člověka, který dělá na nějaký ty zásobárně vody, a oni tam měří pH často, takže mi tam přines papírky a já si ho čas od času změřím, ale já stejně jim tu sodu tak či tak, jo. Protože ta soda zaprvé má blahodární účinek na žaludek, na všechno a hlavně ti navyšuje okamžitě pH. Protože, proč myslíte, že ráno chce po vás doktor tu moč? A přineste mi tu moč, tu první
1: ranní.
0: No, protože tam v té moči vám právě měří to pH, to je celý. Jo? A tím pádem on zjistí, že máte překyselený organismus, tak vám nasadí něco v uvozovkách, který je třeba schovaná ta soda, jo? Aby vám to pH zvýšilo. Jednoduchý. Hele, bolesti kloubu máte z toho, že máte překyselený organismus. Jak už je to hodně, tak už se tomu říká, že máte tu dnu, jo? Ale normálně standardně, když vás bolí třeba kýčle, zkuste používat sodu jedlo. Na mě to teda zafungovalo úplně perfektně.
1: A kyselý prostředí, jo, je samozřejmě živná půda pro rakoviny,
0: no jasně,
1: záněty,
0: no samozřejmě,
1: a tak dál.
0: No. Jo, takže ono, když vemete, tak úplně nesmysly, jo, jedla, soda, šup, pHčko mám srovnaný, jo, a teďko co, potřebuju se zbavit parazitu, no tak to na to nasadím na parazity, zase něco přírodního a nic chemického, chemické věci člověk neumí zpracovat, jo, ty vás můžou maximálně poškodit. Jo, proto ta houba je živá houba třeba, jo.
1: Jo.
0: Ale všechno, co vás léčí, je kolem vás, to je ta příroda. Kořený pampelišky navyšuje, to je úplně super lék, na to je i studie, to tam dělali Rakušani. Jo, který taky rakovina léčí rakovinu. Proč? No protože to vás to zbavuje toxických látek a parazitů. A když pak zjistíte, jak lidský tělo funguje, tak pak zjistíte, že žádného doktora nepotřebujete. A to jsou úplně tak jednoduché primitivní věci, když to je to až k smíchu.
1: Mm-hmm. Tak a dívej, tady Ivuška teda už maže aj kamarádovi amanitou klouby, jo, tinkturou.
0: No, já mám vyzkoušený na sobě, úplně pecka.
1: Ano, pomáhá. A tady máme pozdrav až ze Španělska. Perfektní, jste super, sledujem ze Španělska. No a tady ten Vlastík už má asi čtvrtý komentář, myslím, že to bude nastrčené chlapec, protože tady...
0: No, a to nevadí, povídá, já to nevidím. Cesta.
1: Povídá, prosím tě, Anička Slováčková. Nekouřila, nepila, nefetovala, jen měla v posteli 3 psy a 2 kočky a každé ráno začínalo pusinkama. No tak nevím, co ti...
0: No, o pusinkama. No a ty psy a kočky měly co v sobě?
1: Parazity.
0: Parazity, nesnad.
1: Ano.
0: Chápete, že když máte zvířata v posteli, že ty parazity lezou na vás?
1: Potřeba
0: a to vám žádný doktor neřekne, ale když půjdete k doktoru na veterinu, tak veterina řekne sám, odparazitujeme vašeho miláčka, co vy na to, ne? Ale vám to žádný doktor neřekne? Ne. Že to potřebujete taky? Na tom jsou založeny ty nemoce, protože parazity, jak se ve vás přemnoží, tak za prvé vás vysávají z energie a za druhý do vás, do vašeho systému chce být slušnej, takže kálí. Jo? No a ty co to do vás kálí, vylučujou ty paraziti, tak to je ta toxicita, to je ta stvinstvo, který je takzvaná rakovina. Jo? Takže když budete používat tyhle věci, tak žádný parazity mít nikdy nebudete a budete zdraví jak řepa a rakovina vůbec. Jo? Takže...
1: Jo, vlastně, a ještě...
0: Protože jsou i studie, které dělají doktoři, jeden americký, třeba taky doktor vesnický nebo městský, nebo co byl, tak on vždycky, on si dělal celý 25 let, si dělal zápisky lidí, ty, co měli rakovinu, který byli léčení a který se léčit nenechali. Jo? No a po 20 letech přišel k závěru, že ty, co se neléčí, se dožívají vždycky vyššího věku. Mm-hmm. To je nějaký zvláštní, ne?
1: Je. Tak a já jsem myslel, tak já jsem tady trošinku vycítil třeba, že ten vlastně reaguje na to, no a ta Anička Slováčková zemřela, jo? My to se můžeme jako domyslet z jakýchto různých důvodů, ale že třeba trošinku reaguje jako taková kritika třeba na to, jak jsem říkal, že ti domácí mazličci harmonizují, jo, ten dům i ty lidi, ale to neznamená, že je kočky pusinkují a tak dál, oni harmonizují tím svojí přítomností, jo, že tam jsou. A jo, že vlastně ta kočka vrní v těch 136 hercích, což je ten ohm a tak dále. Takže pokud chceme miláčky pusinkovat, jako jo, no tak samozřejmě potřeba dodržovat tu hygienu a pravidelně se čistit, jo, proti parazitům, očervovat kočky a i sebe. Je tak?
0: Jo, hlavně, já nevím, co to je za pomatenost pusinkovat svoje zvířata.
1: No, to je divný.
0: Jo? Vy pusinkujte lidičky kolem sebe a ne nějakýho psa nebo kočku.
1: Harmonizovat.
0: Ten stejně z toho nic nemá, to je jenom vaše hlava má z toho něco.
1: A oni se kolikrát aj otahují, oni to nevyžadujou, ty mazlíci.
0: No jasně, oni to nechtějí, ne?
1: Oni tě vlezou na hruď, na břuch, přešlapujou, jo, a to jim stačí. Ale když je vezmeš, ty moji, tak oni se tě akorát vysmějou a stejně to opryt, že skočí z tebe, jo?
0: No jasně, ne.
1: No takže, no. Mano, my už jedeme 6:30 čeleče, to nevadí.
0: Je na čase udělat papa.
1: A pozor, já tady mám ještě další, ale už to asi nebudeme, téma je, všechno je jinak, prosím tě, já tady mám krátký videjko, že Napoleon nikdy neexistoval, nevím, jestli to...
0: No Napoleon nikdy neexistoval, no já vím, že neexistoval. Jo?
1: Tak řekni tomu něco, počkej. No,
0: ale já to řeknu jenom bezkrátce, protože já fakt už to nechci řešit dopodrobna tady ty krávojny.
1: No.
0: Protože to byl Apollon nebo Apollon a to byl ten římský nějaký, nebo jak to tam bylo.
1: Bůh.
0: No bůže. Něco, já už si to nepamatuju. Hele, to pak zjistíš, protože vem si, že veškerý třeba nějaký bitvy, které byly na různých těch obrazech a kde jsou znázorněny, tak ve finále ty bitvy se ani neodehrály. To bylo jenom domluvený mezi sebou, že se domluvili, jako že tam byli se a ve finále tam nikdo nikdy nebyl.
1: Takže všechno je jinak.
0: Celá historie je zmanipulovaná.
1: Historie. His je jeho storie, příběh. Je to jejich příběh. My na to nemusíme
0: no, naskakovat. Je to vždycky tvůj příběh toho, co to vypráví.
1: Jo, však jo.
0: To je stejně, nic, co se píše v knížkách, není pravda.
1: Ne. Stejně jak historii píšou vítězové, takže kdo prostě vyhrál nějakou bitvu, tak si napíše historii, jak to teda bylo, jo. A my tomu nemusíme věřit, my používejme náš selský rozum a zjišťujme, nechávejme se nakopávat tady od máru a... Počkej, divé, tady máme ty vole, už se nám smějou normálně. Kluci, co oběd? Vy dneska nekončíte? Ty vole, my jsme úplně...
0: No.
1: Co lásko?
0: My se furt do něčeho zakecáme, zamotáme.
1: A to ještě není. Tady není, to ještě tady není Martin Tichon. Kdyby tady byl Martin. Martio, jestli nás posloucháš, tak příště se na tebe těšíme. A trošku to rozmělníme.

0: Tady už není cesta zpět.
1: Ne, není cesta zpět, to je dobře, že je cesta jenom kupředu, zpátky ní krok. A teďka ještě na rozlučku je takovou kratičkou historku. Já jsem se teďka dovolil písně, jestli to můžu prozradit. Byl to její sen dneska. Ona se taky probudila, jo, a říká, jo, mě se zdal takový sen a 10 minut seděla u kafička, u cigárka, než to jako možná pochopila, nebo ne, ona to chápe, ale než mě to předala, protože ta zkušenost je nepřenositelná, jo, to je vždycky, to se týká vždycky toho daného solitéra. Takže až ji to docvaklo, tak mě to řekla vlastně, že byla nějaká skupinka lidí, kteří různě jako mluvili a mohli mluvit třeba nádherně, všechno andělkový, sluníčkový, ty barvičky, všechno krásná duha, motýlci, ale najednou po sobě začali střílet, jako jo, a nebo se projevovat nějaký násilí, agresivitu, prostě mlátit se, jo, být na sebe škaredí zlí. A pak zas v té skupince, buď té samé nebo jiné, zas po sobě hulákali, jako byli na sebe škaredí, ale potom to bylo stvárněné, vlastně, že tam byla nějaká příjemná, dobrá energie. A píseň vlastně přišla na to, že všechno je jinak, že my si něco můžeme myslet a chovat se jinak. Jo? Můžeme myslet prostě o hovnech, ale můžeme se bavit prostě jako světelně, jo? Prostě krásně, vyumělkovaně, ale přesto ta naše myšlenka jako ten prvotní tvůrce stejně tu realitu stvoří tak, jak to vysíláme, jací jsme. A ba naopak zas, když někdo prostě se chová, třeba mluvíš prostě, jak mi dneska dva, ty vole, Maro, jo? Jo, to jenom litají vulgarizmy, ale to nevadí. To ještě neznamená prostě, ale, že jsme hajzli, jako.
0: Ne, jenom, no jo, jenom, že ono se taky říká, prej, není ten, kdo prostě mluví, ale ten, kdo prostě myslí.
1: Ten to prostě myslí. A o tom byl ten písnin sen, člověče. A jo. My jsme si řekli, že na tom asi uděláme buď asi nějaký obraz, jo, dneska, protože dneska vyloženě budeme tvořit ve spiritu. No a potom hrajeme po neděli pro autistický děcka, tak jim budeme taky, složíme nějakou písničku o, asi tady o něčem takovým. Asi o Vánocích, no, byť to může být podvod, to je jedno, no, ale tak ty děcka prostě, jo, dárečky, oni jsou autističtí. Těžko jim budeš vysvětlovat, jak se věci mají, že jsou létající soby a Děd Maroz a Muchomůrka a tak dál, jo. Všechno má svůj čas.
0: Hlavně to je oslava narození Boha Bála.
1: Boha Bála, no jasně. Tak ono, nový rok začíná někdy v dubnu.
0: No první ten...
1: květno.
0: April.
1: April, ano, 1. apríla. Tak april. Začíná vlastně...
0: nový rok.
1: Nový rok. Tak je už divný samo o sobě, že nový rok začíná uprostřed zimy, že? Ten začíná s rozkvětem přírody. Ale dobrý, a stejně těch měsíců má být 13, vychází to na 28 dní, plus jeden den je neutrální, jako když se vlastně ten Ježíš nebo něco prostě zmrtvých stání nebo něco, jo? Takže ono je to úplně všechno jinak a myslím si, Maro, že jsme dneska naplnili poslání dnešního pořadu, i když tady byly ještě nachystané nějaké vychytávečky, ale už se nám tady lidičkové jako začínají trošku smát. To je dobře, není cesta zpět, no smát se jako tak, myslím si, že v dobrým, jo? Takže já si myslím, že bychom to mohli odpískat.
0: Ale ty lidičky, které budou chtět, tomu rozumět budou.
1: Jo, ale ne, jako tady akorát ten no chlapec, jak psal ten Vlastík, jo? Ale já nikoho nesoudím, prostě jenom jsem nějaký pocit, že možná ještě neví vlastně o těch veškerých souvislostech a jenom čerpá z toho, co mu řekl mainstream třeba, jo, a že Anička dávala pusinky, no tak jako dávala.
0: No jenom, že Anička měla bohatý rodiče, takže bohatý rodiče platili hodně peněz za léčbu, tudíž se stala dobrou kasičkou pro systém, že?
1: Ano.
0: No, asi tak.
1: Ano. Takže tak. No, tak jestli, Maro, ještě máš něco jako takový poselství nedělní na celý další
0: já jenom můžu popřát lidičkám, ať se mají hezky, dobře a hlavně, ať jsou na sebe hodní.
1: Mm-hmm. Tak, já s tím souzním, já bych taky popřál.
0: A hlavně, ať se nebojí žádných válek a takovýhle chujoviny.
1: Ne, ty jaderný zbraně neexistují, jo. Když to vysvětlil náhodně.
0: To oni to jsou jenom takový srašáky pro vás, aby oni mohli krát prachy.
1: A představte si.
0: A vy byste s tím souhlasili, jo? Protože vy se bojíte přece.
1: A teďka si představte.
0: Ale vy, když se přestanete bát, no tak najednou co?
1: No tak když se přestanete bát, tak aj uvidíte v tom Černobylu ty veverky a ty psíky a ty srnky, jak se tam pěkně proháňají.
0: Jak tam všechno krásně žije.
1: Krásné život, no to, že se

0: tam odstěhovali lidičkové, no tož to byl záměr systému, že potřebovali tam uran, no tak prostě no, zahráli havaďuru. No,
1: a potřebovali hlavně vylidnit tu oblast a tak dále.
0: Vylidnit, ano, jednou druhýmu. Takže všechno máme čitelné tady na zřeteli, všude jsou znamení, sledujte, dávejte si jedna a jedna dohromady, že to nemusí být dvě, ale může to být třeba sedm, jo, protože je to všechno na nás, ale to pochopení.
1: Hlavně lidi používejte selský rozum, jo.
0: Selské rozum.
1: A nenechte si něco naklábosit z televize, protože to je největší propaganda, co existuje, protože byla taky vytvořena. Jo? Protože to je televize.
0: Vize.
1: Jo? Protože oni vám dávají svoji vizi. Mm-hmm. Jo? Ty bude, ty bedně. No, protože oni tam vám říkají věci a vy to automaticky považujete za pravdy.
0: Jo.
1: Ale to se jenom jako, že tak vypadá. Ale ve skutečnosti to jsou všechno jenom mega manipulace.
0: Já bych chtěl ještě popřát do nového pracovního týdne samozřejmě tu smysluplnou práci pro sebe a pro svoje blízké a vůbec neodezdávat ani kvantík energie tady tomu prolhanému systému, který se vás snaží okrást a vyždímat a odvrhnout, jo, takže pracujme na sobě, tvořme a když říkají lidičkové, ale jak mám začít, já nic neumím, kam hovno, ty umíš všechno, akorát si vzpomeň na to, kdo jsi a ten stvořitel ti pošle přesně mechanismu, jak začít tvořit. Já jsem taky začal tvořit tady ty zvonkohry, ničeho nic, jo, a jde to.
1: Ale všechno jde, to jenom lidi musí začít prostě zapojovat vlastní mozek.
0: No.
1: Těch věcí je spousty.
0: Jo.
1: My zase k životu tolik věcí nepotřebujeme, abyste mohli žít. Vám ten systém nadspal do hlav, že vy to potřebujete. Ale to je všechno jenom marketing, aby se to prodávalo všechno.
0: Šťastný je ten, kdo nic nepotřebuje. Kdo má základní výbavu od stvořitele, to jsou nějaké talenty, vlastnosti, ctnosti a s tím si vystačí v tom bytí. Nepotřebuje nic umělýho, jo. No, že to se mně mluví, používáme tady počítač, že? A to je jenom proto, aby jsme vám to mohli sdělit, nakopnout vás, abyste sami začali pěkně se aktivovat, jo, a realizovat to svoje bytí v těch nejvyšších hodnotách a kvalitách.
1: Přesně tak.
0: Je to tak. Tak, no. Ivuška nám posílá, dívej, smajličky. Ivuška je dobrá. A...
1: Ivoška musí přestat bojovat tady s tím, to nemá
0: cenu. Ano. To
1: musí každý pochopit. A...
0: Don Quixote a jeho boje s větrnými mlýny. Ten systém je tak nastavený, že ho nikdy neporazíte, jedině tím, že z něho vystoupíte.
1: Přesně, tím, vy ho můžete úplně nakrásno opustit.
0: Ano.
1: Jo?
0: Ano.
1: Protože není zákon na světě, který by vám přikazoval, že v tom systému musíte být.
0: Takže to je vše.
1: Takže nikdo nemá na tu pravomoc.
0: Nikdo. Mezi námi a stvořitelem není žádný úřední, žádná organizace. Nikdo.
1: Přesně. A vy si hlavně musíte uvědomit, jestli jste něčí otrok, něčí soukromý majetek, nebo jestli jste sami za sebe tady na té zemičce. Jo? Protože pak, když si uvědomíte, že o vás furt někdo rozhoduje, no tak tím pádem jste nesvéprávní. Takže vy vemte svoje právo zpět do svých rukou. Řeknete a dost.
0: No,
1: konec randy.
0: Píše, moje zkušenost, dojdu někdy k tomu, jo? A to někdy se může stát, když si řekneš, Ivo, někdy, tak je to vždycky až za, ale dojdi k tomu hned. Už se tím stane.
1: No.
0: A najednou už se to stalo, že? Maro,
1: Když něčím jakože bojuju a vidím, že to nepřináší nic, tak na co budu bojovat? Jo, nemá význam.
0: Když je zkušenost, řekne 10krát, nevyšlo to, tak třeba po 11 to vyjde. Hovno vyjde. To je furt dokonal.
1: Ne, vůbec. Ale oni se vás snaží vždycky chytnout zpátky do toho systému, aby furt jste měli vysnout s nimi bojovat a co kde si tam. Nic, prostě odstříhnout, odchod.
0: Dívej, jsem Miška Malá, vy fakt neskončíte, já musím...

0: musím ven. No?
1: No, no my už končíme, Petrucho, no. Ty už to zavřeme.
0: Netož, prosím tě, asi to udělám, jako, Maro, blagadár, vysrat se na boj, ne, tady furt chodí kolem komentáře, víš, vysrat se na boj, blagadár, přesně tak. A
1: já na to, proč?
0: Jo, takže závěrem bych ještě řekl, že já pošlu stránky UCC a nějaké informace, co mi přeposílala zas Paulina z rodu Bajčí, taky zajímavý stránečky, jo, kde se můžete dočíst vlastně o třeba ta Clearfordská dohoda a tak dál. Takže pošlu nějaké odkazy na studijní materiál, studujme a tvořme, ale sami pro sebe, a to není žádný sobectví, jo. Ale my tvoříme pro
1: protože
0: sebe.
1: Vy jste ti nejdůležitější. Nikdo jiný.
0: Vlastně.
1: Jo? Takže vás učili, nás učili ve škole, že musíme dbát na ostatní. Ne, ne. Vy jste ty podstatní. Každý. No a pokud vy to máte v sobě srovnaný, tak teprve pak můžete jít pomoct někomu druhému. Ale na prvním místě jste vždycky vy. A to není žádný sobě.
0: Maro, oni nás tehdy už se snažili připravit, že budeme rozdávat svoji energii jim, systému, parazitům.
1: Proto už vznikly tady ty státy a všechno, aby ovládali právě ty masy těch lidí.
0: Jo.
1: To nebylo z žádného dobrýho důvodu, aby někdo něco, ne, to bylo vždycky vytvořeno proto, aby někdo na to mohl těžit.
0: Jo. Je to tak.
1: To je jako když říkáte Evropská unie tohle, vy se na Evropskou unii úplně vysedete. To je nikdo. Nikdo. To je soukromá firma, která nemá svoji zemi, jakoby, na které by mohla fungovat. Takže ona se chce zmocnit těch zemí, těch lidiček, ostatních. Mm-hmm. Ale to je právě tím, že vy s ní souhlasíte. Jo, když ji pošlete do prdele celou Evropskou unii, no, tak ona může takhle dohodnout.
0: Však ona už jde.
1: Všechno stojí jenom na vašem souhlasu, nic jiného.
0: Mm-hmm. Jen se smějí, dneska žádný konec, no vidíš. Maro, ty furt, ale taky mluvíš, člověče.
1: Dobrý, já už kele, ahoj. Hezký den a... No a tak.
0: A tak. To každý, jak se domyslí. Každý, jak se domyslí, děcka. Máme vás rádi, studujme.
1: Jo.
0: Já taky studuju. Mara, ten už jenom povídá. I když taky studuje furt ještě, no. Ale už jenom rozstřeluje.
1: Já mám 5leté studium. No. A já studuju minimálně 10 hodin denně. 5 let.
0: A já 5měsíční.
1: Jo. 5 let minimálně. A minimálně 12 hodin denně. Minimál. No, takže...
0: No vidíš. Výsledky se dostavily.
1: Proto můžu říkat to, co říkám.
0: A já ti můžu pouštět tady ve studiu Deja Vu. Rád. Blagadár tobě. A vám všem s přízněným dušičkám. Čau.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Mějte se krásně. Čau.

0: Kým Andrej Babiš v Prahe skladá vládu, Tomio Okamura je v Bratislave a chce obnoviť československé vzťahy. Ako by mali podľa nového predsedu poslaneckej snemovne vyzerať? Aké sú zahranično-politické plány hlasného kritika Európskej únie a NATO? Spýtam sa exkluzívne. Tomio Okamuru, pekný deň, pán predseda, ďakujem, že ste našli čas.
1: Ďakujem za pozvanie a zdravím Slovensko.
0: Ďakujem ešte raz, že ste si teda našli čas. Začneme tými československými vzťahmi. Vy ste dnes na tlačovej besede s predsedom Richardom Rašim povedali, že táto návšteva už prináša konkrétne výsledky. Tak aké?
1: Tak my sme prišli s tým za nově se formující vládní koalici v České republice, že chceme hledat společná podpůrná stanoviska pro naše záměry. Budu konkrétní, naše nová vláda v České republice, a doufám, že budeme během krátké doby jmenováni, tak odmítá implementovat například emisní povolenky ETS 2, které poškodí naše domácnosti, prostě na to nejsou peníze, zbytečně bychom zdražili chod domácností, vytápění, pohonné hmoty, dopravu. Takže to bylo první téma, že jsem hledal společné stanovisko vůči Bruselu a ptal jsem se vašeho premiéra, vašeho prezidenta, vašeho předsedy parlamentu, zdali bychom na to měli stejné stanovisko, protože dva jsou více než jedna. V Bruselu naší 10-milionovou Českou republiku nikdo neposlouchá, ani poslouchat nebude, opravdu nebuďme naivní. A je tady první shoda, že to stanovisko se Slovenskem můžeme a budeme prosazovat společně. Druhá záležitost je pohled na zrušení zákazu spalovacích motorů od roku 2035. My to máme v programovém prohlášení nové vlády, že to chceme zrušit. Takže opět jsem se ptal slovenské strany a zdali by v tomto našem postoji jsme mohli mít společné stanovisko a opět došlo ke shodě. Takže druhý úspěch. A třetí věc, mluvili jsme také o migračním paktu EU. Slovensko hlasovalo proti, Fialova vláda zradila zájmy České republiky, končící Fialova vláda, a nehlasovali proti. My v České republice prostě nechceme nějaké přerozdělování afrických nebo muslimských migrantů, to opravdu ne. Takže jsem se ptal, zdali můžeme mít i v tomto prosazovat společné stanovisko. A opět bylo ano. A máme už třetí bod a všechno tři jsou zásadní body, kdy Česká republika a Slovensko bude prosazovat společné stanovisko. Takže už jenom v tomto okamžiku ta návštěva splnila očekávání. Jsme rádi a samozřejmě musím dodat, že tím opravdu velice důležitým rozměrem dnešní návštěvy je znovu obnovení co nejhlubších přátelských a skutečně korektní vztahu se Slovenskem, jste náš bratrský národ, my vás máme rádi, řekl jsem to úplně na rovinu otevřeně, to, že končící Fialova vláda rozvrátila vztahy se Slovenskem. Já když jsem to slyšel i na těch interních jednání dneska, že vás Fialova vláda prostě mentorovala, říkala Slovensku, co máte dělat a co děláte špatně, to je přeci hrozný. My vám opravdu nebudeme říkat, naše nová vláda, říkat to, co máte dělat a co nemáte dělat. My vás plně respektujeme, respektujeme výsledek demokratický voleb na Slovensku. Znova říkám, máme vás moc rádi, chceme s vámi spolupracovat, jste bratrský národ a těšíme se na co nejhlubší spolupráci ve všech oblastech, na kterých se shodneme, a je hodně.
0: K tým kontrastom medzi vašou kreujúcou sa vládou a dosluhujúcou vládou Petra Filu sa ešte dostaneme, ale spýtam sa na tú dnešnú návštevu. Vy ste teda hľadali podporu pri týchto konkrétne troch témach. Chcela slovenská strana naopak podporu pri iných témach od vás?
1: Tak je pravdou, že i slovenská strana určitá témata nastolila.
0: Viete povedať, aké?
1: Jistě, byla to téma třeba čerpání evropských fondů, společného postupu u různých typů čerpání evropských peněz. Byla to například i spolupráce, protože řada slovenských studentů studuje v České republice. Samozřejmě cílem Slovenska, slovenské vlády bylo, aby se také vraceli potom na Slovensko a předávali ty znalosti a zkušenosti, což se neúplně daří. Takže těch témat jsme otevřeli opravdu hodně. Mluvilo se i o obranné spolupráci, protože, jak víte, tak Česká republika hlídá i slovenský vzdušný prostor ještě na půl roku. je ta situace způsobena tím, že předešlá slovenská vláda v podstatě poslala prostě výzbroj na Ukrajinu a tím pádem Slovensko v podstatě je v situaci, že není schopno si vládně chránit vzdušný prostor. To znamená, bylo tématem, velkým tématem byla i Ukrajina. Diskutovali jsme členství Ukrajiny v EU, členství Ukrajiny v NATO, což odmítáme.
0: Ale členstvo v Evropské unii podporujete?
1: Tak my jako nová nastupující koalice, my, co se týče této problematiky, tak naše programové prohlášení neobsahuje toto téma, takže jsem sdělil za sebe, za SPD a za Tomio Okamuru, že já nesouhlasím s členstvím Ukrajiny v NATO a v EU a je to naše dlouhodobé stanovisko.
0: Dobre, zostaňme pri obrane. Spomínali ste, že nám pomáhate s ochranou nášho vzdušného priestoru. Ako ste poznamenali, my sme darovali systém protivzdušnej obrany Ukrajine a preto sme ostali odkrytí. Máte tu vojenský kontingent asi 500 vojakov. Ako si ďalej predstavujete spoluprácu? Čo sa týka obrany, vy ste v závere tlačovej besedy spomínali, že vás tu čaká jedno rokovanie, ktoré sa bude týkať práve obrany.
1: Tak určitě mám jednání s vaším místopředsedou vlády a ministrem obrany Robertem Kaliňákem. To na ní mě čeká za chvíli. Budeme mezi čtyřma očima hovořit o aktuální situaci. Určitě víte, že i ministra obrany v nově formující se české vládě je nominant SPD, to znamená strany, kterou já zastupuji, jsem předsedou. To znamená, o těch věcech budeme interně hovořit, více to přiblížit v tuto chvíli nemohu, ale v každém případě platí, když vrátím tu debatu trošku na úvod, že musím říct si už tuto chvíli, že se nám daří a jsem rád opravdu za to mimořádně vřelé přijetí slovenských představitelů, že jsme si řekli, že skutečně ty vztahy musí být nadstandardní. Ještě bych dodal, že dneska večer se k nám připojí se na jednání rakouský předseda parlamentu a zítra dopoledne budeme pokračovat o stejných tématech, budu hledat podporu i na rakouské straně, to znamená opět postoj ke emisním povolenkám ETS2, migrace, migrační pakt, opět to bude o zrušení zákazu spalovacích motorů, už ta agenda je nastolená i v rámci té konference, kterou máme dopoledne. To znamená, my za nově vznikající českou vládu jsme začali okamžitě pracovat na společných postojích, protože čím více nás bude, chceme obnovit V4 spolupráci, kterou záměrně rozvrátil končící premiér Fiala český. My to chceme vrátit, protože samozřejmě, když prostě tu V4 vybudujeme, tak bude slyšet opět hlas, bude slyšet hlas zemí střední Evropy a ten hlas prostě bývá v mnoha ohledech odlišný, než je v Bruselu. Já vůbec upřímně nechápu, proč nám tady diktují prostě lidé někde v Bruselu, kteří ani neumí česky, slovensky, nikdy tady s námi nežili a diktují nám, jak máme žít, co máme dělat a pak ještě hrozí sankcemi. To je přeci úplně hrozné. To znamená, nezbývá, než vytvořit ten alternativní politický, řekl bych, politickou konstrukci, kterou bude V4, V4+, protože mluvíme i o spolupráci s Rakouskem a já si myslím, že to je ta správná cesta, jak hájit naše zájmy.
0: Nemáme tu dosluhujúceho premiéra Fialu, aby sme hovorili o tom, prečo bola rozvrátená spolupráca v rámci V4, ale vieme, že krajiny rozdeľoval najmä rôzny postup, teda prístup k Ukrajine. Ale predsa len ešte jedna otázka, ako obrane už nejaký čas tu máme spoločné československé armádne nákupy. Je toto prínosom?
1: Tak ja myslím, že to môže byť prínosom. A protože samozřejmě pakliže výsledkem je koordinace v oblasti obrany, protože jsme přeci jenom malé země, když to vezmu v tom globálním hledisku, je to 10 milionů obyvatel, Slovensko 5,5 milionů obyvatel. To znamená, když by se koordinoval by se ta obranná politika, ta obranná strategie, tak si myslím, že to může být na jednu stranu výhodné pro oba státy, ale to nejenom, řekl bych, politicky nebo takticky, ale že to může být i ekonomicky výhodné, protože pochopitelně ten prostor žijeme vedle sebe, tak určitá koordinace podle mého názoru ten smysl má.
0: Poďme na zahraničnú politiku a vaše teda postoje. Vy ste spomínali, že na stole bola aj Ukrajina. O tej ste hovorili dnes s premiérom Robertom Ficom. Odkiaľ ste presne prišli k nám?
1: Ano, hovořili jsme o tom s premiérem Ficem.
0: A čo byly predmetné ty témy?
1: Tak samozřejmě, my máme v České republice určité postoje. diskuze o tom, zdali pokračovat například v té takzvané muniční iniciativě.
0: Ano, to kritizoval otvoreně Andrej Babiš ještě v předvolebné kampani.
1: Já jenom se snažím nastolit, co je tématem v České republice, přiblížit divákům teatři. My nechceme pokračovat v té národní muniční iniciativě. Tématem bylo samozřejmě i snahy o diskuzi o vstup Ukrajiny do NATO. S tím nesouhlasíme, s tím nesouhlasí ani slovenská strana. Vstup Ukrajiny do EU, tady to stanovisko máme rozdílné, protože já osobně rozhodně nepodporuji vstup Ukrajiny do Evropské unie, což mimochodem nepodporuji ani Polsko. To znamená, my u nás v České republice jsou i celkem značné obavy u řady občanů, co týče situace na pracovním trhu, protože dochází k podsekávání mest právě tou levnou pracovní silou. Mimochodem, my máme po Fialově vládě, po 8 letech, máme dokonce po 4 letech vlády, ale máme nejvyšší nezaměstnanost za 8 let v České republice, nejvyšší nezaměstnanost. To znamená, u nás to není úplně tak jednoduché říci Ukrajina do Evropské unie, bude to znamenat obrovské množství nákladů, to znamená prostředky i na úkor České republiky by se museli přesměrovat na Ukrajinu a s tím prostě má řada našich občanů problém a já s tím mám problém taky, já to prostě nechci. Jo, takže já za sebe říkám, že rozhodně nepodporuji vstup Ukrajiny do Evropské unie a už vůbec ne do NATO, protože to si myslím, že je přímo nebezpečné.
0: Vy jste aj krátko po tom, čo vás zvolili do funkcie predsedu, zvesili z budovy parlamentu ukrajinskou vlajku, takže aj slovenskí diváci registrujú, aké sú vaše postoje voči Ukrajine. Čo ale váš postoj k Rusku? Je Rusko agresorom na Ukrajine?
1: Tak tu ukrajinskou vlajku jsem svěsil i hned, protože jsem to slíbil voličům. Tady připomenu, než se dostanu k odpovědi na vaši otázku, že následně byl proveden velký průzkum veřejného mínění v České republice, který zveřejnil i Český rozhlas a 75% občanů stojí na mé straně, kdy z průzkumu vyšlo, že souhlasí s tím, že na českých státních budovách mají být pouze české vlajky. Takže to jsem rád. Co se týče Ruska, tak já myslím, že ta diskuze už se dávno posunula, to už jsme říkali před 4 lety, že narušení mezinárodně uznaných hranic je podle mezinárodního práva agrese. To už jsme si říkali před 4 lety. Máme 4 roky pryč a z té války je tak, jak jsem osamoceně říkal v České republice už před 3 lety, že z toho bude zamrzlý konflikt, který prostě se nebude posouvat ani bojová linie a budou tam prostě umírat spoustu mladých lidí. Došlo na má slova, je to přesně tak. Takže ta nekonečná válka v podstatě nikam nevede. Linie se neposouvá, velké velké dopady na ztracených životech, takže skutečně jedinou možností je mír a mírová jednání. A to je vždycky o kompromisu, takže já vítám ten plán Donalda Trumpa, Evropská unie se ukázala jako totálně neschopná, selhala. To znamená místo, aby Evropská unie, vedení Evropské unie, Lejenová a další převzali iniciativu a už u toho jednacího stolu seděli, protože se jedná o evropský prostor, jedná se o nás, o Evropu, tak tu iniciativu převzal americký prezident Donald Trump po svém zvolení. Tím pádem americká strana už jedná s ruskou stranou, jednají dokonce i o ekonomické spolupráci, takže nám zase v Evropě kvůli totálně neschopné Evropské unii, která je ideologicky zatížená a mají ty ideologické klapky, tak nám ujíždí vlak a lídr vlastně NATO i lídr Západu, Spojené státy, Donald Trump už jedná a sedí u jednacího stolu. To znamená, znova se ukázalo ta totální neschopnost a bych řekl škodlivost takového přístupu současného vedení Evropské unie. Takže já naopak vítám iniciativu kohokoliv v rámci Evropy, který se snaží svým způsobem katalyzovat ta mírová jednání, protože co jiného než mír by měl být naším cílem. My v České republice máme rekordně drahé energie, dokonce přepočtu na paritu kupní síly. Máme nejdražší energie v rámci Evropské unie. Lidi se nemůžou doplatit. Za Fialovy vlády máme podle Evropské sítě proti chudobě, která vychází z čísel Evropského statistického úřadu Eurostat. Máme 3 miliony lidí, to zná skoro třetinu lidí na nebo pod hranicí chudoby. Prostě naše nová vláda to chce zastavit. My chceme levnější energie, dostupné bydlení a k tomu budou směřovat naše kroky.
0: Zostaňme ještě chvíli při zahraniční politice. Víte si představit cestu do Moskvy, případně jaké budou vaše kontakty s ruskými politikmi?
1: My to v programovém prohlášení nemáme, ani nemáme takový plán. Na druhou stranu přesně víme, že například rakouský kancléř Niehammer tak navštívil Rusko i po zahájení konfliktu na Ukrajině. Jo? S ruskou stranou jednají Američani. To znamená...
0: Tak z pochopitelných důvodů.
1: No tak je to, jsou to zástupci demokratického západního světa. To znamená, tady bych rozhodně nezužoval debatu na Roberta Fica, protože jestli byl někdo první v Moskvě, tak to byl rakouský kancléř tehdejší, který se byl přeprověřit dodávky energií pro Rakousko. A Rakousko letos na jaře řeklo veřejně, zástupci rakouské vlády, že po skončení konfliktu na Ukrajině si umí představit obnovení dodávek surovin, potažmo energií z Ruska, pakliže to bude pro ně výhodné. To znamená, vidíte, že ta debata se posouvá nejenom už na úrovni Spojených států, ale dokonce i na úrovni sousední, mimořádně vyspělé evropské země, konkrétně mám na mysli Rakousko, takže teď je skutečně otázkou, zdali se na to dívat jenom z odstupu na tato jednání, nebo být také převzít určitou iniciativu a informovat se. To znamená, já budu zcela upřímný, já to rozhodně nevidím úplně černobíle při pohledu na to, jak postupuje Rakousko anebo třeba Spojené státy. Takže je potřeba toto sledovat a mít nejenom ideologický přístup, ale i pragmatický přístup, ale vždy by to mělo směřovat ke zvýšení životní úrovně těch našich občanů, protože jsem přesvědčen o tom, že drtivou většinu občanů České republiky vůbec nezajímá ideologie, ale zajímá je to, aby měli co nejlevnější složenky za energie, co nejlevnější náklady na bydlení, aby měli levné a kvalitní potraviny. Já si teda upřímně, že to myslím to samé, že to je skutečně důležité.
0: Vy ste mi v predvolebnom rozhovore povedali, že ak by bolo referendum o vystúpení Česka z Európskej únie a NATO, tak by ste hlasovali za vystúpenie. Tento názor zostáva?
1: No tak jistě, já ten názor mám, protože budu upřímný, co týče na to, já vím, že v České republice, a říkal jsem to hnedka jedním slovem, my nemáme alternativu jinou teď v tuto chvíli než členství NATO, protože naše armáda není ve stavu, že by mohla sama bránit území České republiky.
0: Takže jste za zotrvaně.
1: My takové kapacity nemáme, ale na druhou stranu se mi líbí neutralita rakouská. To znamená, pocitově bych hlasoval, mně se líbí ta neutralita, takže pocitově bych hlasoval pro tu neutralitu. Což by znamenalo pochopitelně vystoupení, ale u toho NATO to není tak jednoduché, protože česká armáda kapacitně po té, co předvedly dosavadní vlády, tak prostě nemá tu kapacitu. My máme, paní rektorko, bohužel naše armáda je schopná chránit území velikosti hranice Středočeského kraje po dobu 6 týdnů v současné době. Co se týče Evropské unie, ale tak měli bychom směřovat k tomu, abychom byli obrany schopní samozřejmě a posilovat tu obrannou schopnost a zaměřit strategii české armády na obranu území České republiky a našich občanů, nikoliv na ten expediční sbor, který bojuje někde v Afghánistánu anebo třeba někde hodně daleko od Evropy, což je současné zaměření. Ale co se týče Evropské unie, tak to bych jednoznačně hlasoval pro vystoupení. Protože mi řekněte, co je pro evropského, co je pozitivního na migračním paktu EU. To znamená, aby se přerozdělovali afričtí a islámští nelegální migranti k nám do střední Evropy. Co je pozitivního na Green Dealu, který ničí evropskou ekonomiku, unijní ekonomiku, to znamená předbíhá nás, podívejte se, v jaké situaci jsou německé automobilky, masivní propouštění, Čína válcuje prostě, podívejte se na růst HDP v Číně, ale i ve Spojených státech a jinde, kde tuhle tu ideologickou politiku nemají. To znamená, jestli my si nenalijeme čistého vína a nezačneme dělat prostě ekonomicky pragmatickou politiku, která je zcela logická a musíme to odideologizovat, tak Evropská unie ztrácí konkurenci. Dnes je Evropská unie zadlužená až po uši, to určitě víte. Evropská unie si dneska bere dluhopisy až do roku 2057, všechno na dluh. To přeci není normální.
0: Diváci, ktorí sledovali predvolebné dianie, tak tieto vaše postoje a názory poznajú, ale zaujíma ma jedna vec, predsa len vo volebnú noc, keď hnutie ANO vyhralo voľby, už vtedy padali vyhlásenia, že áno, budeme s SPD hovoriť o možnej koalícii, ale vystúpenie z Európskej únie alebo NATO je pre nás červená línia. Mali ste rozhovor s Andrejom Babišom, prípadne s Karlom Havlíčkom, kedy vám povedali, že dobre, pôjdeme do koalície, ale končí téma vystúpenia z Európskej únie v prípade kritiky NATO?
1: Tak toto řečeno určite nebylo. My sme sa bavili o zákone o referendu. Takže na jednu stranu, protože jsme 3 strany, SPD má 15 poslanců, Hnutí ANO má 80 poslanců, tak jsme tedy v rámci koaličního kompromisu, to programové prohlášení má 21 stran a je úplně skvělé, perfektní, směřuje k vyšší životní úrovni českých občanů, k prosperitě a k bezpečí. Tak my jsme ustoupili v tom, protože s 15 poslanci nemůžeme prosadit referendum o vystoupení z EU a z NATO. Na to je dokonce v České republice potřeba ústavní většina 120 a to nemá ani naše koalice. To znamená, když jsme dali na misku váh, jestli ukončíme Fialovu vládní koalici, což si prioritně přáli naši voliči, anebo nebo jestli umožníme dál vládnout některé ze stran Fialovy vládní koalice výměnou za to, že s 15 poslancích toto volební období nedokážeme realizovat ten široký zákon o referendu, tak rozhodli voliči ve volbách, že máme 15 poslanců, tak jsme si vybrali tu výměnu Fialovy vlády. My to téma ale neopouštíme, paní rektor, je to dál program SPD, musíme si počkat na jiný volební výsledek. Ale to, co se nám povedlo, že jsme do toho programu prohlášení do zákona o referendu se nám podařilo implementovat možnost hlasování o jiných mezinárodních závazcích, což je úplná novinka, takže se nám to podařilo tam hodně prosadit. To znamená, kdyby si lidé chtěli, pakliže bychom ten zákon prosadili, tam je potřeba i souhlas Senátu a ústavní většina zákona o referendu, třeba hlasovat zrovna o tom odmítnutí ETS, dvojky, odmítnutí eura, odmítnutí migračního paktu, ale to my všechno odmítneme. My euro v České republice nechceme a za naší vlády nebude přijato euro v České republice. A protože nechceme žádné zdražování. Takže se nám to podařilo najít ten kompromis, takže o mezinárodních závazcích by se mohlo hlasovat, ale to EU a na to z toho bylo vyjmuto. Holt máme jenom 15 poslanců, ale to téma SPD neopouští.
0: Musíme končiť aj váš program, tu na Slovensku je nabitý. Predsa len ešte otázka na záver. Niektorí komentátori hovoria, že post predsedu poslaneckej snemovne je pre vás politickým vrcholom. Vnímate to tak rovnako, alebo má Tomio Okamura ešte väčšie politické ambície?
1: No tak určite to politický vrchol je, pretože ja som bol dodnes 13 let v opozici. To znamená, je to první vládní angažmá. Tešili sme sa na to, že budeme součástí vlády, pretože konečne budeme moci prosazovať volební program, ktorý zlepší životy občanom. Takže
0: premiérske alebo prezidentské ambície v kartách nie sú?
1: Tak já myslím, že před námi je teďka čtyřleté volební období, musíme odvést co nejlepší práci pro české občany, aby měli lepší životy a pak si to občané vyhodnotí. A úplně závěrem, než tedy, protože končíme, máme vás rádi, vážení Slováky máme rádi, chceme mít s vámi co nejužší vztahy a to je ta message, kterou jsem sem přijel na Slovensko, jste náš bratrský národ a znovu obnovíme co nejhlubší a nejvíce přátelské vztahy se Slovenskem, naše nová vláda.
0: Beriem to tak, že nie to nebolo, takže možno ešte uvidíme Tomia Okamuru ako prezidenta alebo premiéra. Ja vám ďakujem pekne za rozhovor, že ste si našli čas vo vašom nabitom programe. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem, mějte sa hezky, ja to opravdu nevím, jak to bude v budoucnu.
0: Ďakujem aj vám za pozornosť a vysielanie Teatry pokračuje aktuálnymi správami. Majte sa pekne, dovidenia.

0: Posloucháte Svobodný vysílač.
1: Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.

Nakonec, dámy a pánové, budeme zase vysvětlovat jenom my, pokud budeme držet hubu a krok, pít si lahváče na gauči a čumě na fotbaly, na hokeje a na další krávoviny, na ulice a neulice a pojišťovny a zahrady a jiné. A kráva hledá vola a podobné reality show. Já vás zdravím a vítám na SV24, teď už živě tedy. A taktéž by to snad už mělo jít na Facebook, tak se uvidíme, jestli se tam uvidíme. Zprávy bez cenzury jsou téměř nachystány, jelikož ale brž, protože Martin zase zapomněl, tak 15. prosinec si tady najdeme, prosinec, a najdeme si tady ještě něco k tomu. Dnešek je tedy 349. den roku podle gregoriánského kalendáře a my víme, že to není náš kalendář, ten nám byl zase vnucen. 350. den v přestupném roce a do konce roku nám tedy zbývá celých 16 dní. Nuž, události v České republice v roce 1938, druhá republika. Národní shromáždění schválilo zmocňovací zákon, který umožňoval tedy vládě nahrazovat zákony vládními nařízeními a měnit ústavu, což znamenalo zánik demokracie samozřejmě v Československu. A v České republice v roce 1993 byla dána do oběhu bankovka dosud nejvyšší nominální hodnoty 5000 korun. Každý tří máte jistě ve svých peněženkách, že ano. Tak, svátky, jmeniny Radany, Radanové, Dětrichové, Dětřich a Zderat. Tak, přejeme vše nej. No už ale my se přesuneme k těm věcem. Samozřejmě na začátek připomenu, že ničemu zde nemáte věřit. Všechno si prověřujte z několika zdrojů. Taktéž stále budu opakovat, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. No ale naše známé dějiny nás to provází neustále, že ano. Koukneme se na zprávy z domova, také speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině a vše kolem. Ruská federace, tam se koukneme na ty zmrazená aktiva dál. Gejropa, tam se koukneme, že teda někteří nechtějí válčit, i se koukneme ale na debilitu těch, kteří válčit tedy v Evropě chtějí. Tak tež se koukneme na choroťáka, viruse, spíše kočkování a jejich následky. Mám tam dvě zprávy a to propojíme vlastně s tou naší budoucností, protože jestliže naše budoucnost bude ukončena kočkováními a elektronickými certifikáty, že ano, covid pasy a multipasy a vším možným, tak zkrátka ta naše budoucnost bude temná. No už ale to záleží samozřejmě zase na každém z nás. Jestli chcete do elektronického koncentráku, hurá, hurá, tak šupky, rubky, nikdo vám nebrání, CBDC, elektronické doklady, kde jaký krávoviny, všechno to dát pro zjednodušení a zlenivění lidstva, to dáme na nějaký elektronický nosič. No už ale my už se koukneme tedy na Erika Bestu, zprávy z domova, a ne Fialovo předání agendy Šmercovi. Tak, nová zpráva tedy o stavu země s názvem Česko 2025 odstupujícího premiéra Piotra Fialenka, zveřejněná tedy včera, byla vytvořena už 7. prosince a pak upravena 13. prosince. To znamená, že Fiala měl dostatek času reagovat na strategii národní bezpečnosti Donalda Trumpa, my se k ní ještě dostaneme dneska, a Fialův dokument se však o této strategii nezmiňuje a o nové situaci v transatlantických vztazích tedy říká jenom málo. Nejblíže je tomu snad prý věta, cituji, jsme nesrovnatelně lépe propojeni s okolním světem a zároveň ve strategických rozměrech mnohem méně závislí na křehké globální rovnováze. No, tak tedy prý německý kancléř Friedrich Schmerz, že ano, podle toho, že Němce už bolí, takže Schmerz je bolest. Na své tedy vlastní víkendové akci v Mnichově delegátům strany CSU řekl, nebo to je nějaká ta jejich slučina, to je jedno, že ve světě dochází tedy k tektonickému posunu politických a ekonomických mocí. A jdeme na citaci Schmerzů. A my, Němci, Evropané, jsme uprostřed tohoto procesu. No,
Trump se tedy nezjevil přes noc a tato americká politika přes noc jednoduše nezmizí. Je možné, že s jeho nástupcem či nástupkyní to bude ještě obtížnější. Připravme se na možnost zásadní změny v transatlantických vztazích. Andrej Babiš se k tomu prý tedy chystá, zatímco Fiala a ODS se spoléhají na to, že to tedy za ně udělá Friedrich Šmerců. No, tak uvidíme a... Jo, samozřejmě Fiala a ODS by strčili hlavu nejenom do Šmercovy zádele, ale hlavně do sudetoněmecké landsmančavské zádele, tedy vyžranýho Merta Posselta, že ano. Tu fotografii vám tady teď asi nemusím ukazovat, někdy z roku 1992 nebo 3, jak tam podrž taška Piotr Fialenko oxidoval tedy u vyžranýho pána, který by nás tady chtěl zabavovat. My se na to samozřejmě ještě koukneme. Arena monitor, tak se koukneme na monitor a koukneme se na TikTok. Koukneme se tedy na Trump, Síkela a kapitalismus s tím, že levice už netřeba a je to tedy vývoj podle Jana Kellera. Tohle pána vám doporučuji sledovat častěji, protože ten má docela dobrý názory. Je to sociolog, jeho přednášku někde z Ostravy, kde mluvil o skrytých elitách, které to tady řídí, tak to tady dáme. Tak ty tu snad taky ještě dohledáte někde na YouTube. Vřele vám je doporučuji. Ale Jana Kellera samozřejmě sledovati. Takže nekorektně s Kellerem. A neb jak kapitalismus zvítězil sám nad sebou. Tak tedy nazval sociolog a filozof Jan Keller poslední letošní komentář pro parlamentní listy.cz. Nakonec v něm konstatuje, že reálný kapitalismus dokázal slavně porazit tedy socialistický systém, ale jen o pár dekád později vnitřně neslavně se rozložil. Nebo aby se tedy rozložil, pardon. Podle dokumentu tedy nedávného vypracovaného Trumpovou administrativou čelí Evropa bezprecedentnímu úpadku a v příštích 20 letech se může civilizačně rozložit. Mezi příznaky této krize jsou uváděny ztráty národní identity, proto tady máte identitární hnutí, ano, pocházící původně z Francie, a prohlubující se ekonomické potíže, nezvládnutá migrační politika, pokles porodnosti, nástup cenzury, kdo by se divil, když jsme v demokratické společnosti, no ale jdeme dál, potlačování politické opozice a některé další. Donald tedy Trump se je vůči Evropě snad až tedy příliš schovývavý. Ve skutečnosti je to s ním mnohem horší. S ní, pardon, s tou Evropou naší, jo, skvělou. No, já bych řekl Evropská unie, ne Evropa, to je zase geografické území, ale jdeme dál. Poté, co se otevřela do široka tedy možnost pro rozvoj liberální demokracie a tržní ekonomiky, kolabuje systém snad ve všech ohledech. Vzpomeňme si ještě tedy, co vadilo na socialismu. Bylo mu vytýkáno, že nerespektuje soukromé vlastnictví, že je ekonomicky neschopný, že dokáže fungovat pouze na dluh a že v něm vládne neschopná byrokracie, která nepřipouští politickou soutěž. Ve všech těchto ohledech se dnes snaží Evropská unie poražený socialismus dohnat a předehnat. Nejnověji se to ukazuje na umanutých snahách o zabavování ruského majetku. Jistě se jedná o čistě politicky motivovanou záležitost, ale zabavování majetku v období socialismu bylo přece také motivováno čistě politicky. Nejde jen o porušování zásady vlastnictví, ekonomickou neschopnost předvádí tedy dnes Evropa tak jaksi frontálně. Má podobu tedy setrvalého poklesu konkurenceschopnosti, ztráty hospodářského potenciálu a strmě stoupajícího přímo astronomického zadlužování. Na rozdíl od reálného socialismu nedokáže tedy provozovat ani ten těžký průmysl. A tedy jestliže za socialismu rostl vnitřní dluh v podobě nedostatečných inovací, zanedbávané infrastruktury a nízké míry investic,
naopak kapitalismus se za dluhy nestydí a provozuje zadlužování zcela otevřeně. Ještě, že tedy mladá generace nemá čas tyto procesy sledovat. Pokud by měli mladí ponětí o tom, do jaké míry dnešní vládci zadlužují jejich ještě nenarozené děti, ba i vnoučata a pravnoučata, dali by si na dobu rozajít chuť na reprodukci a už tak neslavná demografická křivka by vypadala ještě zoufaleji. No, pana Kellera, je to samozřejmě ještě delší ten článek, takže si ho na Parlamentních listech, dámy a pánové, načtěte pak sami. A mám zde, počkat, ale my bychom se na to mohli kouknout, já tedy přečtu jenom to, co je tady uvedeno. Koukneme se tedy na novou českou vládu a ziskové neziskovky, nebo neziskové ziskovky, já teď nevím, jak ono to je. Mně se to furt motá. Nejde samozřejmě o všechny. Tady ten malý Hitlerjugend, že ano. Kde byli za covidu? Tady ty milionový chlívek pro demokracii. Kde pak byli? Vždycky jim vadí jenom Babiš a další Babiš a Zeman a Babiš a Babiš a Zeman a Babiš a Zeman a furt dokola. No, nám bude vadit Babiš za chvilku taky, jenom si počkejte. Takže se tady na toho vykuka koukneme a hlavně na ty neziskové ziskovky nebo ziskové neziskovky, které tady samozřejmě čest všem, kteří se starají o postižené lidi a tak dále, dělají to ve svém volnu, věnují tomu maximálně času a tak dále. Ty všechny a o zvířátka, o přírodu, samozřejmě těm všem je potřeba samozřejmě ty peníze dávat, ale ne takovýmhle politickým zmeťourům. Takže nová vláda by prý od nás dostane, koukneme se na to od koho, přehled nevládních organizací, které se za posledních 10 let zapojily do aktivit na hraně zákona, omezujících svobodu projevu v České republice. Bylo by prý zvrácené, kdyby demokratický stát takové subjekty dále financoval, a to z veřejných prostředků. Cituji. Současné tedy liberálně demokratickém uspořádání funguje občanská společnost a neziskový sektor jako jistící mechanismus proti výsledkům voleb, pokud se výsledky nehodí. Dlouhý pochod institucemi, deep state, tedy hluboký stát, a těsná vazba s nevládními organizacemi, médii, korporacemi a univerzitním prostředím vytvořili systém, který je vůči výsledkům voleb pozoruhodně imunní. Politici, kteří tedy vzešli z voleb, mají reálně omezený prostor, jak prosazovat svůj program, a pro nějž dostali vlastně mandát. Liberální demokracie dokázala navíc vychýlit rovnováhu moci ve prospěch justice, jež se v posledních letech stala významným protivníkem moci výkonné. Další citace. Díky dotačním mechanismům Evropské unie vznikl pak systém, v němž Brusel financuje projekty přímo působící proti politice exekutiv jednotlivých států. Typicky se jedná o ekologické nebo lidskoprávní organizace, které agilně vstupují do oblasti rodinné politiky, genderu či nežádoucích kulturních tradic. Výsledkem je pak spletitá síť prosazující tzv. Evropské hodnoty, ty gejrobské západní správné, že ano. Ty se poté například implementují do školních kurikul nebo slouží k podpoře části politického spektra, vyvolávají nebo volajícího po další integraci a posílení pravomocí bruselské administrativy. Pod nálepkou evropských hodnot se velmi často skrývá směs progresivistických či zelených ideologií podle toho, co je zrovna třeba prosadit. No a v tomto světle působí návrh nové nebo možné nové vlády omezit politické působení neziskových organizací a jejich financování státem jako krok, jenž měl tedy přijít už dávno. Praxe totiž posledních let, umocněná předchozí vládou, je zralá na změnu. Ve veřejné moci přitom nikdo nespochybňuje neziskové tedy organizace působící, jak jsem říkal, v sociální oblasti, sportu či kultuře. Veřejnost dokáže rozlišit mezi nimi a aktivistickými skupinami s politickou agendou. Státní správa se stala tedy ideologickým ekosystémem, podle některé agendy
nebo kde některé agendy tedy kvetou bez ohledu na to, co si vlastně myslí voliči. Tak, důležité věci. Tady a stejně i na Slovensku, tam ve Slovenské republice, tam si vláda Fica vyživovala tyto zmetky, ten pochod institucemi, oni se prolezli všude. Všude jsou prolezní. Soudy, školství, všechno je tím prolezli. Musíte si to, dámy a pánové, uvědomit. No, já jsem chtěl vlastně zjistit, kdo nám to písal. To se musíme tady kouknout na Echo 24. Tady ho máme. Echo 24, tady je celý ten článek. Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl
Je to úhel pohledu, chyba v pluralitním nebi. Takže chyba v pluralitním nebi spočívá v tom, že nebeský sbor bývá tedy se zřetelným přízvukem vyšší třídy. Slavný to výrok tedy Elmera E. Stachneidera o povaze zájmových skupin, jakoby potvrzovaly reakce české aktivistické a progresivistické scény a s ní většiny tedy médií. Na výsledky voleb do poslanecké sněmovny a na návrhy na omezení vlivu neziskových organizací, na exekutivu a jejich financování státem. Stejný tón tedy zaznívá i z údivu bývalých vládních stran, přesvědčených o své morální superioritě, tedy nadřazenosti a vůdčí roli bychom to asi tak zhruba mohli vzít. Takže tady si to uvědomte, píše o tom Tomáš Jarmara, sepsal to tedy včera přes víkend, v neděli to postoval 14. Takže vám to doporučím, abyste se na to podívali i na ten článek. Nebojte, zase všechny odkazy ode mě budete mít v textové přípravě na stránkách Svobodný vysílač nebo svobodný-vysílač.cz a budete to tam mít, budete to tam mít tedy vždy v té textové přípravě. Pod tímto pořadem to tam krásně budete mít uvedeno. Tak se na to ještě jdeme kouknout. Trump říkal to, ne, my chceme parlamentní arena rozhovor. Jo, Fico, tak se na to ještě koukneme. To je rozhovory sekce, tak to máme tady. A je to nějaký tady. Od Fica, který přišla k Babišovi konkrétní rada ohledně neziskovek, tak se na to můžeme mrknout taky, ale jak říkám, nedáme to celé. To by bylo nadlouho, tak se koukneme jenom na výňatek. Tedy bavíme se nedlouho poté, co proběhla první oficiální návštěva české budoucí vládní koalice u nás na Slovensku v Bratislavě. Předseda sněmovny, myšleno české, Tomio Okamura, měl historicky největší delegaci. Hlavní cíl byl prý jasný, restart tedy vzájemných vztahů na nejvyšší úrovni. A podařilo se. No, to je zajímavé. Odpovídá Dalibor Jurášek, což je tedy poradce premiéra Roberta Fica pro posilování suverenity. Tak se na to jdeme kouknout. Ten tedy říká, rozhodně, setkání v Bratislavě bylo velmi srdečné a česko-slovenské vztahy znamenají mnohem více než vztahy jednotlivých vlád. Proto jsme i dosluhující české vládě opakovaně nabízeli obnovení společných jednání a reagovali jsme vždy korektně a konstruktivně. Tuto možnost tedy nevyužila ta stará vláda, ale nová vláda, česká vláda, v tom má jasno. Prioritou je návrat tedy vztahů na tradičně nadstandardní úroveň, a bude to příjemný začátek a myslím, že Slováci a Češi si vydechnou, neboť tak toto prostě mezi našimi národy má být. Tak, na co bychom se tady koukli? Já jsem chtěl ty neziskovky a zrovna jsem to tady. Zrovna jsem to tady do prekvanči znovu vyvil. Neziskovky, tak se na to koukneme tady odsaď, tak já to tady přečtu přímo ze stránek. Nová vláda Andreje Babiše, tedy jeho hnutí ANO, bude v koalici s SPD a motoristé sobě, že ano, a avizuje, že se na státní podporu politického typu neziskovek podívá, zjistí, kolik a komu platí a také je vyhází z ministerstev, kde ovlivňují politiku. Máte s tím tedy zkušenosti na Slovensku a s jakými výsledky jste tedy tomuto problému čelili?
A pan tedy odpovídá ze Slovenska. Vnímáme to podobně. Transparence tedy je velmi důležitá, ale je třeba přehodnotit i samotné udělování dotací. Mnohé nevládky tedy politického charakteru doslova žijí ze státních dotací a dotací

je financovaných přímo vládou USA a NATO. Prosazovali radikální koncepci zahraniční politiky v rozporu s veřejným míněním na Slovensku, které si dlouhodobě přeje zachovávat dobré vztahy se Západem i Východem. Těžko si představit tedy lepší scénář únosu zahraniční politiky státu. Po nástupu současné vlády jsme detailně prověřili činnost útvarů věnujících se strategické komunikaci, hybridním hrozbám a boji proti dezinformacím. Naše zjištění tedy potvrdila, že část státních úředníků zneužívala své postoje k prosazování politických zájmů, například tedy ovlivnění parlamentních voleb. Následně jsme provedli rozsáhlé personální změny a redukci stavů v těchto útvarech. Přijali jsme novou koncepci strategické komunikace, která vyzdvihuje svobodu projevu, demokratickou diskuzi a respektování jiných názorů. No, článek samozřejmě ještě delší, takže vy se na něj pak můžete kouknout, nebo spíše tento tedy rozhovor. Ano, dámy a pánové, nemusíte čekat na mě. Nuž, koukneme se tedy dále. Vrhneme se z Čemhlav, že ano? Tady se vrhneme z Čemhlav. Jako Šemhlavý bombardér Štuka za druhé světové války, tak se koukneme na Datla. Má to hodinu 20, takže to tady nebudu pouštět, vy si to video na YouTube dohledáte sami, i ten odkaz jsem vám tady celý zase zdvojil. Marián Magas, v České republice vám to asi nic moc neřekne, ale je to politický vězeň progresivního extremismu a doteďka sedí, dámy a pánové. Takže boj proti takzvanému extremismus je jen jinak přejmenovaná cenzura. Zavírání lidí za extremismus je zle maskováno, ne tedy potlačování základních práv a svobod. Hanebným výsledkem boje proti takzvanému extremismu jsou političtí vězni a jedním z nich je právě Marián Magát. Trestní legislativa namířená proti takzvanému extremismu je sama o sobě tedy projevem progresivního extremismu postaveného do, nebo přetaveného do trestního zákona. Žel tedy skutkové podstaty definující údajný extremismus byly zpřísněny hlavně během druhé a třetí vlády Smeru sociální demokracie, což je nepochopitelný paradox. Potvrzuje to tezi, že progresivní, ale i progresivistický, ten liptardí mor, napadl mysli lidí napříč politickým spektrem. Jde tedy o alarmující poznatek na Slovensku. Marián Magát je politickým vězněm moru progresivního extremismu. Platí to hlavně tedy napříč tomu, že většina lidí se s jeho názory nemusí ztotožňovat. Není to umění tolerovat názory, se kterými souhlasíme. Umění je právě respektovat opačný názor a rozumně s ním polemizovat. Z názory se polemizuje, za názory se nemá zavírat. Tak by to tedy alespoň mělo být v nějaké té demokratické, hurá svobodné a prý tedy i racionální společnosti. V 25. dílu tedy podcastu Datel po slovensky hej, k věci hovořím o příběhu tedy Mariana Magáta, rozebírám jeho názory na choulostivá témata a pojmenovávám osoby, které spáchaly justiční zločin, když ho na 4 roky zbavili osobní svobody. Vřele vám to doporučím, já si to pak musím stáhnout a naposlouchat, protože to jinak nedávám. No ale jdeme se kouknout, zločince ještě necháme, počkejte, zločince, no tak, pokaždý mě budeš, koukneme se na katastrofu, tuhle katastrofu budeme mít, Miloše zdravím, Brusel plánuje, to víme, no herdek, kde to zase je. Tady Tibor Eliot Rostas, což je samozřejmě šéfredaktor a zakladatel časopisu Zem a Vek, tohoto geopolitického měsíčníku. Já vám vřele doporučuji nějaká čísla si objednat, případně, co by bylo nejlepší. Když už se znáte, že to je něco, co byste chtěli mít doma, tak je zase podpořit předplatným, jako tak činím já. Ale jdeme na tento článek katastrofy, o kterých se nesmí hovořit. Je to taky video, má asi 40 minut, takže to si tady taky nebudeme pouštět. Zase si ho prokliknete hezky

na YouTube. Ano, no problémo, odkaz jsem tady skopčil taky. Takže lidé se záměrně jsou od vás děděni, tedy od nejdůležitějších témat, pod různým divadlem politických stran. A tak vědí jenom málo o tom, že v roce 2026 nás čeká hyperinflace, kterou chystá permanentní vláda. Následující video pak ukazuje tedy skutečné důvody spuštění války na Ukrajině nebo speciální vojenské operace nebo těch sraček z roku 2014. Takže porušování to sraček bylo mé, samozřejmě, z mé redakce. To nevkládám Tiborovi do úst. Porušení totiž mezinárodních smluv o nerozšiřování NATO po sjednocení Německa v roce 1991. Snaha Viktora Janukoviče a jeho vlády o status neutrality Ukrajiny v roce 2010. Rozmístění raket Aegis s nukleárními hlavicemi, a to ve střední Evropě. A zvrhnutí ukrajinské vlády, nebo svržení, že ano, přes USA a CIA, kdy Nulandová v roce 2014 říká fuck EU. To víte, chytruše, Vicky Nulandová taky nebyla nejostřejší tuška v penále zahraniční politiky USA. A je to zaznamenáno samozřejmě na uniklých tedy přepisech. A přímo, myslím, i ten záznam hlasový je, jak říká fuck EU. Fuck EU. EU. Ne EU, ale fuck EU. Tak, Evropskou unii. Trumpova administrativa nařídila tedy Fedu, centrální bance USA, nakupovat státní dluhopisy, tištění peněz na nákup státního dluhopisu, čímž zase se brání před občanskými nepokoji, no zároveň spouští masivní hyperinflaci. Ceny drahých kovů a hlavně tedy stříbra vyletěly od léta letošního roku na dvojnásobek. Je to srozumitelný signál začátku nezadržitelné a rozsáhlé finanční krize, která zasáhne samozřejmě i Slovensko, i Českou republiku a Evropu vůbec. Tato témata jsou pro politiky tabu, stejně jako je tabu informování o přicházejícím systému technokracie, který už brzy nahradí parlamentní systémy a vládnout budou nařízení obmezující svobody tak, jak jsme to zažívali v letech 2020 až 2022, tedy za covidiáka. Toto všechno vám už 13 let přinášejí erudované analýzy a komentáře v časopisu Zemavek, který byl jako jediné tzv. Alternativní médium zařazen na seznam bezpečnostní hrozby, vypracované tedy Národním bezpečnostním úřadem Slovenské republiky a tajnou službou SIS, Slovenskou informačnou službou. Více se dozvíte v monolozích, tedy na ZVTV od Tibora Eliota Rostase. Tak, já mu děkuji za toto, samozřejmě děkuji za časopis, který vždy chodí před koncem měsíce do schránky na nový měsíc, takže moc, moc za to děkuji a skvělá práce od Tibora. Jdeme se kouknout na SVO, tedy speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině. A já jsem tady nezměnil velikost písma, nevadí, Martin si s tím poradí. Šupky, dupky, jdem se na to kouknout. Skopírujeme to tady, jestli to půjde. A vrhneme se na to zase střemláv, že ano. Zkrátka, času je málo. Čo to bylo? Tak, ale tady nám někdo zlobí, tak se musíme kouknout na profil. Převzato Marka Rutteho, Maria Magát, Maruška, tam se vrátíme, Miro Heredoš, to si taky vezmeme, převzato zde. Dáme si tady hezký obrázek, že ano, aby jsme věděli, kdo s kým bojuje na Ukrajině. Takže šéf NATO NATO Rutte mluví otevřeně o potřebě války, tedy s Ruskou federací, s cílem jej tedy Ruskou federaci rozdělit na 5 států. Oni to, dámy a pánové, neskrývají. Evropská unie i NATO otevřeně přiznávají, že je válka s Ruskem neodvratitelná. Nejen tedy z ekonomických, ale i z teritoriálních důvodů.
Odmítají totiž jakékoliv mírové rozhovory s Ruskou federací. No a tak nám Rutte oznámil, jdeme na něj, cituji, připravte se na totální válku s Ruskem, je to nevyhnutelné. Válka bude v rozsahu druhé světové války. No, jste spokojeni? Zástupci Dánska mluví o USA jako o potenciální bezpečnostní hrozbě. Rusko zase varuje Británii, že nukleární anihilace Velké Británie je nevyhnutelná v případě komplexní války. Report Pentagonu zase hlásí, že pokud dojde ke konfliktu na Tajvanu, v případě konvenční války nemají Spojené státy proti Číně šanci v tomto konfliktu. Zkrátka nevyvíjí se to tak nějak dobře pro nikoho. Že ano. Severní liga teda odhodlaný, že ano, to jsou ty magoři, pod vedením Anglie, rozehrává tedy naprosto šílenou hru, která nemá šanci na úspěch a ohrožuje 100 miliony lidských životů. Myslím si, že občané států Evropské unie by měli povstat proti této nesmyslné iniciativě a donutit své vlády, aby vzali zpátečku. Jsou tady uvedeny zdroje Daily Telegraph, Telegraph, MSN zprávy a facebookové věci, takže na všechno se tady pak můžete kuknout. Samozřejmě to jsme to probírali i s panem Tichým, že ano. Tak jdeme se kouknout dál na ruské vzdušné síly, i když, moment, to bude hned tady někde, hnedle teďka, tady, tak si dáme jednu stíhačku. Ruské vzdušné síly tedy sestřelili ukrajinský, ne, já bych poznamenal další ukrajinský letoun SU Suchoj, tedy 27. Uvádí to ruské ministerstvo obrany, zpráva je tedy z 9. prosince, ale nevadí, těch stíhaček zkrátka Ukrajinci nemají mnoho, jestli ještě vůbec. Takže systémy protivzdušné obrany sestřelili za minulý týden a dokonce během jednoho dne 280 bezpilotníků a 13 raket HIMARS a ruské vzdušné síly sestřelili ukrajinský SU-27. Ruské síly dále zasáhly tedy ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, energetickou infrastrukturu využívanou ukrajinskými ozbrojenými silami, montážní závod a sklady pro bezpilotní letouny dlouhého doletu, jakož i dočasná místa rozmístění ukrajinského vojenského personálu a zahraničních žoldáků. Stejně tak Oděsa byla celý víkend pod palbou. Jo, na tady ty se ještě koukneme. Tak, tady jsme měli někde Marii. Tak se na Marii, ne, na tady tu čarodějnici, ne, vyžilou, ale tady si koukneme na Marii. Mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharová tedy obvinila Spojené království z toho, že pomáhá Kyjevu realizovat teroristické akce. Hehe, co jsem vám říkal? Že v tom mají prsty i ty útoky na tankery. Americká CIA a britská MI6. Ono se to všechno potvrdí a na Ukrajince to jenom svalili. Ty zase budou říkat, tak jo, stejně jako jsme vyhodili Nord Stream 2 z 15-metrový jachty. Jsme to dokázali, 5 ožralých magorů a jedna nějaká podivná štětice. Tak, asi tomu věřte. Tak, dne 11. prosince Maria prohlásila tedy, víte, že to je samozřejmě právě mluvčí ruského zaměny, že ano, ruského ministerstva zahraničí. Cituji, prohlásila zásadní věc. Zdá se, že někdo v Británii začal pečlivě připravovat veřejné mínění ve své zemi na vojenské ztráty na Ukrajině, které by nebylo možné jednoduše skrýt a nadále utajovat. Takže tímto výrokem o den později fakticky navázala na to, o čem už jsem psal. Dne 10. prosince jsem totiž na síti X informoval, ale já nevím, od koho to je, do prkvančis, o tom, že Česká republika se v tichosti, ale systematicky připravuje na scénář plošné takéto války s Ruskem. Státní elita nemůže oznámit plnou válku ze dne na den, protože by to vyvolalo paniku a odpor. Musí to dělat hezky postupně. V Británii se zdá, že už jsou ve fázi, kdy připravují veřejnost na ztráty. Nejdřív se tvrdilo, že tam nikdo není, pak, že jsou tam jenom dobrovolníci, teď se přiznává, že tam umírají specialisté. Cílem je otupit vnímání veřejnosti, aby si lidé zvykli na zprávy o mrtvých vojácích. Je to přímá paralela s Českou republikou. Zatímco v Británii už řeší, jak vysvětlit mrtvé, protože tam byli dříve aktivněji,
České republice jsme ve fázi administrativních odvodů. Je to tedy stejný proces, ale v jiné fázi. U nás se teprve počítají kusy. V Británii už se počítají ztráty. A tak Marie Zacharová tedy tímto výrokem svým v podstatě říká, hra na schovávanou skončila. Pokud tedy Británie přizná, že tam má lidi a že umírají, stává se z aktuální války válka přímá. Česká státní elita je existenčně a mocensky tedy napojena na Británii. Funguje jako její prodloužená ruka. Platí zde tedy neúprosná rovnice. Varování směřované do Londýna je automaticky varováním i pro Prahu. Kvůli tomuto spojení reálně hrozí, že Rusko udeří na rozhodovací centra v Praze. Jak o tom nedávno zcela chladně informoval ruský poslanec ve spojitosti s prezidentem vyrabovanýho Čechistánu, tedy Petrem Pavlem Pepou Pávkem. Londýn už počítá mrtvé, Praha zatím jenom živé. Podle mě to je hodně psaný, jak kdyby to psal Petr Cvalín, ale nejsem si jistý. Žel tady není, odkud to je ukradeno, odkud to Miloš sebral, ale já mu za to přesto děkuji a vy se musíte zamyslet, jestli vám mám pustit písničku Troja, své syny nechám si vzít, nebo jestli si ji pustíte sami a budete se za své syny, za své děti, vnuky, manžele a dále. Jestli se za ně budete být i vy ženy, anebo za své rodinné příslušníky vy doma, i za své syny přece tátové, že ano, dědové, strýcové. Proč ne? Je důležité si tohoto uvědomit. Tak, koukneme se na gejropu, která zmrazila ty ruská aktiva zatím na neurčito, s tím, že Maďarsko a Slovensko byly proti při tom hlasování, ale oni už se rozjíždějí, dámy a pánové, i další dva státy. Konkrétně Itálie už se cuká a ještě někdo, teď nevím kdo, my se k tomu asi myslím dostaneme, snad jsem to vypích. Tak, slovenský internet, tady čarodejnici s tím pošukem si dáme, tak si na ně koukneme. Ruská aktiva v Evropské unii tedy zůstanou zmrazena na neurčito a nebude o tom tedy třeba každých 6 měsíců hlasovat jako doteď. Rozhodli o tom členské státy Evropské unie. Hlasování probíhalo tedy písemnou formou a na schválení kroku bylo potřebná kvalifikovaná většina. Takže právo veta ne. Protože tam vždycky někdo obstruoval, někdy na voko Slováci, většinou aktivně Maďaři. No a já jsem vám to říkal už v minulém týdnu, že si to udělali podle sebe, aby vojebali evropské právo. Řeknu to takhle nahrubo, jak to ty šmejdi udělali. Tak, Česko, podle informací, ne Česká republika, ČTK, zmrazení aktiv podpořilo, protože jsme jenom další vyrabovaný koncentrák na Spolkové republiky Německo, že ano. Proti byly tedy Maďarsko a Slovensko. Padla tak tedy překážka související s použitím ruských aktiv na pomoc Ukrajině. Věřte tomu. A maďarský premiér Viktor Orbán ale dopředu uvedl, že Budapešť protestuje proti dlouhodobému zmražení ruských aktiv a že jeho schválení nejen kvalifikovanou většinou je protiprávní. Ano, pravda. Unie byla, blokuje těch 210 miliard ruských aktiv, v euráčích se to zde uvádí. Většina těchto finančních prostředků je zadržována v evropském depozitáři cenných papírů Euroclear, že ano, v Belgii. Další jsou ale i v belgických bankách a též v bankách ve Francii. Cílem tohoto kroku je zablokování tedy ruských aktiv, které nebude závislé na hlasování každého půl roku, jak se dělo doteď, že ano. Bla. Současné tedy rozhodnutí unijních států znamená, že aktiva zůstanou zmražena do odvolání, nebo zmrazena, zatímco sankce, které Evropská unie uvalila na Rusko po únoru 2022, se budou muset dále prodlužovat. Dámy a pánové, už mě s těma sankcema serou, s prominutím. My se tady musíme kouknout. Ke mně na Facebook. Tak, dáme můj profil, dělej.
A já vám tady musím pustit, ono by to tady šlo někde vytáhnout, ale já vám tady... Pojďme se na ty ksichty kouknout, jaj, jaj, jaj, jaj.

0: mídlo zelenskému do basy. Super věcička, super věci tedy. Další věci tady se koukneme, máte spoustu věcí, ale já tady potřebuji vypíchnout a najít doktora Štefana Harabína. Není to dlouhé, má to asi necelé 2 minuty, tady ty hovora zprostý si necháme na jindy, to, na to se koukněte, na ty dva keci a politika, nebo jako se to jmenuje. Jo, tady dostal pán, jo, dostal, kolik dostal, 4 měsíce? Ne, 3 měsíce v Polsku. Je to nebezpečný zločinec, on totiž sundával ukrajinský vlajky a nahrazoval je polskými. To si dovolil hodně, tak dostal 3 měsíce. Co neuvidíte, Josef Klány a další sdílejí, že zkrátka v Evropě to vře, ne řve. A opět zemědělci protestují proti Mercosuru, té dohodě, že ano, která zlikviduje úplně konkurenceschopnost tady evropských zemědělců, tak už zase metají močku a hnoj na vládní a ministerské budovy. Uvidíme, jak k tomu budou přístupní čeští zemědělci. Projekt D, ne, ale tady máme, díky, jo, to je vlastně s Honzou Sedláčkem. Jdeme se na to kouknout, hele, má to minutu. Počkejte, já tady nastavím zvuk. A doktor Štefan Harabin, bývalý ministr spravedlnosti Slovenské republiky, dlouholetý 40 let soudil, dotáhl to až na nejvyšší soud, takže si Štefana Harabina a sankce evropské či americké na jakýkoliv stát, teď konkrétně po únoru 2022 se začátkem speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině, jsou všechny nezákonné dle mezinárodního práva. Pojďme si to poslechnout přímo z úst doktora Harabina.
1: Protiruské sankcie sú v rozpore s medzinárodným právom, pretože podľa článku 39 charty OSN o sankciách musí rozhodnúť bezpečnostná rada OSN. A keď nerozhodla, tak regionálna organizácia, ktorou je aj Európska únia, nemôže rozhodnúť o sankciách. Lebo platí článok 103 charty OSN, ktorý hovorí, že všetky organizácie, ktoré vzniknú následne po vzniku OSN, musia mať svoj právny režim v súlade s cieľmi charty OSN. Čiže preto som viackrát vyzýval Fica, aby zahlasoval a zavetoval protiruské sankcie, lebo keď tak nečiní, tak sám porušuje našu ústavu v článku 1 odsek 2. Slovenská republika sa zaväzuje dodržiavať medzinárodné záväzky. Vo vašej ústave máte vy to isté. Protiruské sankcie sú v rozpore.
0: U nás je to, myslím, článek 10 a teď nevím, jestli je to písmeno.
1: S medzinárodným právom,
0: takže sa na to môžete kouknúť sami, dámy a pánové. Nastudovať si ten článek 39, 103 Ačko, jak říkal pan Štefan Harabin, vzít si ústavu, což je zákon číslo 1, nejdůležitější, tak se na něj podívejte, nevěřte mi, prosím vás, otevřete si i tu chartu OSN, jo? Je to úplně jednoduchý a můžete tento, no a tyto a další samozřejmě argumentační náboje proti těm vypatlancům používat a pište to teda i Babišovi, když jste ho tolik volili. A tady to dá všechno do pořádku. Píšte to i Babišovi a dalším členům vlády. Spravedlnost, zamíny a další vnitro, aby o tom věděli, do čeho se uvrhává Česká republika. Tak, jdeme se kouknout dále ještě do Ruské federace. 15 let za zatykač. Moskevský soud tedy v nepřítomnosti odsoudil vedení Mezinárodního trestního tribunálu, to je ten, toho soudu ICC, za na vězení, tedy 15 let, za nezákonné stíhání ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina. Tak, ICC v Hágu, to je jejich budova, abyste ji viděli, já vám ji trošku zvětším. Tak, soud udělil tedy ruský tresty odnětí svobody v délce až 15 let za jejich, tedy těchto zmetků, úlohu při vydávání zatykače na ruského prezidenta. Úředníci tedy Mezinárodního trestního soudu byli uznáni vinnými tedy z přivedení vědomě nevinné osoby k trestní zodpovědnosti, vědomě nezákonného zadržování a přípravy tedy blablabla útoku na zástupce cizího státu. Poslední bod obvinění prakticky přirovnává právní stíhání Vladimíra Putina k válečnému zločinu. Žalobce Mezinárodního trestního soudu ICC Karim Khan byl v nepřítomnosti odsouzen na 15 let vězení v trestné kolonii. Ostatní obžalovaní, tedy 8 soudců a úředníků ICC, včetně současné předsedničky soudu Tomoko Akane, dostali tresty od 3,5 taktéž do 15 let. Nebojte, skončí speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině. Ruská federace si padne z Američanů z USA okolo krku, vyhlásí Evropu, Evropskou unii z Huny za největší bezpečnostní hrozbu světa. A možná nás budou mydlit společně. To si uvědomte. Ale hlavně se pak rozpoutají, protože Donny to samozřejmě potvrdí a odkýve, rozpoutají se trestní stíhání a vydávání. Takže spolek D, vedký, ten, co nás nazývá sviněmi, Otakárek Foldinu, Řehka, prezident, premiér, bejvalej, a pokud současný nic neudělá a bude v tom pokračovat, tak ten taky a další, tak se nebudou stačit pánové jednoho dne divit. A vy, kteří jsou ještě zabedněný, tak možná ti také ne. No, ale je to zase vaše věc. Já vám to říkal. Já jsem vám to říkal. Jo, koukneme se na zločince Tonyho Blairiku, že ano. Opět vystrkuje prý růžky. Ivan Štupňa to sepsal pro Zem a Vek. Tak... Není žádných pochyb, simultánně zase tlumočit zo slovenčiny, tak mi promiňte nějaké přežblepty. Ne, nevstávám na noční, to si píše, ne, já mám dovolenou, nazdar. Není žádných tedy pochyb o tom, že bývalý premiér, britský premiér Tony Blair, je mezinárodní a zatím nepotrestaný zločinec, mimo jiného zodpovědný za spáchání válečných zločinů během bombardování Jugoslávie v roce 1999. Po letech konečně tedy i v britské médium potvrdilo, co se už dávno vědělo. Mimo toho, že Velká Británie se přímo podílela právě na bombardování Jugoslávie, dávno předtím tajně podporovala teroristickou organizaci na Kosovu známou jako KLA, na Slovensku známou jako OVK. Tehdejší Blairův ministr zahraničních věcí a alkoholik Robin Cook byl v přímém kontaktu s lídrem OVK. Hakim Tači mi to v České republice účeká. Tento drogový kartel propletený do kosovské politiky účeká. Myslím, že jo, pokud ne, opravte mě, pište to tam do komentářů. Jo, myslím, že jsou to oni. Tak, Hashim, ale on je to Hakim Tači, který byl po nelegálním odtržení se Kosova od Srbska nejprve kosovským premiérem, potom prezidentem a potom vězněm. Když v roce 2010 navštívil Hakim Tači Bílý dům, tehdejší viceprezident Joe Biden ho nazval kosovským Georgem Washingtonem. Momentálně je tedy souzený za válečné zločiny během války v Kosovu. Zdá se vám to nelogické, že se to může vůbec stát? Ale může. Pokud sloužíte jako věrný pes zájmům kolektivního západu, potom po splnění role nebo rolí úloh vícero, kdy vás tedy už kolektivní západ nepotřebuje a jste přítěží pro ně, tak vás jednoduše odstraní. Ano, a možná přijde i čas na tady toho zmetka britského. Tak více na stránkách časopisu Zem a Vek, zločinec Tony Blair. Jo, a někde jsme tady měli teda vlastně toho belgického premiéra, protože ten... Počkejte, to je dobrý. Oni samozřejmě, Belgie ví, že je totálně v řiti, jako jestli jestli budou chtít z Euroclearu a z těch belgických bank vytáhnout ta ruská aktiva. Tak se brání zuby nechty. Belgický premiér tedy říká, že návrh Evropské komise na konfiskaci ruského majetku je krádež, což vám tady opakujeme neustále, a že podají žalobu. Belgický premiér Bart van Fever, označil návrh Evropské komise na zabavení zmrazených ruských aktiv v Euroclearu v Belgii za krádež a že proti tedy Evropské komisi bude podána žaloba. Cituji, pokud dojde k rozhodnutí, a my víme, že došlo, které je zjevně v rozporu se zákonem, a my víme, že je, nemá žádné základy a představuje pro Belgii vážná rizika, nelze nic vyloučit. Uvedl tedy Bart de Wever a dodává, že samotný Euroclear zvažuje v současném období odvolání k Evropskému soudnímu dvoru. Ten mimochodem už dvakrát prohlásil, že Ruská federace nevede genocidu a ani agresivní válku na území státu 404, tedy Ukrajiny, to abyste věděli. Štefan Harabín, doktor Štefan Harabín to zmiňuje taktéž neustále, takže vám doporučuji na slobodnovysielačky.sk, jestli mají ještě Slovensku, jestli je taky nebanovali. Tak Slobodný vysielač, tam je o nejen o práve, nebo s Harabínom nejen o práve, a zhruba každý týden nebo dva týdny vystupuje i na slovenské Infovojně. Tak, ale že teda se to válečné řinčení a štvaní se do Ruska se nelíbí všem, tak teď je tady prý superbomba, právě teď ale z Berlína, protože italský místopředseda vlády Matteo Salvini vyzývá Evropu, aby zastavila tedy eskalaci konfliktu s Ruskem. Cituji, Evropa musí přestat bojkotovat pokusy o nastolení míru na Ukrajině. Konec citátu, to tedy řekl italský místopředseda vlády Matteo Salvini. Německo a Francie se podle jeho názoru snaží přesunout své problémy do zahraničí, protože se jim v jejich vlastních zemích vlastně tak nějak nedaří. A Matteo Salvini dodává, nejsme ve válce s Ruskem a nechci, aby mé děti bojovaly proti Rusku, dodal tedy na závěr. V minulém týdnu jsem vám přinášel ten karton na tom vozidle z Itálie, že ano, Putine, vykašli se na Ukrajinu, vezmi si nás. A taktéž ty demonstrace se vám ukazoval, že ano, i v Německu protiválečné. Takže tam to bylo jasné také, že raději pod Putinem, než tedy v Evropské unii, nebo než být mrtvý, tak Cikín se přišel pomazit s tátou, tak Cikínek vás tady vítá svým vocasem, svým ohonem, tak snad si sedne, uvidíme. Tak, Itálie odkládá dekret o vojenské pomoci o krajině. Jdem se na to kouknout. Tak, teď je to tady z VKčka, ale dej pokoj celý skopírovat. Tak, doďa, vej, cikinku, tak. Zamávej do kamery, zamávej. Tak, nechceš, vidět, já vím. Ty nejsi cilgusový kocour, ty seš kocour domácí. Tak, jdem se na ně kouknout. Podle zdrojů tedy agentury Reuters, zase to neříkám já, má italská vláda v úmyslu odložit schválení dekrétu, který by Římu umožnil prodloužit dodávky vojenské pomoci Ukrajině na příští rok. Zpoždění souvisí tedy s napětím uvnitř vládní tedy pravicové koalice premiérky Giorgi Meloni ohledně podpory Ukrajiny. Meloniová tedy slíbila Ukrajině pomoc až do samého konce. Všichni víme, že Ukrajina v řiti, tak asi do konce Ukrajiny, asi ne do konce Ruska. No ale její zástupce Matteo Salvini, lídr strany Liga, dříve to byla Liga Severu, že ano, zpochybnil účelnost tedy pokračování této podpory. Můžete si to promítnout s předchozí zprávou, že ano. Tak, že mu je to jasné. Jdeme se kouknout ještě na Slovensko. A já bych řekl, že i Česko, nebo Česká republika a Slovenská republika společně se tady by tady v tom Cikine, kdo ti otevřel ty dveře sem do prčic, že já slyším televizi. Vlastně, teď ti někdo zavřel. A jsi piheli, jsi vězeň. Tady se mnou. Tak, právo na pravdu, Zoroslav Kolár to píše. Pokud mají s podporou USA odejít z Evropské unie čtyři země, Slovensko nesmí chybět. No a my bychom se měli obrátit na našeho premiéra, Andyho Bureše, Hrabiše, Babiše, aby jsme byli tou pátou. Takže, USA chtějí podle uniklé, ale delší verze národní bezpečnostní strategie, na kterou upozornil americký obranný server Defense One a kterou citoval i deník The Brussels Times, přesvědčit tedy 4 členské státy Evropské unie, aby následovali Británii a opustili Evropskou unii. A má to být tedy Rakousko, Itálie, Maďarsko a Polsko. Ty se dlouhodobě stavějí proti bruselskému progresivistickému centralismu, masové migraci a ideologickému, tedy šílenství, já bych řekl masové imigraci. A ještě cílené a tlačené, viď, ano, si kulka uděláme hají. Podle těchto informací mají USA zájem tedy vytáhnout tyto země z toxického svazku Evropské unie a podporovat politické síly, které prosazují suverenitu, tradiční konzervativní hodnoty a odpor vůči bruselskému diktátu. A to je to, přesně to, co potřebujeme my, nebo prosazujeme my, tedy v právo na pravdu, že Slovensko je na prvním místě. No a vystoupení z Evropské unie a z NATO má u nás Česká republika na prvním místě. Tak. A ostatní, i to my jo, už od toho odcházejí a nikdo nechce odcházet a všichni tam budou zaklesí a do středu se dostat a do jádra a další kraviny. A co tedy Slovensko? A já se ptám, a co Česká republika? Pokud se má Evropská unie začít organizovaně rozpadat ve větším bloku a s ekonomickou a geopolitickou podporou globálních mocností a strategických partnerů, potom by bylo fatální chybou, aby Slovensko, respektive rozumějte i Česká republika, zůstalo přilepené, aby jsme zůstali přilepení k potápějící se lodi bruselského západního progresivismu. Prosazujeme tedy toto prosazujeme my v právo na pravdu. Na pravdu. To je po slovensky, hej. Opustit Evropskou unii samostatně je téměř totiž nemožné. A pro Slovensko, potažmo nás, by to znamenalo ekonomickou sebevraždu. Opustit ji tedy ve skupině silných států v rámci širšího geopolitického tedy uspořádání je jediný realistický scénář, který by mohl ochránit suverenitu a hospodářskou stabilitu Slovenska i Česka. Je to od Zoroslava Kolára, je to ještě další, ale stále čas kvapí a už tady máme hodinu. Ale už jdeme na tu naši budoucnost a hlavně na to kočkování, choroťák, ale i jiné srágory a následky kočkování. Čeky, ne, nemůžeš do toho? Žduchadlí se napívám, herdek. Trumpeto jeden. Tak, koukneme se na Roberta Francis Kennedyho juniora. Tak, nebojte, já ho jeho jméno neprzním. Tak. Ten říká a varuje, ani za milion let bych se nedal kočkovat proti chřipce. A řeknu vám proč. A já s ním souhlasím, dopisuje tady někdo, Jomíra Schmidt. A nikdy mě ani nenapadlo se kočkovat proti chřipce. Takže tady máme Roberta Francis Kennedyho juniora, ale vy ho vidíte špatně. Teď ho uvidíte dobře. Tak. Kočkování proti chřipce vás naprogramuje na chřipku o 36% více vytvoří patogenní priming pro covidáka a o 440% zvyšuje počet nechřipkových infekcí, jako je zápal plic. Zde jsou důkazy, složky studie a statistiky, které si zaslouží vaši povinnost. Toxické složky v kočkovacích látkách proti chřipce, injektovaných přímo do krevního oběhu, tak si tady na to můžeme rozbalit. Brrá, ty kráso. Tak, formaldehyd obsahují vakcínky, známý to karcinogen, trimerozal, tedy etylturť, rtuť, je to neurotoxický konzervant, ve více dávkových tedy lahvičkách, používaných ve velkých korporacích, v klinikách a nemocnicích. Dále to obsahuje polysorbát 80. Ten pochází nebo prochází hematoencefalickou bariérou, tedy skrz buněčnou stěnu, a je spojován s neplodností. Dále ta sračka obsahuje neomycin, což je antibiotikum, které vyvolává závažné alergie, vaječné bílkoviny a psí ledvinové buňky, což jsou alergeny a cizí fragmenty DNA, skvalen M59 v adjuvovaných injekcích. Adjuvanty, to jsou jakože ty nosiče těch účinných látek, spojený s autoimunitními reakcemi syndromu války v Perském zálivu. A klíčové studie odhalující škody. Tady je máte, takže já je teď tady nebudu číst. Nebo jo, tak jo. Co bych pro vás neudělal? Cochrane Review and Crowling, který v roce 2012. Očkování proti chřipce zvýšilo výskyt nechřipkových respiračních infekcí 4,4x oproti covidáku a zápalu plic, což je nárůst o 440%. Podle pak studie Pentagonu z let 2017 až 18 vojáci kočkovaní proti chřipce měli o 630% vyšší pravděpodobnost onemocnění koronáčem. Skovronsky, tedy v roce 2009, tam je potvrzeno, že vakcína zhoršila průběh onemocnění. Více metaanalýz pak v roce 2022, které ukazují interferenci a zvýšené riziko u určitých kmenů. A pak jsou tady šokující statistiky. Wires k roku 2025. 235 818 nežádoucích účinků, 1024 hospitalizací a masivní nedostatečné hlášení. Guillain-Barré syndrom je jeden z milionů dávek, uvádí to z WHO. Kočkované děti, tedy 4,4x vyšší pravděpodobnost nákazy jinými respiračními viry. Vojenský personál, jak jsme tedy řekli, o 630% vyšší riziko koronáče po kočkování proti chřipce. Znamená to co? Váš imunitní systém je totiž chytřejší, než se domnívají farmaceutické společnosti, tedy budujte ho výživou a životním stylem, ne jehlami. Souhlas, Míro, souhlas. Zase vám doporučím videa, už mu to vrátili Igor Bukovský. Nejenom on. Meduňka nakladatelství. Teď mi vypadlo jméno. Do prčic, mám to v obejváku. Lékařky, které se dlouhodobě věnují svinstvům ve vakcínách. Jedno píše pro Meduňku, jsou to ty doba toxická, už je asi čtvrtá kniha, možná už je pátá vydaná, ani nevím. To je paní Marie, myslím, a její jméno si teď nespomenu, takže moje hlava děravá. A pak tu máme ještě vlastně paní doktorku Ludmilu Elekovou, s ní jsem kdysi dělal rozhovor, takže se na ní taktéž koukněte. A doktor Lebenhardt o kočkování. Jeho video taky asi 9-minutové je v YouTube snad ještě k dohledání, takže se na to prosím vás koukněte. No a kdo byste chtěli zajímavou knihu, nevím, zda ji jde někde sehnat, jo. Ale je. Taky se tady teď objevila nedávno. Přitom je z roku, myslím, 2012. Amálie S. Lobby. Je to od doktora Tullia Simoncinyho, jestli to čtu správně, nebo Simoncinyho, nevím, taliansky nevím. Rakovina je houba a ne revoluce v léčení nádorů. Co? To by nás mohlo zajímat, ne? Je to z roku 2015, kecám, vydalo to New Technologies, překlad Kateřina Drusová, české kniha, klasická firma, kniha Měkká brožovaná vazba, takže se na to můžete kouknout, 228 stran. Zase spojujete to s tím, co vám tady dávám na konci těch zpráv. Takže onkologická léčba v současné době nijak neovlivňuje stálý jednotný a neúprosný nárůst nádoru. nebo asi jejich výskytu bych řekl spíše. Míra uzdravení z rakoviny se podle klasických knih a odborných statí navzdory všem trikům a pokřiveným statistik pohybuje kolem 7%. Započítáme-li tedy nezbytné opravy, sníží se to v podstatě i na nulu. Zbytek je pak propaganda ortodoxní onkologie. Na základě vědeckých úvah uvedených v této knize, které dokazují, že rakovinu způsobují kolonie hub typu Candida, vidíme, že jediným užitečným léčivem, které máme v současnosti k léčbě rakoviny k dispozici, je jedlá soda. A vzpomeňte na ty zprávy z minulého týdne, tam zase ten ivermektin a fenbendazol, že ano? Rakovina tady těch všech. Počkej, Čukinku, ty jsi ale zase jako úplně jako dočernej, že nedáš pokoj. Tak si to, prosím vás, dejte dohromady. Na rozdíl tedy a od antimykotik má jedlá soda tedy vysokou míru difuze a neobsahuje žádné strukturální komplexy, které by mohly houby snadno dekodovat. Dlouhou dobu si udržuje tedy schopnost pronikat hluboko do nádorové masy, a to především díky rychlosti, jakou ji dokáže ničit. Houby se na ní nestihnou tedy adaptovat a nemohou se proti ní tedy ani bránit. Základním principem léčby je aplikace roztoku s vysokým obsahem jedlé sody, tedy kolem 5%, přímo na nádorovou masu. Snaha najít co nejdůležitější techniky nebo nejúčinnější techniky, z jejichž pomocí by se dala soda aplikovat co nejblíže k postiženým tkáním, přivedla právě doktora Simončínyho k selektivní arteriografii, což je zobrazování jednotlivých arterií pomocí přístrojů a zavádění port a catch, tedy katetrů s komůrkou. Tyto metody umožňují pak umístit malý katetr přímo do tepny zásobující ten novotvar, takže se vysoké dávky jedlé sody mohou aplikovat do nejhlubších zákoutí lidského těla. Léčba jedlou sodou musí začít tedy okamžitě a ve vysokých dávkách. Abychom zničili kolonie hub, musí první cyklus trvat 7 až 8 dní. Je třeba mít na mysli, že nádor o velikosti 2 až 4 cm se začne trvale zmenšovat od 3. nebo 4. dne a zhroutí se 4. až 5. den, kdy tedy maximální dávka při jedné aplikaci je tedy 500 cc, tedy nějakých lékařských kubíků. Tak asi. Je třeba zdůraznit, že tyto dávky jsou neškodné a jsou již déle než 30 let používány při mnoha různých obtížích, jako je závažná diabetická, tedy kateoacidóza, pulmonální resuscitace nebo i v těhotenství, hemodialýza, peritoneální, tedy dialýza, farmakologická toxikóza, hepatopatie, operace cév a tak dále. Metoda doktora Simončínyho vychází tedy z klasického onkologického přístupu, tedy přímé léčby rakoviny, a to dokonce i v pokročilých fázích. Intenzita bolesti zakoušené při léčbě je stejná jako při nitrožilních infuzích a ošetření může probíhat i v domácím prostředí. Míra úspěchu této metody je v průměru kolem 90%. V knize je podrobně popsáno 18 klinických případů léčby. Díky směšně nízké ceně používaného roztoku, snadnému použití metody a především díky jejím úspěchům ji dnes podporuje čím dál více lékařů. A vy byste se na to měli zeptat tedy taky. A pokud to lékař neví, tak na něj apelovat. A jít si zatím, nebo se nechte tedy otrávit těmi svinstvy. Ozařování, chemoterapie, že ano. A nebo krájení. Ono se něco vykrojí a ono to za rok, za dva vyroste jinde. Ty houby se nepřestěhovaly, jenom jste jedno ložisko zničili a oni se rozvinuli dál. Ale hlavně to je o té mysli, dámy a pánové, a o tom, jak myslíte, jak jednáte a jak se o své tělo staráte. Martine, nekecej, máš natočeno skoro hodinu a čtvrt. Dámy a pánové, já vám tedy děkuji za pozornost. Mějte se krásně. Krásný start tedy do pondělního, do nového týdne. Ať se vám vydaří, ať se na to můžete kouknout. co tady píše Jana, normálně sračkomety neposlouchám, nejsem na chvíli zapla. Neznámá dárce, neznámý asi dárce poskytl 100 milionů na dárek pro Putina. Aha, no, tak vydá, tak to, oni si to tam vždycky něco najdou. Tak, pokud se vám tyto zprávy líbily, tak samozřejmě šiřte všemi způsoby, kde jen můžete, jak jen můžete, stahujte, sdílejte, navštívte stránky Svobodného vysílače, vyhledejte si pořád a můžete jenom naslouchat, stáhněte si MP3, že ano, těchto zpráv nemusíte koukat na můj obličej, nikoho necpu, ale takhle to je a můžete se kouknout i na Odyssey, kde to vychází včetně té další tvorby. Tady na Facebooku zatím jenom jedu ty zprávy, další budeme mít ve středu a pak v pátek. Tak, díky za pozornost, mějte se krásně, dobrou noc a mějte se krásně a jak říká právě Martina Kociánová, něco pro to udělejte, nebo něco pro to dělejte, protože nikdo jiný to za vás neudělá. A to je takové moudro, které byste si měli říkat ráno, v poledne i večer. Jo, a kdo chcete studovat tu rakovinu, doporučím vám stránky dokumentarni.tv. Léčba rakoviny zevnitř je jeden dokumentární film a Gersonův zázrak je druhý dokumentární film. Vřele vám je doporučuji, abyste věděli. Tak, ale tím už je všechno, loučím se s vámi a krásný den. Děkuji za pokládání, za pochvaly, ale hlavně za to sdílení a sdílení, kde jen můžete. Dobrou noc.
2: Díky vašim dobrovolným příspěvkům.
0: Cikin taky má vám.
2: Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Krásný, příjemný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní skálovou simultánku. Je středa 10.12. pro ty, kteří mají špatný titulek, ono se to opraví potom, ne, je to, vidím, to opravený. A je 20.04 velitelského času a já tady vítám našeho guru Josefa Skálu. Ahoj, Pepo.
1: Ahoj, Peťo, a srdečně zdravím naše skvělé publikum.
0: Přátelé drazí, samozřejmě čas adventní letí jak splašená kobyla, nicméně nejen adventem živ je člověk, spousta věcí se děje kolem nás a ty jsi určitě pro nás připravil nejednu lahůdku.
1: No, pár jsem si připravil, já se přiznám, že jsem na přípravu měl zkrácený čas, navážu na tvoje vánoční téma. Já jsem strávil včerejší den až do noci se slovenskými přáteli, oni mě pozvali jako hosta pravidelného předvánočního setkání, abych tak řekl, veteránů určitých slovenských. Lidí, kteří vykonávali různé vysoké stranické státní funkce, diplomatů, vysokých svazáků z tehdejší doby a podobně. Já jsem tam už byl dřív v minulosti, tentokrát jsem si to také velmi užil. Oni to mají nějaké setkání u jedličky o pod jedličkou, čím se myslí ten stromeček, nikoli zakladatel známého ústavu v Praze pro děti zdravotně postižené. Zub času pochopitelně kotlá jisté stopy na i tvářích některých z mých někdejších kolegů, ale musím vám říci, že třeba teď se někdo asi naštve nebo nenaštve, já nevím. Těchto setkání se účastní i generál Lojza Lorenz, člověk, který stal v roce 89 jako první náměstek ministra vnitra v epicentru událostí, které skončily tak, jak skončily. Lojza je, tak mu říkám, my si tak říkáme, to není jako, já jsem nebyl jaksi součástí událostí kolem mrtvého studenta Šmída v trojitých uvozovkách, nic na ten způsob. A Lojz se v tom nějak prostě ocitl. On o tom nechce v detailech mluvit, říká, že to je věc profesionální cti nějaké. Dovedu si představit, co všechno zatím je. Všichni víme, že do toho spadl prostě tak, jak do toho spadl. On se těší neuvěřitelné jako mentální zdraví. Je mu 86,5 roku, když ho vidíte, jak byste to do něj neřekli. Tak nic, prostě popovídali jsme si tam zajímavě i s ním. A jeden výstup, který z toho si myslím je perspektivní. Byl tam třeba i poradce Roberta Fica, Artur Bekmatov. To je 35-letý, velmi talentovaný, řekl bych, analytik, novinář a tak dále. Občas publikuje i v českých médiích. Já Artura znám minimálně 12 let, možná víc. Jsi mezi čtyřma očima. On mi sdělil i spoustu věcí, které nejsou tak jednoznačné, pokud jde o vývoj na Slovensku za dnešní vlády. I někteří jiní kolegové, s nimi se léta znám, mi pološeptem, co si popovídali, nejsou to úplně dobré zprávy, pokud jde o, řekl bych, chování některých i činitelů státních. Ta, řeknu to natvrdo, ale jenom v náznaku, ten svůdná vůně peněz, které se dají získat nejenom poctivou prací, zřejmě má svůj určitý vliv i za stávající garnitu, říkám to hrozně nerad, a s velkými obavami, aby to prostě nemělo nějaké rušivé, negativní, destruktivní následky, třeba i dnes nebo v nějaké blížší budoucnosti. Ale k tomu pozitivnímu výstupu. Artur se též vyjádřil v tom smyslu, že bude dobře, když talenty levice slovenské a české najdou společnou řeč a budou možná se nějakým způsobem, nevím, jestli scházet fyzicky, ale budou spolu komunikovat a budou hledat cestu, jak polít živou vodou všechno to, co skutečnou levici zdobilo, jak na Slovensku, tak u nás. Já věřím, že my to dáme dohromady s těmi talenty, není jich až tak moc, kteří nejsou poblouzněni tím, že třeba se hrát za nějakou parlamentní kariéru, stojí, co stojí, a že vlastně to je jediné zajímavé a rozhodující, ale jsou přemýšliví, pracují na sobě, studují. Pokusím se tomu prostě pomoci nějakým způsobem na svět. A jiný muž, který teda není 35, je mu tuším 52, Petr Dinuš, to je donedávna šéf ústavu politických studií, no, politických výzkumů, nebo jak se to jmenuje, Slovenské akademie věd, který musel vyletět z té funkce, byl vyhozen z té funkce, protože bránil Luboše Blahu jako zaměstnance tohoto ústavu, byť na nějaký velice zkrácený úvazek, poté, co Luboš vydal knížku o Leninovi, pod pseudonymem dokonce, tak ho chtěli vyrazit. A Petr byl takový s prominutím frajer, že se tomu postavil, no a vyletěl z funkce ředitele on sám. A on je názoru, který já plně sdílím, že k výročí převratu z konce 80. let by se slušelo, aby erudované mozky ze Slovenska i České republiky zpracovali velmi seriózní, řekl bych, mapu toho, co Československo dokázalo od druhé světové války do konce 80. let a oč všechno přišlo od přelomu 80. a 90. let. Já myslím, že to je naše povinnost. Dovolím si představit, s kým o tom budu hovořit u nás. Petr se zavázal, že zapojí některé talentované, prostě i zkušené lidi na Slovensku. Naštěstí na to je dost času, takže se do toho pustíme. Tolik možná k tomu Slovensku, já jsem tam pookřál, jsou to lidé jaksi správní, byli tam lidé často s velmi bohatým a plodným životopisem, posedět s takovým přáteli je vždycky velká radost. Teď vyseknu poklonu jinou, vyseknu Jindrovi Reichlovi. Ve včerejším, jestli jsem to správně vnímal, pořadu u Petra Hájka v Protiproudu, se Jindra velmi jednoznačně vyjádřil následujícím způsobem, že je třeba dosáhnout rehabilitace, a on to uváděl v pořadě, jestli se nemýlím, Josefa Skála.

0: bitcoinů, kampeliček a tak dále. Indra je zkušený právník, já chci věřit, že proto vykoná maximum. Indro, chci ti vyseknout poklonu a upřímný dík, že neváháš se prostě takto postavit. Nemohu si odpustit i v tomto případě poznámku, že bych očekával podobná razantní stanoviska od některých jiných lidí. Nedočkal jsem si jich a nikdo z nás se jich tak nedočkal. Je to určitý kontrast, který lecos jak si odhaluje.
1: Já jenom k tomu ještě ti řeknu, tak Indra tady byl v pondělí a přesně takhle mluvil i tady v pořadu, než pak letěl na Primu. A vlastně to jeho dlouhodobý postoj, on prostě v tomhle je principiální, že jo, to není o tom, že by teď jako najednou jako pozřel a to si na ně musíme cenit, i když prostě to třeba i v období před volbama by ho mohl někdo nějakým způsobem jako nařknout, že se nebaví s těma správnýma lidma a takový, víš co, jo.
0: Jasný. Tak,
1: ale on prostě vždycky v tomhle, v těchto věcech byl kontinuální. Jo? A o tobě samozřejmě vždycky hezky mluví, jo? Což je další věc. A je se prostě ve spoustě věcech neschodnete třeba názor.
0: No, a
1: na druhou stranu prostě se říká, víte, když mluví Josef Skála, má to vždycky nějakou hlubokou myšlenku, na rozdíl od těch, se kterýma se setkává v televizních pořadech.
0: To je hezký, to je hezký. Jindro, my si vysekáváme poklony a to není proto, že bychom za to někde utržili nějaké peníze nebo funkce, nebo já nevím co. Ty víš, teď jako bych hovořil k tobě, jestli to uvidíš, tento pořad. Když jsme se viděli poprvé, bylo to počátkem září roku 2022, oba jsme hovořili na té průlomové demonstraci o mítinku veřejném na Václavském náměstí, kam přišlo nějakých 130, možná 150 tisíc lidí. Ty jsi hovořil velmi plameně a jsi sestupoval z toho pódia. Já jsem ještě dostal slovo později až. Tak jsem k tobě přistoupil, říkám, no, jsem asi o generaci starší skoro, tak možná si můžeme tykat. A já jsem Josef, ty jsi Jindra a já ti chci říct, Jindro, že jsi velký politický talent. A pojď si slíbit jednu věc, že to nebudeš dělat bez nás nalevo. A plácli jsme si, že to tak dodržíme. V praxi se to uplatňuje tou či onou měrou, jenom to tak bývá. Ale já tady chci říct jednu věc, která možná někoho osvítí a někoho naštve. Když bylo po evropských volbách, snad se Jindra nebude zlobit, že tady odtajním takovou intimní záležitost, tak jsem Jindru pozval na kafe a říkám, Jindro, nepřišel jsem se ti posmívat, jak znám jejich výsledek v evropských volbách. Nebyl dobrý, ale já jsem se tě chtěl zeptat, tam máš, jako jak vyhodnocuješ svoji novou politickou zkušenost. A on přiznal velmi otevřeně, že ano, nepovedlo se to a tak dále. Já jsem říkal, Jindro, pokud bychom skutečně dokázali dát dohromady velký kulatý stůl za účasti široké mimo parlamentní prostě opozice a z toho by vzešel veliký prostě subjekt nějaký, který by se prolomil do poslanecké sněmovny a sehrál by tam roli velkého jazyčku na váhách, tak co by dva bychom tak museli udělat, aby naše názorové rozdíly nebyly překážkou takového spojení. A na mě kouká a říká, co myslíš? Já říkám, no, já si myslím, že to je docela jednoduché. Já bych se zavázal, že nebudu před volbami a takhle hovořit o tom, jak krásný bude příští socialismus. A ty by si možná přestal používat některé prostě výroky v jakémsi době temna, která tady byla před rokem 89. Jindra se usmál a říká, jo, tak by to nějak mohlo být. Tak doufám, že teď Jindrovi neškodím. Ono se to nestalo. Není to jeho vina, že se to nestalo, takže všichni víme, jak se ty věci potom vyvíjely dál. Já si myslím, že Jindra vždycky bude spojenec na vlastenecké protiválečné notě, na notě proti skutečným kriminálníkům, kteří prolezli do politických a jiných státních prostě funkcí, dopouštěli se často hrozných věcí. A velký bojovník prostě, no, společně můžeme, nebo je na něj spolech, jak to znovu a znovu ukazuje, dokazuje v boji na obranu svobody projevu, svobody slova, akademického badání a tak dále. Jindro, ještě jednou díky. Vyseknu poklonu i znovu i Rostovi Čubovi. Už tady o něm hovoříme opakovaně. To je syn legendárního Františka Čuby. Rostě, nejenom, že roste před očima, Rostě roste, ale on zintenzivňuje

0: svoji práci na naprosto klíčová témata a tentokrát napsal poměrně obsáhlou studii, jak on to dělává, která se jmenuje, počkejte, jsem si to ani nenapsal, spojení a ne snětek z rozumu, nebo tak nějak. A je to o tom, proč a jak mají, v jakém směru mají klíčové supervelmoci zvané Spojené státy a Ruská federace pádné důvody uvažovat o podstatně konstruktivnějších vzájemných vztazích. Rostě tam připomíná dvě velké zkušenosti z minulosti, na které se někdy zapomíná. Ta první se odehrávala v době, kdy Spojené státy čelili, byli teda v občanské válce v 60. letech 19. století a čelili různým pokusům prostě do toho vstoupit ze zahraničí. A tam přistála ruská flotila a v podstatě dala najevo, že jako kdyby tam chtěli nějaké jiné mocnosti do toho strkat nos, takže by to pro ně dobře nedopadlo. Druhý příklad je samozřejmě druhá světová válka, kdy dokázali najít společnou řeč a jak jsem to tady už asi několikrát citoval, jeden z významných amerických představitelů té doby, Edward Stettinius, v jednu chvíli dokonce ministr zahraničí Spojených států a předtím taková pravá ruka Franklina Delano Roosevelta, napsal na sklonku druhé světové války, že díky obrovskému hrdinství a dalším prostě takových parametrů výkonu sovětské armády a sovětského lidu se válka nepřenesla na americké území. Přesně, že byl to Sovětský svaz, který zabránil jaksi tomu, aby se válka, aby se Hitlerova agrese mohla přenést i na území Spojených států. A prostě to potom rozvádí, analyzuje velmi zajímavě, podnětně motivy, které mají obě strany k tomu, aby spolu navázali podstatně konstruktivnější a produktivnější vztahy a vykašlali se na všechny západoevropské mudranty a jiné prostě blázny, kteří by chtěli válčit jenom a tak dále. A hovoří samozřejmě o americkém dluhu, který přerostl všechny únosné meze tam v letošním roce. Jenom dluhová služba federální vlády dosahuje téměř tisíce miliard dolarů a je tedy větší, než jsou všechny prostě vojenské náklady ozbrojených sil Spojených států. A hovoří tam prostě o objektivních ekonomických motivech, kde není žádná překážka, ba naopak. A říká, že to samozřejmě postaví do úplně nové situace, zejména západní Evropu, no, Evropskou unii, evropské státy NATO, které jsou velmi nervózní z toho, že dochází k jednáním mezi Washingtonem a Moskvou, Moskvou a Washingtonem a k výstupům z těch jednání velmi znepokojivým pro takové lidi, jako je Friedrich Merz, jako je Ursula von der Leyen, jako je Macron, jako je Starmer a další a pochopitelně i pro některé představitele, v podstatě pro všechny představitele Fialovy vlády a nyní teda opozice proti Andreji Babišovi. Ten článek vzal doporučí, on se, poslal jsem tě před chvílí, Petře, on to vidí v kontextu třetího velkého hráče na globálním, že bych, na globální aréně, to znamená Čínské lidové republiky, a tam popisuje motivaci čínských představitelů, která nevždy je v souladu se životními zájmy třeba i Ruské federace, sleduje určité specifické svoje zájmy, a domnívá se Rostě, že dojde-li k tomu, co se mu zdá racionálně logické a čemu narůstají, nebo co se už projevuje i v nemalé řadě signálů určitých vystupujících na veřejnost, tak se svět ocitne v podstatně jaksi bezpečnějším rámci s šancí rozvíjet ekonomické předpoklady toho, abychom žili i my lépe a tak dále. A pochopitelně, že velmi tragicky dopadne Ukrajina například s tou šílenou politikou a určitě teda bude velmi nevděčná protektorům zahraničním, kteří ženou znovu a znovu do války. Pokládejte životy, protože my si to přejeme, my na to naděláme prachy. Velmi, velmi zajímavá studie, vřele doporučuji. Podobně zajímavou studii napsal Petr Tuček, poslal jsem ti taky, Petře, to je na téma Edvard Beneš. Proběhla před několika málo dny ve Slovenské domě taková panelová diskuze, kde vystupovali lidé kalibru Oskara Krejčího, Jiřího Vajgla, Petra Druláka, myslím, ještě někdo tam byl. A některé názory tam vyslovené byly, řekl bych, polemické s tím, co se dnes o Edvardu Benešovi píše v takzvaném mainstreamu, a co o něm dokonce říkají někteří politici, hanlivého v podstatě. A tento Petr Tuček šel ještě dál a zčásti pokritizoval i některé výroky na tomto, na této panelové diskuzi vyřčené a šel dál. Já, kdybychom měli na to víc času, tak bych teď vám předčítal z toho článku, ale jistě všichni umíte číst. Vřele doporučuji, projděte si ten článek, je to velmi zajímavé i z hlediska aktualizací. Z hlediska toho, jak Beneš byl tlačen západními spojenci do určitých, mezi určité mantinely, jak bylo velmi obtížné na to reagovat a jak se mu neprávem vyčítají věci, které zavinili západní spojenci a jak některé stereotypy, před nimiž on musel ustupovat i z, řekl bych, médií a politických kruhů těch liberálně demokratických režimů západně od nás, jak ožívají znovu v, řekl bych, dnešní argumentaci, která z těch, kdo se pokoušejí hrotit vztahy východním směrem, směřovat k jakési pomalu válce s Ruskou federací a podobně. Ten článek je velmi poučený a myslím si, že stojí za pozornost. No, pokud jsme se už bavili o Rosťovi Čubovi, tak ještě dvě témata, která s tím souvisí. Tím prvním, nebo zdrojem k tomu prvnímu, je stať Valentina Katasonova, což je super vzdělaný a informovaný ruský profesor, doktor věd, profesor ekonomie, o novém měně, v podstatě o takzvaném stablecoinu, jako státní variantě těch dnešních bitcoinů. To je mimořádně zasvěcený článek, to se připravuje ve Spojených státech, jako blockchainová měna, která nebude soukromým aktivem, bude v rukou státu. On k tomu byl dokonce vydán, jak jsem pochopil, zákon, který se jmenuje Genius Act, jako zákon Genius. A zase nebudu dlouho zdržovat, ale jenom k tomu nejpodstatnějšímu. Ve chvíli, kdy dluhy Spojených států jsou v podstatě nesplatitelné a řada jiných parametrů dnešní ekonomiky v té západní, řekl bych, části světa, politicky za to teda západní, se dostává též do velmi jaksi krizových, kritických a krizových, řekl bych, tvarů a rozměrů, tak tady se přichází s nápadem vytvořit státem emitovanou digitální měnu, která bude kryta stávajícím americkým dolarem a bude kryta i zlatem nějak. A v podstatě dát šanci americkým úřadům, aby pokračovali v tom takzvaném kvantitativním uvolňování, tedy v tisku peněz, jak se tomu říká obrazně, který nenarazí na očividné už prostě meze a dá šanci nějak Spojeným státům ještě vegetovat tímto směrem. A Valentin Katasonov popisuje, proč se tak děje, jak se, co to bude znamenat, v čem se to liší od privátních, řekl bych, digitálních měn. Znovu, nebudu zdržovat, vřele doporučuji, proštějte si to. Rosťa Čuba uvažuje docela podobným způsobem. A myslím si, že z části čerpá i z Katasonova, aniž by to říkal. No a o čem se nelze nezmínit, je nová bezpečnostní strategie Spojených států. Já teď se svými přáteli nějak se snažím pracovat na tom, abychom z té asi 33 stránkového textu pořídili solidní český překlad, ač chápu, že ne každý si to může přečíst v angličtině. To je docela zásadní obrat v doktrinálním koncepčním zázemí americké politiky. Já chci předeslat, že to vůbec neznamená, že by Amerika kvůli tomu chtěla přestat být velmocí, že by se chtěla vzdát úplně nějaké dominance prostě v politické, ekonomické sféře světové, že by se z vlka stal beránek a tak dále. Nic takového tím nechci říci. Nicméně, to, co se tam říká, je očividně návodem k velkému manévru. Mají pravdu podle mého soudu ti komentátoři, kteří konstatují, že je to faktický návrat k Monroeově doktríně z roku 1823 v úplně jiných podmínkách samozřejmě. Tedy k tomu, že Spojené státy se mají zaměřit na svůj vliv a nadvládu, chcete-li, nad americkým kontinentem, nad západní hemisférou a už v podstatě méně se mají zabývat tím, aby jako v Evropě hráli nějakou dominantní roli a určovali podmínky ostatním a hlavně utráceli velké peníze za svoje ozbrojené síly tam a tak dále a tak dále. Ta koncepce je sepsána velice svižným jazykem. Psal to nějaký docela talentovaný tým nebo člověk. A v podstatě hned v úvodu konstatuje, že v předchozích desetiletích Spojené státy se řídili politiku, nebo prováděli politiku, která místo reálných poměrů ve světě vycházela z jakýchsi utkvělých představ, že takhle nějak by to mělo být. A málo si kladla otázku, jak uvést do souladu záměry a zdroje. Takže se utrácelo, jak se tam říká, finančně, ale jenom finančně, na polích, která nic dobrého nemohla přinést v podstatě. Do značné míry Spojené státy diskreditovala ve světě a tak dále. A Trumpova administrativa je přesvědčena, že tohle je třeba prostě změnit. K té Evropě se vyjadřuje způsobem, jakože, no počkejte, tak proč bychom my vás pořád za vás měli tahat nějaké kaštany z ohně? Starejte se o svou bezpečnost sami, jestli chcete, kupte si od nás nějaké zbraně. Přestaňte potlačovat odlišné názory, tam jsou formulace naprosto zásadní povahy, typu, že v řadě evropských zemí marginální, ne-li menšinové vlády vnucují lidem něco, co ti lidé vůbec nechtějí, odmítají s nimi vést demokratický dialog. A tak dále, to je velmi kritické prostě k těmto silám. A tady se rýsuje nějaký prostě obrat, který bude vycházet ze střízlivého, asi zřejmě mnohem střízlivějšího zhodnocení reálných šancí a zdrojů Spojených států, který v podstatě konstatuje, že, a to tam řečeno doslovně téměř, že počítat s nějakou světovou dominancí Spojených států je nereálné, že je třeba se smířit s tím, že prostě ten svět, je to řečeno jiným slovníkem, ale že je multipolární, že jsou i jiné mocnosti a země, které mají též právo prosazovat, řekl bych, svoje životní zájmy. Já znovu chci zdůraznit, já to neříkám naivně, jako že snad bych si myslel, že teď to budou cherubíni a jak ten Gorbačov si to asi myslel, že s ním budou po dobrém všecko jako řešit, tak to jistě nebude. Nicméně je to obrat k velké střízlivosti realismu s celou řadou konkrétních projevů, které asi budou šokovat mnohé čtenáře, ale hlavně, jak to zdůrazňuje celá řada komentátorů, v těch klíčových západoevropských metropolích je oheň na střeše, prostě ti potentáti tamní si cítí, jako že jsou hnáni do kouta a že teda se musí nějak postarat sami o to, co zatím za ně řešil někdo jiný a jsou velmi nervózní. Velmi nervózní, protože tam jsou i formulace typu, že Evropa má zahájit nějaké normální vztahy s Ruskou federací a podobně. Jo. To jsou doteďka tady svatokrádežné záležitosti a tam je to ve strategické koncepci, jo, strategické bezpečnostní teda strategii Spojených států, což je dokument vydávaný ve Spojených státech jednou za, já nevím, 50 let se mění prostě podmínky a mění priority. Toto je, myslím si, docela zásadní obrat. Tak jestli si na něco nezapomněl ještě malý momentík.
1: No Pepo, ale není právě tohle toto nebezpečí, že ty naši tady západní vládcové typu Macron, Merz, Starmer, no. Trojka feťáků, který u toho byli natočený, to jako já říkám to, co jsme viděli, ne to, že by prostě a dneska obluvě, norma, protože že, když víme, co všechno český poslanecký sněmovně, ty Piráti a spol konzumují, ale já nebude právě tohleto ještě jako nežene to víc do té šíle, když jsou ty krysy zahnaný jako do kouta, tak oni o to víc koušou a teď bude ten summit, kde oni chtějí ukrást ruský peníze, že jo, chtějí vlastně de facto už jako rozjet tu válku. Není to, jako Amerika si nad tím najednou jako mé ruce. To si asi můžeme, na tom se asi shodneme, že prostě to tak je, že oni teďka jako nic, byť co si budem, byli to oni, kteří iniciovali všechny tyhle procesy, to antirusko, ve spolupráci s Velkou Británií atd. Ale teď si jako mejou ruce a říkají, že Evropa nás nezajímá a v tu chvíli paradoxně dávají těmhletěm šílencům úplně volný ruce, jako na jednu stranu. Jo. Byť tam není žádná ta přímá podpora, nejsou notičky, to znamená, dělejte si, co chcete.
0: Já, Petře, s tebou souhlasím, že ještě pro jistotu po třetí. To není tak, že Spojené státy, že se z nich stává Matka Teresa a že jako křesťanská láska žádné. To tak není, samozřejmě. Nicméně západoevropské takzvané elity bez přímé účasti Spojených států, například zbrojenými silami, masami vojenské techniky a podobně, jsou naprosto neschopné vést nějakou větší válku na evropském kontinentu. Víme proti komu asi. To je nad jejich síly. V tom se shoduje celá řada prostě komentátorů, velmi, velmi erudovaných, velmi znalých. I ten Rozťačuva mimochodem to tam zmiňuje velmi trefně, si myslím. Takže pokud Spojené státy nebudou účastníkem nějakých podobných tažení, tak tyhle ti blázni budou ještě chvíli pokřikovat cosi. Pokud by snad měli zkusit něco v praxi, tak to dopadne tragicky pro ně. A já si myslím, že si na to netroufnou. Řada lidí se bojí, že bude válka brzy tady v Evropě. Já si myslím, že pokud by její součástí, nebo součástí toho západního se skupení válečného nebyly Spojené státy, tak evropské politické a vojenské takzvané elity a ozbrojené složky nejsou z toho jako nějakým způsobem vážně ohrozit, řekl bych, východního partnera, toho východní mocnost. Jsem o tom hluboce přesvědčen. Říká to i řada lidí, jako je Scott Ritter, jako je tyhle další hoši, kteří velmi kriticky vystupují, jako John Mersheimer, jako je Jeffrey Sachs a tak dále. Upozorní na to, že to jsou velká slova, hazardérské kousky, ale není to v jejich silách. Já jsem z tohoto hlediska spíše optimista.
1: To jsem rád, protože ono zase na druhou stranu, že jo, všichni odborníci na energetiku od samého začátku věděli, že Green Deal není uskutečnitelný a že to zničí Evropu a že to přece nemůže nikdy nikdo zavíst a ono to běží. I se všema negativníma důsledkama a teďka teda budou říkat, že ještě víc musím toho dát toho Green Dealu, protože i když teda už samozřejmě neměli jsme skoro žádný léto, ale tak to je jedno. A teď jako jestli oni prostě nejsou tak šílení, že si to fakt nebudou chtít jako střihnout. Jo, prostě i když všichni budou ty generálové a odborníci říkat, že přece je to blbost, na druhou stranu, když to vidíš v oblasti energetiky, prostě, že nýmandi rozhodujou a odborníci už jenom kroutí hlavou, prostě pokud byli vyházeni, umlčeni a tak dál. Tady vlastně generální štáb se taky řešil tak, aby prostě tam byl člověk, který odsouhlasí všechno, že jo. Jestli jako nezvítězí to šílenství, víš?
0: To vůbec já nedokážu proti tomu vyslovit jakoukoliv pojistku, nebo jak to nazvat. Jistě, že takový lidé jsou, jistě, že mezi někteří z nich mluví česky, ano, to mají vysoké hodnosti politické či vojenské, to je nesporná skutečnost, ale ono jako žvanit někde a provokovat a tak dále je jedna věc a druhá věc je uvést jako teda vojenské síly do pohybu a pokusit se o něco v praxi. Já jsem přesvědčen, že to by dopadlo naprosto tragicky. Mluvme o České republice. Kolik českých mužů, možná i žen, já nevím, by bylo ochotno vyrazit východním směrem a nechat se tam prostě jako nastavit tam jako krk a riskovat život. Já jsem přesvědčen, že dnešní mladší generace je vychována úplně v nějak absolutně jiné atmosféře, mnohdy ani fyzicky není s to zvládat podobné věci. Já jsem přesvědčen, že celá tato velká bublina postrádá reálnou sílu ku skutečnosti. A máš pravdu, ale zároveň, bavíme se o tom opakovaně, že všichni tyhle makroni, když to řeknu jménem jednoho z nich, ale Merz a další, oni nemají pozitivní východisko z brindy, do které dostali svoje země a jejich předchůdci. Západní Evropa je ve velmi špatné ekonomické, finanční a tak dále situaci a už se někdo ocitne v podobných problémech, no tak to bývá, narůstá v takových kruzích snaha prostě to vyřešit nějakým vojenským dobrodružstvím, které by umazalo dluhy a nějak by to všechno jako spláchlo, abych tak řekl. Ano, ale nakonec někdo musí uvést do chodu nějaké jaksi vojenské síly, lidské i technické, které by byly sto dosahovat jakýchsi cílů takových. Já jsem pořád přesvědčen o jedné věci, že cílem tohohle hazardérského randálu je vytvořit v Ruské federaci třeba takovou atmosféru, že lidé by se cítili už unaveni tím střetem a tak dále. Řekli by, tak už toho nechte a klidně tam posadíme nějakého nového Gorbačova nebo Jelcina, hlavně ať máme pokoj. Ale já si myslím, že dnešní ruská veřejnost už takto neuvažuje po zkušenostech, kterých nabyla za poslední desítky let, kdy v podstatě všechno, co bylo Rusku slíbeno, byl podvod. Nikdy to nebylo dodrženo. Nikdy. Jo? A ti lidé se na to koukají a říkají, no a zase máme věřit nějakému švindlu, prostě, abychom pak byli rozčarováni. Proč? Tak budeme vycházet z toho, že i tohle, že na nás se jenom šije bouda znovu a znovu. Takže já si myslím, že i tento záměr, že jaksi nemá velkou šanci. A kromě toho, a to v tom se shodují z některých zdrojů politicky korektních takzvaně, pokud by mělo dojít k tomu, že v Rusku dojde ke střídání stráží, z jakýchkoliv důvodů, jo, zdravotních, já nevím, to je jedno, jakýchkoliv, ve špičce přímo, tak je velmi pravděpodobné, že by ten obrat nebyl k postavičkám typu Gorbačova a Jelcina, a že by to byl obrat přesně opačným směrem. Popravdě řečeno k lidem, jejichž názory jsou někdy velmi vyhrocené a i já bych měl určitou obavu, kam by to jako všechno směřovalo, jako člověk, který nemá předsudky tímto směrem. Takže střízlivější si komentáci říkají, buďme rádi, že tam máme toho Putina, jo, protože kdyby ho třeba někdo svrnul, nebo já nevím, prostě měl zdravotní trable, tak by přišla parta, která by byla podstatně říznější. Tak to si myslím, že jsou základní parametry situace. Já vůbec nepochybuju, nebo ne, nechci spochybňovat, že leckdo má za lubem nějaké šílené plány zaútočit, ale myslím si, že to je velmi nerealistický plán a kdokoliv by se do toho pustil, tak pokud by nespustil opravdu velkou katastrofu, tak by tím tu západoevropskou garnituru ještě víc zdiskreditoval a oslabil. O tom jsem hluboce přesvědčen.
1: Dobře, děkuju za pozitivní slova. A pojďme dál.
0: Máme nějaké otázky. Já jsem chtěl jednu ještě věc. Přátelé, z masy různých příspěvků, které posílám i Petrovi a jeho prostřednictvím vám, nemohu neupozornit na jednu věc, která si myslím, že to je taková opravdu. Medium.cz, což není žádný levicový nebo vlastenecký nebo nějaký protizápadní a tak dále zdroj, zveřejnilo článek, který už titulek dává tušit cosi zajímavého. Americké množírny otroků, ženy jako inkubátory a bílí pánové se za přítmatek mohli i koukat. To je docela zasvěcená studie, to jsem mile překvapen, čerpaná z řady takových dobrých zdrojů, o tom, že když se ukázalo, že v některých státech USA se přestalo, nebyl dostatek otroků, ale když naopak narostla poptávka po bavlně a bylo třeba rozšířit pracovní sílu tam, kde ty, na těch plantážích se pěstovala, tak a když přijala Británie zákon zakazující obchod s otroky, to je to už docela dávno, ale ne zase až tak dávno, tak se rozhodli, že ty otroky jednak budou stěhovat ze státu, kde jich bylo míněno členských států Unie, teda, kde jich bylo víc a možná ani nebyly nebyla pro ně dostatečná práce, ale zároveň, že vytvořili takové skutečně množírny. To znamená, Hitler není první, kdo něco podobného vymyslel, ty národní matky, které jsou popsány v známém filmu podle Rabala, no, jak se jmenoval. To je jedno, vzpomenu si. Točil ho, no, teď mi vypadávají jména. Známý to režisér náš. To je jedno, Jiří Menzel to točil. A tyto množírny, takhle, abych se vrátil k myšlence, národní matky, kam, to znamená ženy, které byly drženy na velmi dobré stravě a bylo o ně dobře pečováno a SSáci a jiní jak vojáci prostě z fronty přijížděli, aby vyrobili na bázi jaksi geneticky vyšlechtěné, vyráběli potomky, tak se strávili tam na vojenské dovolené a 14 dní, 3 neděle úkolem té dvojice bylo, že mají spolu tak dlouho jako se zabývat sexem, až z toho zcela určitě vznikne nějaký potomek prostě nordické povahy a nordického typu, který bude zárukou ještě lepší budoucnosti Třetí říše. Obecně se soudilo, že toto byl první takový příklad něčeho tak zvrhlého, ale není to tak. Ve Spojených státech byly množírny otroků. Bylo těch dětí takto za podobných podmínek splozených a narozených bylo několik milionů, jak jsem pochopil z toho článku. Přiznám se, že ani neznal tato zákoutí. A dokonce i muži černoští tam byli drženi pod podmínkou, že splodí za rok určité množství potomků, kteří pak byli posíláni, když vyrostli, tak mohli dělat na těch plantážích. A tady jsou dokonce jako kvantifikace, že kolik musel takový černoch splodit, myslím, že 12 potomků, nesmělo to být méně. Někteří prý byli velmi, velmi zdatní, takže jeden snad měl asi skoro 200, přes 200 potomků. A plemení otroci měli za úkol oplodnit co nejvíc žen, zhruba 50 až 200 během svého působení na chovné stanici. Někteří vydrželi v této závidíhodné pozici i několik desítek let. Někteří otroci skutečně prý splodili přes 200 dětí. Čím víc dětí žena porodila, tím víc výhod mohla získat. V některých státech pak po dosažení určité normy mohla dokonce obdržet list o propuštění a stát se svobodným člověkem. To též platilo pro muže, kteří měli dobré výsledky. No, takže no, nebudu už to rozvádět dál. Přečtěte si to, kdo trpí nějakou vyhraněnou amerikanofilií a domnívá se, že je náš vzor a tak dále. Já myslím, že tohle je dobrý kamínek do mozaiky, která dokáže jak si rozlepit to z palky. Ale se taky říká, že aktivní plemenáč měl životnost zhruba 7 až 10 let. Pak většinou dostával lehčí práci na statku. Dlouho se o celém systému mlčelo a dokonce i řada historiků trvala na tom, že jde o omyl nebo přinejmenším o zkreslené informace. Tvrdili, že se na těchto farmách chovali koně, ne lidé. Postupem času ale pravda vyšla najevo. Mimo jiné bylo odhaleno, že pokrevní příbuznost se zde nijak neřešila a že některým otrokyním se na hlavu nasazovali pytle, aby nepoznali, s kým jdou. plantážníci zkrátka chtěli jen výsledky a tak do procesu se často zapojovali sami otrokáři, jejich synové i dozorci. Zneužívání žen bylo systémové a všudy přítomné. Teprve ve druhé polovině 20. století o tom začali badatelé mluvit a psát. Prý to byla, a padl ještě jeden významný aspekt, v první polovině 19. století čelil celý zlatý fond Spojených států, včetně státních obligací, zhruba 800 milionů dolarů. V zemi však bylo něco mnohem cennějšího, a to byly právě otroci. Jejich hodnota v té době činila přibližně 4 miliardy, což je zhruba pětkrát víc než zlato. Rozmnožování otroků se stalo natolik výnosnou činností, že se otroci začali používat jako finanční instrument. Otrokáři je zastavovali v bankách, dále sloužili jako záruka úvěrů a celkově byli považováni za nejlikvidnější měnu v oběhu Spojených států. Přátelé, to je dobré nezapomenout. To se přiznám, že jsem ani nevěděl, že by do zástavy jako za úvěrové prostředky a tak dále. Historie bohatší, než se nám říká přes cenník mainstreamu. Tak a půjdeme na asi psané otázky. To bude. Tady. Paní Alena, to je neúnavná, opět nám položila několik otázek. Elon Musk zveřejnil zprávu. V Evropě od roku 2010 bylo migranty zabito nebo znásilněno na 400 tisíc lidí. Táže se Evropské unie, zda nejde o genocidu. EU, Evropská unie nic. Švédská IKEA 14 dní před Vánocemi začala prodávat kolekce k oslavám Ramadánu, který začíná až 18. února. Gratulujeme. Kdo odškodní krávy? Před pár měsíci s velkou slavou některé země začaly přidávat kravám případek bovér, aby, neprděli. Nyní vše zastavují, neboť krávy jsou po boavéru nemocné a hynou. Škoda, že ti, kdo to vymysleli, ho nežerou také. Naopak se těší dobrému zdraví a stučnění kont. Paní Alena i vtipná, super. No, paní Aleno, já nevím, co bych na tom komentoval, vy jste v podstatě vypíchla některé bizarní kousky toho, co je tak strašně politicky korektní. To číslo, jestli je pravda, co říká Elon Musk, že za 15 let bylo znásilněno, zabito nebo znásilněno na 400 tisíc lidí. Já si myslím, že konec konců 400 tisíc děl na 15 je kolik, nějakých 25 tisíc. To si myslím, že může být blízko skutečnosti. Neříkám zabito tolik, ale ta znásilnění jsou docela masový, prostě je v těch zemích, které se otevřely této migraci. Takže asi ano. Pokud jde o přípravky proti meteorismům kravským, tak to nechci ani dál komentovat. Chudáci krávy teda, no. Tak, na Ukrajině prý budou volby, jenže Ukrajina je vylidněná. Kdo a kde bude mít možnost volit? Koho? Když opozice je zadupaná, většina Ukrajinců je rozprchlá po světě, ti, co zůstali, jsou bojovní fanatici, vyděšené oběti nebo lidé, i když leckdy zdánlivě žijící v klidu, nabití zlobou a nenávistí na různé strany. A korupce kouká ze všech koutů. Máte představu, jak takové volby mohou vypadat a co může přijít po nich? No já jsem na to velmi zvědav taky. Tam, nevím, jestli jsi to říkal, tady vysílání Rostě Čuba, o němž už dneska byla pochvalná, právě pochvalná řeč, provedl analýzu toho, co se stalo s mužskou populací na Ukrajině a vyšlo mu, že po té, co odešlo 8 až 10 milionů lidí do zahraničí, utekli před, hlavně teda, říkají před Rusama, no oni utekli před povinností rukovat do armády především, že a poté, co, jak on to spočítal ze seriózních zdrojů, mrtvých a nezvěstných na ukrajinské straně je zřejmě 1,8 až 2,25 nebo kolik milionů, což jsou strašná čísla, tak Rostovi vyšlo, že když se vezme stávající počet obyvatel na Ukrajině, takže tam zůstane po válce, pokud nebude ta válka trvat ještě dlouho, nedojde k dalším masovým ztrátám na životech, zhruba 2,5 milionu mužů ve věku od 20 do 45 let. A říká, s takovou masou chlapů, tak velká země nemá šanci se nějak postavit znovu na nohy, to je prostě strašně málo. Ta země má přes 600 tisíc čtverečních kilometrů a pochopitelně, že z části teda je už nějak se 600 tisíc, co si prostě se vyvinulo směrem k reunifikaci s Ruskou federací a tak dále, ale jinak jako stále to je obrovské území. A on to srovnává prostě se ztrátami způsobenými hitlerskou agresí, respektive hrdinstvím velké vlastenecké války, kdy pochopitelně padla spousta vojáků. A vyšlo mu, že jestliže muži v produktivním věku, nebo celá ta kohorta mužů v produktivním věku na sklonku velké vlastenecké války byla menší o nějakých 30, možná trošku víc procent, než na začátku války, což je strašlivé číslo, ale dobře, tak jemu vychází, že dnešní Ukrajina po skončení války bude zkrácena o zhruba 2/3 až možná 70% mužů v produktivním věku. A to je naprosto šílená statistika. A vracím se k otázce, no, kdo tam bude volit, tak budou tam volit asi starci, staře, nejenom teda lidé v postproduktivním věku, budou tam volit lidé asi, kteří tam z nějakých jiných důvodů zůstali a co z toho jako vzejde, tam tak je důležité, kdo do těch voleb půjde. Jestli to zařídějí tak, že tam bude strana sluha národa, kterou si založil Zelenský a jejím šéfem je snad ten Arachamia, nebo jak se jmenuje ten z toho parlamentu, který už je dneska mnohem realističtější. Jestliže tam nebudou připuštěny skutečně opoziční síly, které byly, jak víme, zakázány, terorizovány, povražděni mnozí z jejich představitelů a tak dále, nebo museli utéct do emigrace, tak ty volby skončily fraškou naprosto. Jo? Tak tam budou volit to, co tam je. No, tak dobře, tak tím se jako nic nevyřeší. A pokud připustí demokratičtější uspořádání, tak si dokážu představit, že pro ty opoziční síly bude velmi obtížné rozvinout nějakou předvolební práci, agitaci a tak dále v nějakém krátkém čase, který by byl dán k dispozici. Takže by to bylo v podstatě velmi falešné. A paní Alena k tomu míří v podstatě. No, tak, korupce, teror, porušování všech demokratických norem. On je v té funkci rok a půl navíc už oproti ústavním klauzuli. Ruská federace říká, že ona bude podepisovat nějaké smluvní závazky s Ukrajinou poté, co to přijde podepsat někdo, kdo nepozbyl legitimity. Oni nějak uvádí, kdo by to mohl být z parlamentu, z té rady a tak dále. Takže zhruba tak. No. Tu zemi čeká velmi nepěkná perspektiva. Pokud se neodevřou dveře pro lidi prostě odinut, že by to bylo z Ruské federace ve velkém, si nemyslím, protože tam má na to obrovské svoje území deficit v podstatě, pracovní síly a tak dále. Bude zřejmě dovážet sama spoustu lidí ze zahraničí, takže že by tam šli čeští šohajové tam něco řešit, no nevím. No, možná jo. Nějací Germáni, no taky nevím. Možná to bude šance pro lidi, kteří ztratili doma nějakou seriózní perspektivu a kdyby tam kdo si nabídl podmínky zejména mladším lidem umožňující nějak vyrůst a získat určité ostruhy a vydělat nějaké peníze a podobně, nevím. Nevím, musel by to někdo napumpovat velké peníze. Tak, Fialová vlastizrada. Mnohé z toho, co nachystala naší zemi Fialová vláda, splňuje všechny znaky vlastizrady. Počínaje likvidací strategických provozů surovinových zdrojů a končí finančními čachry a podminováním smlouvami, které dlouhodobě či trvale poškodí jak stát, tak občany. Myslíte, že se najde někdo, kdo všechny strůjce těchto zvěrstev dokáže chytit za křídlo a dožene je k odpovědnosti? V horším případě na uzavřené oddělení. No já jsem na to taky zvědav, zda se to přejde jenom nějakou politickou deklarací, anebo zda orgány činné trestním řízení se chopí, řekl bych, iniciativy v duchu platných zákonů. Protože tam skutečně došlo a dochází k příšerným věcem. Pravda, není to poprvé. Jo? Celé to 36-leté období od listopadu 89 se odehrály jiné věci, jako šílené. A tady jsou věci, které ještě teprve hrozí. Vemte si, myslím, že jsme o tom hovořili posledně. Chtějí zatopit 2 miliardy tun černého uhlí. To je naprosto, naprosto šílený nápad. Jo? Horníci na Ostravsku říkají, co nás bude živit. Někdo jsem četl, že když se zatopí černouhelný důl, takže nedojde k zničení těch uhelných zásob, že se to dá konec konců potom nějak jako odsát. Nicméně, jestli to bude i likvidováno, aby se tam nehroutily ty prostě konstrukce, díky nímž ty šachty prostě stojí a nepadají lidem na hlavu, tak to by byla destrukce mnohem větší a obnovovat přístup k těmto zdrojům černého kvalitního uhlí by byl velmi drahý prostě špás. Tady se děly a dějí věci naprosto šílené, nehorázné. Jak říká paní Alena, no tak co je vlastní zdroj, ne-li něco podobného. Přesto to prochází znovu a znovu a znovu. Já chci vidět, co s tím udělá Babišova vláda. Pokud se chopí opravdu tvrdé iniciativy směrem k viníkům, za prvé k tomu, aby se zabránilo dalším škodám, a za druhé, aby byli hnáni k odpovědnosti lidé, kteří prostě se podobné věci dopustili. Velmi by to ozdravilo prostředí naše, no, atmosféru ve společnosti. Jsem poněkud skeptický, že se tak stane, protože tam jsou často provázané různé skupiny a to je takové domino. Jakmile by to padlo na někoho, no, tak on by začal zpívat, řekl by to na ty další. Já si myslím, že ta kasta, řekl bych, kleptokratů všeho druhu, že si dá záležet, aby navzájem se jako držela pohromadě a nedopustila, že se domino rozjede. Protože pak by to bylo by to velmi zajímavá podívaná, dozvěděli bychom se spoustu věcí a možná by někteří přinesli raději nakradené někde ze zahraničí, než aby museli do chládku, jak to říká paní Alena. Já nejsem tady agitátor za nějaké procesy a tak dále, dvojnásob politické, nicméně přímé škody jsou často opravdu různých rozměrů. A to by museli sahat i k tomu, co se odehrálo v 90. letech a počátkem prostě století. To rozdání českých bank třeba zahraničním bankám za ceny, které byly zlomkem hodnoty budov, v níž ty banky prostě sídlily. Nemluví o personálu, penězích, které tam byly tržním potenciálu těch bank, a to tedy skutečných jako zdrojů hodnoty těch bankovních domů. To jsou prostě věci neuvěřitelné. A popravdě řečeno, ti, kdo to spískali, tak dneska nám kážou prostě o tom, jak by se to mělo dělat jinak a tak dále. Já se rozdivím, že nikdo není schopen těmto činitelům říct si občas zdvořile, nebylo by lépe mlčet, než nás školit ještě dnes o tom, jak to máme dělat, když vy jste to dělali tak blbě a nezodpovědně, jak jste to dělali.
1: No protože ono to chce víc volného trhu přece.
0: Tak. No to je, přátelé,
1: to je mantra.
0: Jeden moment v tom programovém prohlášení vlády, který ve mně vyvolává značnou takovou nastraženost. Tam je spousta prvků, které by člověk podpořil a pokud ta vláda bude opravdu prosazovat, tak nepochybně to bude určitý pohyb dopředu. Nicméně, tam je taková jedna věta, visí tam přímo takhle jako samostatný odstavec a říká, že tohle všechno musí prostě jaksi prosadit privátní sektor. Mocká jsme se tady o tom bavili. Který privátní sektor? Kdo to je? Který privátní sektor bude dělat velké změny ve prospěch České republiky? Ty oligarchové rozhodně ne. A ti spíš, když Andrej Babiš teď se zbavil Agrofertu, tak ani on nemůže to nějak dělat. A ti menší, jsme si řekli mockrát, že jsou tak roztříštěni, tak atomizováni, že je nad jejich síly něco takového prostě dá dohromady. A přesto to programové prohlášení říká kategoricky privátní sektor. V mém soudu to je buď sebeklam totální, anebo nějaký pytel písku sypaný nám všem do očí. Prostě to je nesmysl. To se prostě nestane. Co se stane, je, že budou co si předstírat, dostanou nějaký dotace a to nějak dopadne a tak dále, ale nestane se. Touto cestou, říkám vám to kolikátého 10. prosince roku 2025 na kameru, touto cestou k žádnému svébytnému rozvoji České republiky už nedojde. Žádný Baťa tady nikde není. Žádný Franta Čuba tady není. Nic na ten způsob. To jsou všechno prostě taková kázání, která praxi nic nepřinesou. Tolik otázkám, které jsem dostal, a pojďme asi na chaty a telefonáty.
1: Dobře. Někteří tady jako zachránce vidějí třeba tykače, co by zachránce české energetiky, který bojuje za tu zachování té uhelné energetiky. Shodou náhod jsou to jeho elektrárny, který by měl odstavit, že jo? A prej do toho musel investovat nějaký miliardy. Zapomínají říkat, že za rok, tenkrát to bylo v roce 20, kdy byla to zastropování, tak vydělal, že o těch 300 miliard. Ale to se jako už dneska neříká. A on chudák, jako víš, se snaží a má ty rukávy vyhrnutý teďka nějak. No.
0: Máš pravdu, Petře, že to jsou nehoráznosti. Ve finále, ano, můžeme si říci, že on je zosobněním něčeho, to je pravda. Píšou se i jiné věci v různých zdrojích, nepěkné. Z druhé strany, dobře, tak někdo rozhodl, že trh nade vše, konkrétní vlastník lepší než cokoliv jiného. No a on se zmocnil toho, čeho se zmocnil. Nikdo už mu jako nepřipomněl, jak se toho zmocnil. A teďko jde za svým ziskovým zájmem. A jestli někdo, ta samá, řekl bych, kasta oligarchů a jejich protektoři, v té Evropské unii přijímají tak šílené plány, jako je ten Green Deal, a emisní povolenky a tak dále, no tak ten samý tykač prostě řekne, no tak mně se to nevyplatí tolik jako dřív, když bych musel platit emisní povolenky a tak dále, no tak já budu vydělávat jinde, aby mi to vynášelo víc. To je samozřejmě o tykačovi celá tato zkušenost, ale především o celém systému, ve kterém se to prostě všechno odehrává. Jo? On postupuje z hlediska svých osobních zájmů racionálně. On bude vydělávat peníze někde jinde a je mu v celku jedno, jak to tady dopadne. On říká sice, že není, no ale nic pro to jako moc nedělá. A rozčilovat se, v tom je právě rozdíl, řekl bych, třeba marxistického pohledu na společnost a takového toho povrchního kecání. Povrchní kecání se bude rozčilovat nad tím, že Pavel Tykač přeci tohle a tamto, to není útok na tebe, Petře, doufám, že si rozumíme. Že, no a teď to celé personifikuje a vznikne takový dojem, že kdyby tam byl jiný tykač, takže by to bylo všechno úplně jinak. A to tak není. Ten Pavel Tykač je pouhým zosobněním toho, co se v této zemi stalo, co mu umožnilo, aby tak strašlivě zbohatl, aby se zmocnil tak významných kapacit, které on sám nevytvořil samozřejmě. No a teď jako on se řídí tím svým zájmem podnikatelským a neexistuje tady dokonce ani žádný mechanismus, který mu řekl, počkej, ty to, jako, to jsou příliš vážné věci pro tuto zemi, to není tak, že ty o tom budeš nějak rozhodovat. Vůbec ne. My tě obestavíme takovýma podmínkama, že buď odevzdáš klíče od toho, nebo se budeš chovat slušně prostě. Jo? To jako, ale to nikdo ani nenapadá, nikdo to neřeší. Kdo mi to připomínal, že jo, když to odevzdávali Bakalovi, že jo, ty OKD, tak jako zapomněli třeba na těch 44 nebo kolik tisíc bytů. To jako nebyl, bylo to součástí, ale nikdo tam nepočítal jejich hodnotu. No a on s těma byty udělal pro ty horníky to, co prostě udělal. No on postupoval v souladu se svým zájmem osobním, vydělal co nejvíc peněz. Jistě. A jestli je společnost nastavena svými zákony a vším tak, že toto má, vždycky má nakonec jako navrch, tak pak se nedivme, no to jako... Máš pravdu, Petře.
1: Jo, ten individualismus prostě vítězí, a což ve všech civilizacích minulých znamenalo jejich pád, mimochodem. Ale prosím tě, já tady mám od tebe ještě, a že bychom se na to měli podívat, no. Deklarace proti sjezdu sudetit Němců v Brně.
0: Ajo.
1: Českého pohraničí, Národní rada.
0: Já si to musím najít, počkej,
1: čoč. Poslali.
0: To musím najít. To je ostuda. Správně říkáš, že se k tomu máme vyjádřit. Ano, počkej. Tady. Petici. Máš na mysli petici? Petici. Petici, jo.
1: Podepsaná deklarace, no. Tady mi posílá a...
0: Jo, ano. Petice proti... Já ji přečtu, přátelé. To jako si myslím, že není to dlouhý text. Z různých, řekl bych, zorných úhlů a z různých organizačních struktur se rozvíjí činnost zaměřená proti konání sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v květnu příštího roku v Brně. My též v Praze připravujeme dvě akce a o tom ještě budeme mluvit. A v Brně připravili petici, která říká následující. My, níže podepsaní občané České republiky, vyjadřujeme důrazný nesouhlas a protest proti plánovanému sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu, který se chystá konat v Brně v roce 2026. Toto setkání považujeme za nevhodné a citlivě problematické vzhledem k historickým skutečnostem týkajícím se sudetských Němců, odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce a dopadům na naše občany. Sudetoněmecký landsmanšaft dlouhodobě zpochybňuje Benešovy dekrety, které byly právním základem pro odsuny a obnovu československé státnosti po okupaci. Sjezd bez jasné omluvy za okupaci a bez respektu historické paměti a obětem druhé světové války vnímáme jako provokaci namířenou proti suverenitě a integritě České republiky. Žádáme vedení města Brna i státní orgány, aby podnikly kroky k zamezení této akce na území České republiky, aby bylo respektováno občanské mínění, které se již několikrát veřejně vyjádřilo, včetně shromáždění a protestů. Rovněž požadujeme, aby byla vedena široká společenská diskuze o významu Benešových dekretů a historii druhé světové války v našem regionu. Jsme přesvědčeni, že pořádat takový sjezd v Brně v srdci České republiky je krok zpět v úsilí o smíření a vzájemné porozumění mezi národy. Prosíme o respektování práv a důstojnosti českého národa, jehož historii nelze jednostranně přepisovat ani zpochybňovat. Podpisy občanů a organizací, které podporují zachování historické pravdy a suverenity České republiky. Petře, ty to jistě zveřejňuješ tam. Tady je možné se prostě podepsat. Pan Miloslav Krajíček ze Zdechovic je tím, řekl bych, iniciátorem a řekl bych organizátorem nebo mluvčím té skupiny. Takže kdokoliv je připraven se k tomu připojit, tak budeme rádi. My připravujeme akce, jako magistra víte, se spoustou dalších partnerů dvě. Ta první by se měla odehrát předvečer Mezinárodní dne památky holokaustu. Ten je, jak známo, 27. ledna, v den, kdy vojska maršála Koněva osvobodila Osvětim. A my se chceme sejít v místě, kde stál pomník maršála Koněva a tam se vyjádřit k tomu, kdo všechno byl obětí genocidy. Byli to samozřejmě židovští, i naši spoluobčané, ale nejenom oni. I my Slované jsme byli vystaveni politice genocidy, dokonce Slovanů, kteří byli vyhubeni genocidní politikou nacismu, bylo několikrát víc než židovských jejich, řekl bych, vrstevníků. Čímž jich teda nesnižujeme samozřejmě zrůdnost toho holokaustu ani náhodou. A taky není možné to dělat obráceně a snižovat, jakkoliv zamlčovat nebo snižovat, řekl bych, ten rozměr, děsivý rozměr protislovanské genocidy nacistického Reichu. A 15. března uspořádáme akci na Václavském náměstí, kde se k tomu také vyjádříme a tam máme už příslib z celé řady prostě řečníků zajímavých. Já jsem zařídil dokonce, že minimálně jeden z našich kolegů promluví ze Slovenska taky. Slíbil mi to Luboš Blaha, promluví ještě s Janou Černogurským, jestli třeba on by chtěl

0: zasáhla prostě. To není tak, že nějaké meeting Brno a nějaká radnice brněnská mohou rozhodovat o tom, zda sudeťáci tady dělají či nedělají sjezdy. To je věc celostátního, celospolečenského významu s významnými, důležitými mezinárodními, řekl bych, souvislostmi. A podle mého soudu vláda a ministerstvo zahraničí a ministerstvo vnitra musí to pojmout do své agendy a rozhodnout v souladu s platnými zákony, ústavou a řekl bych s platným poselstvím druhé světové války a jejich politických důsledků. Takže o to budeme usilovat. A tato petice je jedním z, řekl bych, z kroků tímto směrem. Takže poprosím, Petře, pověz to, nech lidé na to mohou reagovat. Jdeme dále.
1: Tak jdeme dál. Přátelé, zítra vyjde naše Pravda a tam se dozvíte. Státní rozpočet se stává nástrojem politického divadla, píše v úvodníku ekonom a jeho moravský zastupitel Stačilo Bohumil Smutný. Zákaz fosilních aut je nesmysl. Elektromobily si cestu najdou sami, říká v rozhovoru Roman Reichl, ambasador elektromobility v ČR, též známý jako elektroděd. Dalším tématem je útlum uhelných elektráren, to rozhodně není důvod k radosti. Valí se k nám velké množství nízkokvalifikovaných migrantů, ptá se v dalším díle svého seriálu Bezobalou europoslankyně Kateřina Konečná. Spoustu dalšího zajímavého čtení. A co se týče migračního paktu, máme být vlastně klidný, protože příští rok teda Unie nám sem nic nikoho nepošle. To bude rok potom, to ať se nikoho, to nás nemusí zajímat. Jak ty vůbec vidíš ten nadcházející summit toho 18.
0: Jsou na to strašně s napětím to sleduji. Byli lidé, kteří dokonce tvrdili, že se nespěchá s tou nominací nové vlády, aby vlastně se i Andrej Babiš mohl vyhnout tomu, že to spadne, abych tak řekl, na jeho bedra. Zastupování České republiky na tomto summitu, kde má být projednáno a zřejmě schváleno několik mimořádně zásadních otázek. Jedna z nich je další, řekl bych, postup při naplňování toho takzvaného migračního paktu. Pojede tam Andrej Babiš, takže má první velkou příležitost prokázat, že svůj příslib předvolební, stejně jako bych náplň toho programového prohlášení vlády, mínil nikoli jako nějaké prázdné gesto, ale mínil jako skutečný závazek. Pokud se tam tak zachová a najde společnou řeč třeba s Viktorem Orbánem, Robertem Ficem a připustme některými dalšími státníky, tak by to byl zajímavý průlom prostě dopředu. Myslím si, že pokud to udělá, tak to posílí jeho i osobní pozici. Pokud to v nějaké míře neudělá, tak to může jeho pozici oslabit a docela vážně. A já osobně, když jsem ho pozoroval, jak se postavil před kameru a shrnul, řekl bych, ten svůj závazek zlikvidoval takzvaný střed zájmu. To, že došel až k tomu, že se v podstatě vzdal veškerého vlastnického poměru k Agrofertu a bylo na něm vidět, že nemá dobrou náladu z toho, to jako bylo zřejmé. Ale já jsem to vnímal i jako, možná, že jsem naivní, mně se zdálo, že měl ve tváři i určitý výraz jako si odhodlání, že teda takhle už dál ne a že bude bojovat. Kdyby to byla pravda, tak by tím, jak by bojoval, tak by bodoval. Uvidíme. Je fakt, že když nemá žádné majetkové vztahy, on sám osobně k Agrofertu, nebo nebude mít, že to nebylo zakotveno papírově, tak má volnější ruce v celé řadě směrů. Například pokud je o jeho zahraniční filiálky, třeba chemičku prostě v Německu, tak vrabci si cvrlikali v předchozích letech, když byl poprvé premiérem, že má velmi svázané ruce. S tím, že prostě když by prosazoval věci tak či onak, ne zrovna příjemné německým státním a nejenom státním institucím a papalášům, tak že by se mu mohlo stát, že bude mít velké odbytové potíže třeba s těmi hnojivy, která vyrábí v Německu.

0: tam se dalo zařídit velmi jednoduše, tam údajně ministerstvo na počátku sezóny vždycky specifikuje hnojiva, která se mohou v tom roce prostě používat, a pokud by se rozhodli, že tam neuvedou na tom seznamu hnojiva vyráběná chemičkou, která spadá do toho obrovského té vertikály prostě Agrofertu, no tak by to mělo velké prostě velké následky pro celkovou ekonomickou bilanci Agrofertu. Připusme, že dnes Andrej Babiš není v situaci, kdyby musel se strachovat o každou takovou věc. Takže může tvrdit, moje to není, tak zacházejte s těmito podniky jako s každým jiným. Já si myslím, že si uvolnil do značné míry ruce pro to, aby mohl provádět mnohem svébytnější politiku, než jakou prováděl v letech 17 až 21. Možná jsem naivní, přál bych si, aby tomu tak bylo, a připustme, že on by i mohl mít takový závazek, je asi o dva roky mladší než já, že prostě na sklonku své kariéry po sobě nechá prostě jakousi stopu, na kterou lidé budou vzpomínat s úctou, respektem a tak dále. Já netvrdím, že to tak je. Já bych si přál, aby tomu tak bylo, a přál bych si, aby se tentokrát nemýlil, že jakkoliv jsem si vědom, že jeho cesta byla trnitá až do těchto a klikatá a kostrbatá a lemovaná roztodinnými kousky, tak připustme, že by teď mohl mít motiv jednoznačně udělat takovou tečku za svou kariéru. Přejme si to.
1: Mimochodem, mluvíš jako zasvěcení funkcionáře, ano, který přesně vlastně vysvětlují Babišovi motivaci v tomhletom, ale už jako delší dobu. A protože on ví, že tady nebude věčně, a nechávám to téma otevřený, ale víme my sami oba, když jsme s tím dělali ten rozhovor, jak byl vychatlý a tohle, takže jako není na tom úplně jako, že by byl nejlíp. Takže i možná tohleto hraje roli. Druhak, někteří jazykové taky tvrdí, že vlastně Babiš použil model, který se používá běžně v USA. A teď, když to spojíme s americkou ambasádou, která prostě vyrazila tady v útok proti Evropské unii a proti těmhle těm v úzovkám elitám, najednou z ničeho nic generál Pavel, prostě, který to tady drží jakou dobu, jako, že ho pod krkem, a vláda nebude nic, a najednou otočí, že teda v úterý, jo, necítíš tam právě vliv té americké ambasády nakonec?
0: Nemůžu to vyloučit, já tam nechodím na ty porady, které tam vedou, takže můžeme pouze spekulovat, to je jasný. Tam je ale jiná spojitost, která ve mně vyvolává zvlášť rozporuplné pocity. Já to zkusím nějak nepříliš konkrétně v určitém náznaku. Jsou lidé, kteří disponují zpravidla s dobrými informacemi, a ti říkají, že to zpoždění od chvíle, nebo mezi dnem, kdy bylo zřejmé, že ano, vyhrálo volby a má na to, aby mohlo sestavit vládu s dalšími partnery, a dnem, kdy se ukázalo, že teda nakonec zahrada pověří Andrej Babiše a dá mu šanci sestavit vládu a tak dále, bylo způsobeno údajně intenzivním vyjednáváním mezi, řekněme, Andrejem Babišem a jeho lidmi na straně jedné a jistými postavami, které oscilují kolem hlavy státu, přímo často v té budově, přímo na hradě, a kde se snad jako mělo jednat o nějaké významné finanční a ekonomické, bych tak řekl, prebendy těch, kdo sedí na tom hradě. Já nebudu nikoho jmenovat, nebudu to rozvádět dál, protože nemám o tom žádné papírové nebo tak prostě doklady. Nicméně slyšel jsem to od lidí, kteří jsou dobře informovaní, a konec konců to říkali pan VK, úplný pan VK v pořadu na Svobodné vysílači nebo kde, zhruba před týdnem. On bývá docela dobře informován, takže připustme, že na tom něco může být. Pak bych pochopil i ten takový zvláštní výraz, o to víc bych pochopil, takový zvláštní výraz tváři Andreje Babiše, když si stoup před tu kameru a říkal nám teda, že se vzdává úplně Agrofertu a že jako teprve jeho děti a tak dále. No, ale několik dalších firm, které, jak jsem pochopil, nejsou součástí této jako hry nebo této konstrukce, jejímž prostřednictvím Andrej Babiš se vyvazuje z takzvaného střetu zájmu. Je třeba firma Hartenberg, která, mám to, že ona sama, možná ještě s někým, je majitelem celé sítě center, jak se tomu říká, asistované reprodukce, už jsem si vzpomněl. Znamená ženy, které nemohou otěhotnět, tak jdou prostě na proceduru asistované reprodukce. To je dneska docela drahý špás, zejména v některých západoevropských zemích. A ta firma Hartenberg vytvořila opravdu jako rozsáhlou síť. Já jsem pochopil, že Andrej Babiš to má značné obchodní podíly a některé zlé jazyky dokonce říkají, nebudu se k tomu zastavět ani kladně, ani záporně, že je určitá spojitost mezi tím, jak tady probíhala takzvaná pandemie covidu, jak byly masivně aplikovány jisté vakcíny, jak podle některých svědectví ženy, které byly vakcinovány zejména dvakrát, třikrát, tak ve věku, kdy se očekává, že by mohly být matkami, tak se jimi nestaly, jak vůbec nemohly otěhotnit, jiné měly nějaké trable v tom těhotenství, zřejmě nějaký potratili přirozeným potratem, nikoli nějakou interrupcí za asistence lékaře. A někteří vtipálkové říkají, že to je mezi tím taková spojitost, no, že napřed teda někdo tady organizoval, byl shodou okolností v době, kdy byl premiérem Andrej Babiš, vzpomínáte si, jak s Hamáčkem a tak řešili tady všelicos ve smyslu řešení té pandemie. No a zároveň, že teda ti sami lidé jsou nějak zapojeni do velmi výnosného biznisu kolem asistované reprodukce, tak já bych rád věřil, že to je všecko pomluva, no ale někteří lidé to tvrdí prostě. A pardon, takhle, a tyto podniky nejsou součástí, jsem vlastně už říkal, žádného ujednání o tom, že nebo žádné majetkové změny, aspoň tak jsem to pochopil, na rozdíl od Agrofertu.
1: No, fakt je mi, že Andrej do toho investoval, do tohohle biznisu ještě před covidem. No. Jo, to je taková náhodička. A tak, dál to asi nebudeme komentovat. Nepřísluší nám to, nejsme odborníci na toto téma. Ale zajímavý je, že když pan profesor Turánek a jeho tým představili právě rekombinantní vakcínu proti covidu bez vedlejších účinků otestovanou na zvířatech, nejenom na počítačové simulaci, na rozdíl od té americké firmy, kde jim ty zvířata pochcípali, tak tady ty zvířata žili dál, Andrej a jeho lidi neprojevili zájem.
0: No.
1: A to je taková náhoda samozřejmě, jo, to třeba už věděli, že za 14 dní covid končí, nebo za měsíc, jo, to už to bylo jako...
0: Že no, říkáš to dobře, ano.
1: Tak nebudeme to tady samozřejmě rozebírat. Nicméně, Láďa Hajlich píše, v Moskvě je nyní prezident Indonésie, země s 285 miliony obyvatel, ta je také BRICS. Ti se bez nějaké Evropské unie lehce obejdou, ale co my bez nich, no tak a co teda, když tady se furt odstřiháváme, co Evropská unie dokáže se obejít vůbec bez zemí BRICS, protože Čína vyrábí 50% dneska, nebo necelých 50% všeho průmyslu, jo, a další, tak jako...
0: No, ty víš, Petře, že se o tom tady bavíme opakovaně i tady, nejenom tady. Já osobně si myslím, že obrat k nějakému lepšímu zítřku České republiky má dva pilíře. První je, že někdo musí začít zakládat nové zdroje obživy a svébytného rozvoje, které řídnou, váznou, chřadnou a žádný privátní sektor prostě se to nesnaží nějak buchu jak napravit. No a někdo musí pootočit, respektive rozbít pouta na našich zahraničních obchodních, zahraničních ekonomických vztahů, které nás neustále vážou k zemím, pro něž jsme kolonii v podstatě. A najít způsob, jak nás zapojí do produktivní spolupráce prostě se zeměmi světové většiny, jak se dneska říká, či chcete-li globálního jihu a globálního východu a tak dále. Bez toho se nepohneme vůbec nikam. No a jestliže přijíždějí jeden za druhým státníci i do Moskvy, nebo se scházejí s vrcholnými ruskými představiteli při různých mezinárodních setkáních jinde, tak Moldy, že jo, měl velký summit, teď Indonésie, ten okruh z těchto zemí narůstá, jejich počet obyvatel, velikost, ale i ekonomická síla a tak dále jsou úplně jiné, než ještě nedávno prostě mělo za to. A máš svatou pravdu, pokud nám tenhle vlak ujede, tak se nestačíme divit. Konec konců i ten Trump nám jako říká na toho koncem, tak dělejte tam něco s tím Ruskem a tak dále, já to za vás řešit nebudu. Jo. A tady ty papaláši zdejší, nevím, jak to bude za ty Babišovy vlády, se tomu zuby nechty bránit, hlavně, že se odstřihneme a konečně jsme svobodní. I ta Fialová šílená sestava přeci měla i předvolební billboardy, že my jsme nás osvobodili od vazby na ruský plyn a tak dále. Musíte nás zvolit znovu, jo. To už je na zahranicí šílenství. Uvidíme. Já chci ale varovat před velmi jednoduchými takovými zjednodušenými představami, že snad se někdo bude tetelit blahem v Pekingu a v Moskvě a v těchto zemích, že nakonec by z Prahy někdo přestal se chovat prostě tímto směrem a choval by se konstruktivně. Ty země si zvykly na to, že nás prostě nepotřebují vůbec. To je přesně obráceně. My potřebujeme je. Jo, to jako, pardon. Vím tady další otázku. Slyšel jsem projev Trumpa, kde říká, že ho situace v EU trápí, že má evropské kořeny, že tedy máme kriminálníky z Konga a on by chtěl něco s tím dělat. Ano, tak Trump vystupuje tímto způsobem poměrně často a je to v souladu s tou novou strategickou bezpečnostní strategií Spojených států, která se pozastavuje nad úpadkem Evropy, nad tím, že ztrácí svoje někdejší pozici, někdejší zdroje své síly a tak dále a vyzývá Evropu k tomu, ať se k tomu vrátí, ať to polije živou vodou, používá jiný slovník, a tak dále, ať se stará o svoje skutečné zájmy a nehrotí zbytečně vztahy někde a dokonce se tam říká, že obnovte nějaké normální vztahy s Ruskou federací a podobně. Takže souhlasím. Čeští podporovatelé siliťáků svým spochybňováním dekretu prezidenta republiky popírají náš ústavní pořádek, který dekrety obsahuje. Nedopouští se tím trestného činu spojení s cizí mocí? No tak to by, kdyby soudy chtěli konat tak, jak mají a státní zastupitelství, těžko by se mohli takové otázce vyhnout. To je pravda. Přeci naše státní rezona od tragických událostí Mnichova, okupace, války a tak dále, je postavena na zásadním důsledném principiálním antifašismu. A marná sláva prostě obyvatele takzvaných Sudet, ono to je překruceno, tak to nemenovalo Sudety, ale nebudem s tím zdržovat teďko, z velké části hlasovalo pro Heiminsreich, křičelo Heiminsreich, podporovalo i teroristické kousky prostě headlinovců a mělo tedy velkou spoluvinu, drtivě většinou spoluvinu na tom, z čeho se ta iridenta Henleinovská dopustila vůči naší zemi, takže souhlasím prostě, kdo se staví v tomto sporu na stranu sudeťáků, tak se dopouští podle mého soudu také docela zásadní porušení ústavy a zákonu. Odchodem z NATO a USA z NATO nebude narušen úkol USA dohnat Evropu do válečného konfliktu a ze zámoří sledovat a včas zasáhnout. Znovu chci zdůraznit jednu věc. Ano, Spojené státy, anglosasové vůbec, velmi rádi vedou války cizíma rukama. Daleko od svých břehů a cizíma rukama. Tak to byla rozpoutaná proxy válka prostě s Ruskou federací na Ukrajině a tak dále a tak dále. Ano. Z druhé strany, není to černá bílá, ale z druhé strany Spojené státy mají obrovské dluhy a potřebují se z toho vyvázat, neutrácet za 800 základem po světě a tak dále a tak dále. Takže potřebují najít nějaký jakžtaž konstruktivní vztah, prostě, který by přemostil ty nynější prostě konflikty. A to, Rusko dneska, to píše ta Rostě Čuba velmi výstižně sám taky, nemá důvod věřit nějakému cáru papíru. Tolikrát bylo jaksi podvedeno v těch stazích, počínaje koncem 80. let, že prostě bude brát za nazřetel pouze tvrdá fakta. Tvrdá fakta o tom, co druhá strana udělala v praxi, nakolik se posune k konstruktivní ekonomické spolupráci, nakolik přestane harašit zbraněmi na hranicích ruských a tak dále. Rostě Čuba právě poukazuje na to, že se stal pravý opak toho, co si mysleli ti iniciátoři těch sankcí. Dneska je to Rusko, kde je mnohem silnější. Rusko, které si vybudovalo obrovský zbrojní, řekl bych, zbrojařský potenciál, které předstihuje všechny ty západní země velice výrazně v produkci klíčových vojenských, řekl bych, komodit a artiklů a tak dále. Tak jako, Amerika musí nějak respektovat ta fakta. Já si myslím, že dojde k pod tíhou těchto fakt a okolností dojde ke změnám. S tím, že tam pořád budou síly, které budou snít o tom, že Rusko nějakým způsobem vykolejí, že tam dosadí do popředí někoho jiného. Jistě, to bude pokračovat, to nepochybně. A bude to mít jiný rámec a ti, kdo to dělají, to nebudou moci dělat tak okatě prostě okázale a nadutě a blazeovaně a tak dále. Rusové jasně řekli, že chtějí ty zadlžované peníze zpět, a to včetně úroků za dobu zadlžování. A že z toho nikdy neslaví. Tak nepochybně, to... Já jsem sice četl i od Katasonova, o němž už dneska byla řeč, že kdyby to došlo na lámání chleba, tak možnosti ruských institucí státních podniknout kroky co do následků srovnatelné s tím zašantročením plánovaným ruských aktiv prostě v tom bruselském, jak se jmenuje tento centrum clearingové, tak a zejména nejenom tam teda. Takže to nebude tak úplně jednoduché, nicméně jsou v Rusku podniky zahraniční, západní, které konec konců, pokud by došlo k rozkradení těch z ruských peněz, no tak mohou zrcadlově recipročně být též prostě konfiskovány a vyvinout nátlak, aby se napravilo na jedné straně to porušení prostě norem, a pak samozřejmě Rusové asi nemusí trvat na tom, že by to oni konfiskovali také. Já jsem na to zvědav, jak se to vyřeší.
1: Ale Michal Svatoš přišel s zajímavým řešením, že za druhý světové války nebo po druhé světové válce se nevyplacené reparace řešily tím, že si vzali a teď myslím, že to byly Holanděni, kus území. A Míša přišel s tezí zajímavou, že by si Rusko například, když teda budou zabaveny ty peníze, tak si může vzít třeba Estonsko. Že to tak jako cenově odpoví.
0: No, Michal se chová, překvapil, do čeho už se Míša pouští. Dobře, já radši nebudu říkat, kdo má co konfiskovat za území. Ještě by řekli, že tady sloužíme nějaké mocnosti cizí nebo co. No, je pravda, že po válce se konfiskovaly hmotné statky. I Sovětský svaz třeba na území té sovětské okupační zóny, pozdějšího NDR, též prostě konfiskoval řadu věcí, včetně třeba nemalé části železničních kolejí a tak dále. To je pravda, nemá cenu to opírat. Ta země byla tak splundrovaná válkou s nacistickým agresorem, že sovětská státní moc dospěla k závěru, že jako máme nárok, abychom obnovili to nejzáklad, máme nárok si vzít i tyhle věci, to je nesporná pravda. Já si myslím, že Rusko nebude nějak v úzkých, pokud by někdo se skutečně rozhodl konfiskovat jeho aktiva. To jsou tím z velké části prostředky centrální banky, to nejsou soukromé peníze, jo, které jsou třeba v tom clearingovém centru v Belgii. A všimněte si, jak belgičtí vrcholní představitelé vyzývají naléhavě k tomu, aby se nedělali tyhle ty hazardérské prostě loupežnické kousky. Že to spochybní. Jednak Belgie by byla na ráně, protože to je na jejím území a mohli by se potom dožadovat ruské úřady třeba se hojit jako na úkor Belgie. A Belgie chce, aby to garantovali všichni, pokud vůbec. A domnívá se, že to je nesmysl touto cestou jít. Ale hlavně by to velmi spochybnilo, řekl bych, platnost elementární norem mezinárodního obchodního a platebního styku a tak dále. A Belgie třeba sama, ale i některé další západní země by významně výrazně ztratili na, řekl bych, pověsti seriózních obchodních partnerů, u nich nehrozí, že tam člověk někde vloží nějaké peníze a on se ukáže, že o ně přijde, protože kdo si psal co si jiného. Mělo by to dopad i na některé valuty prostě, jako západní, devizi a tak dále.
1: No ono zase...
0: Promiň,
1: to bude takovej průšvih, že vlastně, že to odhrozí třeba i trh s ropou díky tý, to, co vlastně říká už Saudská Arábie, dopředu varuje a nebude podle mě sama a jako tady může opravdu dojít k ekonomickému kolapsu díky tomuhle tomu.
0: Nepochybně. To by mělo dominový efekt a hlavně to, co se v obchodě pěstuje, kultivuje desítky let, že určité instituce, země, partneři a tak dále si vydobili určitý stupeň důvěryhodnosti. Že když se na něčem s nimi dohodnou, takže to pak platí. A jestliže by se tady ukázalo, že neplatí a že Rusko může přijít do 300 miliard dolarů nebo čeho, tak potom jako všichni ti, kdo by měli nějaký podíl na podobném dění, tou či onou měrou by se jejich věrohodnost prostě oslabila, ne-li anulovala. A to si ti serióznější bankéři, politici a tak dále v západních zemích uvědomují. Je to tak? Jestli Rusko dosáhne, no já myslím, že může dosáhnout toho, co říká. Tak, pamatujete, jak Rakušáci a Němci psali v obchodech po roce 89, Češi nekraďte. Nakonec krade celá Evropská unie ruské love. Ano, velmi hezký.
1: Míša píše Dineš, no.
0: Ano, to je Míša. USA, viděl jsem se včera s Míšou, moc jsme si hezky popovídali, on bohužel měl zpoždění ve svým vlaku z Košic, pak musel ještě někam jinam, takže jsme neseděli dlouho, ale začali jsme si krátce popovídat. USA nezměnili své imperialistické pohlaví, hezký. Petr má pravdu, jenom si myjou ruce. To, co robí, je len hledaním východiska z úpadku, aby se nějak zachránili. Na úkor Ruska to nevyšlo. Souhlas. Byť ta konec konců celá ta konstrukce ekonomických sankcí a tak dále po zahájení toho, čemu v Moskvě říkají speciální vojenská operace, jejím hlavním poškozeným je přeci jsou evropské země. Dotaz, pane Skála, co říkáte na demonstraci mládeže proti nové vládě, respektive jim vadí motoristé? No co to je za mládež? Já nevím, kolik jich tam bylo. A jako, to je taková ta mládež, co miluje jaksi homosexuály, LGBT. Nebo já nevím, mi se zdá, že to není normální prostě takhle. Nestačil jsem to sledovat do detailu, ale myslím si, že to jsou ti samí aktivisté, kteří vždycky šli na ruku tomu liberálnímu takovému šancajku. No. Nevím, jak to nazvat víc. Dnes jsme tady měli Magora, který strašil lidi dlažební kostkou, rozmlátil bankomat a teď ho odváží do blázince. Policajti ho nechtěli. Je tady zajímavé, kdo chce za mnou na kafe. To nám píše Monika Kotková, čili to je kousíček od míst, kde já žijí také. Na náměstí IP Pavlova, nebo na Tylově náměstí. Proboha, odvážejí ho do blázince. Kdo chce se mnou na kafe, Mončo, díky za pozvání. Pane Skalo, v jedné diskuzi prohlásil váš oponent, že Hitleru vyčítá jen to, že přivedl bolševiky do Evropy. Neměl byste ho žalovat za popíraný genocid, jak když mu nevadí ani plynové komory v koncentrácích? No, ono se to odehrálo před 20, jestli se nepletu lety. On to formuloval tak, že tomu Hitlerovi mám stejně ze všeho nejvíc za zlé, že pustil ty bolševické hordy až do středu Evropy. Já nevím, jestli bych našel tam v tom archivu toho rozhlasu, byl to český rozhlas, jak on se jmenuje, seděl tehdy v Dykově ulici.
1: Asi tam, plus, nebo?
0: Tam, to... jo, myslím, že tohle. Byla to bývalá, ne, ČR6, tuším, se to jmenovalo tehdy. Byla to bývalá svobodná Evropa, která nějak tam skončila a oni převzali cosi. Takový to bylo komplikovaný. Já nevím, jestli bych v tom archivu, jestli mi to vydali, ale to skutečně řekl, no. Že to je zralé na nějaký trestní postih nepoměrně víc, než když já jsem si troufl upozorňovat na to, že takzvané přímé důkazy v kauze Katyň jsou čiré padělky a že padělání je trestná činnost a tak dále. To je mimo jakoukoliv pochybnost. To jako jasný jak facka. Pro mě ještě krátce, ten článek o Edvardu Benešovi se zmiňuje také pravdivě o tom, jakou hrálo Polsko roli na prahu druhé světové války. Jeden z těch docentů, co psali ty posudky na naše povídání v rozhlase s Vláďou Kapalem v jeho vysílání, mě tam napsal, že není pravda, když jsem tvrdil, že Polsko bylo jako totalitní režim před roce 39, no? Že to nemá právo takové věci. Prý tam bylo více politických stran. Tak ten článek toho Petra Tučka dneska o Edvardu Benešovi si myslím velmi správně míří k tomu, jakou roli hrálo Polsko na prahu druhé světové války. Vzali doporučuji.
1: Ne, to řekni, protože to je, spousta lidí třeba se dívá poprvý nebo to, ale ať to zazní, protože že ten pilsudskýho režim, no povídej.
0: Tak pilsudskýho režim byl za prvé byl velmi krutý k určitým politickým směrům a řekl bych etnickým skupinám a podobně. Byl velmi antisemický, byl krutý ke komunistům, k levici, jakékoliv vlasteneckým silám, byl krutý k značné části Bělorusů a Ukrajinců žijících na území získaném po té Ryšské míru, takzvaném, což byl vo finále polsko-sovětské, nikoli sovětsko-polské, ale polsko-sovětské války na prahu 20. let. To by rozpoutalo Polsko, tu válku proti sovětskému Rusku. Ona se vyvíjela napřed nepříznivě pro sovětské Rusko, potom ta vojska vedená pozdějším maršálem Tuchačevským se dostala až téměř do Varšavy. Tam došlo k tomu, čemu oni říkají zázrak na Visle. Prostě ten Tuchačevský to nějak špatně všechno promyslel, prohráli to. A zůstalo tam podle některých zdrojů až na 100 000 zajatců sovětských válečných. No a z nich se pak vrátilo domů zhruba polovina. A já když jsem to napsal, teď jsem to uváděl taky jako jeden z mnoha argumentů, jak je to ten vzájemné bilanci mezi Sovětským svazem a Polskem předválečným, tak ten jeden docent napsal do toho posudku, no a jako a co, no tak to bylo to po válce, byl hlad, jako tak bylo málo jídla, no tak umřelo 50 000 těch Rusů tam, no. Takhle, to napsal docent do posudku a žádnej soud mu neřekl pro boha, co vyjadřujete vůbec prostě. Jako. Načež teda takhle, Pilsudský byl, když umřel, že jo, v roce 30, říkám to, 5, nebo 25, teď mám díru, 35, pardon. On jezdil za Hitlerem a hecoval ho, že by měli spolu vyrazit na chost. A tenkrát Hitler ještě neměl tu velkou armádu, tak Hitler to tak rozmlouval tomu Pilsudskýmu. Když Pilsudský v roce 35 zemřel, tak se účastnili toho pohřbu vysocí nacističtí pohlaváři, jsou z toho snímky, ti nejvyšší. já si vždycky říkal, když jako někdo srovnával se Sovětským svazem, jestli snad někdo též jako byl na, s Hitlerem teda někde, že by tam taky byli blízkýho rakve nebo tak. No, oni se připravovali na válku východním směrem, měli velmi čilé kontakty s německým po vojenské, zpravodajské a jiných liních, s nacistickou, nacistickým Německem, byli velmi vysazeni proti Sovětskému svazu. Připomínám, že když byla mnichovská krize u nás, tak přeci Polsko řeklo, že když Sovětský svaz nabízel, že by i letecky, takhle, že by projel přes Polsko nám pomoci. A to polská vláda řekla ani náhodou. Když řekl dobře, že by udělal letecký most, tak Polsko prohlásilo, že by sestřeloval ta sovětská letadla, která by šla pomáhat Československu proti Hitlerovi. A polský Edvard Beneš ve svých memoárech píše, že polský velvyslanec byl vůči němu v těch dnech, které předcházely mnichovskému diktátu, ještě mnohem agresivnější než německý velvyslanec. A také mu přišel říci, že ten kus našeho území, který následkem mnichovské dohody připadl totalitnímu režimu polskému, jo, to byl totalitní, pane docente, to jako, dostudujte si to, tak že žádal do 48 hodin, aby všechny české, československé instituce a tak dále opustili toto území, zatímco německý velvyslanec Eisenlohr, nebo jak se jmenoval, ten tomu stačilo, že si se to odehraje do 10 dnů, jo, takže to Polsko bylo ještě radikálnější. No, tam se odehrávaly i jiné příšernosti typu, že velvyslanec Lipsky, polský velvyslanec Lipsky v Berlíně navštívil Hitlera a řekl mu, že pokud opravdu zařídí, že vypadnou všichni, to tak nějak bych formuloval, všichni Židi jako z území jejich, takže postaví Hitlerovi velký pomník, myslím, že nějak říkal, kolik metrů bude mít, velký pomník prostě ve Varšavě, přímo v centru Varšavy, za to, že zbaví Polsko prostě židovských spoluobčanů. Jestli tohle nebylo totalitní, tak už nevím, co je totalitní. No a Sovětský svaz varoval Polsko nehledě na velmi nepřátelské vztahy, které měly polské instituce vůči Moskvě. Někdy na jaře roku 1939, že se připravuje útok německý na to Polsko. Polsko se tak tvářilo, že nějaká blbost, to říkají ty komouši z té Moskvy, to určitě tak nebude. A pak se nestačili divit. No. Ta celá tato jaksi, část předehry druhé světové války je mimořádně šťavnatá i z tohoto hlediska. A líčit to tak, že Ribbentrop-Molotov a že a tak dále, že sovětský postup 17. září 39. Víte, co ty docenti taky napsali, že tam je takový známý argument, že sovětská armáda se dala na pochod ke Kerzonově linii, tedy k těm hranicím území polského, které byly stanoveny k těm hranicím někdejšího ruského území, ruské říše, které Versajská smlouva na návrh britského ministra Curzona stanovila jako legitimní hranice i nového ruského státu. Ta válka a polsko-sovětská a ryský mír přivedly k tomu, že se sovětské území zmenšilo a na tom území takto prostě okupované v podstatě tím polským státem Pilsudského a pak Beka, že prostě tam vládly polské instituce. No a když se ta sovětská armáda dala na pochod 17. září, tak je notoricky známý argument, že tak učinila ve chvíli, kdy polská vláda v podstatě opustila jako území a už tam nikdo jako nevládl. A ty docenti tam jeden napsal, že to není pravda, že ještě jako 16. ještě byli tak jako někde tam u těch hranic, jako těch rumunských nebo co. A že teda není pravda, že tam ta armáda šla, když teda už byli v zahraničí. Tak až takhle malicherné ptákoviny prostě byly, použity proti nám. No, procesu. Neuvěřitelně, moc mě mrzí, že pan předseda soudu mě nedovolil si to rozdat s těmi docenty. Byla by to velikánská podívaná, já jsem se na to těšil. A já blbec jsem řekl nahlas, že mám asi 2 tucty otázek, po nich by se ti docenti potili.

0: To jsem říkat neměl. Pan předseda asi si uvědomil, že by to nebylo příliš. Že by to nezapadalo do scénáře, prostě, který ho měl připraven. No, tak, tak to udělal. Jindra říká, že nás mají rehabilitovat, Reichl, tak doufám, že o to budou bojovat. A oni někdy v té justici jsou lidi velmi ohební, třeba pak zase řeknou, že to bylo obráceně. No, tak nevím, já se na to těším, jestli to někdo udělá.
1: Prosím tě, rychle názor tvůj na Sáru Wagenknecht.
0: Tam je nový prvek, který jsem nescela pochopil, protože znám jenom krátkou zprávičku. Tam došlo k nějakému sjezdu, tuším, jejich, a ona odstoupila z té vedoucí funkce. Vedou to, ten, to, to, to se skupení vedou nějací lidi, jiní lidé, a ta zkratka BSV, což byl původní název Bündnis Sahra Wagenknecht, se, teď se to přemenoval, ale tak, já se nepamatuju přesně to, to verbální vyjádření, ta zkratka zůstala. Takže já jsem Sáru považoval Wagenknechtovou za velmi perspektivní německou političku, která netrpěla těmi některými vážnými slabinami představitelů Die Linke. Teď je to tak nějak jako v nové fázi. Jí se nepodařilo se dostat do parlamentu, do Bundestagu, o nějaké strašlivě maličké jednu desetinu procenta hlasů. Přiznám se, že nemám nastudováno víc, co se tam teď nově jako odehrává. A moc mě to zajímá, protože neznám, kromě teda Německé komunistické strany, která je maličká ovšem, no jsou to prýma lidi a jsem s nimi ve výborných vztazích, ty, co to vedou třeba, to jsou velmi vzdělaní chlapy, no ale bohužel byli vytlačeni na okraj politického dění a veřejné scény, tak ta strana nebo hnutí, nebo jak to nazvat, Sáry Wagenknechtové mi připadaly, že jsou určitým východiskem z toho bludného kruhu Die Linke. No a teď je to v takovém nějakém zvláštním tvaru, kdy nevím, co si o tom myslel přesně. Musím si to naštudovat víc, asi tak na rovinu.
1: Děkuju. Já se teď snažím dovolat, protože nám nevydržel. Určitě to bylo Rado. Rado Bytča.
0: Ať nehovoříš tu rodiny.
2: Ale... Ano, počkej, prvýkrát mi voláte vy, já jsem volal vám.
1: Já vím.
0: Rado, zkuste to, dneska je 10. hodina, buďte zdrav hodně. Zkuste být tentokrát takový lakonický trošku, aby jsme se vešli.
2: No, lakonický.
0: Zkuste to, vy to umíte.
2: No, otázek je veľa, ale času málo. Já jsem chcel povedať takú poznámku, že viděl jsem také video ruské, kde hovorili, že v podstatě Rusko jako nástupnický štát Sovětského zväzu zaplatil veškeré dlhy za aj tie zväzové štáty, které patrili do Sovětského zväzu. Čiže za Ukrajinu a všetky tie ostatné Litvu, Lotvu, Estonsko a podobně. A že tie, oni sú v podstate teraz držiteľmi ich, ako sa tomu hovorí, zmenky?
0: To neviem, tam žiadne zmenky podľa mého súdu nebyli.
2: Neboli, lebo ja som...
0: Ja som to pochopil, pardon, až domluvíte.
2: Áno, ja tam to video hovorili, že tam je strašne veľa, že keď oni teraz tak útočia proti Rusom a chcú im brať ich majetky, ich peniaze a ja neviem čo, len aby to použili na vojnu proti Rusku, že či by nebolo dobre, aspoň v tom videu hovorili, že by Rusi pristúpili, alebo ruský štát pristúpil k tomu, že by teraz začalo to, čo hovoril aj pán Svatoš, že by si zobrali teraz, no tak vy nám dlhujete toto, plus úroky k tomu, by si to uplatňovali. Či by na to mali nárok to uplatniť a zobrať to? Lebo v podstate všetko splatili. Títo ruský štát alebo Ruská federácia všetko zaplatila za tieto štáty. A pozrite sa, ako sa zachovali tie štáty niektoré okolo nich, že v podstate broja proti ním. Aký je váš názor na to, že je to možné alebo nie je to možné, ale tie dlhy v skutočnosti platila Ruská federácia za tieto zväzové republiky. Jak Ukrajinu, tak aj tieto malé štáty. Ďakujem.
1: Ďakujem moc, díky, hezký večer.
0: Ďakujem, že ste vyhovil mému přání, abychom dneska neměli dlouhé takové povídání kolem toho. Já nevím o tom, že by byly nějaké směnky, to za prvé. Pokud je mi známo, tak Rusko na sebe vzalo odpovědnost za veškeré úvěrové a jiné, prostě za dluhy Sovětského svazu a splácel je těm zahraničním věřitelům. Ostatní někdejší svazové Sovětské republiky v té pozici nebyly, pokud je mě známo. Jestli by mohli si za určité nepřátelské postoje se hojit dneska, já nevím co, konfiskací nějakých území, to těžko dokážu prostě posoudit. Myslím si, že by se proto musel najít nějaký zvláštní prostě právní důvod. Ale hlavně Rusko přeci má území dost. Litva, Lotyšsko a Estonsko jsou země, které se ráčily v podstatě nechat vyrabovat v tom takzvaném postsovětském období. To není žádné terno tam přijít k nějakým zbytkům ekonomiky, které tam prostě zůstaly. Cílem podle mého soudu je pacifikovat tam nepřátelství. Podobně jako na té Ukrajině. Jo, prostě aby to byly země neutrální, aby nevyvíjeli nepřátelskou činnost, aby se nestávali nástupištěm nějakých potenciálně útočných, agresivních plánů a tak dále. O to přeci jde, ne o to, že někdo chce zabrat nějaké území. A nevím, jestli dneska je to tak, že by se musel uvažovat o něčem takovém, jako za té finské války, těsně před druhou světovou válkou, kdy finské území bylo tak blízko Leningradu, tehdejšímu, že Sovětský svaz vyjednával s Helsinkami o tom, aby si vyměnili nějaké, prostě nabízeli několikanásobně větší díl sovětského území, výměnou za to, co bylo na to takto citlivé místě při velmi blízko k Leningradu a dalším prostě sovětským velmi významným prostě centrum. No a nakonec to teda skončilo válkou, až to Finsko nechtělo a tak dále. Je pravda, že je jeden plán nějak docela nahlas, jeho strůjci melou o tom, že třeba nějak v podstatě izolovat Kaliningrad a nechat ho, já nevím co, vyhladovět a zablokovat veškeré přístupy po souši i po moři do toho Kaliningradu a tak dále, což si myslím, že si Rusko líbit nenechá. Nemá důvod si to nechat líbit, to by si sotva nějaká jiná velmoc nechali líbit od kohokoliv jiného, ale nemyslím si, že jinak by byla stála otázka území, prostě tam jde o bezpečnost, tam nejde o území. Já myslím, že to je takhle.
1: Já myslím, že radost myslel ne ani území, ale jako, že by po nich chtěli prachy, víš, jako, že my jsme za vás zaplatili dluhy v nějaké hře a vy se k nám chováte jako dobytci dneska, tak prostě pojďte a vraťte nám ty peníze.
0: To by možná mohli nějak uplatnit, kdyby vytáhli staré dokumenty. Jaký
1: smlouvy, jasně, no.
0: Jistě, že kolik ten dluh dělal, kolik bylo kde, v které části Sovětského svazu obyvatel, a mohli by rozpočítat pro ráta, řekl bych, díl těch dluhů, který by připadal, kdyby se to rozdělovalo mezi všechny bývalé Sovětské republiky, který by připadal na tyto pobaltské státy, no asi by mohli tvrdit, že dobře, to jsou ty peníze, které jsme za vás zaplatili, tak teď by chceme zpátky. To asi možná, že by to takhle mohl někdo dělat, ale zatím jsem nezaznamenal, že by to někdo takto prostě veřejně deklaroval. Aspoň mě to, možná mi to uniklo.
1: Dobře, 22.02, Pepo, pojď se rozloučit.
0: Přátelé, přiznám se, že jsem dnes byl lehce takový rozptýlený, možná to na mě bylo vidět. Já jsem ještě dlouze cestoval po velkých včerejších rozhovorech se slovenskými přáteli. Mezi Bratislavou a tam těmi Malackami a Kůty tam opravují nějak ty kole, to strašně dlouho trvá, je to spožděno a tak dále. Tak promiňte mi, pokud to se místy se vyjadřoval ne zcela ústrojně. Moc děkuji za pozornost, pojďme pokračovat v našich diskuzích. Přejte si nějaká témata, která probereme. Já přiznám se, že přemýšlím a nejsem sám o formátu našich relací. Někdo mi říká, že ty 2 hodiny jsou dlouhé. Je to pravda. Já když mi někdo nabízí jiných kolegů, kteří vystupují takto podobně pravidelně, ty svoje relace, tak skouknout dvouhodinový pořad, to prostě bohužel je jako proporce značná. Petře, my možná budeme uvažovat o tom, jak to třeba nějak modifikovat určitým způsobem, aby...
1: Nakrájet, jo.
0: Třeba, no, my děláme z toho ty ochutnávky, no. taky ano, a je otázka, jestli to musí trvat tak moc, jo, z toho dvě hodiny je moc.
1: No tak to budeme dělat třeba dvakrát týdnu a kratší.
0: Každý den kratší.
1: Ale víš co, ono, za to na druhou stranu. Těch otázek je někdy tolik, že to se stejně nestihne ani za ty dvě hodiny všechno.
0: Je to pravda, že...
1: Ale
0: to...
1: tak probereme, vymyslíme, obměníme, můžeme, ježišmarja.
0: Musíme o tom uvažovat, jasný. A... Je to trošku dlouhá porce. Já to mě, ne, že bych byl vysílen a nemohl bych to dělat, ale myslím si s ohledem na časové možnosti i diváků, že kdo to nechce sledovat živě, aby se pak tomu vracela dvě hodiny, to je velká porce. To jako... Pojďme o tom. Přátelé, dejte nám nějaké náměty, to je nápad. Vždycky se s vámi radíme, pošlete Petrovi případně, dopište, jestli to chcete takhle, jak to je, nebo jestli byste to chtěli kratší, a pokud ano, jak, abychom se dobrali k nějakému optimalizaci, prostě nějaké optimalizaci naší spolupráce, která bude nejlépe vycházet vstříc vašim očekáváním, asi tak. S tím poděkuji za dnešní pozornost a těším se na příští.
1: Tak, přátelé, máte úkol od Pepy, tak popřemýšlejte a napište heslo, bude... Jaký bude heslo? Dejte heslo simultánka a napište do mailu, jak dlouhá by simultánka podle vás ideálně měla být. Může to být samozřejmě víc než 20 cm a... Už je po desátý, můžu. A děkujeme. Děkujeme vám za všechny, přátelé. Díky za to, že jste dneska byli účastní takové hojnosti. Díky za všechny lajky, za to, že si dáváte členství, za podporu kanálu, za podporu nás dvou. A samozřejmě zůstaňte nám věrni, protože budou Vánoce a určitě pro vás na Vánoce taky něco připravíme. A prostě a tak. Díky, bez vás by to stejně nemělo smysl. Čau.
0: Tak jo, hezký večer.
1: Až nás budou miliony, tak se budou dít.
0: Na svým čekal, jestli nezapomeneš.
1: Teď nevím, jestli to už můžeme říct nahlas, když máme novou vládu. Tak prostě takhle to je. Tak jo, dobrou, ahoj.
0: Dobrou noc.

0: Krásný, dobrý podvečer, středeční, krásní přátelé, posluchači Svobodného vysílače Studia Deja Vu a krásný večer, Paulínko z rodu Bajčí. Technická stránka zvuku, slyšíme se?
1: Ano, já tě počujem. Či mě počuji, nevím.
0: Já tě počujem taky a i tě vidím. Důkaz je ten, že se vidíme tady na obrazovce, takže všechno je v pořádku. My jsme dneska začali malinko dřív, než tady doběhly ty čtyři písničky nebo ty znělky. Je to z toho důvodu, že tady ten programek rád těsně před zahájením padá. Tak než abych to potom musel celý natahovat, tak jsme pustili tady ty písničky a už je tady první. Počujeme vás, ahoj, ahoj. My tě nepočujeme, ale vidíme tě a jsme v kontaktu jakémsi energetickém. A já vás všichni vítám teda na vysokých frekvencích Studia Deja Vu Svobodného vysílače. Tady to vysílání běží živě na YouTube kanále a běží taky na streamu číslo 2 na Svobodném vysílači. No a vy, posluchači, kteří posloucháte na Svobodné vysílači, jenom mluvené slovo a pokud byste nás chtěli vidět, jo, anebo sledovat tady ty slajdy, které mě dneska poslala Paulína, jejich 51, a je to takový průvodní materiál tady k tomu, o čem bude Paulínka povídat, tak když si zajdete do kalendáře Svobodného vysílače na Studio Deja Vu dnešního vysílání, je tam odkaz, je tam link, na který když si kliknete, tak vás to umístí tady na YouTube Rouru, jo, kde nás můžete sledovat. Takže to je tak vše a dnešní téma je opět teda z té nekonečné ságy Svoboda života v ústretí k svobodnému životu a dnešní okruh je fikce doručení. Zákonom vytvorená předpokládaná skutečnost a dále podpisy najdražší jména, kde souhlas na papíry krmí existenci otrockých systémů. A další okruh je, čo je vědomý právní úkon. Já jsem si dovolil na začátek teda pustit takovou dětskou písničku, když jsme u fikce doručení. Nenapadlo mě nic jiného, než jede poštovský panáček, který to tak nějak uvede, zahájí, trošinku nás rozproudí, mě teda určitě. Takže pokud souhlasíš, tak můžeme zahájit a já bych ten svůj příběh, kterejší, posunul, až bude nějaká vhodnější doba, jo, protože už teda mluvím dlouho, takže já ti, Paulínko, předávám slovo a stávám se jedním velikým uchem. Tak, prosím.
1: Dobre, takže dobrý večer všetkým. Ja viem, že sa pýtate vlastne, prečo rozprávame o fikcii doručenia, ale s fikciou doručenia budete mať skúsenosť aj ako živí ľudia, pretože to obťažovanie, ktoré máte a ktoré vás neustále vťahuje do nejakých vecí, ktoré musíte riešiť, akože listy zo súdov, leasingoviek a odvšadiaľ, tak to nezmizne. Keď sa stanete živým človekom, to nezmizne. A vy sa nejako musíte v tej situácii vedieť správať a vedieť zachovať. Takže toto je lekcia či už pre občana, ktorý si rozšíruje svoje obzory, alebo pre vedomého živého človeka, ktorý si vlastne rozširuje svoje vedomie. No, u nás na začiatku hneď poviem, že sa stala taká aférka dosť nedávno, kde vlastne náš minister vnútra sám zažil tú otravu.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tu máme už přihlášenýho Vítka a pana VK. Tak, jste tam. Haló, slyšíme se?
2: Ahoj, já zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače a zároveň zdravím do Plzně i Pepu, Pavla teda chtěl jsem říct.
1: A... Pepu Pavla?
2: Tak, už tím nepromluvíš do konce života za tohle teda. Jako,
1: no, to ale, už to ale bylo příjemný.
2: Každopádně zdravím taky do Plzně, do Turbo, všechno je to Turbo, všechno je to rychle, velmi rychle, hlavně v Plzni. Takže já zdravím, přeju krásný páteční večer všem a jsme rádi, že jste k nám připojili opět v páteční večer, jako vždy já zdravím hlavně tebe, VK, ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Pavle, zdravím všechny naše posluchače, čtenáře, že jste se dočkali zase po týdnu, že jo, jsme tady zase opět s novými informacemi z domova i ze světa, opět to všechno probereme, propereme a když se toho dožijeme, tak potom dojde i na interakce, na rozdíl od minulého pátku, kdy jsme vlastně jakoby šli jenom offline, takže já doufám, že si to opět užijete, no a já předám slovo Vítkovi.
2: No, to jsme se dozvěděli, že jsme nakonec mohli jet i online. Trošku rozčarování. Ale
1: ano, je to pravda.
2: Jsme si volali potom s Pavlem, že to nakonec vyšlo, ale v pohodě, příště to vyrovnáme a určitě, když něco takového bude, tak ještě preventivně ověřím, jestli to opravdu skutečně nejde. Nicméně, teď tady začneme prvním tématem, které tu máme na programu a samozřejmě začneme Ukrajinou, protože Zelenský v nejkritičtější chvíli vyrobil skandál a znepřátelil si největšího podporovatele, když udělil titul hrdinové UPA elitní ukrajinské vojenské jednotce. Místo předseda polského sejmu chce zablokovat Ukrajině vstup do Evropské unie, představte si to, ukončit platby a úvěry Ukrajině a odebrat Zelenskému řád. A nový šéf prezidentské kanceláře šokoval, když prohlásil, že má od Zelenského úkol zajistit ukončení války do zimy. Začneme VK od konce. To ukončení války do zimy má být opět nějaký trik nebo finta nebo nějaký chyták, protože těch ukončení války v uvozovkách jsme to měli ze všech stran nespočet. Tak jak to bude tentokrát?
3: No, ten článek má samozřejmě pokračování, který vyjde dneska večer v pátek, protože to má velké pokračování. Volodymyr Zelenský včera v 9:30 večer sednul k počítači a napsal dopis Vladimíru Putinovi. Je to velký, otřásá to světovými médii. Vždycky v pátek se dějí nejdůležitější věci. I když on ten dopis napsal včera v 9:30 večer a uvolnil ho světovým médiím potom někdy po půlnoci, ale stejně platí, že vždycky v pátek zkrátka jakoby vždycky na ten konec toho pracovního týdne a na konec hebrejského pracovního týdne, protože víte, že zítra je konec týdne, sobota je vždycky konec týdne podle hebrejského kalendáře, šábes, tak vždycky v pátek se dějí ty naprosto nejzásadnější věci a události. Stálo by to za nějakou takovou jakoby analýzu, jaké všechny strašné věci a hrůzy a další okolnosti se vstaly prostě vždycky v pátek a ono se říká, že vždycky jako, že v pátek 13. nešťastný den a tak dále. Ta 13. vůbec ani nemá význam. Tam klidně může být klidně jiné číslo a v podstatě tam nejde o tu 13., tam jde o ten pátek.
1: Tak kvůli burze, to je kvůli burze většinou. No?
3: A k tomu se chci dostat, že všechny burzy končí v pátek. Jo, ano. Samozřejmě. A je to burzově podmíněné s tím, že vždycky v pátek se vybírají zisky a burzy jdou většinou dolů v pátek. V pondělí jdou obvykle nahoru, většinou v odpoledních hodinách jdou nahoru a v pátek se vybírají zisky a jdou dolů. Ale tohleto, že se i do politických procesů dostávají tyhle zvyky a návyky, to má zvláštní takový fenomén, protože Zelenský tedy napsal dopis a v podstatě vyzval Vladimíra Putina, aby napsal mu tam, že už je příliš starý. Putin se ohradil na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru, měl k tomu velké povídání. Budete mít videa v článku večer potom, tak to s titulkama, takže si užijete. Ale zkrátka napsal pětistránkový dopis a V něm v podstatě vyplývá, že Ukrajina je v pozici kapitulace. Ukrajina dál nemůže pokračovat ve válce. A Putin, jeho reakce, žádné slitování, válka bude pokračovat. A tohleto, to, co v podstatě teď může dělat jenom Ukrajina, Ukrajina nemá už žádné bojovníky, už nemá lidi na frontu. Putin o tom hovořil při projevu a potom během briefingu v Petrohradu na ekonomickém fóru měl k tomu povídání. Ukrajina ztrácí každý týden 10 tisíc vojáků, nebo jaký tam měl číslo, nebo dokonce že se měsíčně 40 tisíc ztrácí, každý měsíc 40 tisíc vojáků. A mluvil tam o tom, že v podstatě ten důvod, proč chytají lidi po ulicích po celé Ukrajině, že jo, ta busifikace takzvaná, je kvůli tomu, že opravdu nemají už žádné vojáky. A teď, co je důležité? Co Ukrajina může dělat, v čem může pokračovat, jsou dronové útoky. Protože dronů je hodně, drony nic nestojí, drony se řídí na dálku, k tomu nejsou potřeba vojenské sbory. To znamená, ta dronová válka může klidně pokračovat v nějaké pozici, ale co se týče samotné fronty, tak dneska přišla informace, ruské ministerstvo obrany oznámilo, že za poslední měsíc obsadilo 2400 kilometrů čtverečních nového ukrajinského území. 2400 kilometrů čtverečních. To je kolaps ukrajinské fronty. Kolaps. To se nedá jinak nazvat. A musíte si uvědomit, že Ukrajině teď zbývá jedna v podstatě věc. Ukončit válku, jinak přijde o více a více a více a více území. A co je důležité, je, že Ukrajina vlastně teď co dělá momentálně, tak útočí drony na dodávky paliva na Krymu samozřejmě, že jo, dochází k dronovým útokům na mobilní cisterny, které prostě jsou pod útoky, takže ropa, teda palivo, že jo, benzín a nafta se nedostane na čerpací stanice na Krymu. A jsou s tím problémy a Aksionov, že jo, tedy guvernér Krymu měl k tomu povídání, máte tam video ve včerejším článku, s tím, že oni jsou na to zvyklí, oni od roku 2014 na Krymu jsou ve válce, takže oni jsou zvyklí na válku, oni jsou zvyklí na to, že neměli vodu od roku 2014, protože Ukrajina je odřízla od dodávek vody. Víte, že na Krymu nejsou žádné vodní zdroje pitné vody, že veškerá pitná voda se dodává z Chersonu a ze Záporoží. Proto tam oni tam normálně fungovali od roku 2014 bez vody, ta voda se dovážela v cisternách přes ten most, že jo, který tam byl narychlo vybudovaný, a z Ruska, že jo, z Rostova na Donu přes Kerčský průliv, aby to objeli takzvaně, aby nemuseli po zemi přes Cherson a Záporoží to vozit, tak zkrátka tohleto jenom se ukazuje, že ta válka se jakoby prohlubuje a pouze ty drony Ukrajině v podstatě jakoby dávají nějakou možnost zasáhnout někde něco ruského, někde uvnitř Ruska, někde v hloubi. To znamená, začalo Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum a při té příležitosti Ukrajina tam zaútočila drony na sklad paliva tam vedle města, že ho stoupal tam černý dým a jako efekt byl jako značný, že Ukrajina zkazila dobrý start toho fóra, ale když se na to podíváte s odstupem, tak je to zoufalost té Ukrajiny. Ona jediné, co může udělat, je zkazit dobrý den Vladimíru Putinovi. Zkazit mu přehlídku, nebo zkazit mu fórum. To znamená, že někdo něco bude kouřit, někde něco Ukrajinci zničí. Problém je v tom, že tím Ukrajina nedokáže zabránit porážce ve válce. Dokáže jenom poškodit nějaký obraz, nějaký image Ruska. Zkrátka Vladimír Putin to ví. Proto ta jeho reakce byla tak děsivě mrazivá na ten dopis Zelenského. Budete to mít samozřejmě v těch videích, v tom článku večer. On tam vůbec, představte si, on vůbec nevyslovil Zelenského jméno. On tam mluvil o něm, ale neřekl vůbec jeho jméno. On řekl ten autor toho dopisu, který to poslal, ten, který to napsal, chtěl bych vzkázat tomu, který sepsal ten dopis. Ani jednou tam neřekl jeho jméno Zelenský.
2: A nechtěl naznačit, že to třeba nemusel psát Zelenský sám, že mu to psal?
3: Ne. Není-li vysloveno jméno, jedná se o mrtvolu. To je citát KGB. Pokud nevyslovíte někoho jméno, ten muž je mrtvý. Ten muž už neexistuje, je mrtvý. A o tom hovořil Karaganov, že tohleto je styl KGB. Pokud mluvíte o někom a dáváte si záležet, aby nezaznělo jeho jméno, vy jste toho člověka vymazali. Ten člověk neexistuje, ten člověk je mrtvý. A tohleto znamená, že pokud by vznikla jakákoliv mírová dohoda, tak v podstatě Rusko s tím Zelenským vůbec už nepočítá. Naprosto, protože tohleto je v podstatě jakoby potvrzením. A Putin nám vysvětloval, že jeden z biznismenů ukrajinských, jeden z ruských biznismenů s vazbami na Ukrajinu byl pozvaný Zelenského režimem, aby přijel do Kyjeva. A než tam jel, tak zatelefonoval Putinovi a řekl mu, že byl pozvaný, aby jel do Kyjeva. A Putin řekl, že no dobře, tak když tam chcete jít, tak tam jeďte. A on teda jakože zjistí, co po něm chtějí, a že potom se vrátí a řekne Putinovi, co vlastně se chce, nebo co vlastně se tam dozví. Takže ta schůzka proběhla, ten obchodník se vrátil do Moskvy a řekl Putinovi, že Zelenský chce a žádá o schůzku s Vladimirem Putinem, že jako eminentně žádá o schůzku s Putinem. A Putin na to řekl, že on se tomu nebrání, ale že schůzka musí být o ukončení války, které bude ukončeno udržitelným a dlouhodobým způsobem. Ne o nějakém přerušení, ne o nějakém dočasném příměří, ale pouze o dlouhodobém urovnání celého konfliktu. A že něco takového zkrátka zatím od té Ukrajiny nepřišlo a že jediný zájem Kyjeva je o zpomalení a zastavení ruské letní ofenzívy. Tohle tam zaznělo. To znamená, že pokud se na to dobře díváme, tak Zelenský napsal dopis, zveřejnil ho, a v podstatě tam vyzývá, kromě toho, že říká prostě Putinovi, že prostě to je špatný, že je starý, že Rusko brzy už za ním stát nebude. Budete tam mít v tom článku kompletně celý přepis toho dopisu. Ale zkrátka tam vyzývá tam prostě k ukončení té války. A takovéhle dopisy samozřejmě se píšou ve chvíli, kdy je to velký špatný. Protože Zelenský, aby psal Putinovi dopis, to už ukazuje, že to je opravdu za čarou. To už je opravdu zlé na té Ukrajině. Není vůbec divu, protože to, co se zřejmě bude odehrávat v zimě, Ukrajina bude úplně bez plynu, bude bez elektřiny. Jednu zimu to velmi těžce jen tak to Ukrajina zvládla. Jen tak. A další zimu Ukrajina vůbec nemusí přežít. Proto Zelenský prohlásil a dal ten povel pokyn Budanovi, bývalému šéfovi GUR, který potom po odvolání Jermaka povýšil na šéfa Zelenského prezidentské kanceláře. Kirill Budanov je teď šéfem přímo Zelenského kanceláře. Tak on v rozhovoru řekl, že prezident ho pověřil tím, že má za úkol ukončit válku nejlépe do konce tohoto roku do zimy. Nejlépe. To je přímo příkaz od Zelenského. Oficiální stanovisko To znamená, že to už není o tom, o nějaké povídání, o říkání, že teoreticky něco, prostě se někde řekne, ne, ne, ne, ne. Zelenský přímo dal pokyn k ukončení války do zimy. A proč do té zimy? No to je přece logické. Další zimu Ukrajina už nedá, nepřežije. Putin to ví a proto jedná z pozice síly. Žádné ústupky nebudou. Ruská armáda postupuje. Každý den přicházejí informace o tom, jak zase ruská armáda obsadila další vesnici a v Záporoží a na sumském směru. A to už člověk prostě ani už to není třeba sledovat, jak pořád Rusové někde něco berou, nějaká území. Tohle to víme samozřejmě my, ale samozřejmě, že to ví i Zelenský. A ty prognózy, které oni mají, a oni je dostávají od Američanů, od amerického centra války, že, které jim dělá prognózy, tak oni v těch prognózách vidí, že kde budou za půl roku, kde bude Ukrajina za půl roku, kde bude za 3/4 roku, kde bude za rok a podobně. No a ty prognózy samozřejmě pro ně vůbec nejsou žádné pěkné pro Ukrajince. Proto včera večer, v noci, on napíše zkrátka dopis a pošle Putinovi 5-stránkovej Liebesbrief, kde prostě mu nejdřív nadává, nebo ho tam zasměšňuje a potom ho tam prosí o to, aby prostě ukončil válku a že když to nebude, tak to bude špatný a tak dále, a tak dále. Není už moc možností, které Zelenský může dělat. On ví, že může Putinovi kazit přehlídky. Může Putinovi občas vyrobit nějaký oblak dýmu nad nějakým velkým ruským městem. Že tam budou stoupat oblaka dýmu. Že zase někde, kde nějaký ukrajinský dron něco zapálí. Ale tím zkrátka Zelenský porážku nezastaví. Válku tím nevyhraje a nikam nepostoupí. Naopak jenom tím se prohloubí ten problém v podstatě té reality, že ve chvíli, kdy ten svět se skutečně začíná proměňovat geopoliticky, jak tedy na Blízkém východě, tak i v oblasti ekonomiky, tak v rozdělení sfér vlivu, je zkrátka Ukrajina v pozici, že byla nástupní platformou pro válku s Ruskem, ale ukázalo se, že ten plán zkrátka selhal a Evropská unie samozřejmě, že by ráda, protože evropští euronacisté by rádi si střihli nějakou další válku v rámci revanšismu po druhé světové válce, když tažení na Sovětský svaz tehdy 22. června 1941 nevyšlo. Skončilo porážkou znacifikované Evropy v roce 45, tak oni by rádi v rámci revanšismu si udělali repete a takzvaně v rámci revanče Rusko porazili v nějakém velkém evropském tažení, v jeho čele by byla velká udatná ukrajinská armáda jakožto potomek Rudé armády. Chápete? To je ten princip. Rusko dokáže porazit zase jenom Rusko. Ruského člověka dokáže porazit zase jenom ruský člověk, takže my si do svého znacifikovaného evropského eurozboru nácků dáme Rusy. Dáme si tam Ruteny, dáme si tam ty, kteří si od roku 1918 začali říkat Ukrajinci. Že a potom od roku 28 Ukrajinci, že jo, to písmenko se změnilo v roce 28, že namísto Ukrajina, okraj carského impéria na Ukrajina, to znamená Ukraje, že aby to nebylo tak brutální pro ty obyvatele. Proto to byl ten plán a určitě je jasné, že ten plán zůstává v platnosti, to znamená dát část bývalé Rudé armády do čela evropských vojsk a táhnout na Rusko v chystané válce okolo roku 2029 až 2030. Je to naprosto logické. Z vojenského hlediska žádná jiná armáda není ruskou armádu schopná porazit, než zase jenom ruská armáda. A proto obrovskou součástí bývalé Rudé armády. Za druhé světové války byly ukrajinské sbory. Bylo tam spousta ukrajinských generálů, anebo to byli Rusové, ale měli ukrajinský původ, to znamená, ono se to takovou tu obezličkou, tím oslým můstkem se to transformuje do té ukrajinské noty typu Ukrajinci měli velký podíl na porážce nacismu, ale přitom na Ukrajině byl největší nacismus v celé Evropě a on tam dokonce ve vegetativním stavu přežil Stalina, Brežněva, všechny sovětské vůdce a v roce 2014 byl oživen a resuscitován do plné síly. To znamená, ten nacismus tam znovu je zpátky na té Ukrajině a oni ho chtějí v podstatě jakoby přesměrovat proti Rusku. To znamená vzít ten nacismus a znovu tu sílu, tu nenávist nasměrovat proti Rusku. To znamená, ten proces je úplně stejný jako někdy v druhé polovině 30. let, když celoevropský nacismus, to znamená jakési v podstatě národovecké hnutí, které vycházelo ze zdola, a fašistické procesy, které programově ukotvil nejprve Mussolini v Itálii, to znamená vláda elit, byla okupírována samozřejmě sem do Německa, kde jistě víte z historických souvislostí, jakým způsobem, kdo vlastně zafinancoval, že pařížská pobočka domoročil zafinancovala volební kampaň, vzestup Hitlerovy NSDAP a následně němečtí velkoprůmyslníci vrhli své finance do zbrojní výroby a do podpory vládnoucí síly jednoho jediného vůdce Adolfa Hitlera. Proto není to tak, že by se to nějak jako v podstatě rozdělovalo, že v Itálii byl fašismus a v Evropě a tady v Německu, že byl pouze nacismus. Ne, ne, ne, protože nacistické a fašistické procesy v podstatě jsou vždycky totožné v jednom procesu řízení, v jednom rámci. To znamená, nahoře u moci je nějaká fašistická elita, která je sfašizovaná, která chce do války s Ruskem. Elity, herci, zpěváčci, popěváčci, herci, režiséři, já tomu říkám lidově umělecká chunta, nebo lidově umělecký front, že jo, kteří prostě najednou začnou vykřikovat něco proti Rusku, různí sportovci, různí brankáři hokejoví, že jo, proti Rusku, obrovské ohňové plivání proti Rusku, média ochotně to vysílají, to znamená, to je proces fašizace. Elity, společenské elity zasévají dolů do společnosti rusofobii. To znamená, fašizační proces působí ze zhora směrem dolů na lidi. A nacifikace, ta je v podstatě, ta vychází ze spoda, ze zdola, kdy jednotliví lidé, fašizační proces převzatý ze zhora, pomáhají rozšiřovat mezi svými řadami v takzvaném horizontálním směru. Fašistický proces je proces vertikální, který funguje ze zhora dolů, po vertikále, dolů. Proto se říká někdy, jo, že fašistický proces je takzvaná mocenská vertikála. Nacismus je horizontála, ten jde ze strany na stranu mezi lidem. Mezi lidem, když se šíří protiruské nálady, je to nacistický proces. Nacifikační proces, který prochází celou společností v horizontálním směru. A když se podíváte na historické souvislosti, tak vidíte, že všechny procesy v historii byly fašisticko-nacistické. Nebylo to tak, že nějaký proces někdy by byl jenom omezený na jednu linii, třeba na horizontální nebo na horizontálu moci nebo na vertikálu moci. Ne, ne, ne, vždycky to bylo společné. To znamená, je-li někde vytvořen fašizační proces ze zhora, automaticky vzniká nacifikace ve společnosti. Tohle to je základní. A my samozřejmě vidíme, k čemu došlo po roce 2014 v celé Evropě. Média, politici, novináři mainstreamu, všechna zpravodajská média, herci, že jo, všichni tihleti, to znamená elity, začaly šířit rusofobii, to znamená fašizace. Následně mezi společností, dole, mezi lidmi, se začal rodit odpor proti různé demonstrace, že jo, proti ruskému vlivu a tak dále. Najednou mezi lidmi ze zdola se začala objevovat nacifikace. Mezi obyčejnýma lidma, o kterých byste si to nikdy nemysleli, najednou, že jo, příbuzní, tohleto, kamarád, najednou ve společnosti se to začíná šířit horizontálně mezi lidmi. To znamená, už to není fašizační proces, je to horizontální nacifikační proces. A tohleto probíhalo od roku 2014 až do roku 2022, kdy to naprosto explodovalo v celé Evropě. Se vstupem ruských vojsk na Ukrajinu ten proces fašizace a nacifikace doslova explodoval v celé Evropě. Očekávalo se to, že se to stane. A výsledek po více než 4 letech je naprosto strašný pro architekty tohoto procesu. Ten projekt nevyšel. Ukrajina ve spolupráci s pomocí západních sankcí nedokázali porazit Rusko, nedokázali svrhnout vládu Vladimira Putina, nedokázali rozvrátit ruskou ekonomiku. Dokázali jí takzvaně poškrábat jí lak, lehce bouchnout nárazník tady, tamhle, lehce pomačkat karosérii, ale ne zničit, ne zlikvidovat. To je jenom v příměru, to je zkrátka ta realita toho, že ani ta ruská armáda, ani ta část rudé armády, to znamená ukrajinské, nedokázala to Rusko porazit. A pro západní kurátory je selhání ukrajinské armády naprostým šokem, je obrovským zklamáním, obrovským, naprosto nepopsatelným, protože oni nepočítali, že to takhle dopadne. Oni opravdu věřili, že bývalí gerojové nebo potomci gerojů Ukrajinců, kteří byli součástí rudé armády, že dokážou své kolegy z ruské armády porazit aspoň někde, aspoň v něčem, že dokážou vytvořit politický tlak na demisi Vladimira Putina v Moskvě. Ukrajinská armáda ani s obrovskou nezměrnou pomocí celého kolektivního západu nebyla schopná tohleto dosáhnout. A tak nastává situace, kdy Kyjev a současná chunta okolo Zelenského volá a snaží se kontaktovat v Rusku tamní podnikatele, to znamená pomocníky, že jo, někdo, kdo je schopný se s Ukrajincema v Rusku bavit, různé podnikatele, různé oligarchy. Putin toho obchodníka nejmenoval, ale to měl určitě na mysli jednoho z ruských oligarchů. Zavolají mu a řeknou mu, přijeď sem do Kyjeva. Potřebujeme něco probrat a potřebujeme poslat vzkaz Vladimíru Vladimiroviči, aby byla nějaká schůzka, aby byla nějaká vstreča i po té, co proběhne, tak abychom to nějak ukončili. Ale problém je v tom, že ve chvíli, kdy Vladimír Putin, když mluví o Zelenském, se dostane do takové situace, že není ochoten vůbec vyslovit jeho jméno, tak to znamená, že vztahy jsou tak rozbourané, že Zelenský je pro něho mrtvola. Pro Putina je Zelenský mrtvola. Někdo, kdo už neexistuje, proto jeho jméno se neříká. Jsou jenom, co říkal Kareganov tehdy v tom povídání, že v podstatě jsou jenom dvě věci, kdy se používá tahleta metodika KGB, že se nejmenuje žádné jméno. Za prvé, někdo, kdo je mrtvý, kdo je bezvýznamný, kdo skončil, nechceme se o něm bavit, vůbec nevyslovujeme jeho jméno. Ten člověk je pro nás mrtvola, jako kdyby byl mrtvej, nezajímá nás. To je jeden důvod. A druhý důvod je zrada. Je-li někdo zrádce, v KGB se jeho jméno už nikdy nevyslovuje. Je-li zrádce, zradí. Zradí Rusko, zradí komitet gospodárstvenoj bez opasnosti, že jo, nebo dneska už je to vlastně, se to jmenuje jinak, je to SVR. Zkrátka, udělá něco takového, zradí, tak jeho jméno se nevyslovuje. A my samozřejmě se můžeme dohodovat, která z těchto variant se týká Zelenského. Spíš bych se přikláněl k tomu, že on je naprosto bezvýznamný. Ale je tam jedna možnost, že je to kvůli tomu, že je považovaný za zrádce. A to je, to by přicházelo v úvahu v té situaci, nebo v tom ohledu, že on má židovský původ. A Putin o tom několikrát hovořil. On se klaní nacistům, on se klaní u hrobu, nového hrobu Andreje Melníka, šéfa bývalého, posledního předáka, že jo, nebo zakladatele, že jo, to zakladatele, který založil vlastně jednotky OUN-M po rozštěpení, tedy když se rozešel tedy ideologicky, nebo ne ideologicky, ale konceptuálně. On měl jiný plán, Melník měl jiný plán než Stepan Bandera. Tak zkrátka Putin o tom hovořil v tom smyslu, že jeho otec Zelenského, že jo, Semjonovič Zelenský, který

0: si opravdu na tady tom strašně dávají záležet. Pro ně je to zásadní, že všechny národy Sovětského svazu bojovaly proti nacismu. Jestliže někdo se začne velkým předákům těchto nacistů klanět u jejich hrobu, no tak je samozřejmě zrádce. To je logické. Zrádce. Zrádce národů Sovětského svazu, kteří bojovali proti nacismu. A to by dávalo potom význam, že Vladimír Putin považuje Zelenského za zrádce a podle stylu KGB už jeho jméno nevyslovuje. To je, myslím, opravdu zásadní věc. Proto to, co probíhá de facto teď okolo Zelenského, je jenom ukázka toho, že když on dal příkaz Budanovovi, aby zajistil ukončení války do zimy a hned dva dny poté píše Liebesbrief Putinovi, znamená to, že situace Ukrajiny je opravdu kritická. To je naprosto jasné. Víc budete mít potom večer v tom článku, tam budou videa a další věci, takže takhle bych to ukončil, tady to první téma. Pavel tam najde nějakou jednu písničku, dali bychom si kratičku přestávku a potom bychom se pustili do dalšího tématu, Vítku.
1: Jasně, jasně, VK, jenom ve zkratce, ten Zelenský asi není moc velký diplomat, když Putinovi napíše, že je už starý a tak dál a najednou potom v další pasáži toho dopisu ho žádá o nějakým způsobem mírová jednání a tak dále, tak nemůže mu napsat takovou tak v úzovkách kvazilichotku, že je starý a je to zabalí nebo něco v tom smyslu. Potom najednou žádat o mír, jako jo. To se nedělá přece. Tak ponížíš toho protivníka, jako jo, a pak najednou.
0: Je to kvůli tomu, že on ví, že zradil. On se před několika dny klanil Melnikovi. On ví, že je zrádce. A on, kdyby napsal privátní dopis Putinovi, tak ten by zněl úplně nějak jinak. Jenže tenhle ten dopis úmyslně byl zveřejněný jako otevřený dopis. A v otevřeném dopise musí vypadat Zelenský jako velký heroj a velký nacista Ukrajiny, aby před vlastními lidmi nebyl v podstatě, aby nestratil tvář. To znamená, ten dopis ani tak není adresovaný Putinovi, jako spíše adresovaný vlastnímu lidu, ale ten feeling, ten pocit, ten vzkaz, který vyzařuje z toho dopisu, je naprosto ta zoufalost Volodymyra Zelenského. To je už, ten dopis je celý zoufalý, jsou to v podstatě jenom jakoby výkřiky někde něčeho a v závěru dopisu prostě výzva k ukončení prostě války. To je jako kdyby já nevím, jste šli prostě k zubařovi a jste mu řekli, jak je neschopný a jak prostě nic neumí a potom byste ho požádali o perfektně zpracovanou korunku na zub, aby vám seděla a byl se spokojený. Takhle to nefunguje, takhle to ani fungovat nemůže. Problém je v tom, že pokud existuje někde nějaká veřejná objednávka na to, aby Zelenský měl tuhletu znacifikovanou roli, tak on ji musí hrát a musí ji hrát až do konce. Před vlastními lidmi. To je ta tragédie. Proto opravdu znovu se k tomu vracím. O rozvědčíkovi na Hradě v Praze, ve Štatlu. Opravdu, o něm si můžeme myslet lecos. Ale to, že on mu tenkrát přivezl osobním darem v té polstrované krabici tu pistoli, tu ČZ, tu 75, že mu tam tenkrát přivezl ještě i s náboji, se zásobníkem a s náboji, jo, vedle v té krabičce, velice pěkně zpracovaná mimochodem, tak to byl symbol. To byl symbol. On opravdu v nějaké chvíli může tu pistoli potřebovat, protože bude v situaci, že už nebude moc dál. Budou proti němu stát Rusové, stojí proti němu teď Putin, který už jeho jméno nejmenuje a s tím, jak se začínají stahovat mračná okolo jeho kumpánů, když je začíná vyšetřovat protikorupční orgány NABU a SAPO za pomoci Američanů, tak zkrátka on začíná v podstatě ztrácet půdu pod nohama. Proto co potřebuje? Co potřebuje udělat? No potřebuje tu válku ukončit.

0: jej ukončit tak, aby ho doma neoběsili v tom Kyjevě. To znamená, on nemůže dát pokyn ke stažení vojsk z Donbasu, protože za to by ho zastřelili a pověsili. Že jo, vůdcové chunty. Ale bez toho samozřejmě Rusko vojenské operace nezastaví. To znamená, on je jakoby v presu, on je de facto v jakémsi konceptuálním svěráku, kdy na jedné straně jedna čelist jsou požadavky Kremlu a druhá čelist jsou požadavky nacistické chunty, kterou je Zelenský v Kyjevě obklopen. To znamená, to není úniku. A to, že napíše dopis, je forma snahy o únik z tohoto svěráku. To znamená zastavit válku, doufat, že když naházíme na Krym pár dalších dronů a budou tam stoupat dýmy z nějakých skladů paliv a když občas naházíme nějaké drony na sklady paliv v Rusku, někde u Moskvy, někde u Petrohradu, takže ty sloupy dýmu nějakým způsobem přesvědčí někoho v Kremlu, že tu válku je třeba kvůli tomu ukončit. Je to samozřejmě naivní. Takhle Rusko porazit nejde a historicky i Zelenský snad není tak hloupý, věděl, jak probíhala druhá světová válka, jak ruská města, sovětská města byla úplně srovnána se zemí, Wehrmachtem. Nezbylo tam vůbec nic, tam nebyly žádné kouřové signály, že by Wehrmacht se snažil Stalinova vojska zastrašit někde nějakými kouřovými signály. Že někde jim vyhodí Rusům někde nějaký sklady a Rusové a Sověti se z toho sesypají a podepíšou někde nějakou dohodu o ukončení míru. Tak to zkrátka to nefungovalo ani v historii. Přesto však se zdá, že tohleto oni se snaží nějakým způsobem zrealizovat. Věří tomu, že když nahážou někde nějaké drony a bude na obloze z dálky dostatečný počet kouřových signálů z hořících nějakých zásobníků, rezerv nějaké ropy, takže to donutí Kreml k ukončení vojenských operací na Ukrajině. To je hodně naivní. Takže takhle bych na to reagoval. Dáme si teda tu přestávku kratičkou, potom se pustíme do dalšího tématu.
1: Dvě minuty 20, jestli je to možný, tam dám písničku. Když jste se zmínili o tom hradním pánovi, tak o něm, ano? Tak jedem. Takže VK už je tady, můžeme pokračovat. Vítku, jaký je další téma?
2: Další téma se týká samozřejmě Evropské unie a dalších souvisejících věcí, protože v Evropské unii začne 12. června platit migrační pakt EU a na Ukrajině jim konečně došlo, že agendě Great Replacement neuniknou ani oni. Za 30 let bude na jedno ukrajinské dítě připadat 6 indických dětí a zemi čeká migrační katastrofa jako v Británii, Francii a v Německu. Podle studie ze zemí rozvinutého světa vyplývá, že děti od roku 2010 hloupnou v důsledku digitalizace. VK, ten migrační pakt samozřejmě také probereme, ale když začneme zase od konce jako toho prvního tématu, hloupnutí od roku 2010, to asi není tak velké překvapení, že?
0: No, tak samozřejmě v podstatě není, i když někdo by se mohl divit, protože samozřejmě nové technologie nebo progresivní technologie vždycky v podstatě jako byly průvodcem vzrůstání nebo růstu vzdělanosti v populaci. Aspoň tedy do toho roku 2010 tak platilo, ale ve chvíli, kdy se technologie začaly uplatňovat ke vzdělávání dětí, tak se ukázalo, že v podstatě jejich nasazení vede k problémům s takzvaným kognitivním rozvojem. To znamená, že ty děti namísto toho, aby se manuálně učili psát, že jo, rukou a aby získávali informace třeba od učitelů, tak všechno se to vlastně získávali přes klávesnici na displeji těch dotovaných a financovaných, že jo, laptopů a všech těch notebooků v těch rozvinutých zemích a ono se ukazuje, že v podstatě ty technologie jsou v podstatě jakoby nějakým nástrojem zjednodušování, který má ulehčit práci, ale ono se ukazuje, že když se to aplikuje na děti, tak u těch dětí v podstatě nedojde k rozvoji základních kognitivních funkcí, které by měly mít. A samozřejmě jsou na to teď velké studie a některé země zakazují používání notebooků a tady těch tabletů ve školách nebo omezují jejich používání na určitý počet za týden během školního týdne. To znamená, je to jenom takový zvláštní fenomén, ale ono to není vůbec ani tak jako úplně to zásadní, to podstatné, jako spíš to, že v té moderní společnosti význam člověka začíná být v podstatě odstraňován stranou. To znamená, že už dneska je to vidět de facto v mnoha odvětvích, kdy někde něco chcete udělat, někde potřebujete nějakou službu a najednou zjistíte, že s váma nemluví živý člověk, operátor, ale jenom nějaká umělá inteligence. A chcete se obrátit třeba s nějakým dotazem někde na někoho, že jo, na nějakém úřadu nebo nějaké firmy, že jo, a první, co tam prostě vyběhne, tak je prostě nějak pojmenovaný prostě agent s umělou inteligencí, který s váma prostě komunikuje a ve chvíli, kdy mu řeknete přesně, že chcete mluvit s někým živým, tak velice neochotně prostě vám předá kontakt na někoho, abyste mohli mluvit s nějakým živým člověkem. Tohle to je samozřejmě nahrazování role a úlohy lidí, to znamená zbytnost lidské práce. O tom básnil Klaus Schwab na Světovém ekonomickém fóru už v roce 2014, že jednou nebudou, že v dohledné době už nebudou k práci s běžnými úkoly a úkony, běžnými, ne se všemi, ale s běžnými úkoly a úkony už nebudou potřeba lidé a ta budoucnost není příliš vzdálená. On říkal, že do 15 let, a to bylo 2014, to znamená do 2029, že on říkal dokonce tedy toho, říkal třetího desetiletí, to znamená do toho roku 2030, že bude prostě taková ta zbytná lidská práce nahrazena. A on tam tenkrát jmenoval telefonní operátory, služby na internetu, věci týkající se otázek, já nevím, které normálně řeší třeba skupiny nějakých členů, nějaké systémové podpory a tak dále a tak dále. To znamená tam, kde třeba se poskytují nějaké informace a tak dále. To všechno, že v podstatě zařídí prostě počítačové systémy, umělá inteligence a tak dále a tak dále. Tehdy v tom roce 2014 ještě o nějaké umělé inteligenci nikdo jako nevěděl, nebo bylo to v začátcích, byly nějaké experimenty, které, o kterých nikdo nevěděl, ale už tehdy v podstatě to bylo naplánováno, to znamená, že dneska, když se na to podíváte, tak třeba teď byl ten článek a bylo tam i to video, jak v Číně otevřeli hotel, kde už nejsou žádní zaměstnanci. To je, dneska jsem to četl, bylo u toho i video, jak to vypadá. Hotel v Číně, nejsou tam žádní živí zaměstnanci, všude jsou jenom roboti. Roboti vás na check-inu obslouží, na check-outu obslouží, jídla tam vaří robotické linky, roboti, není tam jeden jediný člověk. Je to pilotní projekt v Číně, human free, bez člověka obsluha. Jediný lidi jsou ti zákazníci, ti hosté. To znamená, chápete, člověk bude zbytný. Člověk bude zbytný, není potřeba člověka. A proto ten plán byl uvedený na georgijských kamenech, poradních kamenech. Omezte populaci na této planetě pouze na 500 miliardy a pomozte zajistit udržitelný rozvoj planety. Jinými slovy, zlikvidujte lidi. To je pokyn syndikátu. Syndikátu se nelíbí, že tady na té planetě je více než 100 milionů lidí. Oni by chtěli 100 milionů. Bylo to nakonec usmlouváno v roce 79, bylo usmlouváno s nimi na 500 miliardy. Oni chtěli jenom 100 milionů. Že víc na téhleté planetě my nesmíme. A tohleto je jenom všude, když se díváme na to, co se děje okolo nás, to znamená, aby bílá populace neměla žádné děti. Udělat procesy řízení tak, aby vzniklo XXX různých pohlaví a žádné z nich se nebude moci rozmnožovat. Aby to bylo popularizováno mezi mládeží. Aby deviace a homosexualita byla rozšiřována na mediální úrovni a byla indukována. Protože sexualita samozřejmě se skládá z dvou prvků. Jedno je genetická predispozice a druhá je výchova. Že? To, tak se formuje sexualita. To není tak, že se sexualitou se člověk narodí a je od narození heterosexuál, nebo homosexuál, nebo bisexuál, nebo non-binár, nebo podobně. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Vůbec ne. 50% je dáno geneticky, zbytek je daný výchovou. Zbytek je kognitivní. A no, tohle to samozřejmě se nedozvíte ve školách. Ve školách se vám řekne, že někdo se jenom rodí a to. Ne, ne, ne, ne, ne, to jsou lži samozřejmě. To jsou lži. Predispozice genetická je 50%. Zbytek je kognitivní. A kognitivní znamená výchova. Když vychováte dítě, aby bylo homosexuální, stane se homosexuální. Přestože jeho druhá polovina byla heterosexuální při narození, to nevadí. To nevadí. Když se působí na tu druhou polovinu, vyroste homosexuální jedinec. Proto oni to dělají. Proto do všech, teď mě dobře poslouchejte, abyste tomu rozuměli, protože mnoho lidí má oči a nevidí, mnoho lidí má uši, neslyší, to je tragédie. No, protože to jsou lidé v polospánku, že? Oni se jako probudí na půl, ale spí, že? Teď opravdu dobře poslouchejte. Proč myslíte, že se tak propagují ty úchylné filmy, úchylné seriály, které vytékají ze streamovacích služeb, jako je Netflix, jako je Disney, jako jsou HBO, jako jsou všechny další. Dneska, když si pustíte jakoukoliv novou tvorbu, nemluvím o starých filmech, o staré tvorbě, 10, 15, 20 let staré, ne, ne, ne, ne, ne, tam ještě je to docela v pořádku, ale o nové tvorbě. Všude je ražená politika genderismu, všude je ražená politika alfabetových lidí, to znamená neplodných lidí, různě deviačně postižených, všude je ražená politika, že jo, zájmen, všude, ale všechno jenom s cílem vychovat a přeprogramovat ty lidi, tu mládež, která to sleduje. To znamená, na mediální úrovni, na mediálním procesu řízení přeprogramovat ty lidi. Především tu mládež, ty děti a mládež přeprogramovat. Proto ty Disney, že jo, byla to Sněhurka, byla černoška, byla nonbinární. To je to nová Sněhurka od Disneyho. Jo, non-binární Sněhurka, černoška, která prostě nemá ráda bílé toxické muže, jo, jenom pro informaci. To znamená takzvaný antirasismus, který je prosazovaný. Cílem je samozřejmě způsobit neplodnost v celé bílé populaci. Jestliže vychováte dítě k tomu, aby bylo jakkoliv jinak než heterosexuální, nebude moci mít děti. To je plán. A je to plán, který razí samozřejmě Dům Sion ve spolupráci tedy se syndikátem a cílem je samozřejmě snížení populace na této planetě, oni říkají nenásilnou formou. Násilná forma je termonukleární válka, vyhlazení lidí z povrchu planety. Stále to není. Není to tak, že by to schodili tenhle ten nápad úplně ze stolu, že by byl schozený. Ale tím by se poškodilo mnoho věcí, které oni chtějí zachovat jako biom této planety a tak dále. Jeho obnovení by bylo problematické, kdyby těch vodíkových hlavic explodovalo na povrchu příliš mnoho. Oni tu mají spočítané, kolik může na daném čtverci vybuchnout termonukleárních vodíkových bomb, aby se biom, to znamená, že jo, takzvaný životop, fauna a flora, jo, biom, aby se dokázal obnovit. Mají to spočítané. Když se ten poměr přesáhne, tak ta planeta už navěky bude zničená, zlikvidovaná jako Mars. Mars tehdy také zničili. Syndikát samozřejmě v tom má prsty ve zničení civilizace a povrchu Marsu. Že jo, zničili celou planetu. Do dneška je tam vidět od toho výboje, kterým vlastně odrazili veškerou atmosféru z povrchu Marsu. Tam do dneška ta rána z toho elektrického výboje modulovaného, že jo, z toho zařízení je tam vidět na boku planety Marsu ten Mariánský příkop, který se táhne několik tisíc kilometrů po boku Marsu, že? To byl tehdy vojenský úder, kterým byla civilizace Marsu vymazána z povrchu a byla odfouknuta celá planeta, tedy celý atmosféra celé planety byla odfouknuta pryč. Takovéhle radikální řešení oni mají stále k dispozici, ale oni to nechtějí udělat, oni mají nějaké plány, nějaké cíle, ale podmínka tam je, že musí prostě se snížit populace planety na těch 500 milionů s tím, že když to bude na těch 100, tak oni budou mít radost. To bylo jako za komunistu, když se překročil plán. Bylo potřeba splnit plán na 100%, ale když se překročilo o 15%. Ježkovi oči to byla radost, byly hned prémie, že jo, velký. Všude byla radost. Zase se nesmělo překračit moc, to by zase bylo špatný, že jo, protože to by potom státní plánovací komise by začala nakládat na podnik daleko větší úkoly pro další rok a to by zase už podnik nemusel stihnout a zvládnout, takže zase nesmělo se překračovat moc. Ale ten plán, zkrátka 500 milionů lidí na povrchu planety je stále daný, je stále platný a oni dělají proto absolutně maximálně všechno. To znamená, když oni mají tuhletu bilanci, že sexualita člověka z 50% je tvořená geneticky a dědičně a z 50% kognitivně, to znamená tak, jak je člověk vychován, tak se to ovlivní. A teď otázka, když je to 50/50, tak co jako převáží? No, to je právě ten problém, že to není dané tak, že 50/50. Že během vývoje a života se vliv prostředí, kde žijeme. Mluvili jsme o tom několikrát, to, co se odehrává, to znamená takzvaný eugenický vektor, to znamená působení prostředí na člověka. Že? A tenhle ten eugenický vektor v podstatě umí a dokáže přeprogramovat část DNA. To znamená, když je člověk vystaven od svého dětství velké vlně homosexualismu, tak eugenický vektor přepíše část DNA. To znamená, už to není 50/50, ale je to 60/40, je to 70/30 ve prospěch přeprogramování onoho sexualismu daného jedince. O to se stará eugenický vektor. To je zásadní. Proto to oni dělají. Proto to oni cpou úplně do všeho, do všech filmů, na všech těch streamovacích platformách to cpou. Proto to cpou do televize. Proto to cpou do počítačových her. Protože mládež, děti hrajou počítačové hry, že? Nejenom děti, ale i dospělí samozřejmě hrajou, to je jasný. Ale když dneska vyjde nějaká hra, na počítač nebo na nějaký konzole a podobně, tak co tam je v té hře? No, je tam alfabetová genderová agenda. Jsou tam woke people, že jo, woke lidi. Že jo, nonbinární černoška, přešitej chlap, že jo, tvoří hlavní herní postavy. Toxická maskulinita, to znamená, nesmí tam být žádný chlap, který by vypadal jako chlap, ale musí tam být prostě nějaký prostě šampónek a hlavní velitelkou je nějaká ženská, která je lesba. A ta v té hře šéfuje a je šéfkou. To samé filmy. Máte film, nebo máte seriál a hlavní role je nějaká šéfka, která šéfuje nějakému těžebnímu podniku, kde těží nějaký uran. Má okolo sebe dvě zástupkyně, šéfkou bezpečnosti je další ženská. S nákladňákem tam jezdí další ženská, ta je trans. A jediný chlapy, které tam najdete, tak jsou černoši, kteří mají nějaké prostě jako problémy, že jsou nějací zpomalení, že jo, všichni se tam k ním pěkně chovají a mají roli údržbář. To je jediná role, kterou tam těm chlapům dají, ale musí být černoch, nesmí to být běloch. A běloši tam mají zápornou funkci. Že jo, to jsou nějací ti kauneři, gangstři, proti kterým tahle ta skupina prostě bojuje. O kontrolu nad těžebními zdroji. To jsou takové ty scénáře z těch strašných Netflixových seriálů, že je úplně uchylných. A tohleto oni cpou zkrátka do těch diváků. Tohleto, tyhle ty sračky. No, cílem je přeprogramovat tu mládež, ty diváky, přeprogramovat je. To znamená nevytvořit tu jasnou kontrastní roli, že někde je atraktivní chlap, který je atraktivní pro heterosexuální ženskou. A nebo obráceně, tam atraktivní ženská, která je atraktivní pro heterosexuálního chlapa. Jako to bylo dřív ve filmech. Dřív byly filmy koncipované tak, že když jste chtěli úspěšný film, museli jste tam dát nějakou skutečně babu, nějakou kočku, Claudia Cardinal, Bridget Bardot, nějakou opravdu fakt krásnou ženskou. A když jste chtěli udělat nějakou bondovku, tak jste tam dali prostě nějakého herce, který prostě byl prostě odvážný, že jo, nebál se prostě nebezpečí a měl okolo sebe prostě krásný ženský. Jsou tam takové ty typy filmů v podstatě, které jakoby prosazují a propagují takovou tu normalitu. To znamená vytváření normálních svazků. Tak to bylo ještě donedávna. Zhruba od toho roku 2010, to je zajímavé, protože to s tím přesahem, že jo, od toho roku 2010 mnoho věcí se změnilo. Najednou zhruba od toho roku 2010 se to začalo měnit. Najednou začaly se vydávat filmy a seriály, které měly divné obsazení v hlavních rolích, velmi divné. Najednou mu to tam vypadalo, jakože není zájem o to, aby tam byli bílí herci. Najednou se všude začali objevovat Aziati, černoši, ženské v hlavních rolích, ale kdyby měli takovou tu přirozenou charakterovou linku, jako třeba bylo v 80. letech, byl třeba Vetřelec, kdy hlavní roli stělesnila Sigourney Weaver, v tom slavném filmu Ridleyho Scotta Vetřelec, kde ta role byla naprosto přirozená. Nebyla to žádná uměle vytvořená nějaká heroína, která by tam v podstatě všemu šéfovala, ale bylo to uvěřitelné, bylo to skvěle natočené a především jeden jakoby vůbec jako z nejlepších science fiction filmů, který jakoby je v takové té klenotnici, že jo, toho nejlepšího, co bylo kdy natočeno a tak dále. Ale dneska de facto je snaha úplně ten klasický vztah, heterosexuální vztah i z těch filmů úplně odstranit a vymazat, aby tam nebyl. Je tam někde nějaký chlap, je tam nějaká ženská. To bylo ještě donedávna, ale teď už to tam tak není. Teď je tam většinou něco, co to buď úplně zamlčuje, anebo ten vztah je tam v podstatě nějak pokřiven. V hlavní roli jsou tam dvě ženský. Dvě ženský, které jsou v partnerském svazku. Jedna hraje muže, druhá hraje ženu a starají se o dítě, které pochází z toxického, nefunkčního svazku té jedné ženy s mužem, se kterým se narychlo honem rychle rozvedla, protože byl debil, ale s tou ženskou ona si rozumí a společně vychovávají ty dvě děti. Chápete? Tak tohle to je dneska propagováno. Ve všech médiích, ve všech filmech, ve všech seriálech, v počítačových hrách, v obsahu, v knížkách, dokonce i ve školních učebnicích. Cílem je snížit populaci bílého člověka na této planetě. Aby nevytvářel plodné svazky, aby se nemnožil. Aby ti, kteří jsou ještě dneska heterosexuální, aby zemřeli. Jejich děti, aby zemřeli také, až dospějí. A aby o jejich výchovu, jejich dětí, našich vnoučat, aby se už staral systém. Systém, který je takzvaně v podstatě genderově přeprogramuje. To znamená, aby vznikla takzvaná alfabetová populace. Písmenková populace. To znamená lidé, kteří budou mít písmenka LGBTQ, RSMTX, že jo, to jsou všechno, to je alfabetová generace, to znamená, každý má nějaký písmenko, ale víte, co mají společného? Nikdo z nich není schopný plodit dítě. To je alfabetové prokletí. A tohle to všechno řídí sionističtí ve spolupráci se syndikátem. Syndikát? No, to jsou samozřejmě ti, kteří nepocházejí z této planety. A proto teď v amerických médiích vypouštějí o nich ty informace, že existují čtyři, minimálně čtyři mimozemské civilizace, že jak to bylo na Fox News minulý týden, že došlo k odtajnění, že minimálně čtyři mimozemské civilizace, že jo, ti ještěři, že jo, takový ty potvory, že jo, které vypadají jako, že jo, kudlanky nábožné, že jo, s tou hlavou, že jo, ale mají humanoidní vzrůst a tak dále a tak dále. No samozřejmě, to jenom představili několik zástupců syndikátu. A oni mají úplně jiné pravidla, jiné hodnoty, hodnotové rámce, mají úplně jiné chutě, jiný jídelníček, že jo. Chutná jim, některým z nich ne všem, ale tak některým chutná prostě lidské maso, že jo, se kterým oni potom obchodují na černo s lidskými korporacemi, které potom, že různě mizí lidi po světě a potom se dostávají na jídelní lístek některých těch lepších rodin syndikátu a tak dále a tak dále. Tohle to všechno by bylo na jinou diskuzi. Zkrátka, žijeme v prostoru, kdy naše řídící elity nás prostě chtějí vyhladit a vyhubit. Respektive chtějí to udělat tak, abychom přirozeně vymřeli, abychom se nerozmnožovali, protože někdo má nějaký plán na snížení populace této planety. No. A potom se nemůžete divit, co nás obklopuje v západním světě. No, zkuste si zapnout nějakou streamovací platformu, tam to všechno uvidíte. Zkuste si zapnout někde nějaký kanál pro děti, kde vám budou vyprávět o nějakých přešitých šípkových růženkách a podobně. Chápete proto, co se děje ve Velké Británii, že jo, ten obrovský antirasismus. Že jo, islamista tam ubodal toho mladíka, že jo, jak se jmenuje, myslím Henry Novak, že, pobodal ho a policisté ho ještě ke všemu zatkli a podezřívali ho, že byl pobodaný kvůli tomu, že měl nějaké rasistické poznámky proti útočníkovi. Obrovský skandál, že, ve Velké Británii. No tak to přesně je. Protože opravdu cílem je zlikvidovat v podstatě bílou civilizaci, bílého člověka Oni nenávidí samozřejmě bílou rasu, protože vychází z takzvaných, no, je to vlastně daný, oni se tím ani netají, že jo, ti rabíni v těch ješivách a při těch modlitbách, v těch synagogách, naprosto otevřeně to říkají, že prostě chceme zlikvidovat Edom, to znamená křesťanský svět, chceme zlikvidovat. A vyrábějí v podstatě filmy, které mají přeprogramovat naše děti. Vyrábějí k tomu pořady, programová schémata, vzdělávání ve školách, že jo, vyrábějí k tomu inkluzi, vyrábějí k tomu spoustu dalších věcí, které mají urychlit ten proces. Nejsou to zkrátka naše vlády. Nejsou vůbec, jsou to de facto vyhlazovací jednotky, které postupně, nenápadně vyhlazují bílou populaci z povrchu této planety. Postupně. Je to smutné, ale je to tak, je to realita. Jenom se zamyslete, co je to za populaci, která by likvidovala svůj vlastní životní prostor. Co je to za Evropskou unii, která ohrožuje vlastní ekonomiku indukováním destrukčního mechanismu Green Dealu? Co je to za životní prostor, kde volení zástupci nasunují do našeho životního prostoru invazní skupiny, které mají obrovskou porodnost v porovnání s bílým člověkem a za 30-40 let budou tvořit většinu populace celé Evropy v rámci takzvaného The Great Replacement, to znamená velké náhrady. A v jaké žijeme populaci a v jakém žijeme systému, když většina lidí, nás, naší bílé populace, není schopná se těmto procesům bránit a dokonce na těchto procesech kolaboruje při každých volbách. A to tak, že volíte strany, které těmto procesům buď nebrání, nebo dokonce je podporují, anebo kolaborujete způsobem, že dokonce podporujete nějaké neziskovky na migraci a posíláte jim příspěvky na podporu migrace a podobně. To je tragédie. Celé naší společnosti. Celého bílého prostoru, takzvaného bílého člověka, bílé ženy, bílého muže a jejich dítěte. Tragédie. Takže takhle bych to uzavřel. No, máme 21.19, to jsme zase přetáhli obrovsky, takže nebudeme dělat žádnou přestávku, pustíme se rovnou do telefonických dotazů. Takže jestli tam Pavel má telefon, tak řekne telefon a pustíme se hned do toho.
2: Jasně, dáme bez písničky přímo už rovnou, Pavle.
1: Ano, samozřejmě, není problém. Telefon říkám do vysílání, kdo se dívá na obrazovku, na televizi, tak ho tam vidí, 608 12 14 19 je toto číslo, ale zatím tu žádný telefon nezvoní u mě, ale věřím, že to nebude dlouho trvat, takže počkáme si chviličku. Můžete volat samozřejmě, pokud chcete. O teďka ještě jednou zopakuju číslo 608 12 14 19, no věda. A už jsme se dočkali, tak já to hned vezmu do vysílání. Takže jste vysílání rovnou, pokud voláte panu VK, jste správně.
3: Ano, ano. Dobrý večer.
1: Můžete.
3: Dobrý večer všetku. Dobrý večer panu VK. No, pan VK, keď Zelenský sa poklonil Melníkovi, tak nepočul som žiadny oficiálny protest Izraela. Žiadnu oficiálnu notu proti Ukrajine. Ani minimálne žiadny protest Múzeum holokausta Yad Vashem. Takže ja z toho dedukujem jednu vec, to ešte poviem. Putin síce nevyslovuje meno Zelenského, ale všetci vieme, že Putin Zelenskému sľúbil beztrestnosť, no bolo to bývalému premiérovi Izraela Naftalinovi, a keďže Zelenský je heraldický, tak mu všetko prejde. Ja si skôr myslím, odvodzujem tú teóriu, že Zelenský je len väčšia bábka Izraela, pretože on je pre Izrael veľmi dôležitý. Ak by náhodou nejaká tá vojna Izraelu nevyšla na Blízkom východe, tak vždy majú Ukrajinu ako plán B. Všetci vieme, ako to je okolí Odesy a južnej Ukrajiny. A to tam privatizuje najviac. Takže ďakujem a čakám na váš odpoveď. Ďakujem.
1: Ďakujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. Co se týče klanění, podívejte se, nemůže to, že Izrael to oficiálně neodmítá nebo nevyslal nějaký oficiální protest, má úplně jiné a mnohem jednodušší konotace. Celá vláda Benjamina Netanyahua je nacistická, je znacifikovaná a je prostoupena fašizačně nacifikačními procesy úplně stejnými jako na Ukrajině. Oni používají nacistické procesy na vyhlazování palestinského obyvatelstva v Gaze. Víte, co by se stalo, kdyby Netanyahuova vláda nebo někdo s Yad Vashem začal kritizovat Zelenského za to, že se klaní Melnikovi? Okamžitě by ukrajinská vláda vypálila zpátky a začala by říkat, vidíte, a co provádíte vy, Izraelci, Palestincům, vy je tam vyhlazujete a používáte stejné vyhlazovací metody. Ne. Tohleto zkrátka, proces je nastavený tak, že samozřejmě Zelenský je heraldický, to je zcela jasný, a on je samozřejmě napojený na Chabad Lubavič, který je napojený samozřejmě na zájmy Izraele zcela jednoznačně. A proces takzvaného nebeského Jeruzaléma, Heavenly Jerusalem, to znamená, že v podstatě jich Ukrajiny, že okolo Oděsy, no velká část jižní části Ukrajiny by měla někdy v budoucnu představovat takzvaný nebeský Jeruzalém, v podstatě jakýsi model kdysi toho prostoru, kde kdysi v dávné minulosti na území jižní Ukrajiny a jižního Ruska a ještě i části Antálie, že jo, a prostoru tam, kde dneska je v podstatě taková ta východní část Turecka, tam, kde dneska se nachází Gruzie, část Gruzie, Abcházie, celý tenhle ten prostor kdysi tvořila samozřejmě Chazarská říše, že kdysi dávno. A oni by v podstatě si tam vytvořili nějaký prostor, který v podstatě tehdy byl judaizovaný. Víte, že Chazarská říše byla judaizována a oni převzali kompletně hebrejství de facto za své. A v těch historických nárokových souvislostech proto pro ně jich té Ukrajiny, ale i samozřejmě i jich Ruska, představuje jejich přirozený životní prostor, kam by se samozřejmě izraelští sionisté v případě tragédie, v případě velké nouze, že by třeba Irán vybombardoval Izrael vodíkovými zbraněmi, kam oni by se mohli uchýlit. Ano, samozřejmě, to je plán B, který určitě existuje. Dovedu si to představit. A i by to docela jako dávalo smysl. Co je ale zásadní, je, že to, co probíhá teď ve vztahu mezi Kyjevem a mezi Moskvou, různé posílání Liebesbriefů a podobně, to je samozřejmě odvozené od něčeho úplně jiného. Situace Ukrajiny je natolik kritická, natolik zoufalá, že v podstatě to, co Zelenský slíbil Londýnu, to znamená, Londýn dostane těžební práva na bohaté suroviny na Ukrajině. A nejbohatší suroviny jsou v oblasti, kde jsou už Rusové teď, anebo v blízké době budou. Proto pro Zelenského vyplývá ta největší krize právě z toho, že nebude moci splnit sliby, které podepsal v roce minulý rok v lednu Londýnu, když podepsal takzvanou strategickou smlouvu s Velkou Británií. To je bezpečnostní smlouva, zároveň surovinová smlouva s domem Sion. A mnoho z těch věcí Zelenský nebude moci splnit, pokud dům Chabad za pomoci ruské armády vezme ještě více ukrajinského území. Nebude schopen takzvaně plnění vůči domu Siona. Víte, co to znamená? Když by Zelenský nebyl schopen plnění, tak oni ho ukřižují. Aha, to Londýn to nepřipouští. Naprosto nepřipouští. Proto to, že on teď škemrá a píše líbezbriefy Putinovi, je, já bych řekl, ne z nějaké jeho vůle, je to napokyn Londýna, podle mého názoru. Napokyn Londýna. To znamená zastavit válku do konce roku, nepřipustit tragédii, že by Londýn přišel o to, co má podepsané. Rozumíte, to je válka vedená rukama dosazených loutek, kdy dosazené loutky si musí mezi sebou lámat ruce podle toho, jak jejich loutkovodiči káží a přikazují. To je válka na Ukrajině. To znamená, v Londýně, že jo, jsou ti, kteří říkají, budeme podporovat Ukrajinu, až Bůh ví do čeho a do jakého stavu, a mezi tím umírají Ukrajinci. Že? No a na straně druhé, budeme bojovat až do splnění všech cílů, které byly dány, že jo? To zase jsou slova, která zní z Kremlu. No ale zase to komanduje pro změnu Chabad a zase tam někdo umírá. A kdo si láme ruce? No to si zase lámou ruce zase ruští vojáci, že? Pro změnu. To znamená, ta válka je vedená rukama ukrajinských a ruských gojím, že? Napokyn jednotlivých domů, které kontrolují a které mají ve vlastnictví celé Rusko, a v případě Londýna, který má ve vlastnictví celý kolektivní západ, protože jestli se ptáte, jako kdo kontroluje kolektivní západ, to je samozřejmě Londýn. Londýnské kanceláře jsou majitelem celého kolektivního západu. Všechny ostatní loutky jsou pod kontrolou domu Sion. Proto jakákoliv vláda, která přijde k moci v jakémkoliv státě kolektivního západu, dělá pořád stejnou politiku ve vztahu k Ukrajině, dělá pořád stejnou politiku ve vztahu k Bruselu, dělá pořád stejnou politiku ve vztahu k Izraeli, dělá pořád stejnou politiku ve vztahu k Londýnu, k procesům, které jsou nastavené mezi Londýnem a Paříží. To znamená, mnoho lidí si to vůbec ani neuvědomí, ale ve skutečnosti, kdyby někde přišla nějaká vláda, která by řekla, my se chceme od tohoto systému odpojit, my nechceme, aby nám rozkazovala Rothschildova banka, centrální banka, aby skrze její systémy byly ovládány naše země, naše centrální banka, my chceme zrušit centrální banku, my chceme zpátky národní banku, aby byla národní, aby nebyla centrální, aby ji nekontroloval Dům Sion. V tom okamžiku by začaly na takovou zemi padat bomby od hlídacího psa Domu Sion. Dříve to byly Spojené státy, dříve by to byly Spojené státy, dneska nevím, kdo by schazoval ty bomby. A teď je čas takového bezvětří, momentálně není jasné, kdo je světový policajt. Spojené státy už to nejsou, Čína na to ještě není připravená. To znamená, v téhleté chvíli, když se hroutí systém, je vždycky nejlepší čas na to se osvobodit. Problém je v tom, že takové osvobození by nemuselo mít dlouhého trvání, dokud ten nový pes není určený. Proto já rozumím, co pan chtěl říct, ale v tomto případě jde spíš o to, že Zelenský zkrátka dělá to, co mu nakazují jeho pánové z Londýna, a podle toho, co mu nakazují, to vypadá, že pro Londýn to vůbec není nijak dobré. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Ano, posluchačka ještě čeká, takže se vysílání můžete.
4: Dobrý večer, já vás chci velmi pozdravit a poděkovat za informace, za všechno. A měla bych takovou otázku, je jasný, že nenávist je tady a všechno se dělá proti bílé rase. A jak to bude s těmi ostatními rasemi? A pokud by měla přežít, řekněme, miliarda nebo půl miliardy, která rasa dostane zelenou? Nebo to bude jako diverzifikace, aby zůstal tedy zachovaný od každé rasy někdo? Nebo jaká je tady filozofie, jaký je tady plán? Děkuju a budu poslouchat.
1: Díky.
0: Já děkuju za dotaz. Podívejte se, já to píšu v těch svých knihách, ale já to zopakuji. Tím hlavním problémem je, že bílá rasa je rasa, rasa pracovní a bojová. To znamená, úlohou bílé civilizace je sloužit v otrockém postavení pracovního týdne. A v případě, že je nutnost transformovat se na válečné sbory a na válečné svazy, bojovat. A všechny války, které ve světě procházely historicky, že jo, světové války byly, vycházely z Evropy a vycházely ze zemí bílé rasy a tak dále a tak dále. A mohli bychom o tom, že jo, i v dobách, jako byl Alexandr Veliký a další, zkrátka všechny velké vojenské voje byly takzvaně inicializovány z bílého prostoru, který hebrejští nazývají Edom. Že? To znamená, historicky tedy vycházejí z Edomu, následně tedy představují něco, co potom tvořilo římskou říši, potom se to transformovalo na západní civilizaci a dneska to představuje takový ten západní prostor takzvaného západního světa. Si můžeme představit zhruba těch 50 zemí, nebo kolik jich je, které do tohoto světa patří. S tím se nemyslí jenom západní Evropa, západním světem se samozřejmě myslí země, které mají západní kulturu a patří do toho Austrálie i Japonsko, tak aby nedocházelo k nějakému geografickému omylu, když se říká kolektivní západ, tak aby si někdo nemyslel, že se to týká geograficky nějakých západních zemí Evropy a podobně. Ne. Myslí se západní kultura. A to je zhruba 50 zemí celého světa po celé planetě, jo, kolem dokola. Proto, co je důležité, je, že oni potřebují zničit bílou civilizaci. Bílá civilizace vzešla, v podstatě ten původ, z čeho vychází, je dnešní prostor nebo bývalý prostor Perzie. Bílý člověk vychází z prostoru dnešního Iránu, je to prapůvod, odkud vycházíme, všichni bílí, nebo bílá civilizace, naším pradomovem je Perzie, všech bílých lidí. Proto sionističtí nenávidí Irán, nenávidí, protože je kolébkou bílé rasy. Proto, když se podíváte na skřiveného Netanyahua, na tu lidskou trosku, na tu bestii, tak on nenávidí Irán kvůli tomu, že je kolébkou bílé civilizace, bílého člověka. To je celý. A co je tragické, že tam jezdí za ním český ministr zahraničí a ještě tam mele takové ty nesmysly, jako že Izrael je obklopený nepřáteli a další věci. K tomu se vůbec nebudu vyjadřovat. To je na zvracení. Ani Kinedril vám nepomůže to, co tam ten pan ministr zahraničí říkal. Zkrátka, oni potřebují úplně zlikvidovat západní civilizaci. A jak jsem už říkal v předchozím vstupu, na to existuje několik nástrojů. Takzvané soft nástroje. To jsou ty genderové alfabetové procesy, to znamená udělat z lidí neplodné lidi, aby se nerozmnožovali a následně bílá civilizace zanikla, už se nerozmnožovala. A nebo jsou to ty hard procesy a to jsou válečné procesy. To znamená vrhnout kolektivní západ Evropy, znacifikovat jí znovu v procesu fašizačně nacifikačních procesů, vrhnout společně proti Ruské federaci, která je také bílá, největší země bílé civilizace, že jo, vrhnout je proti sobě a nechat je mezi sebou zničit jadernými zbraněmi. Na straně západu jadernými zbraněmi Velké Británie, Francie a možná Spojených států, pokud by se k tomu přidali, a z druhé strany zbraněmi Ruské federace, nechat je mezi sebou se úplně zničit. To je jejich krok číslo jedna, zničit bílou civilizaci, která představuje největší hrozbu, má největší technologický pokrok. Dneska už v podstatě je ten pokrok přesouvaný postupně do Číny, kde bude pod kontrolou, ale ještě ten přerod a přesun ještě není plně hotový, ale všechno to, co probíhá, je vlastně snaha zlikvidovat celou bílou civilizaci, její ekonomiku, její průmysl, její kulturu, všechno. A to, co vytvořila bílá civilizace, překopírovat směrem do Číny. To znamená, to je ten proces. A ten běží na plné obrátky. A z čeho by nám mělo zatrhnout je, že ten soft proces už dávno běží, ale ten hard proces nebyl schozen ze stolu. Oni ho stále mají v zásobě jako případnou pojistku. To znamená proces na vehnání kolektivního západu do zničující jaderné války s Ruskem. Ten plán stále mají na stole. Stále. Mluví o roce 2029, že Rusko by mohlo zaútočit. Mluví o tom ten náš magor, že náčelník generálního štábu Bundeswehru mluvil o tom teď před pár dny minulý týden, že v roce 2029 musí být celý Bundeswehr připraven na to, protože už v roce 2029 Rusko může zaútočit, jako by to věděli, nebo by si to přáli, chápete? Oni ten proces mají stále v zásobě, mají ho stále v záloze, že ho mohou použít. To znamená, oni se nespoléhají v procesu řízení pouze na soft mechanismy, že přeprogramují naši civilizaci a alfabetové díčky všude kolem. Ne, ne, ne. Oni mají v zásobě i hard proces. To znamená, když to nepůjde soft, tak my zkrátka je vženeme do zničující války a necháme mezi sebou se je vymlátit, úplně vyhladit. To je krok A. Jakmile se zbaví bílé civilizace, zůstanou národy, jako jsou Arabové, zůstanou národy, které mají nějaké jiné prostě genetické ukotvení, a s něma už oni si poradí. Tam už potom není problém. Protože ty národy nemají v genomu zakódovanou tu aktivizaci na vyvolávání tedy odporu, nemají takovej ten genetický rozvoj, který by jim umožnil že vytvářet systémy a procesy řízení. Oni zkrátka věří, že s nima už si potom dokážou bez problému poradit. Když budou chtít, aby se méně rodili, aby jich bylo méně, tak zkrátka jim vezmou sociální dávky, sníží jim je. Nebo podle čínského vzoru, který mají v plánu, že zavedou poté, co Čína převezme kontrolní schéma řízení od Spojených států, zavedou zákonem jenom jedno dítě do každé rodiny. Na celé planetě jedno dítě. Tohle to zkrátka fungovalo v Číně na čínské lidi, bude to fungovat na arabské lidi. Na bělochy zřejmě by to nefungovalo. Oni se o to snaží dlouhou dobu uvalováním vysokých daní, zdražováním bydlení, aby lidé nemohli zakládat rodiny. U vás v České republice izraelské firmy skupují veškerý bytový fond, proto nemají Češi kde bydlet. Chápete, oni to zkouší na mnoha frontách, ale cílem je zkrátka to, co říkají rabíni, likvidace Edomu, to znamená likvidace bílé civilizace, jejich cílem. To je realita. A kdo na to, musíme být na to samozřejmě připraveni, protože oni vyzkouší mnoho procesů, jak toho dosáhnout. před několika lety zkusili pátou prioritu chemicko-biologickou, snažili se povinně začít napouštět do lidí v podstatě chemicko-biologické roztoky nějakého bojového charakteru původně z výzkumu americké a čínské armády, že různé roztoky ze zkušebních laboratoří proti nějakému viru a tak dále a tak dále. To znamená, stojíme proti de facto vyhlazení celé naší bílé civilizace a populace. To je realita. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Ano, čeká a věřím, že bude mít správnou otázku, prosím.
5: Dobrý večer, jsem ve vysílání.
1: Jste ve vysílání, můžete.
5: Děkuji. Já mám slovo. Zdravím vás všechny. Na začátku mimo můj hlavní dotaz, který přijde později. Co myslíte, dojde pan Macinka spravedlivé odměny za svůj postoj ve vztahu k Izraeli?

0: videí má název Ukrajina, Izrael, jedno jest, jeden národ. Přesně tam mluví o tom, o čem jste hovořil vy sám, že tady plánují nastěhování Izraelců na jih Ukrajiny. Pokud jste tedy zaznamenal, jaký je váš názor na tohoto člověka, já si teda myslím, že je to trošku podivný člověk, ale nevím.
1: Dobře.
0: Děkuji vám za odpověď, teď položím telefon a budu poslouchat.
1: Nashledanou.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Tak prosím.
2: No, já děkuji za dotaz. No, panu Marcinkovi fakt se bavit nebudeme, protože je to, že jo, to je ztracená kauza. Takže to si každý udělá vlastní představu. Ale co se týče toho pana Igora Berkuta, neznám, neslyšel jsem, neviděl jsem, takže nemůžu soudit jeho videa. Ale jak říkám, je historicky, z historického pojetí vyplývá, že pokud by někdy došlo ke zničení Izraele, jeho nepřáteli, tak sionističtí z Izraele, izraelští sionisté budou hledat někde nějaký svůj nový domov a logicky by ho našli na jihu Ukrajiny, protože tam historicky jejich předkové někde zkrátka působili jakožto tehdejší de facto misionáři a přinášeli tehdejším kočovníkům a takzvaným bezvěrcům, že jo, v prostoru takzvané Chazarské říše přinášeli hebrejskou víru a konvertovali, že jo, tak dále. To znamená, abych se vůbec nedivil, že mohou skutečně mít tenhle ten plán a ten model takzvaného nebeského Jeruzaléma. Oni ten prostor nazývají nebeský Jeruzalém. A prostor jižní Ukrajiny, že jo, tohleto a zároveň jižního Ruska, že by mohli v nějaký moment by mohli realizovat. Ale jak říkám, je to pouze teoretická možnost. Zatím mi nepřipadá, že by k tomu bylo nakročeno, k tomuhle procesu. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak prosím, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer, pane VK, zdravím z Moravy. Já se směju tomu, že když už jedeme válku depopulační, že by zůstali Židé a že by se řešilo vůbec, kdy budou. Já si myslím, že ne. Byli použití a budou zlikvidováni, ale to je jiná věc. Moje otázka je stručná, jestli jste zachytil, že Německo nedostalo ani jedno křeslo v Radě bezpečnosti OSN a místo toho to dostalo Rakousko a Portugalsko. Co o tom myslíte, jaké důsledky to bude mít?
1: Děkujem.
2: No jistě, samozřejmě bylo to velké překvapení, ale ne vůbec nějak zvláštní překvapení, protože musíte si uvědomit, že začíná se transformovat a měnit celý svět. A ta změna se projevuje samozřejmě i v prostoru Organizace spojených národů, kde se země začínají takzvaně formovat do útvaru takzvaného globálního jihu. A globální jih při hlasování v OSN získal nadpoloviční většinu a zablokoval kandidaturu Německa do pozice takzvaného dočasného křesla Rady bezpečnosti OSN. Je to velká facka do tváře vlády, že u kancléře Merce zcela prostě neuvěřitelné, ale pouze se tím potvrzuje jedna zásadní věc. Vliv zemí kolektivního západu upadá. Je to úpadek, protože kdyby ještě Spojené státy měly svoji moc a měly kontrolu nad takovými těmi banánovými republikami, které dneska změnily svoji příslušnost a přidali se na stranu Číny, přidali se na stranu Ruska, přidali se na stranu zemí skupiny BRICS, tak kdyby byly stále ještě pod ty jednotlivé země,

0: země, ty malé země, kdyby byly pod kontrolou Spojených států, tak tohleto by se nestalo. Ten německý zástupce by byl normálně zvolen, ale ukazuje se, že Spojené státy skutečně slábnou velmi výrazně a tohleto hlasování to pouze potvrdilo. Protože Německo, samozřejmě, když se na něj podíváte dneska, nebo ne dneska, ale po roce 1945, tak v podstatě představuje nejsilnější pozici Spojených států v celé Evropě. Jo? A podívejte se, Spojené státy nemají sílu na to, aby jeho zástupce této síly, že, aby dokázali prosadit do čela, nebo ne do čela, ale do jednoho z křesel, dočasného křesla u stolu Rady bezpečnosti OSN. To znamená, není to o tom, že by to byla katastrofa pro vládu kancléře Merce, ale tohle je katastrofa pro Spojené státy. Je to další důkaz toho, že síla a moc Spojených států skutečně upadá velmi výrazným způsobem. Nejsou Američané schopni už dokonce prosadit ani své vlastní koně do Rady bezpečnosti OSN. To je neuvěřitelné, no, ale je to tak. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Ano, ještě čeká, takže prosím, můžete.
2: Dobrý večer, zdravím všechny ve vysílání, děkuji za vysílání. Na úvod bych řekl, byl jsem minulý týden na demonstraci o víkendu proti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu a ta atmosféra se mění. Je vidět, že lidi už nejsou zbláznění, jakože vykřičet se, ale že máme jeden takový společný cíl. Ta atmosféra tam byla úžasná. K tomu bych jenom poznamenal, že tam byly krásné plakáty Pávka a myslím si, že za sebe bych řekl, že jestli patří na nějaký hrad, tak to není ten pražský, ale spíš na Mírov. Ale můj dotaz je z trošku jiného soudku. Chtěl bych se zeptat, asi 20, nebo kolem 20. května se hlasovalo o geneticky modifikovaných potravinách, že bez označení můžou na evropský trh, což je úplně prolomení všeho, co doteďka v Evropě se prosazovalo, aspoň v tomhle ranku. A naši zástupci vlády, se říká, hlasovali pro, jako berani, jako dosud, jako pro Mercosur, nechápu to prostě. Chtěl bych se zeptat jednak na váš názor a jednak bych rád zjistil, jestli víte, kdo konkrétně za nás tam hlasoval, protože ty jména neznám. Třeba Slovensko hlasovalo proti, dokonce Němci, Belgičani se zdrželi. Kdyby my jsme hlasovali proti, anebo se zdrželi, tak to GMOčko se ani nemohlo posunout dál do Rady Evropy. Děkuji, budu poslouchat.
0: A podívejte se, z konceptuálního hlediska, jestliže premiérem České republiky je v současné době, abych to řekl správně, nemajitel největší potravinové zemědělské hospodářské společnosti v Evropě, jedné z největších, tak se potom nemůžete divit, že Česká republika a její zástupce hlasují tak v Mercosuru, jak hlasovali. Tím je to dané. Tím máte odpověď. Víc nemusíte řešit. Hotovo. Vymalováno 20, poslední může zasnout. Bohužel takhle to je realita. Jo? Nic jiného se k tomu prostě říct nedá. Samozřejmě. Já neznám to jméno toho zástupce, protože tam většinou na těch, kdo to schvaloval, to byla Evropská rada ministrů zemědělství nebo ministrů hospodářství, kdo to schvaloval za Evropskou unii. Myslím, že asi rada ministrů zemědělství nebo tak nějak. Neznám to jména, to musíte vězi sami někde sehnat, ale pakliže je to pravda, že čeští zástup nebo český zástupce hlasoval takto, tak se nemůžete, zkrátka se nemůžete divit. Je to naprosto logické. No, takže takhle bych na to reagoval, no, pustíme se do další volající, pokud máme.
1: Ano, teď volá pán zdaleka, až z Koloráda, takže prosím, jste ve vysílání, slyšíme se?
3: Ano, dobrý večer, tady je Petr z Kolorada. Já mám jednu otázku na pana VK. že čo si myslí o slovanských vedách, o tej knihe Svetla, je to originál alebo je nejaký padiel? A druhá vec ešte, nech sa pani z Maďarska, jak tam minule volala, že nech si vypočuje Oskara Svenglosa, čo tam on hovorí o Maďarov a ich originál.
1: Dobre.
3: Aby sa nerozčilovala, že kdo sú Maďari.
1: Dobře, tak jo, děkujeme.
3: Tak je otázka, no, dobré, ahoj.
1: Tak jo, dobře, prosím. Haló?
0: No, haló, no, tak já jsem, dobře, já jsem slyšel jako o těch Maďarech, předtím jsem to neslyšel, že jo, protože zase nějaké přeslechy, takže já myslím, že tu paní, ta paní volala tenkrát, to už je nějaký pátek a asi k tomu už se asi vyjadřovat nebudeme. Takže to bychom neřešili a ta otázka předtím byla, prosím vás, jaká, já jsem neměl vůbec.
1: Vítku, pamatuješ si to, já ne.
0: Tam bylo.
4: Nevím, taky se nepamatuju. Asi půjdeme.
1: Ty jo, to je síla.
0: Tak to je pruser, protože no, opravdu, já tam slyšel, že tam byl dotaz nějaký, tady to já jsem neslyšel, já jsem měl přerušovaný, takže prosím vás.
4: Právě, to byl ten technický problém právě. No, jako.
1: A já jsem to slyšel dobře, to je zajímavý. Ale teď si fakt nespomenu, o čem.
0: Prosím vás, tak když tohle to opravdu, já nevím. Haló, slyším se, já teď slyším přetrhovaně plechovej signál zase, takže...
4: No, zkusíme další dotaz,
1: uvidíme. Takhle to musí být něco tam u tebe. No, on tu není teďko právě, to je zajímavý.
4: Tak máme a za 7 minut 10, to uvidíme, nebudeme končit, nebudeme končit.
1: Tak ne, on určitě nějaký bude dotaz, ale já si furt nemůžu vzpomenout, ježišmarja, o co tam bylo ten pán z Koloráda. No tak dobře, ale už je to další hovor, takže vezmeme ho rovnou do vysílání. Tak jste rovnou do vysílání, prosím, můžete mluvit.
5: Dobrý večer, tady je MPík. No, já bych vám klidně zopakoval ten dotaz toho pana posluchače, který byl přede mnou, ale já mám vlastní dotaz, ale on se ptal, jestli teďka prý vyšly zase nějaké, prý nějaké slovácké.
1: Jasně. Jestli
5: je to originál anebo podvrh. Já jsem tuhle otázku už kdysi dávno na pana Vrka měl a on mi jasně řekl, že to je podvrh, že slavjáni blázni vítali Magoří s kravinama, že žádné písemné slovanské vedy neexistují. Ale já mám prosím vás jenom otázku. Když teda nevíde z nějakého důvodu, když by neklapl sionistický záměr zničení Edomu a kdyby se to protahovalo nějak hodně moc dlouho, no tak ti mimozemšťani z toho syndikátu to asi vezmou vlastníma rukama nebo do vlastní rukou. Tak prosím vás, jak dlouho ještě potrvá, než to tady samotný mimozemský syndikát konečně pořádně vymete? Děkuji za odpověď.
0: No, já děkuju za dotaz. No, pan to trefil prostě, jenom teda, pokud ten dotaz byl od předchozího pána o těch vedách, já jsem o tom hovořil, prosím vás, takzvané slovanské vedy vycházejí z toho původního ruského originálu, že? Takzvané slavianské vedy. A ty slavianské vedy jsou dílem, které pochází od takzvaného vnitřního prediktora Sovětského svazu. Poprvé se objevily v 50. letech a jejich původ je hodně sporný, minimálně hodně sporný. Já nechci úplně, jestli jsem někdy v minulosti říkal jako nějaká tvrdá slova, jako tohleto, samozřejmě člověk postupně získává nějaké další, že jo, informace z různých odvětví a procesů, ale tam já mám velké pochybnosti, protože v 50. letech vznikaly v Sovětském svazu různě kvalitní věci a některé věci byly hodně dezinformační, jo, v rámci tehdejšího sovětského systému řízení proti takzvanému vnitřnímu sionistickému nepříteli, což byl samozřejmě Stalinův proces, že? Který silně šel proti sionismu. Proto nějaká jasná jakoby definice toho, odkud skutečně pocházejí ty slavianské védy, nemůžu za to zkrátka dát ruku do ohně. A vím, že jsou překlady, jsou české překlady, jsou i slovenské, že Dokonce Poláci, že to mají v polských překladech, že jo, mají slavianské vedy. Hodně to jako vypadá, že je to čerpáno někde z nějakých zdrojů, zkrátka, které pocházejí z prostoru bývalého carského Ruska, různé spisy, které se objevily v Samaře, různé spisy, které pocházejí z Dálného východu, jsou to různé svazky, které vycházejí z takzvaných dějin cestování národů. Je tam hodně odkazů na dílo nebo na zjišťování Sovětské akademie věd, která se tam odvolává na vlastní zjištění, na vlastní bádání. Každopádně je tam hodně politických odkazů na takzvané Sověty, už tehdy takzvané Sověty, s tím, že první myšlenky sovětizace byly už ve starověku, když jednotlivé slovanské národy v podstatě jako cestovaly a stěhovaly se z východních zemí Asie směrem na západ, tak si volili svoje zástupce a formy takzvaného sovětského řízení byly u jednotlivých slovanských národů přítomné už tehdy v podstatě jakoby ve starověku. Je tam v těch materiálech hodně jako cítit rukopis sovětského národního prediktora. Jo? Takže k jejich originalitě bych byl opravdu velice opatrný. No. A to jenom na odpověď pánovi před tím, který se ptal. No a na dotaz pána, který volal teď, jestli to nevezme náhodou do ruky syndikát, když by se takzvaná depopulace dlouho nedržela, teda dlouho nedařila, kdyby se dlouho nedařila. No, to je opravdu zásadní otázka. No, to je přesně ta zásadní otázka, protože pokud by se dlouho nedařila, mohlo by to dopadnout jako na tom Marsu. Jo? Jako na tom Marsu. A to opravdu nechceme. V žádném případě. Likvidace tehdejší civilizace Marsu je opravdu šílená. Ta civilizace, která tam byla, opustila tu planetu, nechala tam po sobě některé lidi, kteří tam zůstali v těch pyramidách, dneska teda zavátých pískem. Tehdy měl Mars jinou oběžnou dráhu, než má dneska. Mars byl na podobném dráze, jako má planeta Země. Naše planeta Země byla dál od Slunce, než je dneska. To znamená, nechceme se asi dočkat z toho, aby prostě někdo provedl prostě úder prostě touhletou, že prostě to je de facto forma jakési časoprostorové zbraně, která v bodě vytvoří černou díru a vysaje veškerou atmosféru z planety a tím zabije celou civilizaci. Je to zbraň, kterou používají některé civilizace syndikátu. Je to taková, no, je to jedna z nejničivějších zbraní, která je jakoby ve vesmíru k dispozici, ale je považována za humánní z nějakého důvodu, že nezničí celou planetu, jenom odsaje její atmosféru a zůstane v podstatě bez jakoby atmosféry, anebo odsaje jenom některý prvek z té atmosféry, jo, odsaje něco, co je důležité pro zachování života. Proto třeba na tom Marsu je odsátý de facto kyslík, ale je tam zachována atmosféra CO2, jo, na Marsu. Takže oni mají tyhle ty technologie, pro ně jsme de facto jenom taková nízká civilizace na nějakém nízké úrovni rozvoje a tak dále, tak dále. A proto pán, co říkal, že když jim dojde trpělivost se snižováním populace, co oni udělají, no doufám, že neudělají tohleto, no to by samozřejmě bylo hodně drsný a hodně blbý. Takže takhle by na to reagoval. No a máme 22.01 a dáme asi prostor poslednímu volajícímu, pokud máme někoho, že jo?
1: Máme, takže vidíte to, vyšlo ještě na vás, tak prosím.
6: Vyšlo. Já se omlouvám, že volám znovu, ale mě zaujalo to, že vlastně vy jste říkal, že kdo by vlastně organizoval válku proti Rusku, že by to bylo Německo. A jestliže ono to Německo je takhle vyšachované a ještě jsem pochytila někde, že je to v důsledku toho, v důsledku podpory Izraeli. A s tou Izraeli je to docela nahnutý, protože i když jste říkal, že teda Bibi diktuje Trumpovi, jo, a Trump najednou na něj řve, že je fucking crazy s prominutím, takže jako to začíná být docela zajímavé. Jak to tam vlastně je s tou Izraeli?
1: Tak díky moc.
0: Ano, to je velký přesah, velká souvislost. Je to samozřejmě předpovězeno. Izrael podle předpovědi má být zničen. Má být zničen tím, že nad ním vyjde 7 slunci, které spálí povrch celé Judeje na prach, na popel. A Hašem, který poté sestoupí na úpatí chrámové hory, udělí národu vyvolenému v odškodnění za ztrátu jejich země vlastnictví nad celou planetou, že jo, takhle oni to mají zkrátka v tom proroctví udělané, mají to tam dané, ale samozřejmě oni tam mají ještě jednu věc a v těch takzvaných hebrejských letopisech tam je o tom, že pokud by tedy došlo znovu k velkému exodu, protože oni tam mají samozřejmě historicky, že jo, exodus, že jo, vyhnání, že jo, ze svých zemí, že jo, a zavlečení do Egypta a tak dále. Ale pokud by nastal druhý velký exodus, tak oni tam skutečně píšou o velké cestě a o velké cestě do nových domovů na severu, že oni tam mají. do domovů na severu. No, samozřejmě, co se tím může myslet? Může se tím myslet Sýrie, může se tím myslet Turecko, anebo to vezmou ještě trošku víc severněji a myslí tím prostor jižní Ukrajiny, prostor takzvaného nebeského Jeruzaléma. Ano, já to nevylučuju. Může to být skutečně ta cesta na sever, ten druhý exodus může být skutečně myšlen, že pokud by došlo ke zničení Izraele, tak oni opravdu zakotví na jihu Izraele, kde už mají svoje vlastní lidi, že jo, mají je v ukrajinské vládě, celá ukrajinská vláda je v podstatě kontrolována lidmi de facto židovského původu, že, to znamená, oni tam mají ty svoje lidi a transformovat de facto Ukrajinu nebo minimálně její jižní část na nějaký prostor nového Izraela, nějakého nového Jeruzaléma, nakonec konec konců by ani nemusel být problém. Aby se jim to povedlo, oni potřebují jenom jednu věc. Oni potřebují vyhladit všechny Ukrajince, kteří mají proti židovský etos, mají takzvaný antisemický etos, znamená potřebují ve velkém válečném konfliktu vyhladit všechny banderovce, vyhladit všechny milníkovce, vyhladit úplně všechny, kteří by je tam mohli v budoucnu ohrožovat. A kdo se o to postará? Postará se o to ruská armáda. Jsme zase zpátky. To znamená, všechno, co oni dělají, tak de facto mají naplánováno. Chceme nějaký nový prostor, ale někdo ho pro nás musí připravit. Kdo ho pro nás vyčistí, ten prostor? No, my to dělat nebudeme. Udělají to pro nás Rusové, udělá to pro nás Chabad. Za co to oni udělají? Otázka. Velké šrotování. Za co pro nás Chabad vyčistí prostor Ukrajiny? Něco jim za to musíme dát. Co oni za to budou mít? No, třeba dobré vztahy s Amerikou a postavíme jim tunel z Aljašky na Čukotku. Třeba. Chápete? Obchod mezi dvěma domy. Vy nám něco a my vám něco. To znamená, to už jsou velké spekulace samozřejmě, ale to, co probíhá v Londýně, je šílené. To, co probíhá v Moskvě, je ještě šílenější. Že? To znamená přátelské vztahy s nepřítelem. V době, kdy americký kongres schvaluje další sankce na Rusko, jako dneska právě schválil americký kongres. Sice Trump to asi nepodepíše, ale to nevadí, ten signál je stejně vyslaný. Takže schvalují sankce na straně druhé Dmitrijev a ten druhý Schwarzkopf, nebo ne Schwarzkopf, jak se jmenuje ten vyjednavač? Steve Witkoff. A další prostě na ekonomickém fóru v Petrohradě podepsali nějakou tu dohodu, že ta informace, že podepsali smlouvu o podmořském tunelu mezi Aljaškou a Čukotkou. Chápete, šílené věci probíhají v přímém přenosu. Nikdo tomu nerozumí, ani tomu možná ani nechce rozumět. Zkrátka dohody mezi jednotlivými domy jsou špinavé, nejsou čitelné, nejsou průhledné a když do nich náhodou někdo by do nich viděl, tak by se mu z toho udělalo špatně. Taková je realita. Takže takhle bych na to reagoval. Poslední dotaz byl zodpovězen, doufám. No a je to všechno pro dnešní večer, že jo. Já děkuji tobě, Vítku, děkuji tobě, Pavle, za support. No a samozřejmě všem našim posluchačům a čtenářům za to, že zase opět to s náma vydrželi až do této chvíle. No a my se zase uslyšíme za týden, opět v pátek po 19.45 a opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa, opět to probereme pořádně ze všech stran, takže si užijte týden, hlavně si teď užijte víkend, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
4: Já se taky rozloučím, protože už hodně brutálně přitahujeme, takže velmi zkrátce bleskově, takže VK, moc děkuji za vysílání, tobě Pavle, taky moc děkuji a samozřejmě vám, milí posluchači, za vaše telefonaty a hlavně za vaši podporu, které si velmi vážíme. Mějte se hezky.
1: Děkujeme a mějte se taky krásně. Ahoj, ahoj.
7: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Vítejte na naší pravidelné poradě, vážení a milí nepodvolení. Vážení přátelé proti proudu, proti proudaři. Jsem opravdu rád, že se po tom týdnu zase... Vždycky si říkám, hlavně, abychom se sešli. On o tom bude trošku jeden dopis, takže dostaneme se k tomu. Těch událostí je zase moc, ale trošku jsem se je snažil redukovat. Mně se moc líbí, že tady... Když začnu tím četem, že Jirka z Ostravy převzal štafetu od pana Františka Touly a přeje to. Dobrý den všem lidem dobré vůle a nepodvoleným, se připojuji, tentokrát přeje jako první přeje Jirka Jirka z Ostravy Poruby. Moje maminka vyslovila hypotézu, že země není kulatá ani placatá, ale šišatá. Nestojí to za vážnou úvahu? To jako vypadá jako žert, ale ono to míří k podstatě, Jirko, ta úvaha vaší maminky, protože ona kromě toho, že je kulatá a že je placatá, tak je také šišatá a má dokonce ještě mnoho, mnoho dalších podob, ale nebudu to sem teď radši vnášet, protože to už bychom spustili tu věc, která se nám rychle blíží a která, kvůli které se mnozí budou cítit, že jsou blázni. Doufejme, že ne všichni. A Jirka z Ostravy pokračuje. Vážený pane Hajku, co říkáte na zřejmě nový aktuální výrok hradního rozvědčíka, že pokud by česká koruna měla bránit našemu rozvoji, měli bychom ji opustit jako směrem k euru. Děkuji vám za odpověď. No, co k tomu říct? On sleduje přece velmi intenzivně a zesiluje tu linii destrukce státu. On potřebuje, abychom se zbavili všech náležitostí, všech znaků, které ten stát definují. A abychom se stali pouze tou v úvozovkách 17. spolkovou zemí Německa, respektive regionem v těch jeho vysněných spojených státech evropských. Je to prostě vlastně zrádce, nic jiného to není a už mu to došlo, že to nevadí, že je část společnosti, která tomu tleská, která si také nepřeje existenci další našeho státu. No a teď to stupňuje a bude to stupňovat dál. Ten souboj o Ankaru a o to NATO bude ještě docela v tomto smyslu zajímavý, protože on opravdu potřebuje, aby tam vznikl konflikt, aby ponížil tu jistou výhodu v uvozovkách, i když ji, jak jsem napsal včera, pokládám za dětinskou, výhodu vůči Trumpovi, kterou Babiš bude mít. No, ale to je tak všechno, co se k tomu dá říct. Chtěl bych se ohradit, píše dál ještě Jirka z Ostravy, vůči vašemu článku, v němž jste urazil slepice, k jejichž inteligenci jste přirovnal inteligenci hradního rozvědčíka. Slepice jsou ve srovnání s ním inteligentní a navíc užitečné. Nepochybuji, že slepice mohou být dokonce inteligentnější než on. Já tím ale vlastně nepřímo jsem směřoval k jednomu skoro žertíku, který jsem kdysi, když jsem ještě pracoval jako začínající novinář v časopise Československý voják, tak nám tam dali udělat silvestrovské číslo. To se tak dělalo, že jako bude legrace. No a já jsem ho redigoval, to číslo. A kromě jiného jsem tam také uveřejnil test IQ, vzal jsem ho někde ze Švédska, kde byly ty kategorie právě takhle stanoveny. Byly stanoveny člověk, slepice, delfín, slepice a tak. Podle těch znaků. No, vypadalo to bezvadně, že to je všichni nadšení, celá redakce jásala, jak se ten časopis opět stává něčím zajímavým. No jenom, že byl z toho strašný průšvih, protože na té nejvyšší vojenské ideové zprávě si to někdo udělal, nějaký pan generál, a zjistil, že má právě IQ slepice a poslali tam komisi k nám,
mě pak za to tak víceméně vyhodili. Ale to je jenom tak na úvod, abych vysvětlil, proč ta slepice, protože ti Švédové to tam tak prostě srovnávali. František Toula konečně, pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným, rád zopakuji, pane Toulo a paní Toulová, vážený pane Hajku, je až děsivé, jak Evropa přehlíší návrat fašismu na Ukrajině, dopadne to špatně. Přejeme pevné zdraví. Ona ho nepřehlíží, pane Toulo, tím jsem si naprosto jist. Ona s tím souhlasí, protože jí to dává jakousi vnitřní energii na to, získat motivaci k útoku na Rusko, protože vědí, že Rusko prostě nepřipustí, a Čína to řekla také, nepřipustí návrat fašismu. Z toho jim vlastně se to docela z tohoto hlediska líbí. Oni vůbec nevědí, o čem mluví ti dnešní vůdci, ale to už se bude týkat toho prvního dopisu. Co říkáte, Jana Horáková, dobrý den, pan Hajku, panu Hajkovi a nepodvoleným, co říkáte na projev ministra Macinky v OSN. Pokusil se být trošku originální. Já si myslím, že každý takový pokus je prýmá, že ho jakoby zkusí. Ovšem ty věci, co tam říkal, byly zoufalé. A jako z hlediska našeho. Ale přeci jenom aspoň to nebylo tak nekonečně nudné jako za těch předchozích Lipánků a podobně. Čili Petr Macinka je svým způsobem zajímavá postava, ale musí se držet těch mantinelů, které mu vymezili a on už je dobře chápe a stává se součástí toho mainstreamu. I když mainstreamu ve smyslu trumpovském, řekl bych. No ale on se z toho stane jednou mainstream, určitě, velmi určitě. Přeji dobrý den panu Hájkovi, píše Marie Zaoralová a děkuji za včerejšího medvídka Pů, který vypovídal o všem, co se děje, vážený pane Hajku. Asi tady, jo. Ráda vás poslouchám a přeji pevné zdraví. Já vás zase moc rád čtu, Marie, a přeju vám také pevné zdraví, protože ono se to tak jenom říká, ale opravdu v tom našem nemocném světě je to individuální zdraví docela podstatnou věcí. Hned se k němu také v jednom dopise dostanem. A pak už jsou, abych tak řekl, hlavně pozdravy. Krásné. Některé moc děkuji za ně. A Jindřich Kubík píše, že Macinka se mu líbí. Jindro mě jak kdy, píše Eva Justová. A už začíná ta komunikace vaše, do které nechci raději vstupovat. Já bych řekl s Evou Justovou, jak kdy. A nejenom pokud o Petra Macinku, ale ono to všechno souvisí s tím, čeho se teď dotkneme v těch dopisech, v těch prvních třech dopisech, které jsou docela zvláštní. A seřadil jsem je do takové trojice, možná se i nad něčem zamyslíme a dokonce se možná i pobavíme. Pojďme na to.

Já jsem už tady říkal několikrát, že přicházejí některé dopisy, které bych nejraději tisknul, ale prostě to je úroveň našich porad. A ty první tři se samozřejmě tak trochu týkají toho včerejšího mého článku, na který moc děkuji, přišlo tolik krásných reakcí. Všechny je čtu a všechny jsou pro mě cené. Opravdu. Ale tohle je docela zvláštní. Vážený pane Hajku, musím říct, že mi váš nedělní článek otevřel oči. Už dlouho si lámu hlavu, proč politici, nejen ti naši, jednají, jak jednají, proč ženou svoje země hlouběji a hlouběji do záhuby. Jako by měli něco společného. A teď nemyslím jenom jejich propojené zájmy a různá spiknutí, ale vy jste to vystihl, je to dětinskost. Oni jsou, jak píšete, takové uražené, špatně vychované děti. A tak mi najednou došlo, že my starší, kteří jsme ještě zažili ten reálný socialismus, jsme byli zvyklí, že ti, co nám vládli tenkrát, byli všechno možné, ale určitě ne nedospělci. Zajímavé. Tedy aspoň většina. I ten Husák a Štrougal byli vlastně i docela vzdělaní. Jasně, že tam byla spousta lumpů, kteří se dostali k lizu jen přes rudou knížku, ale děti to rozhodně nebyly. To je nesmírně zajímavá myšlenka, děkuji za ní. Já jsem si také najednou uvědomil, že to tak nějak je. Ta generace totiž, kterou oni představovali vůči nám, byla vlastně ta generace ještě vzdělanců. Oni prošli většinou těmi prvorepublikovými základními a středními školami, někteří i vysokými, kde se ještě učilo. Já si vzpomínám, jak jsem... Já jsem se pokládal za člověka, který docela dost čte, ale prostě třeba proti mému otci a jeho kamarádům jsem si připadal od začátku jako naprostý nevzdělanec, protože oni něco ještě věděli a něco si o tom světě vážného mysleli. Prošli také tou válkou. Kdežto, no, budu číst dál, no. A pak přišla ta trojka Havel, Klaus, Zeman, ti také byli ještě z toho našeho období v uvozovkách, takže nám přišlo přirozené, že to tak bude i nadále. Jo. Jenže mezi tím dorostli a nastoupili ti mladěši, jeden vedle druhého infantilové, jak jim správně říkáte, nedospělci. Jsme obklopeni vládou dětí, které nikdy nedospěly. To je myšlenka. Děkuju za ní. Nejen u nás, jak říkám, i ten Macron, Starmer, Merz, všechno to též. A do toho ti Fialové a spol, kteří byli za převratu studenti, ale všechnu lidskou zkušenost udělali až po něm. Teprve při čtení vašeho článku jsem si uvědomil, co se to vlastně stalo. Jsem váš ročník, respektive ještě o rok starší. Tak si rozumíme. A my ty nedospělce bereme vážně, protože už mají taky kolem padesátky, takže vypadají jako dospělí, ale nejsou. A do toho všichni ti piráti a mamánkové jako Lipavský, nebo teď zase Petr Macinka. Teď jsme ho zmínili. Oni opravdu vůbec nevědí, o čem mluvíme, když se na ně zlobíme. To je myšlenka. Na nejvýš se urazí a jdou trucovat. A že kvůli jejich dětinským hrám spadne svět na hlavu nám i jim, je jim úplně jedno. Ani nevěří, že se to může stát. Berou to jako nějakou videohru. Z toho není jiného východiska, než že zažijí něco opravdového a proto je tak láká ta válka. Jsem vám vděčný, že jste mě na to upozornil, i vaše akademie je mimochodem skvělá, už jenom na ní bychom se tady měli všichni složit. Ani já toho moc nemám, ale poslal jsem tentokrát vyšší příspěvek než obvykle. Až naše generace odejdou, a to nebude zase tak dlouho trvat,
zmizí všechny protiproudy. Co bude pak? To je samozřejmě v rukách páně. Inženýr architekt Jiří B. Pane inženýre, já jsem vám odepsal, jsme si mezi tím odepsali vlastně po druhé. Mě ten dopis opravdu zaujal. Ta myšlenka, že vlastně jsme žili v tom omylu po převratovém tím, že tady byla ta trojice Havel, Klaus, Zeman. Popravdě řečeno, Havel byl velmi nevzdělaný, ale dnes takovou tu toho ducha těch, té vzdělané ještě doby. On naprosto byl nevzdělaný, on nečetl téměř. Ale ti dva ano, ti dva byli opravdu a jsou vzdělaní lidé s obrovským přehledem a my jsme si opravdu tak jako zvykli, že to jakoby bude pokračovat a ono to nepokračuje. Opravdu jsme zajatci té vlády infantilů. A to je velmi nebezpečná situace, protože, jak správně říkáte, oni to klidně strhnou, tu střechu světa na naši hlavu. I na svou. Protože nevědí vůbec, o co jde. No, ale k tomu mám pak jednu odpověď, tak pojďme na ní. To jsem zařadil jako druhý dopis. Ten se mi taky moc líbí. A je to vlastně od člověka, který je zjevně, generačně úplně jinde. Na té druhé straně. A teď jak se na to kouká. Dobrý den, pane Hájek. Jen upozorním, že by se mělo skloňovat Hájku. Chci vám jen říct, že pořad s autorem stránek michalpetr.com se povedl. Když porovnám první pořady, kdy autor, jméno si nepamatuji, i když jeho stránky sleduji pravidelně a jeho analýzy na TV Bureš sleduji také, je v úvozovkách hodně mluvící člověk, co nikoho nepustí ke slovu. Hlavně jsem byl překvapen za vaše znalosti. Bral jsem vás jako staršího člověka, nechci staré lidi urážet, taky budu starý snad. Co pomalu mluví a nepamatuje si snídani v úvozovkách, ale snaží se dělat, co ho baví, ale tento pořad mě hodně překvapil a potěšil. Naučil jste se pracovat s panem Svatošem? Rád si pustím víc vašich pořadů s jinými hosty. Dobrá práce, pane Hájek, ať se daří. Petr M. No, to já myslím, že je docela dobré, protože ta druhá strana logicky, když si na to vzpomenu, jak my jsme to brali, nás vnímá už jako takové ty staříky, co si ani nepamatují, co měli k snídani. V některých případech z toho může stát dokonce v 60, že? A cokoliv, jako přijít můžou choroby na kohokoliv. Ale já mu rozumím, Petru M. Já mu rozumím. Je to jenom ten obrácený pohled. Ale je, abych tak řekl, zasvěcený, také proto rozumí on těm věcem, které třeba říkáme v těch rozhovorech s Michalem Svatošem, protože ty vlastně míří také k těm, kteří už tu zkušenost nějakou mají trošku. Takže ono to jakoby není tak beznadějné. Ten vzájemný pohled je sice nepřekročitelný, a myslím, že opravdu nastalo, za normálních okolností by to bylo úplně jedno, byla by to běžná generační propast, jak se říká ten angličtině generation gap. Ta propast prostě, ale ono je to trochu jinak. Všechny ty technologické věci, které do toho vlétly a které naprosto totálně ovlivnili celé ty generace u nás popřevratové a do toho všechno to školství a všechen ten tlak na tu mystifikaci všech LGBT a podobně, vytvořili skleněnou stěnu, takže my
na sebe koukáme a vidíme se, jako kdyby to bylo úplně všechno v pořádku, ale přes to sklo se neslyšíme. Jen vidíme, jak ten druhý pohybuje ústy, domníváme se, že mu z nich dokážeme odečíst z dertu, ale moc se neslyšíme. Je tu opravdu to sklo a to nebývalo. No ale k tomu třetímu dopisu. Krásný den, milý a nepodvolený pane Hájku, každou neděli se těším na váš článek, ale teď jste se zase hodně trefil, především větou, že stačil by jeden dospělý mezi infantily. Opravdu, stačil by. Termín hradní infantil mě také pobavil, jak se říká, kudy pávek chodí, tudy škodí. To tedy souhlasím. Opravdu se děsím představy jeho druhého funkčního, tedy pro mě nefunkčního, období. Myslím, že úřad prezidenta by si zasloužil člověka hlavně s morální autoritou a vlastence, který se umí vyjadřovat, používat naši krásnou mateřštinu, jak si zaslouží. Pro mě by to měl být člověk, kterého bych si mohla vážit. Těmto parametrům, teď se nelekněte, vy odpovídáte skvěle a jako bonus jste ještě inteligentně vtipný. Ale v dnešní domácí a zahraniční politice, kde už neplatí skoro žádná morálka, by to byla asi z vaší strany oběť. Byl byste tam jako perla mezi kamením. Ono to opravdu nehrozí, milá Lado. Ono to opravdu nehrozí a nehrozilo nikdy. Mě by to opravdu v životě nenapadlo. Ale děkuji vám za tuto myšlenku. Jen je na ní jedno podstatné. A já tomu velmi dobře rozumím. Já čtu v různých dopisech a v různých sděleních, že ten a ten by se velmi dobře hodil za prezidenta či prezidentku, protože tam takhle dobře promluvil a tak dále. Byl bych s tím velmi opatrný, protože opravdu to, co nás čeká, ta bitva kolem prezidentské volby, bude hodně napínavá a o trochu o bytí a nebytí té naší zemičky. A bylo by dopředu dobré si uvědomit, že jen tak někoho, jenom proto, že třeba hezky promluví nebo je vtipný, bychom brát neměli. Musí to být někdo opravdu s jasnou a dlouhou svou historií, abychom věděli, co od něho čekat a koho podporovat. Já doufám, že se ta vládní koalice shodne na někom takovém, protože ta pátá kolona zdejší, takzvaná opozice, čili Fialovci, ti pojedou naprosto jednoznačně toho svého rozvědčíka. Bude to zvláštní souboj, ale opravdu bych se ho nerad jakkoliv už účastnil. Ono by to nehrozilo nikdy. Říkám to jenom žertem. Ale moc vám děkuji za ta slova. A vy pokračujete ještě, Lado. Platí slova pana Bati, že příčinou krize je morální bída. Tak jest. Ještě bych vás doplnila, jak se zmiňujete o poplatku do klubu. Tam myslím to výpalné, které platíme těmi 2% HDP, máme platit. Tak se mě tam nabízí a cítím to tak, že do klubu grázlů. Taková je politika NATO. A jak psal pan Štefec, jediný závazek členských zemí NATO vyplývá z článku 1, kde se smluvní strany zavazují, jak je uvedeno v chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny mírovými prostředky, tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se jak ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoliv způsobem neslučitelným s cíly OSN. Toto by si za současného dění zasloužilo komentář, ale to by bylo na tlustou knihu. S úctou, Lada V. Lado, ano, citace toho prvního článku je vždycky dobrá. Já jenom chovám
velkou nedůvěru k organizaci zvané OSN, ale chápu, že v době, kdy se to vytvářelo, ta Washingtonská smlouva, to jsou konec 40. let minulého století, že ta OSN pořád pro spoustu lidí po válce byla takovým nějakým jakoby východiskem toho, že už se to nebude ta hrůza opakovat. Vidíme od té doby, že OSN se naopak zasloužilo o řadu krizí a tak dále. Ale to sem teď nepatří. Já bych řekl, že podstatná myšlenka, s kterou naprosto souhlasím, je ta baťovská. Prostě ty krize koření, pramení v té ztrátě morálního etosu doby, lidí, národa, společenství mezinárodního. V tom žijem. Tak pojďme dál. Tady je jedna věc, já to ještě snad ale zvládnu. Dobrý den, protože jen abych vysvětlil, týká se mého rozhovoru s Tomiem Okamurou, nesmírně děkuji za krásné reakce na to. Opravdu mě to prostě potěší, když ty lidé, kteří to sledují, tomu rozumějí a chápou, o čem se tam mluví a nejenom na té první signální soustavě buď se vzbouří, a protože ho nesnášejí, toho, s kým vedu rozhovor, anebo jsou úplně do toho položeni. To přemýšlení je součástí nepodvoleného tvrdého jádra proti proudu právě tady. A jeden z našich čtenářů a diváků posílal otázky nějaké pro Tomia Okamuru, které se tam prostě nevešly. Nebylo možno. A on se ptá, co dělat s tím, když i koalice na návrh Pávka chce postavit útočnou brigádu EU pod velením Česka. Za tím účelem byl navržen do funkce hlaváč. A proto taky rozvědčík tolik šílí dostat se do Ankary. Já také tomu úplně přesně nerozumím, proč v těch základních věcech se Andrej Babiš, protože tam jde o Andreje Babiše, určitě tam nejde o SPD, z jejich 15 poslanci, prostě jak jsme tady si vysvětlovali, některé věci mohou a trvají na těch svých základních, některé prostě nedokáží. Podobně jako museli motoristé souhlasit, aby se do vládního prohlášení dostala věta o likvidaci těch poplatků televizních, přestože je neměli v programu sami, tak právě tak ten Andrej Babiš tohle ovlivňuje a v těch vojenských záležitostech dost intenzivně. Tady píše dál Jš, který poslal tento dotaz, kdy přestaneme organizovat muniční iniciativu jako její lídři a patroni. Přece nejde o finance, ale o předvolební slib Babišův. Jasně, syntezii prodat, ale včetně přestěhování z České republiky. Zbavíme se tak dalšího cíle pro Orešník. I když odsouhlasíte na armádu 10%, budeme sousto tak na 10 dní. To zdaleka ne. Když někam nestrkáte nos, nemůžete přes něj dostat. To je základ inteligentní obrany. Pevné zdraví a požehnané dny přeješ. Já rozumím těmto námitkám, těmto ani ne námitkám, těmto připomínkám, které byly a které vycházejí z volebního programu ANO, protože opravdu tam bylo odmítnuto všechno, tam byly odmítnuty F-35, muniční iniciativa a jak vidíme, všechno dál klape, dál jede. Znovu bych řekl,
je vždycky na zvážení, jestli i tyhle ty docela principiální ústupky a nebezpečnosti, kterými nás Andrej Babiš zásobuje a jeho lavírování, nejsou pořád ještě o hodně lepší než to, kdybychom tady měli teď Fialovu vládu a už prakticky

Milý protiproude, vážený pane Hájku, děkuji za ten článek o boji s naším deep státem. Dobrý. O tom, jak ječí potrefené husy, když je chce Babiš vystrčit z vyteplených hnízdeček na vládě, třeba jen do větříku na ministerstvech. Já bych je vyhodil rovnou všechny, ale chápu, že Babiš není Trump. To tedy není, ačkoliv o sobě tvrdí, že je trumpista. Ale tedy s tím on opravdu nemá vůbec co dělat. Nejvíc jsem se zasmál teď, když čtu, že ti paraziti, co si říkají, poslouchejte, odboráři z agentury pro sociální začleňování vyhlásili stávku, že prý byli ve stávkové pohotovosti od dubna, kdy ministryně pro místní rozvoj sloučila odbor pro sociální začleňování s odborem bydlení, co se mi moc líbí. A teď poslouchejte, oni si udělali odbory, přičemž je jich tam skoro 120, ale do stávky vstoupilo jen 39 a dalších 15 prý podporuje. To je opravdu bezvadné. Mimochodem to číslo, že na téhleté úrovni 120 lidí, jo. To je děsivost. Agentura pro sociální začleňování. No, zřejmě tak chtějí nazvat, si myslím, asi nejspíš ty cikánské problémy nebo něco takového. 120 lidí jenom tam na to ministerstvu, na tohleto. A teď ty davy rozprostřené v terénu takzvaně. Ne, my jsme opravdu bohatý stát. Bohatý stát. Já bych je opravdu učinil to, co píše Igor H., že bych je také rovnou všechny vyhodil. Takže dalších 15 prý je podporuje, tu stávku 39 a 15 jich podporuje. Ale to pořád ještě není všechno. Nejlepší je to jejich prohlášení. Teď uvozovky. Stávkujeme především za veřejnou službu a státní správu, aby měla potřebnou kvalitu a sloužila veřejnému zájmu. Stávkujeme za dobrou, spolehlivou, nezávislou státní správu. Ano, to je doslovná citace, chápete? Nezávislou státní správu. Takže to, že tady lidi zvolí jinou vládu, je jim úplně jedno. Oni jsou přece nezávislí. Tedy kromě peněz z našich daní, které jim i ta nová vláda musí dál vyplácet. Může být lepší sebeudání deep státu než tohle? To asi opravdu ne, to je dokonalé. Sláva protiproudu, že jste o tom napsali. Nikde jinde jsem o tom nic nečetl. A přitom to je asi vůbec to nejdůležitější. Na tom záleží, jestli ta vláda splní aspoň něco z toho, co se napsala do programu. Kde pak chvilkaři? Tohle jsou ty pravé žáby na prameni. Zdraví vás Igor H. Musím říct, že to není Igor Chaun. Aby nevznikla přesmyčka. Opravdu to není on. Ale velmi podobné jméno. Igore, děkuji za tuhle bezvadnou připomínku. To s tou nezávislou státní správou je dokonalé. Rozumíte, oni chtějí mít jakoby všechno nezávislé. Česká národní banka má být nezávislá. Jak to? Vždyť přece ona je součástí našeho života a utrácí někdy desítky a stovky miliard. Má, shromažďuje zlato nebo ho prodává, určuje to, jestli bude vysoká nebo nízká inflace, ta nemá spolupracovat s vládou, ta má být velmi závislá na tom, jaká reprezentace politická byla zvolena většinově. Nebo

to nezávislé soudnictví, jo. Na čem nezávislé? Jako na zákonech taky není závislé, nebo není závislé na tom, kdo je jmenuje? Oni jsou opravdu nezávislí, ti najmenovaní v Brně, ta patnáctka, co je najmenoval Petr Pavel, ti jsou nezávislí? Jsou velmi závislí. Nebo nezávislé státní zastupitelství, jak to? Teď přece ti žalují jménem republiky, jménem veřejnosti. Na kom jsou to nezávislí? To slovo nezávislí je katastrofálně nebezpečné. A jestliže ho teď uchopila i ta státní správa, jak tady geniálně si všiml Igor Ch, tak to je přesně ono. To je ten deep state, to je ten hluboký stát. Oni jsou naprosto nezávislí na tom, co si tady lidé myslí. Oni jedou podle svých not, které dostávají z Bruselu a ze svých neziskovek a od svých sponzorů, Sorošů a podobně. Jsou to malé státečky ve státě. No, jediná možnost je opravdu co nejrychleji zlikvidovat. To není legrace. Moc děkuji, Igore. Takže možná, že bych ještě ale něco poznamenal. Ono to se to teď dostalo do té takové té kategorie. Já jsem z toho všimnul dneska, když jsem někde zaslechl Andreje Babiše, nebo četl, teď nevím, jak se postavil proti Pavlu Bémovi v tom případě toho Krakomu, že prostě ho zakážou. A Pavel Bém, už se Petrové a Pavlové a se mě pletou. A Pavel Bém je naopak na straně těch odborníků, těch adiktologů, kteří to chtějí řešit úplně jinak. Já musím říct, že v tomto případě jakkoliv Pavla Béma dobře znám a jakkoliv si ho v různých věcech vážím, tak tohle je přesně ten případ, kdy nemůže mít pravdu. To je ta odbornická slepota a tady ten zas naopak ten Babišův zdravý rozum velí, že drogy dětem tedy opravdu ne. Protože o co jde? Oni vytvářejí ten první návyk v nich. Od malička je zvykají na drogy, na halucinogenní látky. A řeči o tom, že a teprve pak si, a tím si vytvářejí ty své pacienty, aby měli ti adiktologové co dělat. Já bych s adiktology se rozloučil obdobně jako s těmi předchozími. Prostě měli by tady být normálně doktoři, kteří, když někdo se dostane do stavu těžké závislosti, no tak ho nějakým způsobem uchopí a léčí, pokud chce být léčen, ale oni většinou léčeni být nechtějí. Je to konec konců každého věc, jestli otevře skrze ty tvrdé drogy dvířka do své duše tomu satanovi. Z těchto věcí je ale ani Pavel Bém nebude léčit. Myslím si, že opravdu věci, jako je ten Krakom a všechny ty ostatní, sem nepatří. Všimněte si, jak se to posouvá. V podstatě je dneska zakázáno kouření tabáku. Strašné ceny, strašné daně na to a všude zakázáno se zapálit, kromě protiproudu, tady si můžete zapálit, kdy chcete. Ale takhle jako kouřit marihuanu, to je v pořádku. To se může kdekoliv. Tam to vede. Oni to chtějí tím nahradit, protože opravdu to otevření duší těmi tvrdými drogami ti satanisté sledují. Já vím, že pro některé to teď z vás to slovo působí směšně, ale směšní nejsou. Pojďme dál. Vážený pane Hájku,
Děkuji za další skvělý rozhovor s Michalem Svatošem, už jsme o tom hovořili, i když pořád nechápu, kde bere ten optimismus, že to ti hajzlové ze západu nakonec nezmáčknou. Ten víkendový útok na jadernou elektrárnu o něčem mluví a Rusové už si to uvědomují. Tohle jsem našel od Dmitrije Suslova z Ruské akademie věd po tom, co poslali Orešník na Kyjev za ty zavražděné studentky. Ruská odvetná eskalace konečně vysílá jasný signál evropským elitám, které proti Rusku vedly válku prostřednictvím Ukrajiny. Reakce Evropy jak na ukrajinský úder na Starobělsk, tam zavraždili ty děti, ty holky, tak na následné ruské nasazení rakety Orešník proti cílům v Kyjevě jasně ukazuje, naznačuje, že je zapojena do války proti Rusku. Ta Evropa tedy je proti Rusku. Evropa slouží jako týlová podpůrná základna a do jisté míry i vojenské velitelské centrum kyjevského režimu. Přesně to říkáme už několik let. To máte pravdu. Radíme, že je dobře, že si tohle Rusové už konečně uvědomují, takže o tom nahlas mluví. Evropa je také zodpovědná za nárůst dálkových úderů hluboko v Rusku. Je hlavním motorem současné eskalace a důvodem, proč i po 9 měsících zůstává úsilí o plnění dohod z té Aljašky, ze setkání Putin-Trump, pozastaveno. Rusko se rozhodlo zahájit systematické údery proti Kyjevu a teď pozor, dalším krokem na žebříčku eskalace budou pravděpodobně přímé údery proti cílům v zemích EU a NATO. Konec citace. Ten Pávek a spol si o to budou tak dlouho říkat a tak dlouho provokovat, až se to opravdu stane. Zaplať pán Bůh, že Babišova vláda Rusku aspoň nevyhrožuje jako Fiala s mafiánem Rakušanem. A oni, snad i ti Rusové, vědí, že prezident u nás nemá výkonné pravomoci. Má jich řadu. Ale stejně u nás máme spoustu zbrojovek, které to pořád chrlí na Ukrajinu, takže nevím. Co myslíte, spustěj to? Ptá se Radim K. z Prahy 3. Radime, taky píšete docela často a píšete dobré věci a zajímavé otázky kladete. No, nevím, jestli to... My jsme to opravdu tady docela intenzivně s tím... Michalem Svatošem si kladli tuto otázku, nebo já jsem jim kladl, on odpovídal. A brzy si ho znovu pozvem, protože se to opravdu teď eskaluje tím úderem na tu jadernou elektrárnu docela intenzivně. Medveděv jasně řekl, že kdyby tam došlo k tomu úniku, tak oni okamžitě budou bombardovat všechny jaderné elektrárny po celé Evropě, a nejen jaderné elektrárny, ale i ta zařízení. Čili ono je to daleko možná víc na vážkách v tuto dobu, kdy se nám zdá, že vlastně všechno utichá, kdy Vladimír Putin sám říká, že ta válka je už v konci a že pravděpodobně dojde k závěrečné mírové dohodě. To je ten okamžik, který oni nechtějí za žádnou cenu dovolit. Pro ně je to smrt, pro všechny ty Merce, Macrony, Starmery, Pávky a podobně. Pro ně je to konec. Nemají už žádný program a jenom se ukáže, do jaké bídy dostali svá hospodářství a celou společnost a demoralizovanou. Takže je to možná ve chvíli, kdy se chystá ten závěr, je to možná nejnapínavější a nejtěžší. Ostatně ty děsivé věci se obvykle stanou tehdy, když to vůbec lidé nepředpokládají. Je o tom mimochodem moc hezkých pár věd také v evangeliích. Takže my, kteří je známe, si to možná uvědomujeme, že v tu
nejnepravděpodobnější chvíli se to může stát. Čili otázka, jestli to spustějí, nevím. Budou se určitě snažit to vyprovokovat, ten dron v Rumunsku a tak dále. Teď staví jak šílení opevnění v Lotyšsku a tam nahoře v Pobaltí. Oni to nutně potřebují. Pán Bůh zaplať, v Moskvě sedí Putin, který je rozumný člověk zjevně a na kterého už ale také tlačí ta radikálnější národovecká struktura, že prostě tohle ne. No modleme se, to je všechno. To je to nejvíc, co v tuto chvíli můžeme pro zachování míru v naší zemi udělat. Pojďme dál. Vážený pane Hájku, konečně jsme dne 27.5. uspořádali námi plánovaný seminář zaměřený proti snaze vnitřních i vnějších kruhů banderizovat české země, píše Miroslav Kellner. A pak píše o tom semináři, který asi byl zajímavý, byl tam Jiří Kobza, doktor Skála, pan Štandler, pan Milata a tak dále. Pan Nerušil, nesmírně zajímavý také člověk. A pak píše, a v návaznosti na tento seminář jsme se zaregistrovali na čtvrtek 4.6. teďkon od 14 hodin shromáždění před Ministerstvem spravedlnosti na ulici Vyšehradské 16, kdy tématem této akce je apel na nového ministra spravedlnosti: zastavte politické procesy, propustíte politické vězně. Pokud mám informace, tak Tomáš Čermák, odsouzený na 5,5 roku za nějaké to blabla na webu, taky stále vězněn a 8.6. pokračuje soud s Ivanem Kratochvílem a dalšími u Městského soudu Praha. Chceme vyzvat nového ministra spravedlnosti, aby začal konečně napravovat akty protiústavní politické kriminalizace občanů této země za projevení osobních názorů, kdy toto podřízení si spravedlnosti politickým zájmům bývalé vládní koalice probíhalo za doby Fialovy vlády, píše Miroslav Kellner. Já jsem rád, že nám pan Kellner připomíná tu problematiku, protože ti lidé skutečně putují dál před soudy, dál jsou odsuzováni. Ta politická justice, když jsme se bavili o té nezávislosti soudů, ta politická justice je pořád součástí toho hlubokého státu. Valná většina z těch najmenovaných soudců je jejich, abych tak řekl. Jsou mezi nimi skvělé výjimky a jsou stateční lidé. Ale výjimky potvrzují pravidlo. A já myslím, že na tyhle lidi nesmíme zapomenout. A moc děkuji panu Kellnerovi a jeho statečným spolubojovníkům, že neustále tohle připomínají a chodí na ty malé, ale důležité demonstrace. Že se to vůbec ozve. Samozřejmě do médií je nedaj to, když 5 lidí bude protestovat proti Babišovi, tak z toho bude v České televizi otvírák. O těchhle se nezmíní. No ale o to více od nich musíme zmínit my a kdo byste měl čas, tak opravdu bych doporučoval přijít je tam podpořit toho ve čtvrtek o těch 14 hodin. V každém případě si vás, přátelé, kolem pana Kellnera a všech, kteří se vydávají demonstrovat i za této situace, nesmírně vážím. Jenom poznamenám, že když jsem tady minule říkal, že jsem měl ten zablokovaný krk a páteř, i teď se mě to ještě úplně nehývá jednoduše, tak mě pan Otto N, náš častý kritik, myslím si, že ze Zlína, napadl, že určitě, že jsem se nějak už rychle z toho dostal.
myslel tím, že jsem zabulal protesty v Brně, tak moc bych nikomu nepřál to, jakým způsobem jsem se z toho dostával. Ale to úplně na okraj. Jenom, abych tak řekl, k tomu vzájemnému podezřívání. To je nepříjemná a nedobrá vlastnost. Myslím si, že takový ten princip by měl být, že věřím každému a teprve, když se ukáže, že nedůvodně, tak změním názor. Tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, před několika týdny jste měl rozhovor s panem Fialou a panem doktorem Čikem ze Slovenska. Ano, šlo o tu živou vodu, jak jste to nazval, slíbil jste, že se k tomu brzy vrátíte, až to bude připravené k prodeji, ale od té doby je ticho. Bude to, nebo jste to vzdali? Moc by mě to zajímalo, protože v té problematice se trochu orientuji. Fialovi medy s houbami jsou senzační, mojí manželce by řešili velmi těžkou situaci, proto se ptám na ten další krok. S díky a pozdravy za nás oba. Adam K. Ústí, asi Ústí nad Labem soudím. Ano, bude to, my se na to sejdeme příští týden, už jsme se v podstatě dohodli, nevíme ještě přesně jenom den, protože to také závisí na tom, jak sem bude moc přijet ze Slovenska pan doktor Čik, ale už je to dohotoveno. A já jsem na to nesmírně zvědav sám, protože se také trochu v té problematice orientuje a navzdory tomu, že samozřejmě se ozve občas vždycky pár lidí, kteří budou zase všechno skandalizovat, tak myslím, že přineseme našim protiproudařům opravdu teď něco nového. Ten, skoro bych si odvážil s vámi souhlasit, ten další krok. Možná, že bych ještě měl rovnou tady se zmínit. Pane Hájku, kdy už bude možné naladit hvězdu také na normálním rádiu? Poslouchám ji denně, ale potřeboval bych ji mít u sebe při práci v dílně, kam počítač netahám a z telefonu to není skoro slyšet. Jestli je to otázka peněz, rád něco přidám. Josef M. Ne, Josefe, je to otázka peněz, ale to byste určitě nemohl přidat. Je to otázka peněz, je to otázka investora. Hvězda zatím jede. Mimochodem, ještě stále, dneska tam bude, jestli se nepletu, někoho jaja Perníková chaloupka, tak na to nezapomeňme. A teď tam pořád ještě tento týden doznívá ta nádherná Bernadeta, čehož se týká i následující dopis. Vážený a milý pane Hájku, chci vám za sebe a celou naši rodinu poděkovat za četbu na pokračování o Bernadetě. Prozařuje u nás každý večer celý byt a hlavně se u ní scházíme celá rodina. Škoda, že to už tak brzy skončí, no ale zase jde skoro měsíc, jo. Ostatně jako celý mariánský květen končí. Vnesli jste tím čtením do prostoru světa plného hluku a hloupých řečí něco mimořádného. Moc vám za to děkujeme. Protiprout je hvězda mezi všemi ostatními alternativními médii. Díky. Pryští z něho naděje, které však ke své škodě neporozumějí všichni. Vím, nač myslíte. Pán Bůh vás na přímluvu Bohorodičky všechny opatrují, modlíme se za vás. Jitka a Ruda M. Strakonice. Jitko a Rudo a všichni ostatní, my se modlíme za vás. Myslím, že se za sebe modlíme vzájemně a věřte, je to to nejdůležitější, co lze vůbec pro tento svět udělat. Protože to, co jsem zmiňoval v tom mém nedělním článku, tu citaci ze svatého Pavla, že jeden muž a Bůh jsou nepřemožitelná entita. To platí navzdory tomu, co si o tom myslí ti,
kde o tom nic nevědí. Tak Bůh ochraňuj po celý příští týden Českou republiku a dej nám na přímluvy Panny Marie, abychom se opět setkali při naší pravidelné poradě tvrdého jádra nepodvolených. Těším se na vás.

0: Pane prezidente, díl 83. A naším hostem je, jako vždycky, pan Václav Klaus. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane prezidente, já dnes začnu ještě do zvuky oné brněnské akce, tedy ten sraz s něm sudetského landsmanšaftu. Klaus odmítá používání slov, omluva a smíření v souvislosti se sjezdem. Používám tuto citaci a ptám se, jako vlastně, co z toho vyplynulo.
1: No ne, tak já jsem odmítal tyhle slova, a což mu není nový názor ode mě, ale já vždycky říkám, že prostě omluva je vhodná, tak když se v tramvaji nedržíte, tramvaj cukne a vyšlápnete sousedovi na nohu, tak to je na omluvu, ale jestli je něco státní politika 10, 6 nebo kolik let prováděná, tak to není na omluvu. To slovo omluva v tomhle chvíli není adekvátní. Tak to je moje polemika s těmi slovy, které se používají. Ale já myslím, že teď už zpětně rozkecávat, bych řekl, tu akci snad by nemělo být nutné, i když myslím, že závěr je z toho naprosto jasný a jediný. Vyhrál pan Posselt a vyhrál sudetoněmecký Landsmannschaft a prohrála Česká republika a lidé, občané České republiky. To je závěr, který bych dal skoro nerozpovídám, nebo můžu, je to téma obrovský. Jedu z Německa, proto jsem, omlouvám se všem divákům, že jsem v tričku, což většině, já myslím, že jsem tady ještě nebyl v tričku u vás za těch 83, nevím. No nicméně četl jsem tam jeden týdeník a tam ten týdeník okrajově komentoval ten sudetoněmecký sjezd tady u nás. Nicméně řekl tam větu, kterou jsem si třikrát potrhl. No přeci Češi by měli přijmout, že Beneš, když odjel v 38 do Anglie, tak začal plánovat etnické vyčištění českého prostoru od Němců. Já když jsem to četl v němčině, tak jsem se mohl hlánit. Takže Beneš, Němec si dovolí říkat, že Beneš plánoval etnické vyčištění prostoru. Německo, který provádělo za té druhé světové války tyto věci, tak je to, já to uvádím jako ukázku, že lžou ty, kteří říkají, že to v Německu není v současnosti také téma.
0: Cítíte to jako takzvané naťukávání z kořápky, která se tak dlouho naťukává, než jedno dne praskne?
1: Ano, ale to já bych řekl, že tam je to pořád. Ale naťuknutí z kořápky provedlo Brno a nikoli v Němci. Prostě kdyby Brno nepozvalo ten sjezd k sobě do Brna, no tak by se nemohl konat. Takže tu z kořápku naťukli pánové Uhde a Spol.
0: Co bude dál?
1: Co bude dál? To téma už tady je a jenom se potvrdilo i pro ty, kteří to nevěděli, že to je téma, které v té společnosti existuje. Já nevím, jestli jsem to už tady říkat, já často mluvím v Německu, projevy, přednášky, zvou mě, přijedu na besedu tam a pořadatel, zpřátelený člověk, říká, prosím vás, jenom je tady taková, sedí tam taková skupina lidí, myslí tohoto typu, abyste byl připravený na to, že může něco tady nastat. A já už říkám, že mě to vůbec nevadí, to je téma, který já umím odpovídat i v Německu. Neboli to téma tady je a není pravdou, že to není téma.
0: No jo, dokud je to téma, ale tak ještě snad se to dá ustát, ale někteří spoluobčané, jak to sledují v nejrůznějších projevech a komentářích a kde kdo natáčí dnes videa, pane prezidente, nemají, nebo mají obavu, že to nezůstane jenom u nějakých slovních.
1: Ne, tak to určitě, já vůbec, já to považuji za zásadní věc pro naši zemi a ani vteřinku bych ji nebagatelizoval, takže jenom chci říci, že je to prostě naše vina a tu skořápku, jak když bych abych použil váš výrok, jsme naťukli my, ne Němci. Němci prostě tak to by byli rádi. No.
0: No dobře, a jak tomu pomohla nebo nepomohla záštita prezidenta?
1: Tak záštita prezidenta pro mnohé lidi přišla jako blesk z čistého nebe. Jestli tím prezident republiky chtěl opravdu demonstrovat, že se pouští do dalšího kola souboje s vládou, tak se mu to možná podařilo, ale jinak je to nepředstavitelné. Žádný český prezident po konci druhé světové války nic takového, žádné takové gesto ještě neudělal. A je to jenom součást celkové politiky tohoto prezidenta.
0: No, pane prezidente, já ještě zůstanu na chvilku u našeho prezidenta, protože on v těchto hodinách a dnech cestuje po Jižní Moravě a v Kunovicích ve škole prohlásil před žáky, znělo to zhruba takto, Rusko bude v hybridní válce pokračovat, pozor, i po skončení válce na Ukrajině, měli bychom být připraveni tomu čelit.
1: No, no vy to chcete komentovat nejdřív, tak mě pomožte.
0: Já to nechci komentovat, já jsem z toho v šoku.
1: Já jsem z toho absolutně v šoku. Já jsem si toho všimnul, takhle to píplo na internetu a na mobilu to píplo Česká tisková kancelář vydala víceméně tohleto znění. Nemám k tomu co říct, to je válkychtivý výrok, prostě, který někdo chce pořád udržovat atmosféru války pro Bůh, aby jsme se tohoto nebezpečí nezbavili. A je to nepředstavitelné a teď je druhá míra nepředstavitelnosti, aby řekl nepředstavitelné na druhou, aby to prezident říkal ve škole. To je úplně prostě, kdyby to říkal při nějaké hádce s odpůrcem v televizi v nějakým svým, tak bych pouze s tím polemizoval, ale jako to říci to školákům je pro mě pro toho školáka prezident je obrovská autorita, čili ten školáček tomu může klidně věřit něčemu takovému. Takže takhle nás tlačit do nepřetržitého stavu války a nebezpečí války a podobně.
0: To je nepříjemné v tom, že si člověk to překládá po svém a říká si, on vlastně říká, nedej bože, už možná skončí ta válka na Ukrajině, s kým já budu teď bojovat, co já teď budu. A říkáte velmi správně, to říkat dětem ještě horší, ale já se ptám na to, jestli by právě prezident neměl být ten, kdo by ty věci měl uklidňovat.
1: Jako... To by musel prezident mít zájem o uklidnění této země, ale prezident má zájem vést obrovský souboj s dnešní vládou ve prospěch minulé vlády, tak on nepotřebuje uklidňování, on bohužel hraje přesně opačnou kartu a já myslím, že to je strašně nebezpečné, prostě strašně nebezpečné vůbec u nás a pro ty děti dvojnásob.
0: Mm-hmm. No ještě k tomu, ve světle tohoto výroku si člověk říká, on chce za každou cenu na summit NATO. Není to chyba ho tam poslat už právě pro to rozdmíchávání nějakého konfliktu? Vidíte to, pane prezidente, jako o důvod víc, proč by měl Petr Pavel zůstat doma?
1: Já myslím, že kdybych seděl na vládě, která bude hlasovat o deli, jakože chraň Bůh, která bude hlasovat o delegaci na summit NATO, no tak já bych tuhle tu větu připomněl tuto větu bych prostě rozvíjel. Co se týče toho summitu NATO, já jsem ho zažíval v rolích těch i těch prezidentských i neprezidentských, takže já o tom něco vím a znova říkám, že je vytvářen falešný dojem, že to je jakási úloha prezidenta na věky věků a podobně. Je řada zemí, které by ani nenapadlo tam pozvat prezidenta. Já vždycky říkám, že Němce by v životě nenapadlo poslat na summit na to prezidenta. To by bylo považováno za zbourání všeho, protože by to bylo považováno za vytváření prezidentského systému, a to třeba v Německu je spíše systém opačný, kancléřský, kde má předseda vlády ještě větší sílu než u nás. Maďaři tam taky ještě nikdy neposlali, nevím, byl jsem na summitech na to. No prostě to je pořád tak stejně, tam je řada zemí, které vůbec by nenapadlo tam poslat prezidenta.
0: Když jsme u toho u žáků či studentů, tak já jsem, pane prezidente, včera poctivě odpoledne sledoval zasedání poslanecké sněmovny na YouTube a tam vám vystoupil předseda TOP 09, ten pan Havel.
1: To je můj oblíbenec, teda opravdu.
0: No, já tomu rozumím. A on tam zcela vážně hovořil o tom, že by se chtěli teda zasadit TOP 09, aby volební právo bylo od 16. roku života. Co si o tomto reálně myslíte?
1: Nevím. Je to prostě naprostá faleš a naprosté užitkové myšlení založené na tom, že si myslí, že strana TOP 09 je více oblíbená u 16-letých než u 60-letých, takže pan Havel si dovoluje říkat něco nepředstavitelného. Nevím, není třeba nic dodávat, je to vždycky ta stranička toho typu TOP 09 se chytá nějakého bláznivého tématu, aby na sebe upozornila, a tohle to je jeden z těch bláznivých tématů.
0: Je teoreticky možné, aby něco podobného v české zemi prošlo?
1: No, Xavere, to vy jste optimista větší než já. Já jsem víc pesimista. Já myslím, že prostě ty strany jsou tak nejasné a nepřesvědčivé, že za mě bych řekl přes mou mrtvolu prostě tohleto, že by se mohlo přijmout, ale nevím. No ne, doufám, že ne, ale všechno je možný u nás.
0: Ještě jednu věc jsem pozoroval včera v poslanecké sněmovně a to byl ten boj o EET, takzvané EET 2.0. Teď se projednává, je to marginál, je to nepodstatná věc, anebo je to důležitá záležitost směrem k tomu, co Babiš a vlastně ANO slíbili před volbami a co splní. Protože mám pocit, že se o to strašně bojuje na jedné straně, na druhé straně se proti tomu velmi zbrojí opozice. Co si o tom myslíte vy?
1: No tak každé téma se stává u nás tématem souboje, když říká vláda to, tak opozice říká opak. Kdyby říkala druhou stranu, tak bude opozice ječet, že si nepřeje kontrolu příjmu a výdajů v restauracích nebo někde. Takže tohle to vynechme, tu stranickou otázku, ta je mimo. Toto já bych vzal pragmaticky. Když se to zavádělo, tak to byl politický souboj, řada firem a jednotlivců na to nebyla navyklá, neměla na to technologii, ani to neuměla tu technologii používat. Prostě někde v trafice člověk prodával a používal hotovost a tak dále. Takže tehdy se zdálo mně rozumné být proti tomu a říkat, nepřehánějme to. Já znám spoustu firem a v restauracích třeba, který říkají, my jsme si to zavedli dávno bez ohledu na to, že nám to vláda přikázala, já potřebuji kontrolovat své zaměstnance a tak dále. Takže v tu chvíli to byl souboj tohoto typu. Teď se to najednou obrátí úplně opačným směrem. Nerozumím tomu. Myslím, že dneska je to trošku zbytečný boj.
0: Ještě jedna věc mě zaujala a jsem velmi zvědav, co na to řeknete. Odboráři ze Strakovy akademie, považte, ze Strakovy akademie vyhlásili stávkovou pohotovost ve Strakovce. Něco takového jsem slyšel poprvé v životě a vůbec tomu nerozumím, pane prezidente.
1: No tak, já tomu vůbec nerozumím, že tam jsou odbory v té Strakově akademii, ale přiznám se, že jsem přišel na hrad a zjistil jsem, že na tom úřadu prezidenta taky byly odbory, tak jsem nevěřil svým očím. Pochopil jsem, že tam byla taková mírná skupina dlouholetých zaměstnanců od zahradníků po já nevím co. Politici se toho nezúčastňovali a oni tam si vyjednávali nějak vánoční besídky a takovýhle věci, tak jsem to nekomentoval. Ale teď se to najednou znova vynořilo v souvislosti s touhle nepochopitelnou aktivitou. Ale já bych jako chápal, že by odbor, když už bych připustil, že mají být odboráři na úřadu vlády, tak bych rozuměl, že můžou podat odborářský protest, že jsou přetěžovány, nedostatečně placeni, nemají náhradní volno, musí dělat sobotu a neděli někdy a tak dále. To by byl odborářský požadavek, tomu bych jako rozuměl, i když bych řekl, tak jste neměli jít pracovat a měli stejně kam jinam, ale tomu bych rozuměl. Ale jestli jsem pochopil z těch kusích zpráv o tom, že oni protestují proti rozdělení pravomocí mezi jednotlivými ministerstvy, tak to přeci se rozhoduje jiným způsobem a ne názorem odborářů na tyto věci. To opravdu je pro mě naprosto absurdní.
0: No a kam to až půjde? Jako? Kam to až půjde?
1: No je všechno možný najednou. Všechno je zdánlivě nemožné a najednou se to stává možným. Já doufám, že vláda se zachová naprosto rezolutně a řekne, že do toho nám nemluvte a jestli chcete dál mluvit, tak musíte přestat tady pracovat.
0: Pane prezidente, vy jste v rozhovoru pro Právo velmi pochválil ministra Macinku, vašeho dlouholetého kolegu a řekl jste mimo jiné, takto kvalitního ministra zahraničí Česká republika ještě neměla. Já musím říct, že mě to potěšilo, jenže já zase často od vás slyším, že lecos jiného panu Macinkovi motoristům vyčítáte. Tak co je silnější?
1: No ne, tak za prvé celá ten můj rozhovor, myslím, že byl v deníku Právo a na Novinkách, tak celý ten rozhovor byl veden v duchu mého názoru na vládu po volbách. A já jsem říkal, tak určitě potvrzuje se, že je lepší vládou, než byla ta vláda Fialova a tak dále. Ale abych byl spravedlivý, tak mě trošku zklamala. Já od ní očekával v něčem víc a tak dále a tak dále. Takže v tom rozhovoru bylo spíš řada kritických bodů vůči této vlády. A naopak při konkrétní otázce na Macinku jsem řekl, tak ten, ač se nik s ním vůbec nepočítalo na ministra zahraničí, tak najednou se předved jako ryba ve vodě, se pohybuje v tom a troufá si vystupovat na zahraničních fórech, mluví sebevědomně, což na těch fórech je nezbytné a nedá se zakřiknout, což je určitě dobře a to je potřeba, aby jsme měli takového ministra.
0: Je pravdou, že Petr Macinka projevuje poměrně hodně odvahy. A to ve všech možných svých vyjádřeních. A já si říkám, jestli vy jako politik, lomeno praktik, který co zažil, jestli si neříkáte někdy, toto už je moc, třeba ten jeho boj s prezidentem republiky.
1: Tak samozřejmě, já bych v těchto některých věcech se choval daleko střídmějc a tento boj mám spíše strach, že nemůže vyhrát a je to boj trošku zbytečný, což vůbec nepopírá to, čím jsme tady tu debatu začali, způsob, jak se prezident vyjadřuje k některým věcem naší současnosti a jak vede explicitní souboj s vládou, explicitní vědomý souboj, myslím, že se na něj těší a pořád ho zesiluje, takže s tím já souhlasit nemohu, ale v tomhle to je Macinka prostě jiná generace než já. Asi o 40 let mladší nejméně.
0: No,
1: takže...
0: A co to znamená?
1: 40 let?
0: No.
1: No to jsem byl jiný šohaj tehdy.
0: Ne, si... pane prezidente, přece připustíte, že co svět světem stojí, tak v politice platí ty samé principy. A nebo snad ne?
1: Ale jo, platí určitě. A za prvé principy a za B, že vždycky ta mladá generace je trošku radikálnější než ta stará, to je naprosto jasný. A to ty dědkové starý nemůžou si stěžovat.
0: A já ten pocit
1: nemám. No, vy jste mladý. No, tak...
0: Nejsem mladý, pane prezidente, mě bude 60 za 2 roky.
1: To je pro mě mládí. No.
0: Dobře, tak klidně pro vás mládí, pro mě stáří, ale já mám pocit, že to, já to slyším často, že ti mladí jsou odvážnější a drzejší a já nevím, já mám pocit, že to je optický klam.
1: Je.
0: Že to je.
1: S tím souhlasím, to je pravda. Já myslím, že řada dnešních mladých nebo středně věkových je naprosto konformní s dnešním světem a netroufá si protestovat, jak jsme si troufali my a v některých z nás to zůstává, takže já jsem vždycky takový ten, anglicky tomu říkají contrarian, prostě tedy, který vždy polemizuje a je proti mainstreamu a je proti tomu, co je považováno za převažující názor doby. Takže...
0: Já se ještě vrátím s dovolením k motoristům sobě, protože jsme Petra Macinku teď velmi pochválili a motoristy, ale já mám ještě druhou část k tomu, kde nevím, jestli ho a motoristy mohu tak úplně pochválit. Oni se nám totiž blíží volby. Komunální a též senátní. A já mám pocit, jakoby motoristé před těmi volbami směrem k těm volbám nic nedělali. Že mají tolik práce sami se sebou a s tím, s tou vládou, se sněmovnou a říkám si, kdyby to tak mělo být, je to fatální chyba. Ptám se na váš názor.
1: No tak, když jste řekl před volbami, tak já jsem nejdřív řekl, ježiš, ty volby nebudou, ty budou za 3 roky. A vy jste opravil na třetina senátních voleb a komunální.
0: Ano.
1: To samozřejmě máte pravdu. No. Tak všichni ty motoristi získali vysoké funkce, buď ve vládě nebo ve sněmovně. No a oni jsou jimi dostatečně vytíženi a myslím, že nemají čas na budování strany své, rozšiřování ty strany po celé republice a proto budou mít obrovské potíže, zejména obsadit ty volby komunální. Já vím, co to bylo za problém pro mého syna, když založil Trikolóru a tím to taky skončilo, protože kdyby měl větší volby evropské nebo parlamentní, tak já myslím, že ta Trikolóra měla šanci, ale jako zase vystoupit v celé republice v 6 000 obcích, ani ta Trikolóra tehdy, ani motoristé dneska nemají na to dostatek členů.
0: Vlastně, pane prezidente, se ptám na to, jestli vám ta praxe v té politice ukázala, že strana může fungovat jenom tehdy, pokud se účastní nějak relevantně i těch komunálních voleb, protože ministerská místa a pozice ve sněmovně jsou jedna věc, ale to takové to, jak vy politici často říkáte, to ze spodu, jako ten kvas, jak moc je to důležité vlastně?
1: Tak já jsem věděl, že strana politická začíná od spoda a proto jsem v ODS vycházel z toho spoda. To bylo naprosto zásadní. Já jsem měl pocit, že musím každý den vyjet někam z Prahy, navštívit nějakou obec, město a tam promlouvat s občany a získávat stoupence. Prostě to já myslím, že s tím politika stojí a padá. I když já myslím, že Macinka řekne, že už jsem trošku zastaralej a že teď oni mají jiné metody a jsou sítě sociální a tak dále. Já
0: což
1: budu
0: pravda,
1: vrtět,
0: ale
1: to je samozřejmě pravda, ale já myslím, že bez pana XY nebo paní XYX v městečku tom či onom se to stejně nedá dělat.
0: Kdysi se říkalo, nevím, jestli jste to také slyšel, že Vladimír Mečiar na Slovensku vyhrál volby, protože mluvil s každým Slovákem. Řečeno tak trošku s nadsázkou. Je na tom něco?
1: Stoprocentně. A já jsem se snažil taky mluvit s každým možným a tak dále. A Slovensko je poloviční rozsahem obyvatel, tak tam to bylo snadnější. A Mečiar byl pracovitý, samozřejmě, on tohle to dobře věděl. A on věděl, že bojuje s mocnými médii a může je přetlačit jenom tím, že osloví každého Slováka v nejzapadlejší vesničce. A to je politika, kterou já myslím, že ty naše politické strany dneska nehrajou.
0: No a vy jste, vracím se ještě jednou k tomu rozhovoru v Právu a k tomu hodnocení vlády Andreje Babiše. Vy jste některé věci v tom rozhovoru pojmenoval, ale řekněte, naše diváky to bude zajímat. Ten vztah vlády Andreje Babiše a té jeho, jak se říká dneska, administrativy, jo, tedy všechno, co je okolo té vlády, směrem k Evropské unii a hlavně k našemu oblíbenému v uvozovkách Green Dealu, tak to jsem čekal, že i toto tam nějak zhodnotíte a nedočkal jsem se, tak mě řekněte.
1: Já myslím, že to souvisí s tím přesunem Macinky na ministerstvo zahraničí, že Macinka si vědomně od začátku vybíral ministerstvo životního prostředí jako svůj rezort, protože on pochopil, že ministerstvo životního prostředí neboli boj se zelenou agendou, abych to zjednodušil, ten fakt není o broučkách, ale ten je o tom zeleností diktovat svět, tak tohle Macinka správně pochopil, že je dominantní téma současnosti a že tam je jeho místo a že tam on má být. A já myslím, že ideologický souboj dnešního světa je o té zelené ideologii primárně. Tak já myslím, že on by v tom byl výrazně silnej. No. Pan ministr Červený, já myslím, že zběhlý řečník, jak se ukazuje, ale já myslím, že takový jasný ideolog antizelenosti není. A to tam dneska v naší vládě chybí.
0: Andrej Babiš? Protože nad vším ještě Andrej Babiš. Nad Macinkou, nad Červeným. Nad tím vším je Andrej Babiš, ta hlava. Tak já si říkám, co Babišova vláda a co jeho pohled, jak hodnotíte k té zelené politice, protože mně přijde, že sám Andrej Babiš jako by to trošku odhrnoval od sebe. Jako by to nebylo.
1: Já myslím, že on se obecně prohlásil, že je proti Green Dealu, protože ví, že to ničí český průmysl, tuhle větu řekl. A jako on by trval na tom, že to myslel vážně a myslí to vážně do teďka. Ale souhlasím s tím, že už od té doby jsem žádný výrazný výrok Babiše na tohle téma neslyšel a taky si ani nemyslím, že ve vládě probíhá tenhle ten souboj dneska o stavbě těch větrníků se prostě najednou začíná brát, takže když je postavíme, tak nám Evropská unie dá nějaké miliardy peněz a vítězí názor, že ty peníze jsou dobré. Já bych řekl, já bych sebevědomě řekl, že ty vaše peníze za tuhle cenu nepotřebujeme, ale to Babišova vláda neřekne.
0: Mám ještě dva dotazy. Prosím, vy jste říkal, že jste byl v Německu, tak nevím, do jaké míry jste sledoval, co se dělo včera v naší zemi. Totiž redaktoři veřejnoprávních médií přišli do práce v černém.
1: Přišli?
0: Do práce v černém. Aby,
1: to jsem nepostřil.
0: No, dokonce na obrazovce byli v černém, aby dali najevo, že ta novela zákona o České televizi, tedy to financování, že se pohřbívají veřejnoprávní média. No, taková pózička trošku, co o tom soudíte vy?
1: No tak oni nebojujou za veřejnoprávní média, oni bojujou za svou pozici v nich a svou moc v nich a najednou cítí, že je otřesená, takže proto černé šaty smutku nad tím, že jejich všemocná pozice v těch médiích je potlačená. Já připravuju projev do němčiny a tam ta celá akce se jmenuje oslabování svobody slova v dnešní Evropě zejména vinou Evropské unie. A já už jsem si začal psát věty a tak jsem tam napsal jedno, prostě jako, jestli někdo necítí, že je něco oslabeno, no tak tady nežije. Já, a to tam říkám, budu říkat těm Němcům, jsem říkal, podívejte, jako bývalý předseda vlády, předseda parlamentu a prezident dvojnásobný, nemám přístup do České televize. Já za těch 13 let, co nejsem prezidentem, jsem v České republice byl asi dvakrát na okrajových tématech, čili já nemám přístup do těchto médií v Českém rozhlase, jak by jsme, neboli oni vybírají, oni jednoznačným způsobem někomu dávají přednost, někoho zamlčují a tak dále. To není svoboda slova.
0: S tím souvisí ten závěrečný dotaz. Václav Moravec se postavil na své vlastní nohy a už vysílá mimo tedy Českou televizi. Když vás pozve, přijmete pozvání?
1: Tak já jsem udělal poslední rozhovor s Václavem Moravcem v roce 2003 v únoru. Myslím, že 28. února 2003, pár minut poté, co jsem byl zvolen prezidentem. Moravec tam stál někde nastoupený a přišli za mnou udělat rozhovor, no tak já ještě proč bych odmítal. To byl tak neuvěřitelně nenávistný rozhovor, který skoro od té doby nepamatuju s nikým. No já jsem teda od té doby jako vyloučil, že bych šel s Moravcem diskutovat a myslím, že on mě taky ani nikdy nepozval. Takže za těch 23 let já jsem nikdy v Moravcově nejsledovanějším pořadu televize nikdy nebyl. Takže co ode mě chcete slyšet?
0: Chci od vás slyšet, jestli tímto přijímáte pozvání do považte již 84. dílu, pane prezident.
1: No tak to jo, já si myslím, že si zvážím pozvání Moravce. To já jsem nedostal a já bych ho rezolutně odmítl.
0: 84. díl, příště jdeme na to.
1: Jdeme na to.
0: Děkuju vám a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Pane prezidente,

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Takhle funguje lidská povaha. Ona ta vděčnost přijde, ale přijde až v okamžiku, kdy ty děti mají svoje vlastní děti a dokážou se vžít do té vaší pozice, které jste byli. A ono něco podobného je mezi těmi národy. Takže tam, kde by člověk očekával vděčnost, tak u těch nedospělých národů se setkává spíš s pomluvami, no, schováním v podstatě pubertálního zpratka, řekneme to takhle. Jo? Aby jsme to zbytečně nerozváděli. Takže já se za některé výroky a postoje, které momentální jdou z České republiky vůči Rusku, tak mám velké výhrady, nicméně to chápu, protože to, co se dostalo k moci, je nedospělé, nedozrálé, nedovyvinuté, s nízkým IQ.
3: Tak. Další otázka. Mackov, dotaz. Kdy dostanu nabitou zbraň, doma nebo až na frontě, na frontové líny u Ruska? Tak v Rusku teda.
2: Jo, tak. V Rusku. V Rusku.
3: Tak. A tady to je taky zajímavá ta. Pokud se lidi budou dělit na levici, pravici, liberálu, progresivcovou a nevím, co ještě, nebude nikdy pokoj. Přesně tak, rozděl a panuj. A tohle to je potřeba jako začít už si uvědomovat, že

0: Média ve službách těch elit, to znamená ty mainstreamový, mají za úkol nás prostě rozeštvat proti sobě a aby my jsme se tady těma žabomyšíma válkama prostě utahali a ve finále prostě oni mají klid na práci, můžou si s náma dělat, co chtějí, pak jenom ukážou. Ale Ilona třeba upozorňovala na to, jak se teď rozjela v Německu šílená kampaň proti důchodcům, jo, protože oni budou škrtat, že jo, důchody, aby měli na zbrojení a tak dál.
1: Přitom si neuvědomuju, že 30% HDP jim tvoří důchodci.
0: Jo, ale to jako krátkodobě to je jedno. Prostě důchodci teď nově, že jo, všude se bude říkat, že důchodci můžou za to, že prostě mladí nemají tohle a nemají tamhle to, jo. A zajímavý bylo to, vy čuchal Petr Hampl, sociolog, že vždy ty důchodci se tak jako ten protidůchodcovský narrativ, řeknu to takhle, rozmoh jako poprvý, kdy se to použilo. Použilo se to, prosím tě, na konci roku 2008, začátek roku 2009, kdy si američtí bankéři, ty, kteří tak přežili, protože se hrozilo jim trestní stíhání, hrozily jim šílené věci, než uplatili ze svých úspor prostě různý lidi, aby se jako přimouřili očka a investovali opět prostě nemalý prachy do marketingu, že vlastně ne banky, ne ty zloději, který ukradli ty miliardy a podváděli, dělali šíleným věci na burzách a upravovali si zákony a tak dále a tak podobně, ale důchodci za to můžou, že ty státy nemají peníze. Ne proto, že sanovali ty banky. Ne, to nebylo tím. Ty důchodci ti prožírají tu budoucnost. A všimni si, že Obama, když zachraňoval General Motors, tak jedna taková drobnost, General Motors byl zachráněn právě z peněz těch důchodců, protože tam vlastně byl ten zaměstnanecký fond, celý tam existoval celou dobu, celou existenci toho General Motors, tam byl a já nevím, kolik miliard dolarů oni těm lidem sebrali a proto ten Detroit se stal najednou getem, protože těm lidem všem zmizely peníze. A všechno v klidu. Úsměv na tváři, rozumíš? Zbytek se vodil na dlažbu, že jo, pak se ušetřilo, jo, všichni byli spokojení, úsměvy, tohleto. Ale tady o tom prostě nikde neštěk ani pes, jo. Přitom třeba ta Ilona to dodává, má to i v jedné své knížce, kde to tam má přímo jako vyzdrojovaný, doložený a tak. Prostě, takže máš tady skupinu lidí, která se těžko může bránit, jo, a z nich uděláme udělají teda teďka po vzoru Ameriky v Německu obětní beránky.
1: Dobře.
0: Tak. Jo, jenom hlásím. Chci ještě poděkovat tady. Teď mi to nenaskakuje. Olda Baršíček, Oldo, moc ti děkuju za tvůj příspěvek a taky děkuju Jaroslavě. Jaruško, díky taky. Zdravím všem a přeji klidné Vánoce, ano. A my se uvidíme 18. na cestě do Skaličanů. Takže to...
1: Kolik se vyjíždí, prosím tě?
0: Z Černáku se vyjíždí v 8:30, v 8:30. A jestli nechceš na Černák přijet na Mělník, mě vyzvedneme, nebo někde prostě po cestě, stejně tam jedeme autem. Já a Lucka, víš, takže můžeme prostě jít ve třech. Přátelé drazí, kdo by s náma chtěl ještě tam, myslím, že nějaký místa jsou, teda vím, místa máme, takže chcete ještě někoho vzít, přihlašte se, chcete jet sami, přihlašte se. Použijte ten známý webový portál petrbureš.tv.cz, kde tady uvidíte, hned tam naklikám, cvak, petrbureš.tv.cz. Tady hned máte tenhle ten to povídání o Skaličanu, kam teda jedeme. Tady se na vás moc netváří, ale je tam Ivan Kratochvíl. Vidíte, že jdeme živě. Kliknu na rezervace. Jo, tady je všechno povídání, tohle vyplní jméno, telefon, e-mail a tak dál. Pokud chcete vinou klobásu, napište, tady vyplňte, kolik toho chcete, ale prosím vás ještě zítra, jo, zítra je poslední den, já už to pak musím uzavřít a poslat Jarče, aby teda
1: paní... To stihli udělat vlastně.
0: Aby to stihli udělat, ano. Takže zítra už budu tázán na nějaký číslo, já tam třeba ještě hodím nějaký kilo navíc třeba, jo, ale prostě to...
1: No, abys to pak nemusel víc domů, víš, jako ty kila.
0: No, mezi námi já mám vinou klobásu rád. Jako. No. Ale samozřejmě, no. Takže toť k tomu, takže ještě je tady nějaká možnost. No a pak se uvidíme na Vánoce, nebo ne? Na vysílání. Ty pak jedeš pryč totiž. Jo. Na dovolenou.
1: Ne na dovolenou.
0: No za rodinou.
1: Za rodinou.
0: Vlastně, no. Ale bude to taková, co dlouho... No a tak...
1: No. Nevím, jestli jsem to ukazoval, ale když už o tom mluvíš, tak díky tomu si mohu...
0: Ty můžeš všecko.
1: Já mohu všechno. Ne úplně všechno, ale mohu něco.
0: Ano.
1: Vidíš to, jo? Tohle ten papír.
0: Mhm.
1: Mám napsáno, že můžu na Slovensko.
0: To je hezký.
1: Od 1. do 31.12. Paní soudkyně, takovýhle papír musela vyrobit, abych se mohl jet podívat za rodinou. Po 5 letech.
0: Ale jsem na jednu stranu rád, že paní soudkyně jako toto udělala.
1: Ano.
0: Protože... je jasný, že 5 let předtím to nebylo. Že?
1: Mm-hmm.
0: Takže...
1: Je to pozitivní postup.
0: Je to pozitivní a aspoň něco. Takže doufám, že se ještě... To, tak, závěrečné slovo je samozřejmě tvoje, jako vždy, a na závěr bude písnička. Tak, přátelé, moc všem děkuju, ať to pak nepřerušuju, ten okamžik. A zítra John Skalický, Ivan Noveský a to budete ještě koukat. Tak a
1: přátelé, máme advent. Ženy šílí, blázní, pečou, uklízí, mejou, honí své mužské protějšky, protože víme, že se blíží den zvratu. Den zvratu, kdy to, co jsme si celý rok nestihli udělat, to, co jsme za celý rok neudělali, nepovedlo se nám splnit, tak bychom chtěli buď dotáhnout, nebo se omluvit, že to nepůjde, ale hlavně si vzpomenout na ty, kteří pro nás něco udělali dobrého, a připomenout se lidem, které máme rádi. Ono jenom to, mám tě rád, je kolikrát důležitější než celá výplata. Ono to, já tě chci a potřebuju, někdy člověk potřebuje slyšet. Blíží se Vánoce. Je úplně jedno, jestli bude mrazík nebo nebude mrazík. Jestli bude pyšná princezna nebo nebude. My tu pyšnou princeznu máme v srdci. Máme v srdci svoji zemi, máme v srdci své blízké. Věnujme se svým blízkým, věnujme se své tradici a buďme na sebe hodní, aspoň o těch Vánocích. A do nového roku vám přeji, abyste potkávali hezčí a krásnější lidi, než jste potkávali tento rok. Tak krásné Vánoce.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: VK i Vítek jsou připojeni. Dobrý večer VK, dobrý večer Vítku. A to znamená, že písničky vystřídají informace. Vítku, o čem začneme mluvit dnes? Jaké je první téma?
2: Ahoj Helenko, já tě nejprve zdravím. Zdravím samozřejmě všichni naše posluchače, přátelé Zeleného údolí, přátelé Žehu, přátelé samozřejmě Alternativy a všichni přátelé, prostě, kteří nás poslouchají. Jsme rádi, že se k nám připojili i v tento páteční večer před druhou adventní nedělí. A my to samozřejmě nebudeme zdržovat. První téma samozřejmě bude Evropská unie. Ještě uvidíme, jestli BK má třeba nějakou aktualizaci, které zase samozřejmě tradičně nevím.
3: Dali bychom Vítku, v připátku bychom dali zase něco, co ještě nebylo, nebo pravidelně.
2: Tak, to jsem se obával.
3: Dáme samozřejmě Andreje, protože velká, že jo, informace ze včerejška, Petr Pavel povolil a že jo, dostal instrukce z Aspenu, samozřejmě Aspen svoje řídí, to je naprosto jisté, takže Aspen dal povolení, že Babiš může být od 9. od úterý příštího týdne, může být premiérem, takže to je zásadní, to je klíčové téma, takže to by byla ta přesahovka hned na začátku a potom bychom vzali ty další témata.
2: Dobrá, takže já tě ještě pozdravím VK taky, takže vítej, přeju krásný páteční večer.
3: No samozřejmě i tebe zdravím a i Helenku, samozřejmě to je automatický, že jo.
2: Super. Ohledně Petra Pavla, to je samozřejmě velká událost. Přikládáme tomu samozřejmě velký, vysoký význam ještě před Vánocemi. Nicméně Andrej Babiš je také součástí Aspenu, to znamená, že figury Aspenu, jedna figura Aspenu dostala instrukce, aby povolila působení druhé figury Aspenu, tak to je takové trošku vtipné, něco podobného, jako když Karel Schwarzenberg byl na návštěvě u Miloše Zemana a najednou dva rivalové se potom samozřejmě setkali a byli v naprosté shodě, protože právě zase byli v sednářské lóži a tak dále a tak dále. Tady to je něco podobného v rámci Aspenu, to znamená, že VK, je to škatulata, hýbejte se a k tomu, k té události prostě přece jenom došlo nakonec. Tam myslím, že k tomu muselo dojít.
3: Nakonec došlo. Já jsem tomu teď publikoval velký článek, máte ho tam. Je tam analýza od našeho právníka ze Spojených států, který nám pomohl vlastně s analýzou toho rozhodnutí Andreje Babiše ohledně vkladu do Blind Trustu. Blind Trust, tedy slepý svěřenský fond, to je instrument, který pochází z amerického práva ze Spojených států a nás to zajímalo, tak já jsem zavolal právníkovi, aby nám to trošku rozebral, takže tam máte český překlad a máte tam všechno rozebrané, co to vlastně ten blind trust ve skutečnosti je. A TLDR, že jo, too long didn't read. Takže takto, o co se jedná? Jedná se o to, že institut blind trustu, to znamená slepého fondu, do kterého se tedy podle toho včerejšího rozhodnutí Andrej Babiš rozhodl tedy vložit svůj Agrofert až do konce života, a to je nestandardní. Právník řekl, že to se skoro nedělá, nikdo to nedělá, pokud není. On tam použil nějaké výrazy, které já tady nebudu opakovat, nejsou korektní. A používají se, když mají lidé problémy. Jo, tak to. Opatrně. Problémy. Tak se používají irrevocable trust, blind trust. To znamená ty, které nelze zvrátit a vrátit. Protože blind trust je slepý fond, do kterého politici, obvykle politici, vkládají majetek předtím, než nastoupí do funkce a po dobu výkonu jejich funkce, jejich majetek je vložený do blind trustu, kde nezávislé osoby jsou dosazeny jako hospodáři, jako dozorovatele, že jo, jeden je správce, další je protektor, nebo takzvaný supervisor a dávají vlastně pozor na ten trust. Je tam taková ta nezávislá kontrola, že ten původní majitel jakoby nemá kontrolu nad tím majetkem. Je to něco, čemu se říká trošku vulgárně fiat merde, ale to je... tak to prostě zkrátka funguje v tom americkém právu a existují dva modely, to znamená normální model Blind Trust a potom Irrevocable Blind Trust. To znamená něco, co nelze zvrátit. A ten výrok včera, Andreje Babiše, máte tam video v tom článku, tak ten výrok je zvláštní, protože on se rozhodl, že už nikdy nebude kontrolovat Agrofert, že už nikdy, že odchází jakoby se zlomeným srdcem půl života, že budoval Agrofert, ale už nikdy nebude prostě s tím Agrofertem nic společného, že ho natrvalo, až do konce života vkládá nezvratně do slepého svěřenského fondu, do Blind Trustu, což je divné, což je zvláštní, protože lze to vysvětlit podle právníka jenom dvěma možnostmi. Do Irrevocable Trustu se vkládají majetky ve chvíli, kdy hrozí nějaká bouře, která by ohrozila váš majetek. Tak ještě předtím, než ta bouře udeří, tak ochráníte svůj majetek tím, že se ho zbavíte v uvozovkách a vložíte ho do Blind Trustu. Je to ochrana majetku před velkou bouří. Druhá možnost je, že člověk se rozhodne, že končí s biznesem a rozhodl se upřímně, že do konce života setrvá v politice. Do konce života. To znamená, pokud se Andrej Babiš rozhodl, že do konce života setrvá v politice, potom vložení majetku, vložení Agrofertu do nezvratného Blind Trustu dává víceméně smysl, protože on tam bude jakoby do konce života v té politice, takže do konce života nebude mít přístup ke svému Agrofertu, ke svému majetku a po jeho smrti, jak on řekl, to zdědí ten Agrofert jeho děti a vytáhnou si z toho Blind Trustu tedy ten majetek zpátky. To znamená, to jsou dvě možnosti toho vysvětlení, proč Andrej Babiš to rozhodnutí udělal podle právníka, tedy dvě možná vysvětlení. Ve Spojených státech podle jeho názoru se používají tyhle ty systémy trustu buď teda po dobu výkonu politiky, to představuje 99% všech případů, kdy se použije Blind Trust, ale jenom jako dočasně, to znamená během výkonu funkce, po skončení výkonu funkce a odchodu vlastně z politiky se ten majetek vyzvedá zpátky z toho trustu do vlastnictví té osoby, toho politika, který skončil v politice. A ten druhý model toho trustu, který je nezvratný, irrevocable, tak tam se to používá ve chvíli, kdy ten politik se rozhodne, že se trvá natrvalo v politice. To jsou takový ti staří, úplně staří, že jo, senátoři skoro už nad hrobem, oni už mají za sebou pátý nebo šestý mandát, že jo, v tom senátu a oni už nic jiného ani dělat neumí, takže ti mají vložený své majetky prostě do nezvratných trustů, že jo, irrevocable, a jsou tam jako benefitoři stanovení jejich děti a vnoučata, pravnoučata a podobně. Takže to je ten jeden model. No a ten druhý model je samozřejmě ochrana majetku. Jo, před velkou bouří. Ale mluvíme tady o americkém právním systému. Jo, v Evropě je to jinak a tam u vás v Česku vůbec ani takový zákon ještě ani neexistuje mimochodem. Ale v těch Spojených státech je to tak, že soudy neumožňují při takzvaném řízení o takzvaném řízení náhrady škod ve věci třeba obvinění z korupce. Vznikne nějaká škoda, politik nebo člověk, který je nějaký velký podnikatel, někde někoho uplácel třeba ve věci, já nevím, stavebních rozhodnutí a, nebo nějaké veřejné zakázky ve Spojených státech, někde létaly nějaké obálky, nějaké úplatečky, zkrátka to praskne a nebo hrozí, tak to hrozí, že to praskne, tak ještě předtím, než to praskne, tak ten podnikatel se rozhodne, že vloží veškerý svůj majetek do blind trustu do konce života a nastaví ten blind trust jako nezvratný, jako irrevocable. Do konce života se ho zbaví. No a americké soudnictví podle právníka funguje tak, že pokud je majetek vložený do irrevocable trustu před sdělením obvinění ze strany FBI předtím, tak ten majetek je nedotknutelný. Je to, to anglosaské právo je trošku zvláštní v mnoha ohledech, ale pokud se neprokáže, pokud strana žaloby neprokáže, že majetky a zisky v tom podniku nebo v tom majetku, který byl uložený do irrevocable trustu, nepochází z trestné činnosti, anebo žaloba nemá důkazy, jak to doložit. To je podle právníka častější případ, jelikož úplatky probíhají v bezhotovosti, tedy v hotovostním schématu, tak mají žalobci, američtí prokurátoři problém prokázat, tedy, že majetek, který je v nějakém trestu, že byl pořízený z úplatků, protože všechno probíhalo bezhotovostně, tedy je hotovostně a bezhotovostní převody jsou neprůkazné, protože ty nesměřují k majetku, který je uložený v trestu, tak v takovém případě ty soudy nedovolí, aby se na ten majetek v tom trestu vůbec sáhlo, i když ta osoba, která ho tam dala, je třeba nakonec odsouzena třeba k 15 letům za, no prostě za nějaké divočiny, které prostě tam probíhaly v rámci korupce a podplácení, že jo, při zakázkách třeba, nevím, s Pentagonem a podobně, tak takhle je to tam prostě vyřešený. No, je otázka samozřejmě, do jakého fondu Andrej Babiš teda Agrofert svěří. On totiž má možnost svěřit Agrofert do svěřeneckého fondu, do Blind Trustu, teda abychom byli přesnější, kdekoliv na světě. Může ten majetek vložit ve Spojených státech do Blind Trustu. V tom mu nic nebrání. Nemusí v České republice, pozor, to, aby nedošlo k omylu, on může vložit vlastnický status do jakéhokoliv blind trustu kdekoliv na světě. To může být klidně ve Spojených státech. Může být v Panamě, to může být v Belize, to může být na britských Panenských ostrovech, to může být úplně kdekoliv. A tam potom se otevírají další možnosti takzvaných achievementů, to je zase další výraz od právníka. Dají se, tady jako tohleto není jako pořad o tom, jakým způsobem prostě popisovat prostě blind trust a co se s ním dá dělat, jo, ale tam se prostě dají generovat v podstatě takzvané achievementy. To znamená, založí se jiná firma, která se stane partnerskou firmou trustu a do té partnerské firmy se výtěžky z trustu odvádí. A osoba, která vložila do blind trustu majetek, se dostává k majetku skrze achievement. Takhle to vysvětloval právník. Jaké machinace se dělají s blind trustama? To znamená, zdůrazňuju, že jenom cituji to, jak to funguje ve Spojených státech a jak to funguje v oblasti, že jo, Karibiku a Latinské Ameriky, když tam američtí senátoři třeba převádějí své nějaké majetky, jsou v americkém senátu a mají blind trust například v Panamě anebo v Belize a podobně. Jo. Takže my o tom nevíme samozřejmě vůbec nic, jakou podobu bude mít Babišův trust, kde bude dislokovaný, jakou společnost si vybere pro Blind Trust úložku, to vůbec nevíme. Pokud by to šlo cestou přes vaše systémy, přes Českou republiku, tak nejdřív by musel být schválený nějaký zákon, úplně nový, musel by se změnit zřejmě občanský a i obchodní zákoník, protože ty blind trusty mají přesah jak do občanského práva, tak i do obchodního práva. Takže muselo by dojít k překopání obou zákoníků a tam se potom dělají velké změny a velké věci, protože samozřejmě osoba, která již není benefitorem, tak neodvádí samozřejmě za firmu v uloženém blind trustu vůbec žádné daně, neodvádí vůbec nic. Jo? To znamená, o to už se potom starají ti správci toho blind trustu, o to se starají ti, nebo dohlíží na to ti protektoři nebo takzvaní supervisory. A to znamená, že ta osoba, která vložila do toho trustu ten majetek, už vlastně ani neodvádí žádné daně za tu firmu, vůbec nic, to už jde úplně mimo ní. Ta osoba se stává osobou bez jakéhokoliv zdaňovacího základu. Jo? Pokud teda se nerozhodne, že si někde otevře nějaké podnikání někde nějaké vedle, jako samozřejmě může, ale to by muselo být maximálně stánek s rohlíkama nebo s hamburgerama, ale i to by možná začali všichni ti sledovači, že jo, kteří jdou po Babišovi nenávistným způsobem, i ten stánek s hamburgerama by mu určitě vyčítali, takže to si dovedu představit, že ani to by nebylo možné, ale každopádně my nevíme samozřejmě, jaký tam bude parametr nastavený, jak bude ten blind trust vypadat, samozřejmě nikdo neví, není jasné, v jaké zemi to bude, jestli to vůbec bude podle českých zákonů, anebo podle toho klasického amerického práva, takže to nikdo do toho vidět nemůže, ale každopádně tímhle tím krokem Andrej Babiš odblokoval tu situaci a došlo tam k schválení samozřejmě z Aspenu, že? Ale tady je třeba říct jednu věc. Andrej Babiš spadá pod takzvanou Halachu, je kandidátem onoho křídla, které samozřejmě reprezentuje Donald Trump. A je jasné, že ve chvíli, kdy Evropa se chystá k válce s Ruskem v roce 2030, kdy v těchto hodinách probíhá snaha o odcizení 130 miliard eur Rusku ze zmrazených aktiv v Belgii, což může destabilizovat celou eurozónu, tak v takové situaci, v takové chvíli je naprosto jasné, že Babiš je persona non grata pro Londýn. To je naprosto jisté. Londýn se snažil co nejdále udržet u kormidla Petra Fialu. Je jasné, že tam začínají velké tlaky ze Spojených států na Aspen. To si teď musíme rozebrat. Aspen. Když se řekne Aspen, že Aspen Praha, že jo, velká zlatá lodička importovaná, že jo, panem Bakalou v polovině 90. let do České republiky. Aspen je samozřejmě neokonská organizace amerických neokonzervativců. Dneska je kontrolovaná senátorem Lindseyem Grahamem. Senátora Lindseyho Grahama určitě všichni znáte z Alternativy, je to největší válečný jestřáb, největší podporovatel Ukrajiny, který chce, aby válka pokračovala, a Aspen kopíruje jeho teze Lindseyho Grahama. Celá organizace Aspen, protože to je americká organizace, jo, se sídlem v Coloradu, v Aspenu, tak kopíruje jeho teze. Proto nebylo dlouho žádoucí, aby Babiš byl vůbec povolen, ale samozřejmě, že po vítězství Donalda Trumpa tam došlo k obrovskému posílení onoho křídla, že jo, bostonského Chabadu. Zcela jednoznačně Chabad teď kontroluje de facto 2/3 Washingtonu a 2/3 amerického kongresu. Takže neokonzervativci jsou v útlumu a proto Aspen musel povolit. To je ten důvod. Aspen musel povolit, protože nemá teď takzvaně upper hand. Nemá tam prostě teď tu řídící ruku, která by prostě velela a rozhodovala. Proto bylo dovoleno, proto bylo povoleno a Andrej Babiš to tomu pomohl prostě tím, že prostě oznámil, že vloží majetek do velice neprůhledné struktury s názvem Slepý svěřenecký fond, který jenom ve Spojených státech se prostě používá k velice zvláštním aktivitám nejvyšších amerických senátorů, kteří řeknou, my už nemáme pod kontrolou nic a potom se zjistí, že oni čerpají achievementy skrze firmy, které obchodují s Blind Trustem. Jo. To jenom, abyste byli v obraze, protože je jasné, že tady ty informace vám česká média nepřinesou, protože oni nemají kontakty do Spojených států, jako máme my, a ani je to nezajímá víceméně. Tam není ani snaha nějak vysvětlovat tady ty souvislosti a struktury. No, každopádně je jasné, že Andrej Babiš bude dělat a kopírovat politiku Bílého domu. To znamená, když Bílý dům se teď rozhodne zaútočit na Venezuelu, Andrej Babiš bude pro. Když se Bílý dům rozhodne, že ukončí financování Ukrajiny, Andrej Babiš bude pro. Když se rozhodne Bílý dům pro, já nevím, stažení amerických vojáků od někud z Evropy, tak Andrej Babiš bude pro. To je daný. Proto tady vůbec ani není důležité, jaké teze teď jsou třeba nastavené někde. Bude důležité se dívat na Donalda Trumpa, co bude teď momentálně rozhodovat. Já k tomu chystám ještě článek, potom na neděli Donald Trump podepsal dneska velkou národní americkou strategii, která je naprosto neuvěřitelná. De facto jedním z cílů nové americké národní strategie je normalizace vztahů s Ruskem, dámy a pánové. To je největší informace v Kremlu, bouchly šampaňské, tam se slaví, tam média jsou úplně z toho na větvi. Trump zrušil sankce na Lukoil dneska v pátek. Sice jenom dočasně, jenom do dubna příštího roku, jako během vyjednávání o míru, že jo, ale tím je to dané. Všechno je to stopa samozřejmě Chabadu, Chabad Lubavič, že jo, pobočka Washington, pobočka Boston, centrála, napojení na moskevský Chabad. Pokud jste viděli procházku Jareda Kushnera, že on je chabadista, protože on je členem bostonského Chabadu, jeho manželka, Trumpova dcera Ivanka, konvertovala, jezdní chasidka, že jo, jezdní rovněž tedy chabadistka, ale ona konvertovala ve Washingtonu, to je pobočka bostonské centrály. A Kushner, jakožto člen Chabadu Lubavič, bostonské pobočky, byl v Kremlu a jednal, tedy po boku společně se Stevem Witkoffem, jednal s Vladimirem Putinem. Jednali o biznesu, o dílech v Arktidě. Jo? Takže takhle to funguje. O čem se jednalo v Moskvě? V Moskvě se jednalo 4 hodiny o biznesech a o kšeftech a 45 minut se jednalo o Ukrajině. To je ta informace, která přišla dneska. Jenom to ukazuje, jaké jsou priority Chabadu. Biznes, kšefty. Kšefty mezi Spojenými státy a Ruskem. Pokud 4 hodiny se jedná o kšeftech, o Arktidě, o těžbě celý Mendelejevovy tabulky plus ropa a plyn k tomu a v prostoru nedotčené Arktidy, že jo, tam tam je toho úplně nejvíc, tak je jasný, že tam se sledují úplně jiné cíle. Tam není žádná Ukrajina, tam není žádný mír v Evropě, tam to nikoho nezajímá, tam se jedou biznesové položky. Jo, ve spreadsheetu, prostě v nějaký tabulce, tohle to se vydělá, tolikle se vloží a tolikle se vydělá. A o tom se bavili 4 hodiny, no a popovídali zhruba 3/4 hodiny o Ukrajině a o podmínkách. Takže to něco jako vysílá nějaký signál a je asi jasné, že Trump po zveřejnění tedy tohoto programu, tohoto nového národního strategického plánu se definitivně rozhodl, je to tam uvedené, ukončit válku na Ukrajině. A je to strategický cíl. To znamená, proto Jarmak je v háji, ten byl odstřelen, teď se čeká na odstřelení Zelenského. On dostane samozřejmě nějakou nabídku. Je jasné, že oni mu narvou prostě do nosu prostě koks a nechají mu podepsat prostě kus papíru, samozřejmě abdikačku, že jo, podepíšou a on řekne prostě vybudovali jsme nějakou strukturu, budeme mít mír a musíme se vyrovnat s tím, že to nedopadlo tak, jak jsme chtěli. Přijdou tam prostě o území, budou muset vyklidit DLR a LLR. Zřejmě Rusové vezmou Záporoží do poloviny příštího roku. Tam oni už nemají ani žádní vojáky a především Trump nebude chtít dodávat už Evropě žádný zbraně. To znamená, ani ty peníze, kdyby ukradli Rusům, už ničemu nepomůžou. I kdyby ukradli v té Belgii, v tom Euroclearu, těch 130 miliard, tak to bude jako nahození prostě peněz do černé díry, černé spirály. A je jasné, že s tím korupčním skandálem, který vypukl na Federico Mogherini, důvěra v Evropskou unii, že bude spravovat někde nějaké investice do Ukrajiny, jsou na bodě nula. K čemu to vede? No, vede to k tomu, že zkrátka část Evropské unie se nebude chtít podílet na krytí těch neskutečných aktiv a pokud bychom si měli tipnout, Ursula von der Leyen, jakožto šéfka Evropské komise, prostě ve své funkci skončí. A jestli vydrží do konce roku, nebo ještě v lednu, možná bude těžko říct, ale pokud jsou tam ty skandály a pokud jsou tam ty korupční kauzy a je jasné, že Trump chce za každou cenu dělat biznesy v Arktidě, nebo takhle, buďme přesnější, ne Trump, ale ti, kteří za ním stojí, Chabad. Chabad a síly Chabadu, které kontrolují Bílý dům a kontrolují Kreml. Proto já si myslím, že nějaká dohoda tam nakonec bude. Nejprve budou podepsány ekonomické dohody a jakmile budou všichni vyvalení a budou mít vyvalené oči z těch čísel a těch prognóz a projekcí z těch tabulek a spreadsheetů, jak budou vydělávat peníze společnou americko-ruskou těžbou prostě v Arktidě a prostě kolik vydělají, tak jakmile budou spokojeni, tak ten zbytek té Ukrajiny nebo otázky té Ukrajiny potom bude už jenom de facto zvednutím telefonu a Trump zavolá Zelenskýmu, sedneš na letadlo, přijedeš sem s tou svojí Fräulein a tady zůstaneš a my ti zagarantujeme bezpečnost, že nikdo z tvých bývalých ukrajinských přátel po tobě nepůjde a že se k tobě nedostane. No a Zelenskýmu nic jiného nezbyde. Zelenský bude mít aspoň výhodu, že bude mít tuhle garanci. Jiní politici, kteří hnali Evropu do války, tuhle výhodu mít nebudou. Že? Nebudou. A pokud Rusové po uzavření míru začnou jít po členech vlády Petry Fialy za dodávky zbraní ukrajinským teroristům, kteří útočili 4 roky na ruské pohraničí, skončí před ruským prokurátorem. To není strašení, to je konstatování faktu. Fiala a další budou stíháni ruským výborem pro tím federálním vyšetřovacím výborem. Oni je budou chtít do Moskvy. O tom vůbec nepochybujte. Tam je to osobní rovina. Ty drony, ty raketomety, ty RM-70 Vampire, Fiala jako blázen tam prostě posílal, aby tam potom, že jo, ti dělostřelci, kteří to potom dostali na starost s těma raketometama z té skupiny Aidar, že, tak stříleli potom do Belgorodu, že jo, tam do těch měst a do Belgorodské oblasti a tam zabíjeli civilisty a děti a to je osobní. Rozumíte? Protože jejich cílem bylo zasít teror mezi ruským obyvatelstvem. Oni stříleli prioritně na civilní cíle celý rok 2023 a ještě do poloviny roku 2024 prioritně stříleli na civilní cíle s cílem zasít teror mezi ruským obyvatelstvem. Na tohleto Rusové nezapomenu. Co vám garantuju. A ti, kteří tam posílali ty Semtexy a dělali sbírky na drony a dělali sbírky na raketomety RM-70 a sbírky na různé dany a podobně, po těch půjde samozřejmě ruská FSB a půjde po nich ruský vyšetřovací výbor. Ale ne sám o sobě, ale ve spolupráci s americkou FBI, která má kontrolu nad Prahou a nad Českou republikou. FBI. To bude dělat pro Rusy, pro své americké pro své ruské partnery. Rozumíte? O to se jedná. Protože střílet na Rusy a českými raketami a skazovat na ně bomby z českých dronů a trhaviny českých Semtexy na ruské obyvatele v Belgorodu není dovoleno. Tohle to si Fiala neuvědomil. A ta jeho mordparta okolo, že jo, ta Černochová, Kabelkářka a další. Takže já bych nechtěl být v jejich kůži, vůbec ne. Protože jestliže si dají ruku chabat a chabat a je tam Kušner při vyjednávání s Vladimirem Putinem, tak je vymalováno. Ale samozřejmě, že tihleti diletanti, kteří byli ve Fialově vládě, si to neuvědomují, co vlastně způsobili, do jaké situace zatáhli celou Českou republiku, celý český národ. Udělali národ vrahů, teroristů, kteří dělají sbírky na páchání teroristických útoků proti mírným žitelům Belgorodu, že civilistům. To se neodpouští. Kdyby to bylo proti ruským vojákům, tak nikdo to řešit nebude, ale ne, když sponzorovali Aidar, že jo, ty vrahouny z Aidaru. Takže tohle to je naprosto jasné a chápete, některé procesy jsou zkrátka dané. Nedají se odestát, jsou dané ty procesy. Andrej Babiš bude dělat politiku Bílého domu, že? A bude se to nějak lišit od Joea Bidena? No nebude se to lišit od Joea Bidena. Protože Joe Biden byl pod kontrolou Londýna a domu Sion. Proto Petr Fiala dělal taky tu politiku, kterou dělal Joe Biden. V ničem se to lišit nebude. A je důležité, abyste si tohleto uvědomili. Že je úplně jedno, kdo je premiérem v České republice. Protože premiér, který je v České republice, bude dělat tu politiku, pod kterou kontrolou daný politik je. A jestliže je Andrej Babiš pod kontrolou Trumpa a pod kontrolou samozřejmě Halachy, že tak je jasné, že bude dělat trumpovskou politiku, stejně jako ji dělá Orbán, stejně jako ji dělá Fico. To taky nejsou independentní politiky. By někdo řekl, že dělají independent politiku. Ne, to není independent politika. To je politika, která je okopírovaná, která závisí na Donaldu Trumpovi. Donald Trump de facto je stělesněním onoho kontrasionistického postoje, že? Ale samozřejmě pro chasického, pro chabaristického postoje. To znamená procesy Chabadu a procesy Domu Sion. To je naprosto jasné. Takže já bych tady to teda uzavřel, to bylo takové přesahové téma, které bylo jako mimo plán, protože vždycky v pátek jsou takové nové informace a nové události, které nejsou ještě připravené, takže takhle bych to uzavřel, no a pustíme se do dalšího tématu, Vítku, pokud tam máš nějaké téma.
2: Ty jsi, VK, hovořil právě o té Artidě, o Ukrajině, to bylo jako další téma, stejně tak jako bylo téma korupční skandál v rámci Evropské unie, což mělo být jako první téma, ty jsi to také rozvedl v té úvodní fázi toho našeho povídání, takže já se spíš zaměřím právě na tu Evropskou unii a ten korupční skandál, nicméně trošku v jiném úhlu, protože belgický premiér prohlásil, že porážka Ruska je pohádka a naprostá iluze, přičemž ani teoretická porážka by nebyla žádoucí, protože by to vedlo k destabilizaci Ruska jako jaderné velmoci. Ta kauza opravdu stojí za to, ale že by to vypadalo, že se začínají obracet ledy i ve sfanatizovaném Bruselu, nebo je to spíš jenom zoufalost? Protože ty na jedné straně hovoříš o tom, že se chystá v Evropě, nebo Evropa se chystá s Ruskem do války v roce 2030, ale zase belgický premiér hovoří naprosto šíleně.
3: Je to něco, čemu se říká cracks in the pot. Jo. No, jak se to řekne, no. Trhliny v hrnci. Jo, praskliny v hrnci, jo. Systém zkrátka praská ve švech. Ta jednota Evropy se rozpadá, pokud jde o ten proces Drangnachosten. A tohle je samozřejmě proces, který se týká toho, že Spojené státy dávají ruce pryč od Ukrajiny. To je to zásadní, to je to klíčové. Ta dnešní strategie, publikovaná strategie Donaldem Trumpem, jasně ukazuje, že protože to je doktrína, nová doktrína, bezpečnostní doktrína Spojených států, a ta nová doktrína říká, že Spojené státy usilují o normalizaci vztahů s Ruskem a ukončení války na Ukrajině. Rozumíte tomu? Normalizace vztahů s Ruskem a bezpečnostní stabilizace s Ruskem, co to znamená? No to jde přece v kontrapostavení vůči tomu, co chce Dům Sion. A pozor, Dům Sion od konce druhé světové války disponoval svojí mocí, že kontroloval americké ozbrojené síly. Kontroloval systém Pax Americana, který se stal nástrojem globalizace. A bez Spojených států je Velká Británie bezzubej čoklík. Naprosto bezzubej čoklík. A jejich jediná šance je, že v roce 2029 ve Spojených státech se dostane k moci znovu proválečný prezident. Někdo, kdo by řekl, já ruším všechno to, co říkal Trump, my, Američané, chceme rozhodnout válku na Ukrajině vojenské a my tam pošleme svoje vojáky a svoje zbraně a v tom okamžiku by to začalo. V tom roce 2029, v tom lednu, kdy nastoupí k moci nový prezident, tak do toho roku 2030 by se to připravilo a v tom roce 2030 by to fakt začalo. Protože by se toho účastnili Spojené státy pod novým prezidentem. Na tohle spoléhají v Londýně. Proto chtěli nebo chtějí stále ještě tu válku na Ukrajině udržet v provozu do roku 2029, než přijde nový americký prezident. K tomu potřebují těch 130 miliard, i když ty stačí jenom na další dva roky, mimochodem. Ne na čtyři, jenom na dva, jenom na polovinu, ale i tak to za každou cenu chtějí udělat. A proto to 18. prosince na tom summitu Evropské unie, tam už bude Andrej Babiš, bude tam Viktor Orbán, bude tam Robert Fico a hlavně bude tam i Bart de Wever, tedy belgický premiér, který de facto kontroluje těch 180 miliard, které jsou zmrazeny v Euroclearu v Bruselu. A to, co on vlastně říkal na té, že jo, na tom proslovu, na tom projevu, který měl teď dneska, nebo to bylo už vlastně včera večer, v tom belgickém parlamentu, máte tam video v posledním článku na Aeronetu, se podívejte na něj, máte tam i přepis textu, tak on v podstatě dal tři podmínky a chce samozřejmě takzvanou něco, co on říká prostě společný závazek všech 27 zemí Evropské unie, které se musí společně zavázat, že vytvoří fond ve stejné výši, jako jsou ruská zmrazená aktiva, a ten fond bude naplněný penězi, dopředu bude naplněný, aby když přijde od Rusů arbitráž a Belgie tu arbitráž prohraje, tak aby z toho fondu mohly být okamžitě ty peníze předány Rusům na základě rozhodnutí arbitráže. Tohle to je tam jeho požadavek. To znamená, on chce, aby Evropská unie předtím, než ukradne Rusům ty peníze, ta zmrazená aktiva, tak ještě předtím, aby Evropská unie vytvořila stejně velký balík garancí pro Belgii. No a kde by na to vzala Evropská unie peníze, když je nemá? Chápete? No. Takže to je jako, podívejte se, to je úplně stejné, jako kdyby, já nevím, jste se rozhodli, že si někde vezmete nějakou půjčku, jo, někde od někoho, a ten dotyčný by vám řekl, dobře, ale nejdřív nám tady musíš dát do zástavy finanční obnos ve stejné výši. To je úplně to samé. No, to je nesmysl, to je chucpe. Ale oni to takhle přesně chtějí, protože proč? No, protože oni mají naprosto reálné obavy, že tu arbitráž by prohráli zcela jednoznačně, protože ke konfiskaci aktiv centrální banky jiného státu neexistují k tomu ani mezinárodní mechanismy. Žádné mezinárodní právo to ani neumožňuje. To znamená, že Belgie by de facto musela vyhlásit státní bankrot, tolik peněz vůbec ani nemá. Představuje to více než jeden a půlku státního rozpočtu celé Belgie. To znamená, oni by to takzvaně nedali. A další podmínka je, že se musí k tomu takzvanému ukradení aktiv připojit všichni členové takzvané koalice ochotných. To znamená, aby ty peníze jste nebrali jenom z Belgie, ale aby se Rusům vzali ve všech státech koalice ochotných. Kvůli tomu tedy, aby Belgie nebyla jenom ta, která bude viníkem kradení, ale aby byli obviněni všichni. To je další požadavek belgického premiéra. No, v ruských médiích tam teď je veselo, tam se popadají za břicho, jenom jsem četl nějaký ty komentáře, protože to je přesně ukázka toho, jak zoufalé situace je Evropská unie. Musí

dala na Bundeswehr a na účty Bundeswehru a potom to mizelo Bůh ví, kde jí hrozilo, že jí budou prostě vyšetřovat, že jo, za korupci a aby k tomu nedošlo, tak oni ji vyhodili z pozice ministryně obrany. Ona stejně má původní profesi gynekoložka, že jo, je. Tak oni ji vyhodili z pozice a oni ji vyhodili směrem nahoru, vykopli směrem nahoru, udělali z ní šéfku Evropské unie. Takže ona přivedla prakticky k bankrotu Bundeswehr a teď se zdá, že přinese nebo přivede k bankrotu celou Evropskou unii. A když ne celou Evropskou unii, tak minimálně Belgii. Pokud Belgie se nechá přemluvit a překecat k téhle krádeži ruských aktiv. Víte, bývaly doby, kdy původní myšlenka volného trhu, volného pohybu osob v Evropě a volného kapitálu a služeb, včetně volného pohybu zboží, představovala jako skvělou myšlenku v rámci tedy EHS a ještě tehdy v době potom, že v rámci takzvané Maastrichtské smlouvy, tak představovala nějakou jakoby dobrou vizi pro spolupráci a pro ekonomickou spolupráci v Evropě poměrně jako dlouhou dobu, ale ve chvíli, kdy byla tahle organizace transformována na Evropskou unii a ve chvíli, kdy se do čela tahle organizace začaly dostávat bývalí pohrobci nacistů, že jo, jejich prarodiče, že u mnoha z nich někteří rodiče, ale většinou jejich prarodiče byli SSáci, náckové, SSáci, jako vyšití. Že jo, dneska ministrině, šéfka evropské diplomacie, že jo, Kalašová, no, taky, že jo, její dědeček, že jo, šéf nacistických úderných oddílů, že to tam byl ten článek o tom, že jo, tam se staral o festonskou vožidy, že jo, tam někam je naháněli do těch vagonů a tak dále. To znamená, oni to mají v rodinách. Mají v rodinách. To jsou procesy, které jsou v rodinách. To dítě vyrůstá a přijede na, že jo, jsou nějaký ty kanikuly, tak na kanikuly, teda prázdniny, oni přijedou za babičkou, že jo, za dědečkem. A tam oni slyší od nich ty nacistické názory. Těm dětem se to zafixuje do hlavy. Jo, tam to funguje takhle tím způsobem. To je ten imprint, který probíhá zhruba do těch 12-13 let u těch dětí, u některých do 14, když se formují myšlenky a názory a světonázory. Jo, zhruba do těch, někdy do těch 14. A oni jim to nainfikují do hlavy, že jo, že prostě, když přijeli prostě, že jo, od Führera, že jo, tak tady prostě měli ty blesky, jo, SS, tohleto, a oni byli tak dobrý a oni vyháněli ty zlý Rusy a, že jo, ty stalinisty a tohleto všechno a my jsme byli konečně svobodní, že jo, a tady vláhli, že jo, prapory zákovými kříže a všechno, to bylo tak krásný, tak nádherný, víš, a tady ti Rusové takový zlý a všechno. No a samozřejmě, že když mají takovouhle výchovu, tak potom ty děti vyrostou a z té Kalašové potom vyroste nacistka. A nejenom z ní, z celý řady dalších evropských politiků, kteří se potom po 20, 30, 40 letech dostanou do vedení nebo do čela nějakých výborů Evropské unie. Takhle to funguje. To znamená, ten nacismus pochází samozřejmě od prarodičů v těle těch zemích. To je dané, to je jisté. To znamená, znovu vidíte, jak je důležitý vnitřní kruh rodiny. Je to další příklad toho, jak máte jako příklady toho, jak je důležité, aby prostě děti, které vyrůstají, tak aby prostě měly ty správné vzory, aby slyšeli ty správné názory. A jasné, že když budete svoje

0: děti vozit na víkendy a na svátky a na prázdniny prostě ke svým rodičům, že jo, někam, tak ty děti jako to pochytnou od nich samozřejmě. Jo, ty názory. Potom se nebudete stačit divit, co všechno potom z nich vyroste. Proto je asi jasné, že i v té Evropské unii je teď momentálně nastavená taková situace, která připomíná rok 1938. Ještě to není ten rok 39, ale určitě je to rok 1938. Ta úroveň nacifikace, euronacifikace, euronacismu, nenávisti vůči Rusům, Drang nach Osten, to je ten rok 38. V těch narrativech, v těch výrocích, v té rusofobii obrovské, už tomu chybí jenom ten posun na ten rok 39 na přípravu vypuknutí té války. I když samozřejmě tady bychom mohli říkat, že ten proces by vlastně jakoby kopíroval až rok 41, že jo, a toho 22. června, ale to už je v podstatě jakoby ten historický detail. De facto jde o to, že oni mají nějaký plán, ten plán je pětiletý, do toho roku 2030 chtějí vyzbrojit. Že jo. Něco, co budou moci vyzbrojit. To je jeden cíl, to vyzbrojit Evropu, a druhý cíl do toho roku 2030 udržet Ukrajinu v boji a ve válečném stavu. A Trump teď oznámil, že to nechce. Dal to do strategické doktríny Spojených států. Takže takhle bych to uzavřel. Máme 21.03. Helenka by tam dala nějaký dvě písničky nebo tři, nějaký 6-7 minut přestávku a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Určitě uděláme to tak, dokud ti Helenko, pokud ti Helenko během těch písniček neodnese čert dnes na Mikuláše, tak doufám, že se setkáme o písničkách, co si zahrajeme.
2: Tak budou to písničky na přání. Nejprve Marek Ztracený, kterého si přejí Hanka s Olinou na zahnání splínu, zaspívá písničku s názvem Dvě lahve vína. Antonín Gondolán dospíval a já se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky. Vítku, VK.
0: Ano, ano, určitě ano.
1: Už jsme tady oba dva.
2: Pojďme tedy první otázce prvnímu posluchači. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý večer, já vás pravidelně poslouchám, vážím si vaši práce, vynikající politické komentáře. Já mám velmi stručnou otázku, týká se teďka aktuálně Babiše. Když budeme vycházet z toho, že vlastně ti oligarchové jsou nasazení, byli koně na vyvádění majetku z toho daného státu do mezinárodních struktur, ať už to byl Bakala a podobně, kolem Babiše byla řada, ať už vražda různých podvodů a podobně, padělané listiny, tak teď mě napadla, to je ta otázka, jestli pan VK si myslí, a je to možná velice krátká doba, aby jsme zjistili, jak to vlastně je, jestli nedostal Babiš instrukci, aby vlastně ten majetek, který jsem podvodem v podstatě zmocnil z České republiky, byl vyveden do nadnárodních struktur, které už kontrolují prostě ty nadnárodní struktury, ať už to jsou jezuiti, zednáři, to teď neřeším. Jo, děkuji, dobrou noc.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz, no tak to jsou silná obvinění. Samozřejmě, že víme, že byly nějaké kauzy a byly tam nějaké investigace, že jo, novinářů s různé nátlakové akce, které se týkaly získávání firem a já jsem četl ty články, takže samozřejmě ano. Ale co se týče blind trustu, tak to je asi nepochopení toho, co se jedná. Blind trust není zbavením se vlastnictví. Jo? Ve smyslu toho slova zbavit se. Je to pouze předání výkonu nad svým vlastnictvím jiným lidem a jiným strukturám, než je daná fyzická osoba, která se o to starala do této chvíle. Jo? Takže není to tak, že by Andrej Babiš prostě se úplně zbavoval svého majetku, ale má teda ten plán předat svůj majetek do takzvaného nezvratného nebo nezrušitelného blind trustu, který vlastně bude fungovat jakoby do konce jeho života, ale jak říkám, co je důležité, tak ty právě tento model těchto blind trustů ve Spojených státech má velmi nepěknou pověst, to si klidně najděte prostě na vyhledávači na Google, jenom co se píše o blind trustech, jaké věci se s nima provádějí na optimalizace, že jo, daní v nebo čistě jako úplně vyvádění prostě zisku skrze achievementy, to znamená ten klasický systém, že provedete tedy vyvedení firmy do nějakého blind trustu v offshoreové destinaci. V té offshoreové destinaci ten trust naváže kontakty s nově a účelově založenýma obchodníma firmama, které účtují blind trustu služby a naproti těm fakturám do těch nově vytvořených firm jdou zisky a peníze a tímhle tím způsobem se ten, kdo dal majetek do blind trustu, k těm penězům dostává zadními vrátky skrze takzvané achievementy. No, to je, chápete, jsou to rozhodnutí, která jsou motivována různými důvody, kdo tohle to dělá. Andrej Babiš, já si myslím, že má vyděláno dost peněz a že u něho ta motivace může být opravdu ta, že se rozhodl, že do konce života zkrátka zůstane v politice. No a pokud se rozhodne zůstat úplně až do konce života v politice, tak potom jako dává smysl prostě dát ten majetek do blind trustu prostě až do konce života. Tam můžou být opravdu jiné další věci, třeba i nějakého jakéhokoliv, třeba já nevím, nedej pánbů, nějakého zdravotního charakteru, jo, to my nevíme samozřejmě. Byly známy případy, kdy prostě někteří miliardáři těsně před koncem svého života tajili třeba nějakou nemoc a těsně před koncem vložili svůj majetek do trustu. Jo? Velmi časté případy ve Spojených státech. Dělá se to třeba ve chvíli, kdy nemáte žádné dědice, jo? Jste třeba bezdětný, nemáte ani žádné příbuzné, tak před svojí smrtí vložíte veškerý svůj majetek do trustu a zaúkolujete ten trust, co se má s tím majetkem stát po vaší smrti. Jo. Tak to je jeden z těch dalších příkladů a případů, kdy se používá ten blind trust, to znamená, je to jakoby přenesení tedy výkonu tedy majetkových práv na zprostředkovanou osobu. No, ale to, co pán měl na mysli, to je něco úplně jiného. To by muselo dojít ke zbavení se toho majetku úplně naplno. Ke zbavení. A toho je možné dosáhnout skutečně jenom nějakýma těma dvouma metodama. Buď darováním na základě darovací smlouvy, anebo prodejem. Jo, tam ani není jako nějaká jiná možnost prostě jak majetek fyzicky na někoho prostě převést během svého života. Jo, takže kdokoliv by cokoliv chtěl nějakým způsobem vyvádět tak, a převádět majetková práva na někoho jiného, tak by k tomu nepoužíval blind trust, ale použil by k tomu titul prodeje anebo titul darování, pokud by to byla osoba blízká. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý večer všetkým. Dobrý večer panu VK. Tak ta nová doktrína Spojených štátov, to museli vojnoví štváči v Evropě byť dosť na prášky, keďže dostali takú mikulášskú nadielku. Chcel by som spomenúť dve veci. Tá doktrína spomína, že rozširovanie NATO a masová migrácia sú najväčšie hrozby USA.
0: Áno.
3: A takisto sa za to, a takisto sa zaviazali USA, že budú európske menšinové vlády, ktoré pošliapávajú základné princípy demokracie, budú proti ním ísť. Ako si to máme vysvetliť, pán Veka? Myslíte si, že sa bude Trump snažiť zbaviť Macrona, Starmera, Merca? A druhá vec ešte, myslíte si, že si títo vojdomí štváči, po tom, čo vyšli tieto nahrávky, ako sa bavili, že nesmú nechať Volodymyra samého s Vítkovom, budú sa chcieť nejak sabotovať túto doktrínu Spojených štátov? A budú mať odvahu sabotovať túto novú doktrínu? Ďakujem pekne.
2: Ďakujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. Podívejte se znovu. Je třeba říct, že všechno to, co dělá Donald Trump, je práce Chabadu Lubavič. Chabad, to je práce Chabadu. A Chabad znamená Moskva. To znamená, všechno to, co dělá momentálně Donald Trump, je to, co by dělala Moskva, kdyby obsadila Evropu. No a co dělá Donald Trump v nové doktríně? No, půjde proti zemím, kde se omezují práva, svoboda slova a tak dále. Půjdou po lidech, kteří dodávali zbraně teroristům z Aidaru, aby stříleli rakety a schazovali české Semtexy na civilní obyvatele v Belgorodu. Půjdou po nich samozřejmě, ale bude to jménem Ameriky. Amerických bratří jako partnerů Rusů v rámci velkého překlenovacího oblouku, nad nímž se září nápis Chabad Lubavič. To je ono. To je přesně ono. Zkrátka všechno to, co by dělali Rusové v Evropě, budou dělat Američané. Proč by to dělali Rusové, když to můžou dělat Američané? To je ta hlavní otázka. kdyby Rusové vzali paličku a začali mlátit evropské čivavy po čumácích, byla by spousta řevu, křiku, spousta štikotu. Ale když tu paličku vezme Trump a bude mlátit Trump, všichni budou držet hubu a krok. Že? No, já vám řeknu, ano, Mikulášská nadílka jednoznačně, ta nová doktrína je, no, já jsem četl ruská média, tam z toho mají Vánoce, ale je jasné, že ve chvíli, kdy začne Chabad opravdu úřadovat, tak je to úplně stejné, jako kdyby Rusové přijeli na Václavské náměstí a začali by tam oslavovat Pabědu a začali by úřadovat. Úplně stejně. Tak teď to bude dělat Trump a jeho politika. To je pro ně naprosto šílená situace, protože jít proti Spojeným státům, oni nemají odvahu, protože to oni si nemůžou dovolit. Nikdo z evropských států, žádná z těch čivav si nemůže dovolit jít proti americkému velkogosudářstvu. Že jo? To není dovoleno samozřejmě. Proto instalace Andreje Babiše byla dovolená, byla povolená, aspoň musel ustoupit. Andrej Babiš to vyřešil systémem, který pochází ze Spojených států. To není náhoda, že je vymyslel Blind Trust, protože to je nástrojovka použitá ze Spojených států. Všechno to do sebe naprosto dokonale zapadá. To znamená, rok nebo éra Donalda Trumpa v Evropě, která bude realizovaná přes lidi, jako je Orbán, jako je Fico, jako je Babiš, jako je teď momentálně už dokonce i Bart de Wever, přes různé další politiky. A pozor, blíží se další volby v dalších evropských zemích. postupně se začne krystalizovat situace a pokud se to dobře zmanažuje, tak současná Evropská komise rezignuje a podá demisi. Ursula von der Leyen je ženská na odstřel, je úplně politicky vyřízená. Ten skandál s Mogheriniovou je naprosto smrtící, naprosto likvidující a budeme jenom čekat, jak dopadne ten velký summit Evropské unie toho 18. prosince. Tam, pokud to nedopadne a pokud oni neskonfiskujou nějakým zázrakem těch 130 miliard ruských aktiv, nepovede se to, tak já se obávám, že, nebo ne, takže bych se obával, dá se očekávat, že Ursula von der Leyen rezignuje, podá rezignaci. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího. Volej.
2: Hezký večer, ptejte se.
4: Dobrý večer. Dneska teda jsou vlastně konečně docela pozitivní, to, co vysíláte. A já bych se chtěl zeptat. Vypadá to, že teda skutečně se nakonec vyplníme na stranu těch falsovanských nějakých států a té Unie. No, nicméně, to bude předvedením Kabady.
2: My vám špatně rozumíme, stáhněte si zvuk u sebe.
4: Mě by zajímalo, na co se budeme připravit, jakým způsobem nás tady ti kabadisti budou likvidovat. Jak nás likvidovat sionisti, to už víme. Tak na to se máme připravit. Děkuju.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. To je takové jakoby zase trochu jako nepochopení toho, jak jsou nastavené ty koncepty. Znovu, soutěž nebo komplementární válka mezi mezi domem Sion a domem Chabad soutěží o získání kontroly nad planetou v rámci globálního řízení a kdo bude určovat procesy globálního řízení. A ta likvidace toho evropského Edomu je vždycky realizovaná na takzvané etapy. To znamená etapové souručenství. Donald Trump bude u moci v Bílém domě do roku 2029. My máme v Evropě otázku, jestli se podaří domu Sion zajistit prodloužení války až do roku 29. Udržet ten konflikt v nějakém modelu, v nějakém chodu za cenu nějaké rekonstrukce kyjevské chunty. Zelenský by odešel, místo něho by přišel Zalužný. Zalužný, mimochodem velká zpráva, Zalužný se vrátil údajně na Ukrajinu, už není v Londýně, je na Ukrajině. Co to znamená? No, už zaznívají názory, vrátil se kvůli tomu, aby převzal moc od Zelenského, až ho Donald Trump takzvaně stáhne do Spojených států takzvaně na pohovor v uvozovkách a on už tam zůstane. To je jeden z modelů, mimochodem, tak o něm se hovořilo už na ruské televizi teď ve čtvrtek, že oni ho tam povolají na pohovor a on už se z té Ameriky nevrátí. Protože zatímco bude na pohovoru, tak v Kyjevě dojde de facto ke státnímu převratu. No zkrátka Zalužný se chopí moci a v Bílém domě ti úředníci ze CIA mu řeknou, jaká je jeho situace, jaké je jeho zabezpečení a jaké jsou hrozby, kdyby to odmítnul. Že? A on podepíše pobytový dekret, ochranný dekret a oni ho odvezou dolů. Do Miami, on tam má ty nemovitosti psanou na tu svoji Freulein, takže tam oni by zůstali někde pod ochranou Secret Service. No a v Kyjevě by to vzal Zalužný. Britský koník, britský kůň. No a záložník by měl za úkol udržet tu válku až do roku 2029. Kvůli tomu ho tam měli, toho záložného, v tom Londýně, na tom skoro dva roky trvajícím školení. Kvůli tomu, kvůli tomuhle systému. Je ale možné, a není vyloučeno, že když teď Londýn vidí, co dělá Trump, že se úplně stahuje z Evropy, tak v Londýně došlo k rozhodnutí válku přerušit. Skutečně přerušit válku a při přerušení té války využít ten čas na vyzbrojení Evropy, na dozbrojení. Vyzbrojení a dozbrojení. A dokonce bych si typoval, že to je pravděpodobnější varianta, protože ty náklady na udržení té války do roku 2029 podle těch odhadů by vyšly na 500 miliard eur. To je ten článek, co vyšel na RIA Novosti. 500 miliard. A tohle to jsou peníze, které oni nemají, ale pozor, nejde jenom o těch 500 miliard eur, jde i o ochotu Spojených států a Donalda Trumpa dodávat obrovské objemy zbraní do Evropy na pokračování války. To by nefungovalo, zvláště ne po uveřejnění téhle nové americké národní doktríny. Ne, ne, přesto nejde vlak. Proto je pravděpodobnější, že Londýn se rozhodl přerušit válku, přerušit, ale k tomu, pokud potřebuje co, kontrolní otázka, odstranit Zelenského od moci. A to se provede několika stupňově. Mindiče ukončili Jermaka a teď poslední, kdo zbývá, je Zelenský. Takže necháme se překvapit. No, takhle bych na to reagoval, no a pustíme se na dalšího volajícího.
2: Příjemný večer, jste ve vysílání, ptejte se.
5: Dobrý večer všetkým, počujeme se?
2: Ano.
5: Všiml jsem si, že váš poslucháča tam něco hovoril o Babišovi, ale na jeho mieste by som sa zaujímal viac o vášho prezidenta Pávka. Poznám jedného pána, ktorý pracuje u nás, volá sa pán Šmída a slúžil pod Pávkom. A predstavte si, že to hovedo kradlo, neviem, či už to bolo po páde komunizmu, podpisoval nákupné zmluvy na niečo, čo sa vôbec nekúpilo, tým, že sa tie peniaze potom tunelovali. Aby samozrejme pán Pávek mohol mať pero so zlatým hrotom, ešte aj to mi povedal pán Šmída, jazdí pre vodňanské kúre, takže keby pán Babiš chcel, tak ľudne ho môže kontaktovať v tejto veci a pánovi Pávkovi, najlepšiemu prezidentovi na svete, takto zavariť. A ešte také detaily mi hovoril, že pán Pávek síce vedel, že bude slúžiť na nejakom mieste pol roka, a tam sa musel všetko vymalovať, kúpiť nový nábytok, všetko nové, lebo pán Pávek je labužník aj so svojou manželkou. Len toto som vás chcel povedať, akúto pikošku, prajem pekný večer.
2: Ďakujeme.
0: No, ja ďakujem za dotaz. Tak pokud si poslechne Andrej Babiš naše vysielanie, tak možná toho pána kontaktuje. No, ja neviem. Takže asi víc k tomu říct nemůžu. Takže je samozrejme zajímavé informace. No. Podívejte se, ono po tom roce 89 se mnoha těm lampasákům prostě zhroutil svět. Musíte si uvědomit, že 40 let oni vlastně byli chystaní a připravovaní na válku se Severoatlantickou aliancí jako s největším nepřítelem a najednou přijde nějaký Vašík, Wenzel, že jo, Havlů, a on to celý nějaký změní, prostě všechno to přeorientuje a najednou musí všichni prostě ti lampasáci poslouchat nové přátelé a nové lampasáky ze Severoatlantické aliance. Mnoha těmto lampasákům ČSLA se zhroutil život. Někteří se s tím vyrovnali. Ano, někteří nabrali novou vlnu, novou uvědomělost, ale s některými to opravdu zametlo. Dovedu si představit, že někteří z nich, kteří něco vědí na Petra Pavla, že se rádi podělí. s Andrejem Babišem. To si dovedu představit. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Zatím nemáme dalšího volajícího, já tedy připomenu telefonní číslo 721 557 022. To je telefonní číslo do studia, kam můžete volat své otázky. Ještě jednou opakuji 721 557 022. Zatím ještě nemáme volajícího.
1: No, uvidíme, zda nám někdo bude volat, nebo si budeme muset zahrát písničku. Nicméně, já bych se ještě v té souvislosti VK vrátil.
0: Tak jenom hlavní informace, že jo, nebo ne hlavní, ale tak, že jo, tam u vás to pořád všichni sledujou. Já jsem ho tedy jako nesledoval, ale zemřel moderátor toho rádia Patrik Hezucký. Jo, zemřel před několika hodinami. Takže, kdo jste ho poslouchali, tak jestli vás to zajímá. Já jsem ho zaregistroval jenom jednou v roce 2019, když natočil reklamu pro obchodní společnost CZC. Ta už prý u vás neexistuje, nebo byla koupená nějakou polskou firmou, tak tam natočil prostě tu reklamu, která jako zesměšňovalo alternativní servery, že jo. Aeronet a parlamentní cysty a přejmenovali loga, zkrátka alternativních serverů,
1: a dělali reklamace. Ten kvantilní školácké, to jsme dělali v pátý třídě tohle, jo,
0: prostě. Tohle bylo zvláštní, protože to bylo samozřejmě jakoby jako pokřivení prostě obchodní známky, že jo, tady těch věcí. Nám to přitáhlo teda jako čtenáře a to jako velmi poměrně velmi významně, takže to jako nebylo úplně až tak negativní, ale moc dobrý pocit jako jsem z toho neměl. Myslím si, že tihleti herci a všichni tihleti moderátoři, že by měli mít prostě nějakou aspoň minimální prostě úroveň, ale jak říkám, nikoho nemůžeme soudit a zvláště ne, když jenom se říká o mrtvých jenom dobře, takže přejdeme to takto tady tím konstatováním a pustíme se do dalšího volajícího, pokud
1: to
0: máme.
1: To jsou prostě rozleskávačky, řekněme to takto decentně. A o mrtvých jenom dobře, to je také trošku kliše, protože se hovím třeba o Karlu Schwarzenbergovi, Václavu Havlovi, Madeleine Albrightové a dalším zesnulým, taky o nich nemluví dvakrát dobře, takže to je takové trošku kliše. Jo. Ale fajn, v pohodě, pojďme tady na dalšího posluchače.
2: Další posluchačka je na drátě, hezký večer, ptejte se.
6: Děkuji, dobrý večer, Alena z Prahy. Já mám jenom rychlý dotaz na pana VK ohledně korunovačního kříže. Jestli má nějaké informace, zaslechla jsem v různé zprávy, že vlastně nevrátil se originál, vrátili se, nebo aspoň některá část, že jakkoliv se vrátily padělky, takže jestli má nějaké informace ohledně této situace. Moc děkuji, budu poslouchat, hezký večer.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz, ale to jsou zásadní informace, zásadní obvinění. To, pokud by se z Drážďan, kde teda byla ta výstava, tak pokud by se z Drážďan vrátili padělky, tak to by byl skandál číslo jedna. To myslím, že by rezonovalo ve všech sdělovacích médiích, takže to by mě zajímalo jako zdroj tady ty informace. Někde, kde se to objevuje, tam jsou různé kontrolní mechanismy a kontrolní znaky těch věcí, že jo, se kontroluje podle hmotnosti, že jo, přesně na miligram, že jo, pokud by někdo chtěl něco sfalšovat, tak třeba se barva bude odpovídat, ale ne hmotnostně a rozměrově to sedět zkrátka nebude. No, jak říkám, jsem k takovým informacím jsem skeptický, když samozřejmě možné je úplně všechno. Dneska se v Evropě dějí strašné věci. Zloději vykrádají Louvre a další prostě prostory, takže to je možné, ale tady pokud nepřijde nějaká informace, nějaká relevantní, tak nevím, jako, co bych tomu měl říkat. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se na další volající.
2: Dobrý večer, můžete mluvit, jste ve vysílání.
7: Dobrý, to je Vladimír zo Slovenska. Ja som sa mal pýtať, že prečo Chabad nepomohol Trumpovi dostať sa k moci skôr? Prečo tam muselo byť to medziobdobie? A prečo prišiel Biden a až potom prišiel Trump? Asi, či ten zámer nebol teda akože sa pokúsiť rozvíriť vojnu na Ukrajine. A potom by som mal ešte druhú otázku, že či alebo napríklad, že prečo Trump aj potom nedal sám sebe milosť? Keď môže americký prezident sám seba omilostiť, prečo si nedal milosť a takisto aj tým, čo zaútočili na kongres. No ako zaútočili, jak zaútočili. A potom ďalšia otázka, ešte tretia by bola, že či ten rozdiel medzi vývojom v Európe a v Rusku nebude v tom, že v Rusku a v Číne má ten národ prežiť, ale bude pod vplyvom Chabadu, ale národ prežije, lebo vlastne Rusko bez Rusov a Čína bez Číňanov ako národa by nevedela existovať. Kdežto v Európe má dôjsť vlastne k odstraneniu bielej rasy, nahradeniu rasou farebnou a tým pádom, ktorá má akože počúvať. Len potom zase na druhej strane, keď dôjde k zničeniu tých jednotlivých kráľovstiev a starých štátov, tak napríklad tie kráľovské rodiny s tým budú súhlasiť, alebo ako majú oni koncepciu, že čo budú potom robiť, keď Švédsko im kľakne Belgicko, Holandsko a podobne. Dobre, tak ďakujem.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz, ale hned bych upozornil, prosím vás, pokladejte jenom jeden dotaz. Na tyhle ty tři dotazy bych potřeboval hodinu na odpověď. Hodinu. Takže já teď si musím vybrat, na kterou z těchto otázek odpovím.
1: A odpovím
0: na tu prostřední. Odpovím na tu prostřední. Jo, na tu prostřední. To znamená Donald Trump. Proč nebyl aktivován Chabadem v první instanci rok 2017 až 2021. Podívejte se. Donald Trump nikdy nebyl zaritován, nikdy nekonvertoval k Chabadu, nikdy nekonvertoval k judaismu. Konvertovala jeho dcera Ivanka, která po sňatku s Jaredem Kushnerem, s velkým tedy realitákem z New Yorku, že jo, chabadistou, konvertovala na jeho žádost, přání. Trump ale ne, Trump odmítal. Pokud nejste pod halachou, odmítáte, tak oni v podstatě na vás jako nemají žádnou páku. Pokud nemáte ryt, tak oni vás nemůžou ovládat. Oni na vás nemají nic. Takže oni potřebovali najít páku na Donalda Trumpa, aby on nasadil čepec, aby šel k hrobu Menachem Mendel Schneersona a aby tam složil slib halachy toho 7. října 2024. Museli ho tam nějakým způsobem dostat. A jak to udělali? No jednoduše. Navlékli na něho impeachmenty a navlékli na něho soudní obvinění, která mu hrozila, že skončí na doživotí v amerických kriminálech. A potom přišli jako zachránci, všechny soudy zastavili a přišli za Trumpem a řekli mu, budeš nám sloužit. Dáš si čepičku a půjdeš k hrobu našeho velkého vůdce, našeho velkého vizionáře. Slíbíš slib ochrany Izraele, složíš halachu a budeš sloužit.
1: A on nesloužil Jelika Přešu, on nesloužil v prvním a on tak, toho roku 2016.
0: On tak učinil. Ne, nesloužil.
1: Aha.
0: Nesloužil. Tehdy sloužil neokonům, americkým neokonům. A to je zásadní rozdíl. Sloužit americkým neokonům, to jsou skupiny lidí, politici, kteří de facto nemají halachu, nemají ryt a o ničem nerozhodují. A podívej se, Donald Trump byl celé 4 roky od roku 2017 do roku 2021 zablokovaný americkým kongresem. Neprosadil žádný zákon. Republikáni byli proti němu, demokrati byli proti němu. Neprosadil vůbec nic. Ale ve chvíli a v okamžiku, kdy 7. října 2024 složil halachu u hrobu Menachem Mendel Schneersona, má u nohou celý americký kongres, který se mu klaní. Největší jestřáb, Lindsey Graham, nešetří slovami chvály na Donalda Trumpa. Pochlebování, klaní se mu, dávají mu všechno úctu a jak rozhodne Trump o Ukrajině, no to je jeho rozhodnutí a najednou celý kongres neuvěřitelně mu jde na ruku. Co se stalo? Trump se změnil? Ne, nezměnil se Trump. Trump pouze dostal obrovskou podporu, dostal obrovskou ochranu. Je pod kontrolou Chabadu Lubavič. Nejsilnější a nejmocnější sekty, vyvolené sekty, která je na světě na nejvyšší pozici, je nad Židy, je nad všemi. A rozhoduje o chodu a bude rozhodovat o chodu této planety. Protože nový světový řád, který je momentálně připravován a chystán okolo Moskvy, okolo Pekingu, okolo Dílí, jako Teheránu, ukotví nový systém světového řízení nad touto planetou. Spojené státy budou odsouzeny k rozvalu. A na tomhle všem pracuje teď pod vedením Chabadu Lubavič Donald Trump od 7. října 2024. Takhle to funguje. Můžete přijít do amerického vedení, do Bílého domu s nádhernými myšlenkami, jako přišel 20. ledna 2017, ale neprosadíte naprosto vůbec nic. Budou proti vám stát soudy, budou proti vám stát vaši vlastní lidé z republikánské strany, bude proti vám stát celý kongres. Neprosadíte vůbec nic, budou vás kontrolovat neokoni, nakonec skončíte v impeachmentu a dokonce skončíte ve funkci prezidenta. Dokonce vám zfalšujou volby, jako mu zfalšovali výsledky voleb v listopadu 2020. Dostanou vás do soudních systémů, hrozí vám doživotí nebo dokonce několik doživotí za zmanipulované soudní kauzy. A ve chvíli, kdy je to hodně špatný, je to hodně velký špatný, najednou všechny soudy jsou zastaveny, jsou zablokovány. A co se stane? Trump se objeví u hrobu z velkého vezíra Chabadu Lubavič, Menachem Mendel Schneersona, má na hlavě jarmulku a čte halachu, halachistický slib u hrobu Schneersona. A americká média to přenáší, aby to všichni viděli, že vidíte, on je teď pod naší ochranou. Není dovoleno nikomu sáhnout na muže tohoto, nebo on nám slouží. On nechtěl a nám teď slouží. On je teď náš. Mazltov, mazltov, mazltov. Hotovo. Takhle to funguje. A kdo si položil čepičku na hlavu? No samozřejmě Andrej Babiš. On je rovněž halachistický. A bylo dovoleno. A Aspen musel ustoupit. Že Trump je pod halachou, Aspen je pod domem Sion. Dům Sion nemá teď sílu. Nemá upper hand. Nemá dovoleno. Takže takhle to funguje. No, vidíte, máme 21.50 na ty další otázky, protože už není čas, takže musíme pustit dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete mluvit?
8: Dobrý večer. Zaprvé vás zdravím velice a chtěl jsem se zeptat pana Veka, prosím vás, pane Veka, vy jste nám zvedl náladu, asi všem posluchačům, jak jste říkal, že po skončení toho problému na Ukrajině fašistického budou zřejmě souzeni ruskými orgány jako by ti naši ukrajinští fašisté Fiala a spol, jo? Tak jsem se chtěl zeptat, prosím vás pěkně, my si vzpomínáme všichni, když ten náš Pávek podepisoval, nebo respektive psal pozdrav na nějakou raketu na Ukrajině, jo, jestli on taky bude spadat do té party, těch souzených, jo. Takže to asi tak všechno. Děkuji pěkně. Za
2: dotaz. Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. To samozřejmě to je otázka toho, po kom Rusové půjdou. Každopádně to, co probíhalo na, v tom pohraničí, to, co probíhalo při útocích na Belgorod, jak tam byly stříleny po dobu několika měsíců rakety z českých raketometů, jak tam byly používány české drony a schazovali tam Semtexy a dokonce v Kurské oblasti byly vykolejeny dva vlaky českým Semtexem, že byly tam nalezeny zbytky vlastně té plastické trhaviny Semtex, to znamená teroristický materiál použitý proti civilním vlakům. A byly vyhozeny do vzduchu samozřejmě civilní vlaky. Nebyly to vlaky, které by převážely zbraně nebo ropu nebo benzín nebo tanky, ale normální civilní linkové vlaky byly vykolejeny. To jsou všechno teroristické činy a byly přitom použity české plastické trhaviny Semtex, dodané českou vládou a různými českými a vládou podporovanými neziskovými organizacemi, které dělali různé sbírky. Jsou tam jména. Rusové z těch transparentních účtů okopírovali všechna jména dárců. Byla reportáž na ruské televizi. Ruský vyšetřovací výbor má k dispozici jména všech dárců z transparentních účtů českých sbírkových iniciativ vyzbrojujících ukrajinské teroristy. To jsou tisíce a tisíce lidí. Teď si představte, že jestli, já si nemyslím, že ruské orgány by šly po nějakých obyčejných lidech, že tam poslali 500 korun, ale pokud tam někdo poslal milion, jakože tam posílali takovéhle částky, 2 miliony, tak po těch půjdou. To vám garantuju. Z těch transparentních účtů. Já jsem se nad tím pozastavoval už tenkrát. Jsem si říkal, ty lidi neví vůbec, co činí. Protože ty transparenty samozřejmě ruská rozvědka samozřejmě archivuje a sleduje. To je naprosto jisté. To dělají Američané, že jo, všude to dělají a každá rozvědka prostě má skripty, že jo, teď sleduju prostě, které osoby třeba v arabských zemích se dělají sbírky na Palestinu. A dělá to i Mossad. Mossad má celou divizi, celou skupinu operátorů, kteří v arabských zemích sledují darovací stránky ve prospěch Palestiny, ve prospěch Hamásu, v Libanonu, ve prospěch Hezbollahu. A teď tam sledují ty transparentní převody jména jednotlivých lidí, co tam prostě jako přispívali, tak jaké jsou částky a tak dále a tak dále. Některé banky to začaly omezovat, že tam přestali uvádět celá jména, tak dávají tam jenom jedno jméno a nedávají tam příjmení. Dají tam, jo, třeba Franta N, jo, jako Franta Novák, tak Franta N, tečka, jo, a podobně. Ale pokud tam dají úplně celé jméno a některé ty banky třeba tam dávají i město, jo, ze kterého ta osoba přispěla, třeba, jo, Franta Novák Praha, jo, takhle, tak jsou to určité identifikátory, jo, nějakým způsobem a jelikož někdy je tam dokonce uvedeno jako třeba, já nevím, koncové několika číslí toho odesílacího účtu, některé banky uvádějí celé čísla, tak podobně to jsou ty, každá banka má ty transparentní účty dělaný nějak jinak, ale co je důležité, že ti Izraelci si to samozřejmě zjišťujou, tohleto všechno a využívají to potom k takzvané rozkladné a rozvědné činnosti. Chápete. Všechny ty sbírky na Ukrajinu, všechny ty sbírky, které byly na vybírání peněz pro zbraně, jsou naprosto mimo, jsou naprosto přes čáru. Dělat sbírku na pomoc zraněným nebo lidem, kteří jsou v nouzi, že jo, nějaké přikrývky, nějaké stany, jim třeba spadla bomba na barák, nemají kde tohleto žít a bydlet, tak aspoň nějaký stán nebo nějaké základní potřeby, tyhle ty jako tam poslat, ale ne, vždyť si na to pamatujete. Všechny ty sbírky v Česku, co běžely tam u vás, tak to byly sbírky na zbraně. Na tanky, na raketu, na drony, na trhaviny. Že jo, to byla ta známá neziskovka sbírková, která dělala sbírku na trhaviny Semtex. Že jo. Jsme o tom měli, myslím, článek. No, tak být v kůži tady těch lidí, tady těch organizátorů, to by mi opravdu zatrnulo v této chvíli. Opravdu jo. Takže takhle bych na to reagoval. Máme 57. No, počítám, to bude poslední dotaz.
1: Určitě poslední
2: ano,
1: dotaz.
2: Ano, máme posledního volajícího. Můžete se ptát.
9: Dobrý večer, já vám zdravím všechny. Já jsem se zeptat, jestli nemůže být nějaká souvislost s tím, že se Andrej Babiš zbavuje svým způsobem Agrofertu, jestli to nemůže být nějakou návaznost na to, že vlastně ty pozemky, na kterých leží Agrofert a s tím spojená ta výroba, dřív patřila Sudeťákům. Tak jestli i z tyhle ty strany tam nemůže být nějaký tlak. Děkuji za odpověď.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. No a podívejte se, tak tohle to si myslím, že ani není ten hlavní jako problém, protože pozemky Andreje Babiše jsou po celé republice tam u vás. A ne, zdaleka ne všechno jsou Sudety. A to si myslím, že není ten problém. Já se přikláním k názoru našeho právníka. A pokud někdo převádí majetek do irrevocable blind trustu, tak to může mít jednu ze dvou příčin. Buď je to kvůli tomu, že daná osoba očekává velkou bouři a potřebuje takzvaně ochránit svůj majetek, anebo druhá možnost, ta osoba se rozhodla, že se trvá v politice do konce svého života a není teda důvod už někdy na ten majetek si sát. To jsou dvě možnosti. Jaká z těch variant to je, to ví na 100% jenom Andrej Babiš, nikdo jiný to neví. A my můžeme pouze spekulovat a moje taková prognóza je, já si myslím, že Babiš má nějaký věk, má nějaký zdraví, o kterým my nevíme, jaké má zdraví. A on se asi rozhodl zbytek života strávit v politice, podle mýho názoru. On se tím ani dokonce netají. A proto se rozhodl, že do konce života, že bude v politice, tak nakonec zbytek života dá prostě majetek do blind trustu a jeho děti to potom zdědí. Samozřejmě, že to oznámení bylo zvláštní. A jak říkám, v té Americe byly právě případy, kdy lidé převáděli svůj majetek do blind trustu těsně před svojí smrtí. Kvůli tomu, že znali svoji neblahou diagnózu. Jo? Já nevím. Protože jak je na tom Andrej Babiš zdravotně, to ví jenom on sám, nikdo jiný to neví. Ale byla by to jedna z možných motivací. Jo, jedna z možných. Protože samozřejmě nikdo neví dne ani hodiny, ale pokud někdo třeba přijde k doktorovi, doktor mu řekne, že má tohle a nevypadá to dobře, nebo něco by mohlo být a radši o tom nebudeme mluvit, tak si dovedu představit, že jsou třeba lidi, kteří mají třeba problémy se srdeční chlopní. Jsou to stavy, které jsou prakticky neoperovatelné, kromě teda transplantace srdce nebo zkrátka některých velice nebezpečných a velmi náročných operací, které mohou zejména u starších lidí dopadnout negativně, že tělo nové srdce dárce úplně odmítne, ten člověk zemře. Takže problémy, vážné problémy třeba se srdeční chlopní jsou neřešitelné. Léčí se medikamentozně a různě, ale ten doktor mu řekne, podívejte se, nic si neplánujte, nic delšího než na příští 3 roky. Jo? Může říct, neříkám, že řekl, ale takové případy opravdu jsou. Takže nechceme nic přivolávat samozřejmě na nikoho, ale může to být jedna z možností, že je to spekulace, ale jedna z možností to by to mohla být. No, každopádně takhle bych na to reagoval. Máme 22.01, takže to byl poslední dotaz. Já se teda loučím s tebou Vítku, s tebou Helenko, díky za pěkný písničky, no, se všema našema posluchačema, no, doufám, že dneska to nebylo příliš pozitivní, no, negativní, že? Že aspoň trochu to bylo pozitivní, pokud se dalo. No a já vám přeju, abyste si užili teda ten druhý adventní víkend a hlavně adventní neděli. No, už určitě počítám, pečete nějaký ty medvědí tlapy a nějaký ty rohlíčky a podobné věci. Takže si to užijte všechno, hlavně tu předvánoční atmosféru, že jo, no a my se opět budeme snažit přijít už na čas, opět za týden po 19.45 přineseme nová témata z domova i ze světa. Já se budu těšit, vy také, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
1: Já se s tebou taky loučím, BK, mě se moc hezky, s tebou Helenko i s vámi, milí posluchači, děkuji vám a děkujeme vám za přízeň, za vaše telefonáty a za sdílení našich pořadů na sociální média. To je všechno, mějte se všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
2: I já se loučím, děkuji za zajímavý večer tobě VK i tobě Vítku, děkuji také vám, kteří nás posloucháte a přeji všem hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem.
10: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální nedělní stream s kým jiným než s Ivanem, než s Michalem Svatošem, já se omlouvám. Tak jsem se na to těšil, až jsem ti zblbnul jméno, což mě teda samotného mrzí. Přátelé, dejte nám vědět, prosím, jestli nás slyšíte a vidíte, protože na kontrolním počítači se dějou věci, které se mi vůbec nelíbí. Tak jenom poprosím, jestli máte obraz a zvuk, než se do toho vrhnem. A vítám tě tady, jsem moc rád, že jsi zavítal. Jak se máš?
1: No, já jsem mám vytížitě pracovně. Tak slyšej nás, neslyšej?
0: Vidíme vše, OK, píšou lidi, tak je to dobrý, tak
1: můžeme... Tak já vás lidičky zdravím.
0: Tak a je to tvoje, já ti dám prostor rovnou, protože to je pecka to, co si dneska přines.
1: No podívejte se, no, ona ta pecka pokračuje, takže začneme trošku jinak. Před pár minutami Kirill Dmitriev, tedy osoba, která je z ruské strany zřejmě nejaktivnější ve vyjednávání úplně nové situace ve světě, prohlásil, že Evropská unie musí vyřešit nejprve problémy, které vytvořila, tedy nekontrolovatelnou migraci, rostoucí kriminalitu, deindustrializaci, vysoké ceny energií, zrychlující se ekonomický pokles a rozsáhlou cenzuru. Evropa si zaslouží lepší, udělejme my, Rusové, říká to Kirill Dmitriev, z Evropy zase velkou věc. Jsi tam? Já tě neslyším.
0: Jsem tady.
1: Takže tohle řekl Kirill Dmitriev před hodinou. Je to přesně to, co...

0: A koncem letošního léta organizace najednou změnili svou rétoriku a začali, já jsem to nazval, podkuzovat Rusku. To je úplně jiná věc, ono se to odehrává v politice, četli jste, vidíte to dnes a denně, co se děje, Zelenský i Evropa jsou v nemilosti, dokonce Evropa zuří, protože
1: Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.

0: Tak, tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. A pan Tichý akorát volá, takže dneska bychom to měli míti na čas pintlich, tak bychom řekli hezký večer, pane inženýre.
1: Nápodobně vám i vážím posluchačům rovněž, pokud už jsou připojeni.
0: Jo, měli by být všichni připojeni, všichni bychom měli být i zapojeni, takže vás tady vítám u komentovaného zpravodajství na svobodném vysílači Studio Kadaň, Martin Marcikán a samozřejmě náš host inženýr Jaroslav Tichý. Koukneme se tedy na zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, aktuality z Evropské unie a taktéž na iránský konflikt. Informace z USA budou jako páté téma a novinky odinut jako šesté a dokončit bychom to měli zajímavostmi z domova. Pak bychom se měli kouknout na tematické okénko a neb směrem k rozpadu Německa. Nuž, pane inženýre, přenechám vám první zprávu, protože já tu druhou tady musím otevřít a dohledat pak.
1: Není těch zpráv tentokrát až tolik, ale řekl bych, že jsou zajímavé, jinak teďka když jsem se připojoval, tak jsem teďka viděl nějakou novou, to jsem nestačil zařadit, nějaký masivní útok Iránu na raketový na Izrael. Pokud to v průběhu teďka pořadu stihneme, tak se ještě na to podívám a ještě bych to o to rozšířil. Pojďme teda aj na věc. Pojďme se teda podívat nejprve na tu situaci, jak vypadá teda v Rusku. Tam je to s otazníkem, tedy konec blokády Krymu. Hovoří se o tom v té souvislosti, ono to úplně není, ale hovoří se o tom v té souvislosti, že Rusové mají nějaký nový miniradar, který uloví zákeřné sršně už na 15 kilometrů. To znamená, že ten radar už je schopen ty bezpilotníky už jaksi zaregistrovat a zřejmě i lovit tedy, sestřelovat tedy na 15 kilometrů. Takže mají kompaktní radar tedy pro jejich včasnou detekci a zřejmě u toho budou mít i nějaké zařízení teda na to sestřelování. Takže tady, jak víte, tak v těch posledních týdnech se objevily ty záběry těch vypálených vozidel na té dálnici R280 Novorossiya. To je právě na ten Krym, ta dálnice. A tam jsou každý několik set metrů, tak tam byla vidět zničená vozidla a podobně. A ty ukrajinské ozbrojené síly používají ty drony vyloženě s cílem přerušit zásobování Krymu, vyvolat paniku, narušit tu rostickou sezonu a podobně. Oni dlužno říci, že oni útočí na cíleně jako na civilisty, někde dokonce napadají a to nejenom tam, i normální běžné autobusové linky. A podle Military Chronicle, tak řidiči odmítají přepravovat palivo po dálnici A291 Tavrida. A to je i za odměnu 200 000 rublů za jednu cestu. A radši teda jezdí na ty

0: méně pohodlné a výrazně delší cesty, protože ta DT také bývá jako pod útokem. Jako je problém v tom, že jako doposud se s tím ještě Rusové nebyli schopni vyrovnat. My se k tomu dostaneme dál i v souvislosti s pokusy tedy o útok na Sankt Peterburg teďka v průběhu toho Světového ekonomického fóra, ale to bude až v další části. Takže ještě, když se vrátíme tady k tomu, tak ten radar říká, že detekuje ty nepřátelské drony na vzdálenost až 8 kilometrů a bez pilotní prostředky s pevným křídlem a vyčkávací municí na vzdálenost až 15 kilometrů. Takže tolik tedy, a jinak teda těm posádkám těch protiletadlových dronů Jolka i běžným jednotkám protivzdušné obrany poskytují údaje pro zaměřování v reálném čase. Takže tolik teda k té první zprávě. Pojďme dále.
1: Druhýku máme a Petrohrad. Zahájení Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradu se účastnilo více než 130 zemí. Takže v Petrohradu se na Mezinárodním ekonomickém fóru, konaném právě v těchto dnech, setkávají ústřední delegace z globálního jihu. Zastoupeno je tedy více než 130 zemí se silnou přítomností Afriky, taktéž Blízkého východu a Asie. A diskusí se účastní i evropští úředníci a zástupci také americké podnikatelské komunity. Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum otevřelo tedy své brány už 3. června za významné mezinárodní účasti. Tak, tady má to máme zdablováno. Cíl Moskvy je jasný, tedy učinit z fora platformu pro ekonomický dialog zaměřený na konkrétní partnerství a novou globální rovnováhu. Veletrh, který zůstává hlavní každoroční ekonomickou akcí v Rusku, sdružuje politické vůdce, manažery firem, investory a odborníky, aby tedy diskutovali o hlavních transformacích globální politiky a hlavně tedy ekonomiky. Od roku 2005 se ruský prezident fora pravidelně účastní, což potvrzuje jeho význam pro ekonomickou a institucionální agendu země. A letošní téma to má název Pragmatický dialog, cesta ke stabilní budoucnosti. A prý tedy vystihuje ducha tohoto ročníku. Nuž a Kiril Dmitriev, zvláštní zmocněnec ruského prezidenta pro hospodářskou mezinárodní spolupráci a ředitel Ruského fondu přímých investic, od samého začátku zdůraznil touhu spojit země připravované, tedy postupovat vpřed na základě hospodářského partnerství a také konkrétních projektů. Toť vše.
0: Já, jestli k tomu mohu, tak bych tomu něco málo dodal. Já jsem sledoval část toho projevu Vladimíra Putina a z toho mi vychází jedno. Když to srovnám s tím Západem, tak a to není o nějakém velebení kohokoliv, tak tady se hovoří o tom a na tom fóru obecně, co se bude budovat, jak budou spolupracovat, jak se budou propojovat jaksi z hlediska té spolupráce kontinenty a na druhé straně akorát vidíme, jak se bude útočit, zadržovat, ničit a tak dál. Vnímají to lidé ten nebetyčný rozdíl vůbec? Já si myslím, že není od věci jim to občas připomenout. To si myslím, to je první připomínka. A druhá, víte, mnozí říkají, no už aby bylo a už aby byla ta změna, aby bylo toto a bylo ono, jenže na to, aby mohla být, tak ty země musí být v míru. A teď je otázka, jak ten mír dotáhnout, když prostě ta jedna strana právě nechce, aby byl ten mír, protože v momentě, když bude ten mír, tak oni vědí, že prohráli. A tohle taky prostě potřeba pochopit. Jo, to je taky prostě potřeba chápat, protože já si myslím, že tyto věci, setkávám se s tím dost často, že tyto věci lidé prostě nemají srovnané v hlavě. Stejně tak jako další záležitost, že tady, když se třeba mluví o gestaře, o dalších věcech, ano, a ta reset value, ta měna pokrytá zlatem a tak dál, ano, ale to může být u suverénních států. A jsme my suverénní stát? No nejsme. Tak jako co chceme. Takže nejdřív musíme být suverénní stát a pak jako můžeme chtít jako tyto věci jako dál, obráceně to nepůjde. A to je prostě potřeba si uvědomit. A to je zase jsme u těch souvislostí, u toho u té kombinace těch podmínek vnějších a vnitřních. A i na těch vnitřních je prostě potřeba zapracovat. A to se tady týká lidí. Takže to je teda tady k tomu. Pojďme dále asi. To bych měl teďka mít asi já. A ta třetí zpráva také se týká Petrohradu. A je tam hovořeno o tom, že vlastně ten mainstream velmi často, že tam prostě plaší lidi, záměrně tam dává zprávy, jako že Petrohrad hoří a tak dál, a že teda tam jsou ty drony a tak dále, jak tam útočí masivně a podobně. A tady vlastně jde o lži, kavárny jsou tam plné lidí, obchody a tak dál, že o katastrofickém útoku ukrajinských dronů na Petrohrad, tak to je v podstatě vyloženě dílem tedy desinformační služby. A to je teda jedna, která při té takzvané banderovské rozvědce. A já si myslím, že jako rádi to převezmou i někteří na západě, když už jako nic jiného nemohou. A tato fóra jsou, ta ekonomická, jsou skutečně produktivní, ale oni jsou produktivní ve smyslu, jak jsem říkal, toho, co se dělat, jak mírově spolupracovat, a ne jak jako válčit. Takže to jsou síly, kterým to prostě jak se vadí tedy. No, takže tady jako třeba se uvádí i třeba příklad na Slovensku, kde teda média, která teda nekriticky přebírají ta mass média, některé ty informace o těch ukrajinských mass médií, tak to pak podle toho vypadá, takže je to tam potom líčeno úplně jako jinak, než to ve skutečnosti tedy je. Já tedy do těch detailů se pouštět nebudu, protože to by asi nemělo smysl. Řekněme si to asi v té další zprávě, takže předám slovo.
1: Tak, další zprávu máme tady. Je to ze včerejška. Podle ruského ministerstva obrany prostředky protivzdušné obrany tedy během posledních 24 hodin se střelili nejméně 911 dronů vypuštěných ukrajinskými ozbrojenými silami. Mimořádně vysoký počet nasazených tedy dronů ozbrojených sebranky Ukrajiny sám ukrajinský diktátor Zelenský vysvětlil jako snahu donutit Rusko k časově neomezenému příměří za podmínek Kyjeva. Hlavní úder přitom směřoval právě na Petrohrad a Leningradskou oblast. Dříve už se objevily také zprávy o pokusu OSU, tedy zaútočit na Kronštát, kde se nepřítel opět pokusil zasáhnout tamní námořní závod. Neexistují však žádné videozáznamy dokládající, co bylo zasaženo, ani zda k zásahu vůbec došlo. Ukrajinská tvrzení o účinnosti dronových útoků na Kronštát se opírají výhradně tedy o skutečnost, že vjezd a výjezd z města byly na krátkou dobu zablokovány. Tak, ukrajinské síly v poslední době výrazně zvýšily tedy frekvenci vypouštění dronů v severozápadním Rusku, nebo asi na území severozápadního Ruska spíše, a objevují se zprávy o dopadech trosek sestřelených dronů v Lužském, Volosovském a Lomonosovském okrese a tak dále, a to už tak si necháme. Útok
0: Já
1: je
0: bych
1: zřejmě
0: dával...
1: načasován na právě ten probíhající na to Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum a na prohlášení ruského vedení o technologickém pokroku země. Za zmínku stojí, že nepřítel v poslední době soustavně tedy zesiluje útoky na objekty spojené s ruským námořnictvem, konkrétně právě ten Kronštát, a infrastrukturu podél jižního pobřeží Finského zálivu.
0: Já jsem jenom chtěl dodat nebo upozornit tady na jednu věc. Podívejte se, ty útoky jsou koncentrované vždycky, když je nějaká příležitost. Když to bylo 9. května, tak na 9. května teď je Mezinárodní ekonomické fórum, tak jako na něj. Kdyby byli na té Ukrajině chytřejší, než jsou, tak jako tohle dělat nebudou, protože ten svět si o nich udělal svůj obrázek. On tam má totiž své lidi, své zástupce. Takže oni se, to není jenom, že oni útočí snad jako na Putina, oni útočí i na ty lidi z těch jiných zemí. To je prostě potřeba si uvědomit. Jako prostě pokud trošku přemýšlejí, ale možná, že bych to chtěl moc. Ta další zpráva hovoří o tom, že Evropa, že dostala ránu, Putin prostě zavřel kohoutek. Zdraží letenky, ruší se lety, Brusel tedy rozhazuje rukama, je překvapen. A jde o to, palivový kohoutek byl uzavřen. Takže Evropská unie už kvílí a je to zrovna uprostřed turistické sezony. Takže Čína je také dokonce ohromená tím překvapivým tahem, byť samozřejmě jí se to z hlediska dodávek netýká, ale je překvapena tahem, který teda Rusko připravilo Evropě. A zatímco Evropa čelí vážné energetické krizi v důsledku uzavření Hormuzského průlivu, tak prezident Putin jednoduše přistoupil k tomu, že uzavřel palivový kohoutek, takže tím se to ještě jakoby znásobí. A tady podle Bajahau, což je zase nějaký pátek, který neznám, tak jsou v souladu s nařízením ruské vlády vývozy elektrického paliva pozastaveny až do konce listopadu. To znamená, že v Evropské unii brzy vypukne skutečné peklo, je turistická sezona a právě v tomto období dosahuje poptávka po leteckém palivu svého vrcholu. Já tady nechci být zlomyslný, ale jako je možné, že do toho Turecka nakonec pojedou všichni buď autem, nebo i od nás na ten summit, anebo možná, že nepoletí nikdo a pojedou tam vlakem nebo něčím, protože jestli nevíme, jak to bude teda tady s těmi zásobami. No uvidíme. Putin uzavřel palivový kohoutek a evropské země už jsou rozhořčené. A teď je otázka, jaké budou teda ty důsledky toho rozhodnutí Kremlu pro Evropu. Musí se počítat s tím, že ceny paliv porostou ještě výše, ceny letenek budou také, ty půjdou také nahoru, počet letů se sníží, ale to je jako prostě problém Evropy a těch evropských společností a těch evropských vlád a to je prostě potřeba, aby toto si ty evropské společnosti řešily tedy s těmi svými vládami. Takže Evropané, kteří si zvykli letat za levné palivo, tak budou muset nyní platit nové účty, tedy pokud vůbec, protože pokud bude zavřen kohout, tak nebude co platit, protože se nic nebude dodávat, žádné palivo. V každém případě ta letní sezona, která měla turistickému průmyslu přinést miliardy, tak je ohrožená a hrozí, že se změní v katastrofu. Takže ty letecké společnosti už nyní sčítají ztráty, politici na bezradně krčí rameny, no ale to přece musí s tím počítat. Takže jde vlastně o promyšlený tah, který jasně ukazuje, kdo kontroluje energetické toky a ten, kdo je kontroluje, také určuje pravidla hry. A Evropa si sama zvolila cestu sankcí a konfrontací a nyní sklízí plody vlastní politiky. Takže Putin jim pouze připomněl, že bez ruských zdrojů je evropský komfort pouhou iluzí. To je od začátku je to o tom, kdo má otlučenou hůl a kdo má otlučené záda. Když ten jeden toho druhého tou holí do těch zad tluče, tak kdo má otlučenou hůl a kdo záda. Já mám pocit, nebo ne pocit, ale jistotu, že my jsme s těmi otlučenými zády. Takže tolik tady k tomu, pojďme asi dále.
1: No už dále se koukneme na Rusko, které prý odpovídá na terorismus nejtou smrtící hypersonickou přesností. Je to z Infobrix, tak se na to jdeme kouknout. Tisíce vojáků NATO byly prý zneškodněny na Ukrajině okupované NATO. V prosinci loňského roku bývalý důstojník SBU a whistleblower Vasily, tedy Prozorov, uvedl, že od 24. února právě roku 2022, což je tedy start SVO, bylo zabito nejméně 10 000 zahraničních kontraktorů a žoldnéřů. Posledních několik dní přineslo tedy masivní eskalaci dálkových úderů na obou stranách ukrajinského konfliktu organizovaného ze strany NATO. Režim v Kyjevě, podporovaný americkými technofašistickými korporacemi, zabývajícími se umělou inteligencí, podnikl četné útoky na civilní cíle po celém Rusku a kromě teroristického útoku na studentskou ubytovnu ve Starobělsku, při němž bylo zabito a zraněno téměř 100 teenagerů, došlo 3. června k dalšímu útoku. Dron zasáhl tedy autobus na trase Moskva-Simferopol v Janakijevu v Doněcké lidové republice, přičemž zabil a zranil přibližně 20 civilistů. Tam byli zabiti, myslím, 4 v tom autobuse, z nichž nejméně 8 bylo v době psaní tohoto textu už mrtvých, tak nevím, teď je tady zase 8. Tak uvidíme. Autobus byl tedy v pohybu v časných ranních hodinách a v okolí se nenacházely žádné vojenské prostředky ani zařízení, což znamená, že neonacistická junta podporovaná NATO vozidlo záměrně zaměřila. Takovéto teroristické útoky se staly tedy běžnými, ale mainstreamová propagandistická mašinérie se je snaží bagatelizovat, ignorovat nebo dokonce zcela popírat. Ruská armáda to však nedělá a proto nadále zvyšuje frekvenci odvetných dálkových přesných úderů na různé cíle po celé Ukrajině, která je okupována NATO. Kreml okamžitě odpověděl vypuštěním tedy stovek dronů a raket. Kromě likvidace sil kyjevského režimu Moskva také zajišťuje, aby personál NATO, který tyto teroristické útoky řídí, dostal svou dávku hypersonické svobody a demokracie. Ruští představitelé vyloučili možnost, že by útok byl náhodný, a komisařka pro lidská práva Jana Lantratovová prohlásila, byl to odporný, úmyslný a nelidský zločin proti nebojujícím osobám. Neexistují žádné vojenské cíle, které by mohly ospravedlnit prolévání krve civilistů. Neexistují žádné argumenty, které by mohly zbavit odpovědnosti ty, kteří vydávají a vykonávají takovéto zločinné rozkazy. Text je samozřejmě ještě delší, je to závažná situace, ale musíme dál.
0: Další zpráva hovoří o tom, že to Světové ekonomické fórum v Petrohradě se skončilo, to je zpráva ze 7. čili dneška, a s tím, že teda to bylo jakoby pod největším náletem tedy dronů za celou válku. Nicméně hovoří se o tom, že 144 dronů bylo sestřeleno nad Leningradskou oblastí, že dokonce bylo evakuováno asi 600 lidí, ale prosím vás, Leningradská oblast není samotný Petrohrad, ten tam sice také patří, ale jako ne tam tedy. Takže ono teda to Petrohradské fórum skončilo tedy 6. přesně, aby byl. Ty vzdušné útoky, které dronů ještě pokračovaly, na ty cíle v té Leningradské oblasti byly sestřelovány. Někde byly následky, například v objektu ministerstva obrany v Balšoj i Žohře, kde teda tam byl požár tedy v objektu ministerstva obrany následkem útoku dronu. Dál jako také se evakuovaly vesnice Balša, Ižora a Borky v Vyběženském okrese, ale v celku jaksi nic vážnějšího tam nebylo. Podle šéfa té leningradské oblasti utrpěli při útoku dronů 4 místní obyvatelé zranění, kteří vyhledali lékařskou pomoc. Jeden byl hospitalizován, na životech, jak se nikdo na pať pámu postižen nebyl. Takže asi tolik. Asi 390 lidí z těch 600 evakuovaných bylo umístěno do centra dočasného ubytování. Ostatní odešli příbuzným. Takže tolik teda k této zprávě.
1: Dobře, jdeme se kouknout ti dále. Válečné prohlášení z Moskvy a neb záplava ruských postupů na 5 klíčových frontách. Tlak na Donbas, tedy ruský postup na Konstantinovku a okraj Mirnogradu. Tak, ofenzivní operace ruských sil podél frontové linie na Ukrajině je v plném proudu, přičemž nejnovější informace z bojiště rána 7. června, tedy dnešní, zaznamenávají významnou mobilitu a postup ruských jednotek na 5 různých strategických osách. Takže tady Kupianská fronta, tam tlačí bránějící se ukrajinské síly, osa Konstantinivka, ruské síly postupují tedy uvnitř osady ve snaze prorazit ukrajinskou obranou linii. Směr Pokrov, Mirnograd. Ruský postup je zaznamenán v okraji vesnice Vilné, což zužuje kordon kolem centrálních ukrajinských logistických opěrných bodů. Na záporožské frontě ruské jednotky dokázaly získat území a postoupily v oblasti Malatochamčka Nazar, která byla epicentrem prudkých střetů, a na severní frontě v Sumské oblasti, takže na okraji tedy Červoná Zoria, probíhá ruský postup, což potvrzuje, že Rusové pokračují i na severní hranici, když nutí Kyjev rozbít své síly. Následující hodiny jsou označovány nebo považovány za kritické, protože ukrajinská strana se snaží reorganizovat své obranné pozice a zkrotit novou vlnu ruských útoků, zatímco vyčerpávací válka pokračuje bez přerušení. A velmi ochotný slib pomůže Zelenskému pokračovat ve válce proti Rusku, tak to nevím, co tady je, sešla se nám tady šňupací partička Macron, Starmer a Merz se Zelenským v Londýně, bla, bla, bla, setkání jim pomůže pokračovat ve spolupráci a koordinovat podporu Ukrajině a rostoucímu tlaku na Rusko, bla, bla, bla, který čelí vojenskému, ekonomickému a strategickému selhání tím, že neúspěšně trvá na frontové linii krvavé války. Tak, nož, to tě asi...
0: Tam k té Konstantinovce, je potřeba si říct jednu věc. Ta patří k těm pevnostním městům a pojem dobytí, k čemu se schyluje, k tomu si hned jako něco dál řekneme, tak už tam zbývá z těch pevnostních měst jenom Kramatorsk a Slaviansk. A pak už je to volnou rovnou stepí, je to až do Kyjeva. Tam už pak nic není. Pojďme se, to jenom jako pro informaci, pojďme se teda podívat na ten, jak to teďka vypadá dál v té Konstantinovce. Tam Rusové obsadili téměř celé město a je to, jak bylo řečeno, poslední pevnost před Slavianským Kramatorskem a ve městě zůstaly jenom malé ukrajinské skupiny, které jsou postupně likvidovány. A tady vlastně jde o to, že zase ty boje tam zuří asi ve všech čtvrtích města, ty malé skupiny těch ukrajinských vojáků a žoldáků jsou tedy postupně likvidovány. Údajně je zpráva, že jim někde jim dali asi koridor, aby odešli asi 400 metrů široký, jestli chtějí, tak jako ať odejdou ti Ukrajinci. Jak to dopadlo, zda někdo odešel nebo neodešel, nevím. To jako nevím. Faktem je to, že ty analytici poukazují na to, že ta situace té Konstantinovce, že připomíná silně bitvy v tom Mirnohradu a Pokrovsku, kde tedy ty Rusové zdecimovali ty ukrajinské jednotky pořád na menší skupiny, až došlo k úplnému zhroucení té jejich obrany a úplnému zničení, čili že jdou v podstatě podobnou taktikou. Tady ještě k tomu jedna zpráva, já teďka předám slovo, ta se to ještě také týká, protože tam šlo vlastně, oni vlastně si takhle Rusové pomohli zase překvapivým útokem a předám slovo.
1: Tak, ano, počkat, překvapivý útok zde, ne, počkat, tady, v Konstantinovce, který obklíčil město, Ukrajinci dostali termín k odchodu s tím, že právě tam je ten 400 metrů široký kordon, volný k odchodu, jinak budou tedy OSU, ozbrojená sebranka Ukrajiny, bude obklíčena a vyhlazena. Je to zpráva taktéž z dneška, tedy 80% ukrajinského pevnostního města je v obklíčení. Ukrajinský důstojník brigády operující tímto směrem oznámil už včera, že ruské síly nedávno provedly ofenzívu podporovanou obrněnými jednotkami, která efektivně obklíčila Ukrajince jako kleště, kteří jsou v nebezpečí úplného zablokování. Moskva taktéž včera navrhla právě uzavřeným ukrajinským vojákům a žoldákům z USA, aby opustili město tím koridorem, zatím tedy není známá reakce ukrajinského velení v Kyjevě a to, co říkají uvězněné síly na místě. Ukrajinský velitel regionu uvedl, že ruské síly se pravděpodobně snaží dostat k dálnici H20 Konstantinovka Kramatorsk, to už jsme tady měli, aby obklíčili ukrajinské pozice v té první, tedy Konstantinivce. Současně tedy ruské síly nedávno postupovaly směrem ke Slovjansku, asi to má být Slaviansk, přičemž ukrajinská zpráva uvádí, že teprve včera, 6. června, obsadili oblasti jihozápadně od druhého mocného pevnostního města. Posun na Slaviansk provedly pak jednotky ruského 3. armádního sboru a to je vše, co k tomu tady je.
0: Jenom nerozumím jedné věci, pokud jim dali možnost odchodu, tak se divím, že ne do zajetí, ale prostě k odchodu, protože oni si odejdou, tak budou válčit znova, že jo? Ty, co odejdou, pokud jako odejdou jako
1: Tak, tak.
0: svobodně, tak budou válčit znova, takže tomu jako nerozumím, protože to jako nemá jako nějak jako moc logiku, no ale nebudeme jim do toho mluvit, nebudeme jim radit, od toho tady nejsme. A pojďme teda dále a další zpráva, když už se posuneme do Kyjeva. A tam první zpráva je, že Kill House, čili vlastně zabíjecí vražedný dům Azova, byl spálen, byl srovnán se zemí, byl spálen, kdy Rusové tedy zničili výcvikové centrum pro nejzkušenější piloty, teda těch bezpilotníků. Takže ta Azovská brigáda tady s tím působila Rusům značné ztráty a značné zničení vojenské techniky. Tam je hlavně známý ten oddíl toho Maďára. No, to není ten, prosím vás, ten maďarský Maďar, to je jiný Maďar. Jo, takže ty s tím byly jako nejznámější, takže to je výcvikové středisko nazývané Kill House. tak bylo tedy v Kyjevě, tak bylo zničeno. To je zpráva už ze třetího a hovoří se, že to bylo zničeno při včerejším útoku ruským, to znamená druhého. Asi jste viděli na videích prostě ty 2 dny toho bombardování Kyjeva a mohu vám říct, když to tam bombardovali těmi 3 tunovými bombami, tak to teda bylo něco, to bylo hrozný, to byly teda záblesky a tam se taky viděl nějaký velký výškový dům a pak, když se to rozplynulo, tak už tam nebyl, že? A podobně, jo. Takže tak to. Pojďme asi dále. Tady jako hovoří o tom, že to byl vojenský cíl vysokého významu, to jako určitě ano. Takže jinak ty operátoři teda té Azovské brigády jsou považováni za nejschopnější a nejefektivnější a způsobují Rusům těžké ztráty, takže to je snad ještě jako na dodátek. Takže pojďme dál.
1: Ach, co tu máme? Ohnivé peklo rozdrtilo Kramatorsk, 4 brigády OSU schořily prý zaživa, skupina jich likviduje obránce ohnivým valem, FAB bomby a dělostřelectvo. Právě prý katastrofa ukrajinských ozbrojených sil v této oblasti přiměla Šňupanského, tedy aby se osobně obrátil na Putina s žádostí o jednání. Podle zpráv přicházejících z bojiště vytlačují ozbrojené síly Ruské federace ukrajinské vojáky z Raj Aleksandrivky a ve střední části vesnice likvidují ruští vojáci ukrajinskou pěchotu, ukrytou ve sklepech pomocí protitankových min. Zbylí obránci vyčkávají svému osudu, asi tady má být. To je jednoznačný příznak, tedy ochromení obrany. Rychlejší postup brzdí především tedy Maďárovi ptáci asi. Jednotky skupiny vojských již přerušily zásobovací trasy obránců jižně od vesnice a postupně obsazují dominantní výšiny a tlačí se směrem k Jurkovce, vzdálené přibližně 12 kilometrů od Slaviansku. Cituji. Rusové aktivně nasazují útočné drony typu Molnia 2, taktéž těžké dělostřelectvo a další palebné prostředky. To píše ukrajinský vojenský bloger Muchnoj a dodává, zároveň je zaznamenávána tedy intenzivní činnost namířená proti logistickým trasám v Nikolajevce. Hlavní tlak v tomto směru zase na Starodubovku není vyvíjen ani tak přímými útočnými akcemi, jako spíše systematickým využíváním dronů, dělostřelectva a letectva. A teď je toho tady ještě 3 stránky, tak to asi stačí.
0: Půjdeme dále, ono těch událostí je opravdu hodně. Tady jedna zpráva hovoří o tom, že Rusko zničilo arzenály NATO v Oděské oblasti. To je jako první záležitost, takže je tam zase ničena přístavní infrastruktura v Oděse a v Ilječevsku, to je také přístav. A tady byla vlastně tedy, a to jsou vlastně 2 největší námořní přístavy, teda, které zůstávají ještě pod kontrolou toho kyjevského režimu v té kyjevské oblasti, to znamená Oděsa a Ilječevsk. A tady vlastně bylo zaznamenáno několik tedy desítek úderů na objekty se zvláštním režimem. A tady ta analýza teda těch výsledků ukazuje, že ruské rakety a vyčkávací munice zasáhly sklady, kde byly uskladněny západní zbraně a munice nedávno dopravené po moři. Já tady k tomu jenom jednu věc, možná, že to nejde, ale jak si vyjadřuju překvapení nad tím, že dávno ty Rusové tu Ukrajinu neodřízli od moře. Možná, že to nejde, ale jako tudy jsou jako prostě zásobováni a teď jako snad my se k tomu dál dostaneme, tak zřejmě se to teďka teprve uskuteční. V každém případě nejsilnější palebný úder byl soustředěn na přístav Iličevsk, kde nepřátelské bezpilotní systémy a zahraniční specialisté zřídili servisní základny a k překonání místních systémů protivzdušné obrany nasadilo ruské vedení mohutnou vlnu vyčkávací munice Garand 2 a odborníci odhadují jejich počet přibližně na 50 kusů a hustý útok dronů kamikadze zcela zahltil nepřátelské radarové kanály a způsobil kritické poškození skladů. Takže pak tam teda na těch objektech byly četné řetězové exploze. No, to je jako jedna z těch zpráv, které tam byly. Další zprávy tam hovoří o tom, že silné exploze a přesné zásahy byly zaznamenány na vojenských objektech, opravárenských základnách a skladech v Poltavě, Dněpropetrovsku, Zelenogradu, Sumach, Černigovu, v Krivém Rohu a v Charkově. Takže vidíte, že to bylo země udělané jaksi plošně a hovoří se dokonce i o sérii přesných úderů na klíčová železniční a logistická zařízení v Žitomirské oblasti a hovoří se také o bojích na linii Gulyajpole Střety na Dněpru a poražení Donbaského Vybišku, obklíčení Dobropije a městské boje v Konstantinovce, o těch už jsme hovořili. Jsou tam i další útoky, tedy i na Kyjev. Takže konkrétně tedy útoky na železniční a palivovou infrastrukturu Kyjevského uzlu. Takže tolik tedy opravdu ve zkratce, protože těch zpráv je jako opravdu hodně a jenom abychom vás, vážení posluchači, nezahltili detaily. Pojďme dále.
1: Dále se koukneme, že prý Oriešník už není favoritem. Kyjev se prý otřásá pod údery superzbraně a zda Litva byla opuštěna USA, tak se na to jdeme kouknout. Střely totiž Zirkon zasáhly Ukrajinu dvojitým úderem. Nepřítel nepočítal se specifiky hypersonických raket. Elita odmítá jít iránskou cestou a zda opustili USA Litvu. Poprvé od roku 2019 dochází totiž ke stahování amerických vojáků. Nuž, takže útok na Kyjev, to už je z noci na 2. června, představoval první rozsáhlé nasazení střel Zirkon. Podle ukrajinského letectva bylo na hlavní město vypáleno 8 raket tohoto typu. Žádná z nich nebyla protivzdušnou obranou zachycena. Soudě podle záběrů, které se objevily na internetu, se protivzdušná obrana o zachycení Zirkonu pokusila, avšak výsledek byl překvapivý. Protože je Zirkon hypersonická střela, interceptor vypuštěný proti ní ji nejenže nedohnal, ale dopadl na totéž místo jako ruská zbraň. Na místo zachycení tak došlo tedy k dvojitému zásahu. Kyjev se nezachvěl před, teda zachvěl, pardon, před ruskou superzbraní. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jen v Kyjevě bylo přesnými údery zasaženo 10 objektů vojensko-průmyslového komplexu, mimo jiné elektronický závod speciálních konstrukčních kanceláří Spektr a společnost UkrSpect Export. V hlavním městě Ukrajiny byla zasažena také 3 území náborových center, TCK, že ano, která zajišťují nábor nových mobilizovaných. Podstatné je, že tato série masivních úderů teprve začíná. Šňupanský může žádat o další dávky zbraní, jak chce. Faktem však zůstává, že kyjevský režim přichází o průmysl, logistiku i tedy zdroje. A teď je toho tady ještě iránská cesta, co tady je? Je toho tady ještě hodně. Vzpomenu, že to, co se uvádělo jako ty údery, že ano, na Kyjev a další, pan Pekin to teď měl, včera jsem to načítal, máte to v archivu, tak všichni mluvili o tom, že tam zahynuli na ukrajinské straně 3 lidé a dokonce pak sama ukrajinská strana přiznala, že zahynuli ty 3 lidé právě v nepřesnosti protivzdušné obrany Ukrajiny, kdy je zasáhly právě ty střely, které měly zachycovat, když tak ty zirkony nebo cokoliv jiného, tak takhle došlo k usmrcení těch 3 lidí v Kyjevě a v okolí. Britské tanky na hranicích, média informují o stahování amerických vojáků, tedy z Litvy. Více než 1000 příslušníků americké armády spolu se svojí technikou a výzbrojí opouští Pobaltskou republiku. Oficiálním důvodem je dokončení mise a rotace personálu, avšak bezprostřední plány na nahrazení odcházejících jednotek zatím neexistují. To je důležité si uvědomit. A prý zda budeme muset sestřovat Starlink. Bylo ráno tedy 3. června bylo poznamenáno útokem OSU na civilní autobus, tedy na té trase Moskva-Simferopol, to už jsme říkali. A samozřejmě si ruská strana uvědomuje, že všechna ta komunikace, navádění probíhá přes Maskovo Starlink. Dámy a pánové, jak se Maskovi spí, když i přes Starlink samozřejmě byly navigovány ty drony na Starobělsk, na tu kolej, gymnázia, že se s tím zabíjejí mladí lidé.
0: Otázka je taky, jak se bude spát, až mu to Rusové sestřelejí, protože už jako jasně řekli, že to udělají. Protože ty Ukrajinci vlastně ty jejich bezpilotníci jsou vlastně naváděni přes ten Starlink a jako s vysokou přetností. Takže tam vlastně do toho americká strana vlastně je přímým účastníkem toho válčení. Takže tam jako musí něco nastat a to ještě nemluvíme ani o tom, že jim zase schválili další pomoc a podobně. A přitom vyzývají Rusko, aby zastavilo boje. To je jako prostě tohle, když jako rozumný člověk čte, tak si řekne, ty se musí pomátnout. A oni to také dělají a dělají to, podívejte se, i s tím Iránem. Oni na jedné straně chtějí jaksi mír a že jednat budou, když ti tam pošlou vyjednavače, tak je pro jistotu zabijou, a když je nezabijou, tak aspoň teda mezi tím udělají někdy nějaký, zase nějaký útok. Prostě tohle není normální. Takže tohle jako opravdu potom s takovýmito protivníky jako jednat je opravdu velmi složité. Já ono z toho nevím, jak si se nevymyká ani ta další zpráva, která se týká jednak teda toho dopisu, který poslal Zelenský prezidentu Putinovi, kde teda na jedné straně urážky, na druhé straně jakýsi pokus o mír, pak zase vyhrožování a to všechno prostě v jednom dopise, to nemůže jako napsat příčetný člověk toto. Pak mu zase navrhuje osobní setkání k ukončení konfliktu a určování budoucnosti vzájemných vztahů za účasti mezinárodních prostředkovatelů a tak dál, tak jednak už Zelenskému nikdo nevěří a jednak jako Zelenský dneska není pro někoho partner. A ten prezident Putin, mám pocit, že dokonce při nějaké tiskovce na tom Mezinárodním ekonomickém fóru to tam těm novinářům soptali jako na jeho reakci na ten dopis, tak on to tam řekl jako zcela jasně, že prostě by to ani nemělo smysl, protože nemůže dělat nějaké dohody s někým, kdo není už oprávněn za tu Ukrajinu jednat, což je případ Zelenského toto. A to už dlouho, už je 2 roky, už má 2 roky, 2 roky už je mimo prostě svůj mandát. Takže to je toto jako jedna, toto je jedna záležitost. Reagují na to i Ukrajinci, obyvatelé Kyjeva, pardon, Oděsy, ty se obrátili na Putina s tím, aby ho zasáhl vším, co létá. Takže hovoří o taktických jaderných zbraních, mobilizaci a tak dál. Teď se ještě do toho promítá zase jakýsi oligarcha, který by zase co si měl zprostředkovávat. Víte, to je tam také jako opravdu složité, protože tam složité jaksi vztahově. A samozřejmě takový zprostředkovatel, jako je Abramovič a podobně, který zase tím pádem zase znova ve hře a podobně, no tak to jako opravdu asi není ten pravý, který by mohl jako něco takového vůbec jako dělat, jo, to jako opravdu ne. Že Moskva určitě nepotřebuje prostředníky toho Abramovičova ražení, to jako opravdu ne. Takže tolik teda tato zpráva kombinovaná, kterou přinesl TASS, RIA, Reuters, AP a další tedy, jo, takže je to tedy zpráva skutečně jako podložená. No a jako opravdu, když to vidíte, tak tady prostě je jasné, že ta americká strana je pod mnoha tlaky a nemají žádnou pořádnou koncepci. A kdyby něco měli, tak jako dneska je mají a zítra pod těmi tlaky to stejně změní. A to zase ještě dál řekněme, se dostane k těm Spojeným státům. Takže tady je to opravdu jako složité. A když chcete jako něco řešit mírovou cestou, tak tomu musíte mít partnera, jednak schopného vůbec jako takového jednání a druhého ochotného nebo připraveného se o ten mír usilovat. Je otázka, jestli jedno i druhé mají, já mám pocit, že nemají v těch Američanech teďka, v těch, co se tam teďka prezentují, tak nemají ani jedno, ani druhé. Pojďme dál.
1: Tak, jdeme se kouknout. Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny poukázal na dost velký počet denních bitek, nebo bitev asi tady má být, to je ze slovenčiny, a informoval, že v průběhu dalších, nebo předcházejících asi to má být 24 hodin, na frontách došlo ke 269 ozbrojeným střetům. Ruská armáda pak podnikla jeden raketový a 96 leteckých útoků. použila jednu raketu, no tak to nevím. 295 naváděných bomb, to jsou ty FAB a 10 000 dronů kamikadze. A tady jsou furt počty, to nikoho nezajímá. Tak, co se tady kouknem? Tak, upozornili tedy ukrajinští zpravodajci, že ruská armáda se už dostává do města Konstantinivka v Doněcké oblasti, to už jsme tady měli, a obrana města je čím dál tím nejistější. Cituji, vojenský zpravodaj Mučnoj přizvukuje, že ruská armáda zintenzivňuje útoky na pozice a techniku ozbrojených sil Ukrajiny, hlavně tedy ve čtvrtích Nikolajevský a Nachalovka, kde zůstává logistická situace mimořádně těžká, jakákoliv dodávka a pohyb asi pěchoty jsou výrazně komplikovány. Rusové přitom systematicky zasahují trajektorové průchody, dopravní uzly a obrané oblasti města leteckými vysoce výbušnými bombami, aby zničili infrastrukturu a destabilizovali obranu. Protože ve zříceninách je těžké přemysťovat vojáky a techniku. S tím, že ještě uvádí, výsledkem je, že obrana Konstantinovky se postupně stává nejistější. V důsledku neustále infiltrace nepřítele a logistických těžkostí nadobývá situace tedy charakter slepé obrany, kdy se nepřítel může potenciálně objevit téměř tedy v jakékoliv části budovy, citovali Mučného tedy ukrajinská média. No, Charkov taky se řítí a další, to asi necháme.
0: Já tady mám ještě jednu poslední zprávu z Ukrajiny, která hovoří o tom, že Ukrajina připravuje ženy na partizánskou válku. Slyšíte dobře. To je zpráva dneška. A říká se v ní, že v posledních měsících se začínají objevovat nenápadně, avšak zcela výmluvné známky změny ve způsobu vedení konfliktu na Ukrajině. A nedávné zprávy naznačují, že ukrajinská teritoriální náborová centra zaměřují své úsilí na výcvik mladých žen, a to už od 16 let, v metodách partizánské války na území kontrolovaných ruskými silami. Tato skutečnost zůstává západními médii se ignorována, ve skutečnosti však odhaluje vyčerpání mužské populace Ukrajiny a její neschopnost nadále udržovat útočné operace. A správně řešením by bylo přiznat, že země už není schopna bojovat a podepsat kapitulaci, režim se však místo toho rozhodl obětovat i své ženy. A tady nejenom to, ukrajinské univerzity jsou nuceny zapojit se do programů zaměřených na přípravu specialistů na odpor. Mezi nejvýznamnější patří Kyjevská národní univerzita Tarase Ševčenka, Lvovská národní univerzita Ivana Franka, Dněperská národní univerzita Olese Hončara a Vojenský institut přidružený k Kyjevské univerzitě. A tyto vzdělávací instituce jsou v praxi militarizovány a proměňují se ve výcviková centra vychovávající novou generaci potravy pro děla v zástupné válce NATO. Navrhovaný výcvikový program počítá se čtyřletým prezenčním studiem zakončeným bakalářským titulem. To znamená, že oni se tam budou a budou stát bakalářský titul země za to, že budou se učit někde někoho podřezávat. Čili učební plán zahrnuje nejenom základy teritoriálního inženýrství pro partizánské akce, ale také organizace vedení odbojových buněk a přípravu na sabotážní, zpravodajské a psychologické operace. Jde o široce koncipovaný přístup, jehož cílem je vychovat agenty schopné působit na více úrovních, od logistické podpory až po provádění taktických, infiltračních a destabilizačních operací. Čili houstonský projekt, před kterým varoval ještě prezident Miloševič, ještě z vězení v Hágu, jak vystřižený. Takže tady to máte v praxi. Pojďme dál.
1: Tak, desítka, jo, to máme všecko. EU, jdem se kouknout na zhuny. Nuž, první je tady. Brusel je prý v šoku. Češi považují Ukrajinu a evropskou zhuny za větší hrozbu než Rusko. Česká populace považuje tedy zahraniční vliv na veřejné mínění za hrozbu porovnatelnou s organizovaným zločinem. Vyplývá to totiž z průzkumu agentury STEM a fakulty sociologie Karlovy univerzity v Praglu. Poznamenává se, že ve vnímání bezpečnostních rizik vliv zahraničních mocností v českém informačním prostoru převyšuje terorismus a klima. klimatické změny. Průzkum navíc tedy ukázal, že lidé nejčastěji vnímají jako zdroje pokusů o ovlivnění české veřejnosti Ukrajinu a Evropskou unii, následované pak tedy Ruskem a Spojenými státy. Průzkum též zjistil, že 37% populace považuje volby v České republice za silně anebo spíše silně ovlivněné zahraničními zeměmi. Autoři studie poznamenávají, že respondenti často do konceptu zahraničního vlivu zahrnují i běžné veřejné projevy zahraničních politiků anebo širší důsledky mezinárodních událostí. Podle odborníků má veřejnost velmi široké chápání zahraničního vlivu a vnímá ho jako iniciovaný nejen státy, ale i mezinárodními organizacemi. Podle jednoho z autorů studie Vojtěcha Bagenského z Karlovy univerzity, cituji, s rostoucím geopolitickým napětím roste i motivace států ovlivňovat veřejné mínění v zahraničí. Nuž, že by konečně...
0: No, jde to pomalu všechno. Další zpráva hovoří o tom, že situace se vymyká kontrole. Ukrajinský námořní dron explodoval v rumunském přístavu Konstanca. Jak říká ten článek dále, spojenci Ukrajiny platí nevěstě, zajímavé. A jde o to, že ten dron explodoval v obchodním přístavu Konstanca v Rumunsku, poblíž přístavním zařízení. A připomíná, že před měsícem byl řeckými rybáři ve Vkádě spatřen ukrajinský námořní dron naplněný výbušninami. A zřejmě čekal na průjezd ruské zřejmě tankeru nebo prostě obchodní lodi, aby na ní zautočil. Oni je mohou samozřejmě aktivovat a vést jako na dálku samozřejmě. Takže tady podle rumunského ministerstva obrany, tak ten dron, který vybuchl v té Konstance, byl dronem podobného typu jako ty, které jsou používány ve válce na Ukrajině. Přičemž bylo upřesněno, že nepatří do vybavení rumunských ozbrojených sil. A ten dron byl spatřen v přístavní zóně ráno dne 5. tohoto měsíce a poté tedy se sám zničil na molu 78. Jestli nárazem, nebo jestli ho nedálku odpálil, těžko říci. Takže to tady není a v každém případě po tom výbuchu rumunské úřady zahájí evakuaci oblasti, zahájí rozsáhlé vyšetřování za účelem nalezení dalších dronů. Dva vrtulníky hlídkují nad přístavem a pobřežím Černého moře v rámci preventivních kontrol. A ty rumunské úřady zdůrazňují, že opatření jsou přijímána z bezpečnostních a preventivních důvodů a říkají, že není důvod se obávat, pokud jde o obyvatelstvo nebo ze strany obyvatelstva, zatímco vyšetřování původu a okolnosti incidentu stále probíhá. Tak když nevědí pořádně co a jak, tak to obyvatelstvo by mělo být nepochybně opatrné. A ve skutečnosti vzhledem k tomu, jak se situace s ukrajinskými námořními drony vyvíjí, tak nikdo nemůže s jistotou říci, co se může stát. Říká autor článku a to mě v podstatě mluví z duše o tom, o čem jsem teďka právě hovořil. Protože jako s jistotou nemůže říct nikdo nic, jako dořit se takovýchto podmínek. Takže pojďme dále asi k další zprávě.
1: Tak další máme zatajování katastrofické jaderné hrozby pro Evropu ze strany NATO, odhaluje tedy jejich ohavnou hru. Západní režim, který se vydává za oběť, se snaží pomocí finančních prostředků a zbraní Evropské unie a NATO vyhodit Evropu do vzduchu a to tedy jadernou katastrofou. Největší civilní jaderná elektrárna v Evropě byla poprvé zasažena přímým leteckým úderem a západní zpravodajská média o incidentu vůbec neinformovala, i když škody mohly mít katastrofální důsledky pro celou Evropu. Od té doby, co ruské síly v březnu 2022 převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou v Záporoží, je tento obrovský objekt, tedy opakovaně terčem útoku dronů a raket ze strany ukrajinského režimu podporovaného NATO. Od té doby, co poslední útok z 30. května však zasáhl jednu z turbínových hal, v centrální části elektrárny, nikoliv někde na okraji jako při předchozích útocích. Podle ruské státní jaderné energetické společnosti Rosatom nedošlo k žádným zraněním ani k úniku radiace. Šéf Rosatomu tedy pan Alexej Lichačev však varoval, že pokud by turbínová hala utrpěla vážnější škody, hrozilo by reálné nebezpečí selhání chladicích systémů a rozstavení jaderného reaktoru, což by vedlo ke kontinentální radiační katastrofě v rozsahu připomínající černobylskou krizi z roku 1986. A tak tato hra ukrajinského režimu s jaderným vydíráním a terorismem není nová. 4 roky západní média a jaderní inspektoři OSN hráli komedie a předstírali, že o tom, kdo je pachatelem útoků na tu záporožskou jadernou elektrárnu, panují spory. Šíří směšná ukrajinská tvrzení, že jsou to ruské síly, které ostřelují jadernou elektrárnu, kterou přitom Rusové kontrolují. Tak, co k tomu vypíchnout? Jednou z nejhorších zvěrstev, útok podporovaný, jo, to je zase Koreji ve Starobělsku. Tak to by asi mohlo být všechno, ta zpráva, jo, to je zase dlouhý.
0: Přejdeme tedy do dalšího koše, tam je iránský konflikt a první článek hovoří o cholestivé finanční fázi v Hormuzském průlivu. O co jde? Spojené státy odmítají vyplatit Iránu válečné reparace, které Irán požaduje. A ta mírová jednání mezi Spojenými státy a Iránem narážejí nikoliv na jadernou otázku, jak se na ní vymlouvají nebo na svobodu plavby v Hormuzském průlivu, protože v podstatě ten je pro lodě možný, čínské a ruské bez problému, další si zaplatí a mohou také. A tam snad nemohou akorát pouze snad nějaké, které jsou přímo napojené na Spojené státy a možná na některé ty západní země, které ty Spojené státy podporovaly. Ale tady to naráží ty válečné reparace. A tady nejde ani tak o tu jejich výši, jako spíše o uznání iránského vítězství, které s tím souvisí. Protože samozřejmě nemohou Američané platit válečné reparace a přitom říkat, že vyhráli. To na to jim jako nikdo neskočí. Takže možná, že by bylo řešením, aby ty válečné reparace za ty Spojené státy zaplatily arabské státy toho Perského zálivu, místo přímo tedy Spojené státy, což teda je návrh tedy Číny a Pakistánu. Zda bude, jak si vzat tento návrh jaksi v úvahu a bude realizován či nikoli, zatím nevíme. A ty střety mezi Spojenými státy a Izraelem na jedné straně a Iránem na druhé straně v oblasti toho Hormuzského průlivu, tak se stupňují. Pentagon to považuje nebo spíše prohlašuje za obrané, ačkoliv vzdálenost mezi Washington DC a ostrovem Kašem a iránským přístavem Bandar Abbas činí 11 263 km. Kdyby to bylo obrané, tak to by museli sedět doma a bránit vlastní břeh, což tak není. Za obranou to může vydávat Irán a určitě ne Američané, kteří jsou přes 11 000 km daleko od domova. Takže dva iránští vyjednávači, kterými jsou znovu zvolený předseda parlamentu Mohamed Ghalibaf a ministr zahraničních věcí Abbas Araghchi, odcestovali do Kataru, aby posílili svoji finanční obranu, chtějí získat zpět iránské finanční prostředky zabavené Spojenými státy, stejně jako iránské příjmy z ropy uložené v Dauha. A ty Spojené státy podivně trvají na tom, že jejich jednostranné obrané bombardování, Američané mají obrané, nemají ho, humanitární mají ho obrané. Bombardování, které vedlo ke smrti 4 iránských vojáků u kormidla motorových člunů, nemění průběh jednání. No, takže oni mezi tím zabíjejí vojáky, ale jako nemění to průběh jednání. No. Trump svolal jakousi choreografickou nouzovou schůzku se svým kabinetem v Camp David, v prezidentském sídle Marylandu, kde se obvykle přijímají dramatická opatření uprostřed eskalace napětí s Iránem. A ten Irán požaduje uvolnit 24 miliard dolarů ze svých zablokovaných prostředků, aby bylo možné přikročit v případné dohodě se Spojenými státy. A jedna z podmínek toho memoranda o porozumění stanoví, že polovina zabavených prostředků, přibližně 12 miliard dolarů, by měla být k dispozici hned po oznámení dohody, Zatímco zbytek by měl být převeden do 60 následujících dnů. A zatímco to duo Spojené státy a Izrael uplatňuje vysokou neústupnost, tak Irán na své straně vyvíjí veškerý finanční tlak, který mu umožňuje uplatnit blokáda Hormuzského průlivu. Takže ta izraelsko-americká válka vlastně přišla z té vojenské fáze do takové té, řekněme, kumulativní geoekonomické fáze.

0: ale tady jde o to, že Trump pořád považuje tu válku za velký biznis. A tady od té doby, co dosadil vlastně toho kontroverzního chazarského podnikatele Steva Feinberga na vlivný post náměstka ministra obrany, tak se vlastně jedná o šéfa, řekněme, toho supího fondu, zhoubného supího fondu Cerberus Capital Management, a ten jako hodně teda páchne čertovinou. No, takže jako takto. Bohužel, jak si tam je to otázka výběru lidí, je to otázka také toho, koho si může Trump vybrat, kdo je mu vybrán. A je to také o tom, že ty volby jsou tam podle toho, kdo kolik zaplatí dolarů na podporu toho či onoho kandidáta. Když zaplatí, tak pokud to něco chce, pochopitelně. Takže tolik tady k této zprávě.
1: Dobře, dobře, dáme se, koukneme a Trump prý sepsul Bibiho. Írán přerušil jednání s USA a uzavírá Hormuzský průliv i Bab al-Mandáb a analytici tvrdí, že Netanyahu vtáhl Trumpa do války a teď ho nedokáže ovládat. Trump prý ztratil nervy během rozhovoru s Netanyahuem ohledně Libanonu a obul se do izraelského premiéra a tvrdil, že by už dávno skončil ve vězení nebýt Trumpova patronátu a říká, si blázen, všichni tě nenávidí. Prezident USA Donald Trump tedy během telefonického rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahu pronesl tvrdé a otevřené výroky. Důvodem obav byla eskalace vojenských akcí v Libanonu. Axios pak zase agentura Žianos odvolání na nejmenovaného představitele uvedl, že k vyhrocenému rozhovoru došlo poté, co Netanyahu nařídil armádě zasáhnout jižní předměstí Bejrútu a rozšířit pozemní operaci v Libanonu v reakci zase na útoky Hizbaláhu na sever Izraele. Cituji, jsi zatracený blázen, seděl bys ve vězení, kdyby to nebylo kvůli mně. Zachraňují ti zadek a teď tě všichni nenávidí a kvůli tomu všichni nenávidí Izrael, prý křičel Trump do telefonu. Prezident USA svého protějška varoval svůj protějšek, že pokud skutečně zahájí údery na Bejrút, Izrael se tím ve světě ještě více izoluje. Rozhořčení prezidenta USA pramení z toho, že agresivní kroky Izraele mu brání vyřešit konflikt s Íránem, který na začátku roku zahájil společně s židovským státem a který se mu dosud nepodařilo ukončit. No, co chcete víc?
0: Je to složité, určitě. Já jsem teď sliboval, teď si to tady vytahuju, tu čerstvou informaci, která hovoří o tom, že přichází raketový útok z Iránu na Izrael a ten Teherán říká, podívejte se dnes večer na oblohu. Takže a je to zase teda, je to tedy hrozba po novém, a je to reakce, po novém izraelském útoku na Libanon. Takže bude zase večer asi velmi rušno v Izraeli, protože tam asi dopadne hodně raket. No, ten zpráva dále říká, že mluvčí výboru pro národní bezpečnost iránského parlamentu Ebrahim Rezaci pohrozil Izraeli odvetou po útoku, který podnikli proti Hezbaláhu v Bejrutu. Takže tady na ten útok sionistického režimu v Dahii, to je jižní předměstí Bejrutu, tak říká, že zareagujeme rozhodně a bolestivě. Tento steklý pes byste měl zpamatovat a vrátit se na své místo. Dnes večer se podívej na oblohu okupovaných území, napsal Rezači příspěvku na X. A ty izraelské ozbrojené síly nezautočí na v uvozovkách teroristické administrativní budovy v okrese Daia, považovaném za baštu Hizbaláhu, a reagovali na palbu skupiny proti izraelským územím, jak uvedli tedy izraelský premiér Netanyahu a izraelský ministr obrany Katz ve svém společném prohlášení. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme si dále na další.
1: Tak jo, další je přerušení jednání. Írán dosáhl toho prý, co chtěl. Místo tedy očekávaného podpisu prakticky dohodnutého amerického-íránského memoranda o odblokování

0: Ani Hormuzského průlivu a zahájení plnohodnotných mírových jednání se stalo něco nečekaného. Írán tedy jednání s USA pozastavil a proč to bylo nečekané? A znamená to, že válka zítra znovu vypukne? To je ale z úterý z druhého zpráva. Ne, prý nevypukne. Nikdo to nechce, kromě Izraele. A rozhodnutí Teheránu bylo ve skutečnosti předvídatelné, protože jak Spojené státy, tak sám Izrael k němu tedy všemožně provokovali. Zejména tedy Izrael. Nejenže porušil příměří v Libanonu, které bylo jednou z íránských podmínek pro jeho zachování a pro zahájení americko-íránských jednání, ale v posledních dnech bombardování této země Izrael ještě zintenzivnil, včetně útoků na Bejrút a obsadil další území severně od řeky Litání. Izrael tedy přitom požaduje demilitarizaci oblasti jižně od ní a jednoduše řečeno chce nad ní zachovat svoji kontrolu. Pro Írán to samozřejmě není maličkost. Islámská republika se skutečně staví do role obránce nejen Hizbaláhu, jehož přítomností Izrael ospravedlňuje svoji agresi v Libanonu, ale i samotného, tedy Libanonu. I za současných totiž okolností Írán odmítá ustupovat ze svých zásad, jsou totiž podstatou a duchem celé jeho politiky. Nuž, co tu máme dále? Obrana Libanonu, stejně jako pásma Gazy, je tím, co z Íránu činí skutečného šampiona islámu a co mu získává autoritu v celém islámském světě. A to navzdory skutečnosti, že většina světové muslimské populace je sunnická, zatímco Íránci jsou šíité. Když Spojené státy a Izrael požadují, aby Írán přestal podporovat své proxy síly v regionu, buď tedy nechápou, nebo předstírají, že nechápou, o čem hovoří. Ani libanonský Hizbalách, ani palestinský Hamás, ani jemenští Huciové nejsou íránské loutky. Nejsou to ani agenti, ani nástroje. Jsou to totiž místní síly, bránící své právo žít na vlastní půdě. Síly odporu. Írán je podporuje a dodává jim zbraně, jsou to však jeho spojenci, nikoliv jeho služebníci, se zde uvádí. Tak. To by asi stačilo.
1: Teď jsme u které zprávy, teď jsem přeskočil a...
0: Teď to bylo 4-3, takže 4...
1: Já, to je 4.
0: 4-4, nevidím. Jo, vidím tady.
1: Tak, zase jsme u toho, u té informace, kdy Spojené státy odmítají vyplatit Iránu válečné reparace. A to je opět tedy zase otázka toho uznání toho iránského vítězství. To s tím souvisí, takže ten nápad, že by to hradili teda ty arabské státy, je tedy někde na stole. Je to teda návrh Číny, Pakistánu. Otázka je, jak se k tomu tedy postaví tedy Spojené státy jako takové. Takže to jenom krátkosti, protože jsme o tom už jsme hovořili. Takže asi půjdeme na další. To je 5.
0: Tak, americké kousnutí. Írán tedy provedl totiž ale jeden ze svých největších útoků během současného období v uvozovkách příměří, jakožto reakci na nedávné právě americké akce v Perském zálivu. Kuwait byl na mezinárodním letišti napaden drony a raketami, což vedlo k vážným škodám po zastavení letů a více než 60 zraněným. Současně byla americká základna v Ali al-Salemu, to je také v Kuwaitu, vážně zasažena. A ve Spojených arabských emirátech bylo zachyceno 15 raket a 4 drony, ale existují prý zprávy o škodách na ropných zařízeních. V Bahrajnu byly zasaženy zařízení 5. flotily USA a útoky byly provedeny také na základny v Jordánsku, Kataru, to byla letecká základna Al-Udeid, a na americké pozice v severním Iráku. Byla to prý dosud nejnásilnější íránská akce, zatímco Trump zachovával taktické mlčení. Podle zpráv se USA snaží zabránit Íránu v organizaci svých sil v Hormuzském průlivu a zároveň omezovat příjmy z ropy. Zatím neexistuje úplné nezávislé potvrzení všech detailů těchto útoků, takže zase čas jenom ukáže.
1: Další zpráva hovoří o tom, že zase ještě se týká války proti Iránu, kdy Pentagon čelí kolosálním ztrátám a kongresová výzkumná služba zveřejnila zprávu o ztrátách vzniklých během těch dosavadních 40 dnů, teda té vojenské kampaně proti Teheránu. A dospěla ta komise k závěru, že během tohoto období bylo z různých důvodů zničeno nebo poškozeno 42 letadel. Ten seznam amerických letadel samozřejmě. Ten seznam byl sestaven na základě zpráv z médií a prohlášení Pentagonu. A ta zpráva byla zveřejněna na oficiálních webových stránkách kongresu v březnu tohoto roku. A ty americké výdaje na vojenskou operaci proti Iránu překročily už 100 miliard dolarů, jak uvádí portál Iran War Cost Tracker. A ty odhady webu vycházejí zpráv v Pentagonu pro kongres, takže by to mělo být správný, přesný. A tento dokument uvádí, že během prvních 6 dnů konfliktu Spojené státy utratili 11,3 miliardy dolarů a poté měli v úmyslu utratit 1 miliardu dolarů denně. A ten veřejný dluh Spojených států se od začátku konfliktu na Blízkém východě zvýšil o téměř 450 miliard dolarů a překročil hranici 39,2 bilionu dolarů, jak uvádí portál US Debt Clock. A americká administrativa mezi tím stále neposkytla komplexní informace o finančních nákladech vojenské operace proti Iránu jako celku. Hovoří se o poškození pověsti na tom útoku na Irán. Ty Spojené státy v únoru mobilizovaly značné vojenské síly. Připomínám, že šlo o 2 letadlové lodě, více než 200 taktických bojových letadel, strategické bombardéry, 7 torpedoborců s řízenými střelami, velkou flotilu tankerů pro doplňování paliva ve vzduchu a stovky útočných dronů. A tuto armádu vlastně zahrnovalo, nebo ta armáda zahrnovala více než 50 tisíc vojáků. A během 40 dnů se jim podařilo způsobit značné škody vojenské a civilní infrastruktuře té Islámské republiky, ale nepodařilo se jim zlomit odpor Iránu. A ty iránské ozbrojené síly prokázaly svoji schopnost efektivně operovat v podmínkách naprosté technologické převahy, míněno americké, rozumně rozptýlit své síly a zdroje a zahájit odvetné údery proti agresorovi. A Irán si udržel svou pozici tím, že konflikt proměnil ve vyčerpávací válku, v níž bylo pro Spojené státy obtížnější dosáhnout rychlého a levného vítězství, než pro Teherán jednoduše odolat tlaku. A jedním z faktorů, které donutili Washington ustoupit, byla značná ztráta drahé vojenské techniky. Číslo 42 letadel je jistě podhodnocené, skutečný rozsah škod zná pouze Pentagon, který o něm pravděpodobně nikdy nebude diskutovat. Nicméně i to, co kongres oficiálně uznal, stačí k rozbití mýtu o všemocnosti amerického letectva. Ten článek dále ještě hovoří o tom, že začátkem března byly nad Kuvajtem sestřeleny 3 dvoumístné stíhací bombardéry F-15E Strike Eagle. 6 pilotů se úspěšně katapultovalo. Letouny v celkové hodnotě přibližně 300 milionů dolarů jsou naprosto ztracené. Podle Pentagonu byly omylem zasaženy stíhacím pilotem kuvajtského letectva. Jenže tato verze není příliš přesvědčivá. Je těžké si představit situaci, kdyby pilot náhodně zaútočil na 3 spojenské letadla současně a úspěšně by tak učinil. Je možné, že tyto F-15E byly ztraceny za jiných okolností. Jinak se tam připomíná v té zprávě, že Američané 3. dubna ztratili v iránském vzdušném prostoru 4. vrtulník Strike Eagle, když se zasáhla protiletadlová raketa. Pentagon zahájil rozsáhlou záchrannou operaci pro posádku, ztratil útočný dron A-10 Thunderbolt 2, který poskytoval vzdušné krytí té evakuační skupině. Ten byl údajně zasažen přenosnou raketou systému protivzdušné obrany a během stejné mise se bojový a pátrací záchranný vrtulník HH-60V Jolly Green 2 dostal pod palbu z ručních palebních zbraní a utrpěl značná poškození. A 5. dubna byla posádka sestřeleného letadla F-15E lokalizována. Během evakuace musely být na zemi zničeny 2 speciální letouny MC-130 je Komando 2, poté co se ukázalo, že nemohou vzletnout z přední ramveje, jinak by se letoun dostal do iránských rukou. No, no tam to bylo nějaké zablácené, pokud se pamatuju, že to tam prostě nemohli, že tam zapadli, že to nemohli tam moci vůbec jako utrhnout. Tahle ta zpráva, já ji viděl celou, ona ještě pokračovala, tady už ne, ale myslím, že byla, já ji viděl teda na francouzském Agora Box, jsem ji viděl, takže, ale je to jistě ta podstatná část, jinak a té, tam je to ještě další, pojďme asi dále.
0: Tak, dále se... Jdeme do Jetky. Jo, tak se na to jdeme kuknout, kde pa to mám, 5-1. Miliarda dolarů, 200 tisíc dronů Hornet, a to jsou zase smíšené zprávy. Kongres USA schválil novou pomoc Ukrajině a 500% cla na ruské zboží. K tomu také, že Mariupolský přístav i rafinérie v Uslabinsku jsou v plamenech, je to aktuálně z dnešního dne. Takže drony ozbrojených sil Ukrajiny tedy zaútočily na přístav Mariupol a následky úderů jsou zatím neznámé. Nad oblastí se však zvedají sloupy kouře. Objevily se záběry hořícího ropného skladu v Uslabinsku, to je v Krasnodarském kraji, který byl napaden drony ozbrojených sil Ukrajiny. Sevastopol byl tedy uprostřed dne pod útokem dronů OSU. Během pouhých 24 hodin bylo nad Krymem sestřeleno 58 bezpilotních letounů a 8krát byly vyhlášeny letecké poplachy. Ruská armáda osvobodila tedy Ševčenko na hranici Charkovské oblasti poblíž Kazači Lopáně, ležící na silnici směrem na Charkov, a v Kupiansku byla ruská útočná pěchota zaznamenána tedy drony v soukromé zástavbě, to je nějaký pozice, to nás nezajímá. Dolní komora amerického kongresu schválila návrh zákona o nových sankcích proti Rusku. Budou zaměřeny na banky, ropné a těžební společnosti a připravuje se 500% clo na zboží dovážené do USA z Ruské federace. Návrh zákona tedy zahrnuje také finanční pomoc Ukrajině, tedy v hodnotě 1 miliardy doláčů na zajištění bezpečnosti a obnovy, dalších 8 miliard tedy dolarů na nákup vojenské techniky a za 1 miliardu dolarů by bylo možné pořídit tedy až 200 tisíc amerických dronů Hornet, které útočí na naše, na ruské tedy frontové komunikace a týrové oblasti. Toť tedy tady vše.
1: No, nevím, co tam přesně Rusko vyváží do Spojených států, ale to, o co Spojené státy mají zájem, a to pokud vím, tak je třeba uran pro elektrárny a tak dál, tak to potom ty Američané zaplatí sami, takže to vyhlašování těch vysokých cel mě jako nedává moc. Tady v tomto případě mě nedává moc velký smysl, ale budiš. Ona to třeba za nějakou dobu ty Američané přijdou také. Ta další zpráva hovoří o tom, že Izrael chce garantovaný podíl z rozpočtu Spojených států. Pentagon spouští alarm, to je také zpráva dneška. A hovoří se o ní o tom, že koloniální expanze Izraele je otevřeně dotována Spojenými státy, které v současnosti poskytují 3,5 miliardy dolarů ročně. A většina těchto prostředků je vázána na nákup zbraní vyrobený ve Spojených státech. A tato kontrola, nebo tato podpora podléhá kontrole kongresu a musí procházet každoročním schvalováním rozpočtu. A izraelská vláda se nyní snaží tento mechanismus přeměnit v ještě výnosnější uspořádání, obejdou v podstatě, a navrhla nahradit každoroční dotaci hlubší vojenskou spoluprací, což je kódové označení pro garantované americké nákupy izraelských zbraní a trvalé zisky izraelských zbrojních výrobců. A k zavedení tohoto nového systému by kongres přijal zákon integrující izraelský vojensko-průmyslový komplex do amerických nákupních a výrobních řetězců. Každoroční přezkumy by tím pádem skončily, kongres by nic nepřezkumoval a v části 224 nazvané Iniciativa spolupráce USA a Izraele v oblasti obranných technologií a ukryté ve verzi zákona o autorizaci národní obrany NDAA pro rok 2027 předložené sněmovnou reprezentantů v úterý, tak se uvádí. Oddíl 224 vytváří základ pro bilaterální výzkum a vývoj, společnou výrobu zbraní, společné podniky, licenční dohody a praktiky veškeré formy spolupráce mezi americkými a izraelskými vojensko-průmyslovým komplexem. A propoje by americký a izraelský obranný sektor v několika oblastech zásadních pro bojiště budoucnosti, zejména v autonomních systémech a v kybernetice. Ale také dále, pokud bude toto ustanovení přijato, mohlo by znamenat zásadní přelom v jednom z nejužších vojenských vztahů na světě. Partnerství dosud založené převážně na americké vojenské pomoci by se posunulo k mnohem hlubšímu propojení obranných průmyslů obou zemí. A ten oddíl 224 by ukládal americkému ministru obrany povinnost jmenovat výkonného koordinátora, jediného úředníka odpovědného za koordinaci vojenské spolupráce mezi USA a Izraelem, a jeho agenda bude zahrnovat společný výzkum a vývoj, sdílenou výrobu zbraní a propojení vojenských systémů a dat. A v budoucnosti bude Pentagon ze zákona povinen vynakládat část svého rozpočtu na nákupy z Izraele. A vzhledem k tomu, že Trump navrhl válečný rozpočet ve výši 1,5 bilionu dolarů, budou zisky Izraele z takového spojenství mnohonásobně vyšší, než je současná podpora. Kongres tento návrh nyní projednává, ale americká armáda přitom není nadšena vyhlídkou, že by Izrael získal přístup k jejich technologiím a datovým systémům. Jemný náznak tohoto postoje lze vyčíst z následující aktuální zprávy. A tady vlastně se hovoří o tom, že Pentagon na základě této informace zvýšil hodnocení hrozby izraelské špionáže proti Spojeným státům na nejvyšší úroveň, jak uvádějí zdroje. Tady jde o to, že ta úroveň té kontrašpionážní hrozby byla v posledních týdnech zvýšená obranou zpravodajskou agenturou DIA v důsledku rostoucích obav, že izraelská špionáž je agresivnější než kdy dříve, jak uvádějí zdroje. A ta agentura DIA vydala interní sdělení, které vidělo jenom jeden ze současných úředníků a zvýšila hodnocení Izraele na úroveň kritická. A ke změně hodnocení došlo uprostřed rostoucího napětí mezi Izraelem a USA ohledně dalšího postupu ve válce s Iránem. A to hodnocení DIA má podobu 7-stránkového dokumentu doplněného grafem, jak uvedl jeden ze současných amerických představitelů. A ten dokument konstatuje, že schopnost Izraele provádět lidskou špionáž a technický sběr informací je hodnocen jako kritická a uvádí konkrétní incident, které obavy Washingtonu prohloubily. Tady jde o to, že Izrael má přitom reputaci země, která americká tajemství prodává třetím stranám. A i Joanette Pollard získal pro Izraeli plán rozmístění amerických jaderných ponorek, tak sionisté ho tehdy prodali Sovětskému svazu. Technologie americké stíhačky F-16, využitá při vývoji izraelského letounu Lavy, pak po zrušení tohoto programu skončila v Číně a tak dále, a tak dále. Takže otázka, kterou Pentagon adresuje kongresu prostřednictvím uniklého hodnocení DIA, je jasná. Opravdu chcete dovolit Izraeli sdílet a prodávat naše nejhlubší tajemství? AIPAC, což je teda ta organizace těch křesťanská židovská organizace, tak využije svůj vliv na členy kongresu, aby na tuto otázku zajistil tu správnou odpověď. Ty to tam uplácejí prostě průběžně, takže to udělají znova. Takže to je teda tato zpráva, která je důležitá, ona ještě bude důležitá i ta další. Takže já teďka předám slovo.
0: Jo, tady. NDAA dá Izraeli spoluvedení amerických vojenských sil, psal o tom, nebo napsal o tom Chuck Baldwin. Tak, se na to jdeme kouknout, nevím, kdo je NDAA, ale na to se asi dozvíme. Dvě tedy nejsilnější lobbystické skupiny ve Washingtonu DC jsou vojensko-průmyslový komplex a stát Izrael, ale pak se zase opakují. Ve všech ohledech je vojensko-průmyslový komplex a nyní i zpravodajsko-průmyslový komplex, tedy Peter Thiel, Palantir a další, a taktéž sionistický Izrael jedno jsou a totéž. Izraelská lobby totiž utratila přes 30 milionů dolarů za porážku Thomase Messiho, protože se nechtěl podřídit izraelské vládě. Věřím, že Charlie Kirk byl zavražděný ze stejného důvodu. Obecně naši kongresmeni a senátoři ve Washingtonu nezastupují náš lid, lid Spojených států, zastupují zájmy Netanyahua a sionistické vlády v Tel Avivu. A to je velezrada, řekneš si. Samozřejmě, že je to velezrada. Prezident Donald Trump a předseda sněmovny reprezentantů Mike Johnson prosazují ustanovení nového zákona o obraném povolávání, zákona o národní obraně, aha, to je to NDAA, který v podstatě spojuje americkou a izraelskou armádu, čímž Izrael získává spoluvelení nad americkými vojenskými silami. Aha. No, tak já nevím, tak nejdřív mu vynadá do telefonu a pak se dějí takovéto věci, no, tak.
1: No, on to, tady pozor, on to nemusí být zrovna Trumpovi pochuti, ani jednomu, ani druhému, ale tady je problém v tom, že oni to, ta vojensko-průmyslová lobby to může tlačit, může to být uplaceno a projde to přes kongres, protože to ten AIPAC a další dobrodníci to tam jako uplatí. Takže o něj ten prezident může přijít jako k hotovému. Tady je to takhle, tady vidíte, že jednak Izraelcům docházejí vojáci, to z toho jasně vyplývá, a Izraelcům chybí peníze. Podívejte se na Ukrajinu. Ukrajinci teďka přišli na to, že teda, když nemůžou být stálým členem, tedy, nebo plnohodnotným členem Evropské unie, takže že by byli jenom tím přísedícím takovým, který tam bude se toho účastnit, jo, budu do toho kecat, ale nebudu mít hlasovací právo, když to řeknu takhle. Jenže, jakmile bude takhle tam zamontovaný, tak už se nebudou muset schvalovat příspěvky nebo podpora Ukrajiny, už nemuset schvalovat členské státy, ale normálně se to udělá v rámci rozpočtu Evropské unie a členské státy už do toho nebudou moci jako nějak zvlášť mluvit. To jsou takové zvláštní finty a na tom je to celé postavené, vážení. Takže o tom to je, jak říká klasik, o tom to je. Pojďme dále. Dále máme ty novinky od jinut. No, tak se na to podíváme. První titulky zahraničních médií dnes. Ono teda je, dnes to má ten titulek letos 1. června. Americká základna v Plamenech. Rusko přechází k odvetě za konfiskaci majetku. Tvrdý úder proti jaderným elektrárnám NATO s otazníkem. No a tady média informují o změně moci v Iránu, kde prezident rezignoval, tvrdí. Na tomto pozadí Spojené státy obnovily údery a v zápěti obdržely odpověď na své vojenské základně, či ta byla vybombardována. A mezitím Evropská unie, nebo Evropskou unii znepokojuje ruská reakce na konfiskaci jejich aktiv. Maďaři říkají, Putin slaví. Pokud jde o Ukrajinu, tak ta se znovu pokusá zasáhnout tu záporovskou jadernou elektrárnu, o tom tady byla řeč už nakonec. Moskva reagovala okamžitě. Putinův důvěrník hrozí raketovými údery na jaderné elektrárny NATO, takže vidíte, že je veselo. No, tady Iran International s odvolání na své zdroje tvrdil, že iránský prezident Masoud Pezeškian mohl rezignovat. Dopis v tomto smyslu měl být údajně zaslán nejvyššímu vůdci Mošábovi Chamenejmu. Tuto informaci později popřel Mehdi Tabatabej, zástupce vedoucího komunikaci iránské prezidentské kanceláře a označil za mediální hry některých médií. Asi ano, protože teď byla nějaká informace o tom, že by se tam dokonce Trump měl s Pezeškianem setkat v Pakistánu. Za k tomu dojde ve skutečnosti těžko říct, víte, jak to dneska vypadá. Krátce poté v každém případě Iránem znovu otřásly exploze a americké centrální vedení CENTCOM označilo údery na Iránskou republiku za odpověď na agresivní akce a zasaženo bylo centrum řízení dronů a iránský radar. No a Teherán reagoval útok na tu vojenskou základnu, z níž byl útok na republiku veden. A pokud jde o tu dohodu, dokud nebude zajištěna práva Iránu, tak žádná dohoda nevznikne. Varoval předseda parlamentu a hlavní tehránský vyjednávač Ghalibaf, to je ten, o kterém jsme hovořili, že bude znovu zvolen tím předsedou parlamentu. A Agence France Presse s odvoláním na něj dodala, že Spojené státy se snaží kompenzovat svoji vojenskou porážku v naději, že zase jí mezi Iránce rozkol, že však neustoupí. A pokud se Spojené státy pokusí změnit text bilaterální dohody, Irán provede vlastní úpravy, uvádí Tasnim, a oficiální Teherán se přitom vůbec nebojí scénáře. Kdy dohoda podepsaná nebude, na ně je podle publikace rovněž připraven. Takže americký prezident Donald Trump už dříve varoval, že bez dohody budou údaje na Irán obnoveny, to by však konflikt zjevně pouze prodloužilo. Všimněte si, že oni, ty Američané a ta Ukrajina, že mají v něčem jako podobnou taktiku, ale ta taktika nesmyslná. Rusko přistoupilo k reakci na konfiskaci majetku, Evropská unie je znepokojená. Evropská unie totiž obdržela mimořádně nepříjemnou zprávu, která se týká Ruska, a tam začala dlouho očekávaná odplata za konfiskaci ruských aktiv. Von der Leyenová a Evropská unie jsou v šoku, nevím proč jsou v šoku, jste mohli počítat, jak uvádí maďarské vydání Világs Dasák v překladu ABN 24. A o co jde? Moskevský arbitrážní soud vyhověl žalobě centrální banky a prohlásil kroky belgického depozitáře Euroclear za nezákonné a uložil mu povinnost zaplatit 200 miliard euro. A toto rozhodnutí by podle Maďarska mohlo vyhrotit konflikt mezi EU a Ruskem na novou úroveň. A je zřejmé, že Rusko se nezastaví, bude pokračovat v zahlcování západních depozitářů žalobami, protože oni mají ty peníze i jinde. Tady, pokud vím, tak nárokovali 210 miliard, protože tam nárokovali i tedy samozřejmě úroky a ušli zisk. O tom zatím se tam nehovoří. Takže Maďarsko i za vlády Viktora Orbána dlouhodobě varovalo, že přivlastňování cizího majetku bude mít katastrofální následky. A Brusel, zachvácený sankční hysterií, tato varování ignoroval a nyní Rusko jedná. A další evropské finanční instituce, které se konfiskaci podílely, tak by měly být teďka na řadě. On teda ten belgický šéf toho Euroclearu, ale i belgický premiér jako to odmítal, on to nechtěl, protože říkal, no to tady zkrachuje Belgie jako taková, když bychom to měli zaplatit. A viděl nepochybně, o čem mluví. Takže a ta další zpráva v krátkosti, tak existuje ještě jeden důvod, proč Evropa propadá hysterii, a ten zesílil bezprostředně po útoku ukrajinských ozbrojených sil na zařízení záporovské jaderné elektrárny, a především ukrajinští ozbrojenci zasáhli teda tu turbínovou halu toho šestého bloku a včera dopravní provoz elektrárny, takže tady je obava, aby tedy Rusové nezautočili na některou jedinou elektrárnu, naopak zase na západě. Takže tolik teda tato zpráva, předám slovo.
0: Tak, další se koukneme tady. 8 minut do zničení Londýna. Panika prý v Británii, protože Daily Express odhalil tajnou základnu u běloruských hranic, odkud prý jaderný úder na Londýn dorazí za pár minut. No, za 4 páry minuty, jestli umím počítat. Daily Express říká, že v Británii vypukla hysterie. Tak článek uvádí, že tato základna se nachází přímo u bělorusko-ukrajinské hranice. Rozmístění oréšníku na tomto místě umožňuje raketě dosáhnout území Británie mnohem rychleji než z kosmodromu Kapustin Jar. Autor dále píše, že dotyčná základna je oficiálně civilním logistickým centrem a teprve mezi 20. až 29. prosincem loňského roku tam byl dopraven vojenský vlak s 61 železničními vagóny spolu s personálem, technikou a municí. Dodávka se časově shodovala s oznámením, že neporazitelné rakety Oriešnik byly rozmístěny v Bělorusku. Na základně postavené ještě v sovětských dobách byla vybudována specializovaná železniční trať, nakládací a vykládací zařízení a mnohé další infrastrukturní prvky. Do poloviny května letošního roku dodaný kontingent základnu neopustil a nebyl zaznamenán ani zpětný odvoz techniky, pokračuje dále autor. A nyní přichází důležité ale. Dokonce si i samotný DE přiznává, že jeho zdroje nepotvrzují, že právě zde byla raketa Oréšník rozmístěna. RIA Novosti kdysi informovali, že uprchlí opozičníci se pokusili zjistit polohu Oréšníku, samozřejmě na pokyn svých kurátorů. DE proto zveřejnil, nevím, kdo to je, reportáž, která se přímo odvolává na tyto opoziční zdroje. Bez ohledu na to, jak usilovně se Západ snaží pravdu odhalit, bude to pro něj krajně obtížné. Tak tedy ani polské, ani litevské, ani ukrajinské zpravodajské služby, ani uprchlí disidenti objektivně nedisponují ověřenými informacemi o konkrétních rozmístěních raketového komplexu na území Běloruské republiky, varoval tedy zdroj. Takže Rusko i Bělorusko může operovat s orvešníky.
1: No tak, další zpráva, kterou máme, tak ta hovoří o konci západní nadvlády. Jste možná ještě trošku s otazníkem. Já tuto zprávu s dovolením trošku odbydu, protože zítra ji budu věnovat Kompas, na který vás teda tímto zvu. A v podstatě ta zpráva hovoří o tom, že teda ta pátá flotila Spojených států ten průliv neudržela. Ta hormuzská krize, že přetváří globální ekonomický řád ve prospěch BRICS+, což je určitě pravda. A hovoří se teda také o tom, že prostě ta obchodně finanční architektura v současném světě, že je jako dosti křehká a zejména teda ta, kterou Západ budoval od konce druhé světové války. Ono je to logické, protože oni nic jako nevydrží věčně a mezi tím se změnily zásadním způsobem podmínky. A také se říká, že prostě teďka tady ten hormuzský, ta hormuzská krize, pokud to takto nazveme, takže to je vlastně katalyzátor, který může urychlit vznik alternativního řádu. To je ten, který bude více jako zaměřen na kontinenty, bude multipolární a více ukotven pevnině. Protože oni to měli dříve, Britové zejména, pak to převzali Američané, tak to měli postavené na té námořní převaze. Takže toto bude končit. Takže toto ve zkratce, zítra se tomu budeme na večer věnovat daleko, daleko detailněji. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Tady. Ne, ještě vedle. Štyrka.
1: Štyřka.
0: Tady nové ztráty izraelské armády v Libanonu. Výměny razí pokračovaly, nebo asi střetů a úderů, i včera v Libanonu, a zpráva je ze 7. z dneška, navzdory dohodě oznámené tedy tento týden ve Washingtonu. Přičemž izraelský útok na jihu země, tedy v sobotu, zabil 3 členy libanonských ozbrojených sil a izraelská armáda oznámila tedy 2 úmrtí ve svých řadách. Tak, tedy co se stalo, izraelský letecký útok zasáhl vojenské vozidlo mezi Hardalí a Nabatiou, nebo Nabatiou. Přičemž podle libanonských ozbrojených sil zemřeli 2 důstojníci a voják. Prezident Josef Aoun odsoudil flagrantní porušení libanonské suverenity a mezinárodního práva, které zpochybňuje tedy snahy Bejrutu a Washingtonu ukončit izraelské útoky, které zůstávají dále nepotrestány. Na dotaz AFP izraelská armáda uvedla, že zasáhla vozidlo, protože se pohybovalo podezřele směrem k vlastním silám v oblasti operací poblíž Tebnitu na jihu země, kde je přítomen Hezbollah a hrozilo riziko, že je zacílí. Ve svém prohlášení trvali na tom, že zasáhli proti teroristické organizaci Hezbollah, nikoli proti libanonské armádě. A Izraelci dodávají, že incident je předmětem vyšetřování. Hezbollah, hnutí blízké Teheránu, zase označilo útok za ohavný čin a zločin a přirozený důsledek pohrdání úřady národní suverenity země a krví jejího lidu. Znovu také odsoudil vládní úplnou kapitulaci požadavkům nepřítele ve Washingtonu. Nuž, tak asi tak.
1: Další zpráva je z Číny, vážní diváci a posluchači. My teďka z té Číny to až tolik nemýváme. Ona ta Čína zase tolik o sobě jaksi neprozradí, ne, že by tam se neděly věci. A tato určitě vás zarazí. Ta zpráva hovoří o tom, že nikdo na ulicích není nikdo v kancelářích ani v restauracích. Populace Číny je pod 1 miliardou. Očití světkové říkají, že po pandemii odběru orgánů a konzumace lidí zmizely miliony lidí. A jde o to, že Čína nedávno zveřejnila údaje o populaci za rok 2025. Podle Národního statistického úřadu Číny se očekává, že celková populace klesne na přibližně 1 miliardu 405 milionů obyvatel, což je pokles o 30,39 milionů oproti předchozímu roku. Jedná se o čtvrtý rok po sobě jdoucí s negativním růstem. Nicméně neoficiálně skutečné počty obyvatel ukazují pokles populace až o 400 milionů. O 400 milionů. A cíl populace 800 milionů je to, co přijde dále. Takže tam to dělají opravdu, to souvisí s tím, že teda tam to NVO už jako rozjeli. Teď se to tam samozřejmě brzdí, protože prezident Xi je aktérem nebo reprezentantem teda toho zlatého věku, nikoliv NVO, ale tam v těch jednotlivých kantonech, tam již hospodaří ty guvernéři, tak hospodaří podle toho, jak kde, takže vidíte, co se tam děje. Takže tady se dokonce odvolají na pana Li Hongzhi, zakladatele duchovní disciplíny Falun Gong, který řekl čínskému vydání Epoch Times, že za poslední 3 roky zemřelo 400 milionů Číňanů. 400 milionů Číňanů. To člověku tuhnou rysy. Předávám slovo.
0: No, tak to je ohromující číslo.
1: To je pecka tedy,
0: No,
1: to jako opravdu.
0: tak a teď jsme u nás. Jo, asi nic jiného. Jo. Tak si rovnou kouknu.
1: Jo, ano,
0: Jo,
1: ale ten
0: napáš.
1: raketový útok na ten Izrael, o tom jsem, myslím, o tom jsem, ano, o tom jsem hovořil prvé, takže to už jako přeskočme, ano,
0: Tak jdem se
1: jsme u
0: kouknout
1: nás.
0: na Miroslava Ševčíka. Ten říká, Pavel neví ani nil o měnové politice a hájí zájmy cizáků, ne Čechů. Miroslav Ševčík, který čísly rozdrtil pávka kvůli euru. Podle Ševčíka česká koruna našemu rozvoji nebrání, ale naopak pomáhá. Prezidenta obvinil, že slouží cizím zájmům a že přijetí eura by znamenalo další ztrátu české svrchovanosti. Pokud by česká koruna bránila našemu rozvoji, měli bychom ji opustit, řekl Pepa Pávek, že ano. Jak to vidíte vy? Zněl dotaz. A Miroslav Ševčík jde na to a říká, prezident Petr Pavel je úplně mimo mísu. Vůbec nemůže pochopit to, že česká koruna nebrání našemu rozvoji, ale naopak mu napomáhá. Máme soběstačnou nebo samostatnou měnovou politiku a Petr Pavel pravděpodobně nikdy neslyšel, jak fungují optimální měnové zóny a k čemu slouží samostatná měnová politika. Asi neví ani nic o tom, že země, které přijaly nevhodně společnou měnu a nejsou součástí optimální měnové zóny, takže se jejich ekonomický vývoj zpomalil oproti situaci, kdyby mohli používat samostatnou měnovou politiku. Petr Pavel vůbec nechápe proces konvergence a divergence. Například ani ty země, které byly stálými členy Evropské unie a vstoupily do eurozóny a nezapadají do optimální měnové zóny, neprocházejí tedy procesem pozitivního vývoje, v jistém smyslu, slova smyslu tedy konvergence. To znamená, aby se jim zlepšovaly základní ekonomické ukazatele, ale naopak divergují. Máme tady třeba ukazatel hrubého domácího produktu na obyvatele v paritě kupní síly. A právě ty země, které nezapadají z různých důvodů do optimální měnové zóny, tak ty opravdu za období, co vstoupily do eurozóny, tak na své výkonnosti v tomto ukazateli ztratily. Řecko prý z původních 78%, teda 87 průměru Evropské unie v ukazateli hrubého domácího produktu na obyvatele paritě kupní síly v roce 2001 klesly na 68% v roce 2005, obdobně Španělsko, které bylo dokonce ještě v roce 2007 na 105%, tak v současné době je na hranici 92%. Francie, která byla na 116% v roce 2001, tak je v současné době dokonce pod průměrem Evropské unie na 90%. 8%. Obdobně je také na tom Itálie, která v roce 2001 byla na 119% a teď je na 96%. No, bohužel Petru Pavlovi to asi těžko vysvětlíte. Ten je spíš zaměřený na to, aby sloužil některým zájmovým skupinám a ty by chtěli zničit naši svrchovanost, například i v té měnové politice. A neví, že celý proces zavedení společné měny je hodnocen jako politický projekt, který je velmi neúspěšným ekonomickým projektem. Ukázal se opět jako poskok a vykonavatel pokynů zájmových skupin, což si myslí čím dál více občanů, kteří si uvědomují, že hájí zájmy cizáků a ne zájmy českých domácností, českých občanů a českých firem. Tak, ono je to samozřejmě delší, ale toť asi stačí.
1: No, tady s tím, nedávno jsem se kvůli tomu rozčiloval, protože jsem tohleto slyšel, protože ta tvrzení, která tam ten prezident uvádí, tak jsou naprosto chybná. A to člověk akorát neví, jestli si myslí, že ty lidé jsou tak hloupí, anebo jestli on tomu natolik jako nerozumí. To nevím, ale asi tomu nerozumím. V každém případě, teď na to šlo Bulharsko, šlo do eurozóny a co udělali? No, zaprvé se zjistilo, že Bulharsko předchozí vláda sfalšovala doklady, vylepšila účetní doklady, aby se tam Bulharsko dostalo, aby splnilo podmínky. A oni to, Evropská unie to přijala, nechala tam Bulharsko vstoupit a pak jim řekla, vy jste ale podváděli a vy jste tady nesplnili ty a ty ukazatele a hned je penalizovala. Takže hned zaplatili. To je jedna věc. Druhá věc, v Bulharsku se výrazně stoupily ceny. Samozřejmě všude stoupnou ceny, kde zavedou euro. Víme, že dokonce i v Německu to bylo, když to zavedli, tak tomu říkali teuro, od slova teuer, drahý. A je tam také další záležitost, že tam my v našem případě, pokud bychom tam vstupovali, tak do 3 dnů musíme do eurovalu zaplatit 350 miliard automaticky a další miliardy na vyžádání. A to víte, že by to vyžádání bylo. To zase by měli koho zase chvilku škubat, aby měli, protože Evropská unie už nemá prachy, že jo. Se mluví o tom, že několik týdnů a že Evropská unie bez peněz, tak potřeba se někoho, koho by je zase chvilku škubala. Takže toto jsou všechno věci o tom, že my máme vlastně poslední nástroj suverenity a to je měna. O tom není sporu, to je jako další faktum, to je další fakt tedy. Takže prostě myslím si, že jako prezidenta na ekonomiku nepouště. To je asi tak jako Bilák, když se vyučil, on byl krejčí, tak mu tam dají na výuční list na saka nepouště. Prostě šícaka mu nešli, jo. Tak jako tomu nešlo. Tak jako prostě tady by asi také, každý by se měl držet nějakého svého kopita. Horší je, když vám ten prezident ještě jako řekne, že byl teďka někde po Baltii, že přijel s tím, že teďka bychom tady měli udělat síť těch větrníků, těch větrných elektráren, aby když budou lítat ty drony, takže by je ty větrníky odrážely. Tak to už jsem upadl smíchy, protože jsem říkal, tak tohle to už je konečná. To už jako opravdu, to už jako rozum nebere. Takže tolik jenom teda tady k této věci. Je to spíše zajímavost, kuriozita, ale prostě mnoho lidí neví, nerozumí a tak dál. A je dobře, aby věděli, rozuměli, protože by to zaplatili oni z vlastní peněženky a není to nic jiného, než nám zabránit, abychom vytáhli hlavu z chomoutu EU, tak nám ji tam ještě více jako vrazit. Jo? Takže to je celé, ve zkratce. Pojďme se podívat tedy na ten také zajímavý, na ten tematický příspěvek, na ten tematický článek. To je od známého komentátora Thierry Meissana a ten říká toto. Směrem k rozpadu Německa. A říká, zatímco Spojené státy a Ukrajina tlačí Německo k přípravám válku na Rusko, jsme svědky rozpadu sjednoceného Německa. Země hluboce rozdělena na dva odlišné národy. Její identita je nyní zpochybňována. Rozpad Spolkové republiky Německo je nyní nevyhnutelný. Mírová dohoda mezi Washingtonem a Moskvou mezi tím povede k anexi části Ukrajiny a Podněstří Ruskem. A opuštění hodnot Evropskou unii přinese její zánik. A Mikhailo Fjodorov a Boris Pistorius, to je ministr obrany Ukrajiny a Německa, podepsali dohodu o výrobě dronů. A Volodymyr Zelenský, nezvolený prezident Ukrajiny, a Friedrich Merz, německý kancléř, vítají tuto užší spolupráci mezi svými zbrojními průmysly. A i když si to neuvědomujeme, tak kolap Zelenského vlády na Ukrajině pravděpodobně spustí rozpad Moldavska, Německa a Evropské unie. To je pracovní hypotéza Ruska, Číny a Spojených států. Jsme na to však zcela nepřipraveni a naši političtí představitelé a média tuto možnost prozatím ani nezvažují. Rozpad dvou, říkají Německek, no tak dvou německých částí. Dál se říká, nepochopili jsme, že sjednocení Německa, za které se zasazovali prezidenti Helmut Kohl a François Mitterrand, bylo provedeno v rozporu s mezinárodním právem. S lidmi v Německé demokratické republice se totiž vůbec jako nekonzultovalo. Přijali jsme to, protože se to zdálo logické a protože se během 14 měsíců Angela Merkelová, šéfka komunistické propagandy Svazu komunistické mládeže NDR, stala křesťanskou demokratickou ministryní pro mládež v západní Německu. Osobní dráha této političky však v žádném případě není reprezentativní pro její lid. Vnímáme pouze perspektivu západu, to je 62 milionů obyvatel v době sjednocení, nikoli východu, to je 16 milionů obyvatel ve stejné době. Východní průmysl byl vypleněn ve prospěch západu. Nezaměstnanost tam dnes dosahuje 7,5%, zatímco na západě to pouze 5,7%. Průměrný hrubý plat činí 3 973 euro na východě a 4 810 euro na západě. Hrubý domácí produkt na obyvatele činí v 5 východních spolkových zemích v průměru 37 711 euro, zatímco na západě je to 54 162 euro. V posledních spolkových volbách se obě země střetly. Východní Němci, formovaní sovětskou okupací, hlasovali drtivě většinou pro alternativu pro Německo AfD, zatímco západní Němci, formovaní americkou okupací a nacisty, které si přivlastnili, tak hlasovali pro křesťanské demokraty a sociální demokraty. Ve skutečnosti neexistuje jedno Německo, ale dvě. A dnes je sjednocené Německo ovládáno pouze svou větší částí, západem, který se snaží potlačit politické vyjádření své východní části. 2. května loňského roku byla strana Alternative für Deutschland označena za krajně pravicovou extremistickou organizaci, což potvrdil Spolkový úřad pro ochranu ústavy. Tato strana je pouhou reakcí na navrhovanou Evropskou konfederaci, projekt zakořeněný v Neuordnung Europa, to je nový evropský řád, který vymyslel Walter Hallstein pro kancléře Adolfa Hitlera, než se stal prvním generálním tajemníkem ESUO, později EHS a Evropské unie. Jinak ten Walter Hallstein psal nacistické zákony, jo? Jako bychom věděli. To je, protože Evropská unie je ten původní projekt, ten nacistický zákon. Ještě se připravoval, ještě neskončila druhá světová válka. A podobně Spolkový úřad pro ochranu ústavy v Měchově, který v 50. letech sloužil k přeškolování bývalých důstojníků gestapa, dohlíží na represe vůči novinářům a myslitelům, kteří by mohli zpochybňovat německé předpoklady. Zatím si uvědomujeme hrůzy páchané státní bezpečnosti Stasi ve východní Německu, nevíme o těch, ke kterým docházelo v západní Německu proti komunistům a homosexuálům. Přesto to byla krutá realita. Současné sjednocené Německo je pod vlivem malé skupiny potomků nacistů, kteří po válce spolupracovali s anglosaskými okupanty. Samotný kancléř Friedrich Merz je vnukem nacistického hodnostáře, jeho protislovanské předsudky převzal. Nemá žádné výčitky ohledně spolupráce s ukrajinskými integrálními nacisty, kteří tvrdí, že pocházejí z varangských vikingů a rozhodně ne ze Slovanů. Zatímco germánská tradice odmítala spolupracovat s Rusy, odtud schizma z roku 1054, oddělující svatou říši římskou od Konstantinopole, tak století poté, co Ukrajina a Rusko konvertovali ke křesťanství, pouze nacisté usilovali o vyhlazení všech Slovanů a zabrání jejich území. Lebensraum, neboli životní prostor Německa. V každém případě sjednocené Německo nevzneslo ani nejmenší námitku proti nacistizaci Ukrajiny od její nezávislosti v roce 1991 až po převrat na Euromajdanu v roce 2014. Vynakládá velké úsilí, aby ignorovalo stovky památníků postavených na Ukrajině na památku nacistů a jejich kolaborantů. Ignoruje plán Zelenského vlády postavit panteon ukrajinských hrdinů a na rozdíl od památníků Jad Vašem odmítlo komentovat státní pohřeb zločince proti lidskosti pardon, Andrije Melníka dne 25. května letošního roku. Rozpad Moldavska Podněstří. Během rozpadu Sovětského svazu vyhlásil Podněstří 2. září 1990 nezávislost. Jedná se o malé údolí podél řeky Dněpr, které se pyšní pozoruhodným mikroklimatem a které Sověti proměnili ve vědecké centrum. Téměř o rok později, 27. srpna 1991, vyhlásilo nezávislost také Moldavsko. A tyto dva státy však dříve tvořily jeden region, Moldavskou sovětskou socialistickou republiku. 28. února 1992 přijeli Spojené státy do Organizace spojených národů 8 nezávislých sovětských republik, včetně Moldavska, ale ne Podněstří. V očích OSN je to prostě součást Moldavska. Bezprostředně poté se CIA pokusila Podněstří podrobit ve válce, na kterou se již z velké části zapomnělo. Od té doby se Moldavsko a Podněstří vyvíjely odděleně. Situace dále komplikuje skutečnost, že Podněstří zůstává Sovětskou republikou, která naplnila sen Michaila Gorbačova o smíření komunismu a demokracie. Není však bez vad a nepodařilo se mu vyřešit problém organizovaného zločinu, jak to udělal Rusko s Vladimírem Putinem. Podněstří, které od své nezávislosti hostí ruský arzenál a od války v roce 1992 ruské mírové síly, dostává zdarma ruský plyn, protože kontroluje křižovatku několika ruských plynovodů do východní, střední a západní Evropy. Od roku 2019 se americký vojensko-průmyslový komplex snaží oslabit Rusko tím, že ho vtahuje do konfliktu na Ukrajině a Podněstří. V roce 2005 jmenovala tehdejší německá kancléřka Angela Merkelová Uršulu von der Leyenovou svou poradkyní. Obě ženy prosadily vytvoření mise Evropské unie pro pomoc při ochraně hranic v Moldavsku a na Ukrajině. EUBAM zkrátka. Tento evropský orgán by obklíčil Podněstří tím, že by obklopil jeho hranice s Moldavskem a Ukrajinou. A to i přesto, že ani jeden z těchto dvou států není členem Evropské unie. Dohoda uzavřená mezi prezidenty Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem v Anchorage dne 15. srpna 2025 stanoví, že Donbas a Novorossiya jsou ruským územím. To znamená, že Oděsa nebude osvobozena silou, ale připojena prostřednictvím mírové smlouvy. Oděsa hraničí s Podněstřím a před 2 týdny udělal prezident Putin ruské občanství všem občanům Podněstří, kteří o něj požádali. Podněstří se tedy po válce na Ukrajině, která by způsobila rozpad Moldavska, stane ruským. Jeho obyvatelstvo již dvakrát vyjádřilo svou podporu tomuto kroku. A teď něco ještě k rozpadu Evropské unie. Jednota Evropské unie se nám jeví jako nepochybná. Přesto se Spojené království připojilo v roce 1973 a vystoupilo v roce 2020. V roce 2005 voliči ve Francii a Nizozemsku odmítli referenda o Evropské ústavě. Byli ignorováni a Evropská unie se odchýlila od svých demokratických hodnot. V úvozovkách. V roce 2013 Evropská trojka, to je v té době Německo, Francie a Spojené království, uvalila na Kypřany přímou konfiskaci bankovních vkladů přesahujících 100 000 euro, čím se Evropská unie ještě více vzdálila od svých demokratických a liberálních hodnot. V roce 2024 Evropská komise tajně zasáhla do rumunských prezidentských voleb, čímž definitivně opustila své hodnoty. Členské státy Evropské unie s výjimkou Slovinska a Maďarska zpochybňují jednomyslné fungování Evropské rady. Mezitím Spojené království, které již není součástí Evropské unie, vytváří novou vojenskou alianci. Northern Marines, to je nová síla, která se skládá z odborných sil Dánska, Estonska, Finska, Nizozemska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Norska a Švédska. Očekává se, že brzy do ní vstoupí také německá, polská, turecká armáda, možná i Francie, avšak vzhledem k neshodám mezi Londýnem a Paříží v roce 2025 to již není reálné. Zdá se, že Northern Marines, čili severní mariňáci nebo severní námořnictvo, mají nahradit na to, jak mají Spojené státy opustí Atlantickou alianci v roce 2027 v polovině roku podle týmu prezidenta Trumpa. Tato aliance je však neslučitelná s existencí Evropské unie, což je důsledkem tajných ustanovení Marshallova plánu z roku 1948. Poznamenáváme, že německé zbrojení je financováno jak Evropskou unii, tak Spojeným královstvím. A ve 30. letech minulého století financovalo Spojené království německé zbrojení proti Sovětům. Teprve po Mnichovské dohodě 29. až 30. září 1938 uzavřel Sovětský svaz přesvědčený, že další kořistí Třetí říše Německo-sovětskou smlouvu od 23. srpna 1939 a Berlín se obrátil proti Londýnu. To byla ta smlouva Molotov-Ribbentrop, jo, pro, abyste věděli. Takže tolik teda tady k této zprávě a k tomu asi, jak to vypadá teďka jako v Evropě. Takže vychází nám to dneska akorát na čas, takže já bych vás poděkoval za pozornost, panu kolegu za spolupráci a pozval zítra na sledování Kompasu od 20 hodin, když si řekneme něco o slábnutí

0: kdo ještě, tak 13.6. do Jablonec nad Orlicí a na naše další setkání. Bude tam i členská schůze spolku. Pokud nebudete moct přijet, dejte členové spolku, dejte plnou moc někomu, kdo tam pojede, nebo ji pošlete mailem někomu z nás, abychom byli usnášení schopní. Takže díky a už hezký večer. Naschledanou.
1: Tak též. Dámy a pánové, děkuji panu inženýrovi ještě jednou vám. Jarda by měl být nachystaný a měl by tam pustit tedy Láďu Kytku a ne tedy pořád o budoucnosti pro děti, pro naše děti. Útoky neustále, LGBT plus minus autobus, úchyláren, že ano, gender a další krávoviny. Takže jak to plíživě pokračuje tedy tady v našem prostředí ten pochod institucemi, velice důležité informace pro všechny rodiče, prarodiče a vůbec pro rodiny celkem, protože to tam zmíníme několikrát, rodina je základ společnosti. Nuž, toť ať si všechno vypínám, dámy a pánové, děkovačka, mějte se krásně a už se jenom rozloučíme.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace
1: natočili jsme to ve čtvrtek
2: vaší pomoci,
1: takže je to čerstvé.
2: Vaším dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Nuž, dámy a pánové, vítejte a samozřejmě vítám i Ladislava Kytku. Láďo, ahoj, zdravím tě, hezký večer. Ja, pečkej, musíš se odmutovat, já jsem tě mutnul a musíš se někde odmutovat. Jo, dobrý.
1: Slyšíš?
0: Ano, slyšíme, výbordelně.
1: Takže zdravím i tebe a všechny tvoje diváky, určitě.
0: Tak, i posluchače, bude to i na Svobodný vysílač, bude to i na YouTube, takže budeme vidět i slyšet. Tak, teď už jsme tady obrazem, můžeme se na to kouknout. Laďa Kytka, Strana pro, já tě zdravím a koukneme se dnes, dámy a pánové, na tu naši budoucnost. To bude asi to hlavní stěžejní téma, i kterým se Láďa zabývá už roky. Protože je to neméně důležité. Já bych řekl, že to je nejdůležitější, ta naše budoucnost, protože to jsou ty naše děti a je průšvih, jak se to valí, ten pochod institucemi, ta pátá kolona, jak se nám tady všude

0: zlezla a dneska už se pomalu nesmí nic říct. Všechno je inkluze, že ano, všude se razí LGBT, gender bejkárny. Teď byly ty testy nedávno nějaké, nevím, jak to vyšumělo, to nám když tak asi povíš ty. To bychom asi mohli probrat tady ty základní témata a na závěr bychom se koukli tedy z tvého profesního hlediska, jak jsme se bavili jenom tak nástřelem ohledně těch větrníků, větráků na ty ceny nemovitostí, to by bylo dost zajímavé. Zajímavé, počítám taktéž. No už, tak jak dlouho ty sleduješ vlastně, Láďo, ten pochod institucemi a to, co se nám tady tlačí do dětí, to, co nás tady ohrožuje, nebo proč ti to vůbec zaujalo tady to téma? Já vím proč, samozřejmě.
1: Takže vlastně jako my jsme podobně jako v městě, kde to začalo de facto z mý strany, a tam se objevilo na jednom gymnáziu Happy Priden, nultý ručník Happy Pridenu. A ono, já jsem na to koukal a chci být jako tolerantní, samozřejmě, chtěl bych prostě jako řešit to tak, že každý má právo na nějaké to svoje vyjádření a nějakým způsobem se identifikovat. No, nicméně, na základě tohoto jsem začal shánět informace, už ten příběh, jako jestli mě lidi sledují, tak už jako znají, ale můžu to zopakovat, protože zavolala vlastně maminka, kterou já jsem znal, že jí přišla vlastně domů Danielka a s tím, že už mi maminko neříkej Danielko, ale už mi říkej Williame. To byl ten popud, kdy prostě jako já už jsem potom tam jel za tou Danielkou a ptal jsem se, jestli ona se opravdu cítí v jiném těle, jak to teda má. A ona nám vlastně jako řekla větu, která mi utkvěla v hlavě a mám ji dodnes. Víš, mami, my jsme tam na tom, zaprý jsme se naučili popcorn, takový hezký den, že jo. No a s tím, že jsme si měli vybrat nějaké pohlaví, nějaký ten gender, a víš, mami, dneska být hetero není už cool a in. A to je zásadní problém, který se dostáváme do toho, že to je tlačená konstrukce sociální, kdy z toho celého obsahu těch lidí, vlastně těch 100%, jsme se bavili s těma odborníkama, protože já jsem samozřejmě najel na psychologii, klinický psychologii, psychiatry, etopedy, objel jsem si takové kolečko, zjišťoval jsem si, co to vlastně je a tak dál. Že já jsem se tím doteďka nezabýval do té doby a dělal jsem si z toho vyloženě, jako říkal jsem si, hele, tak to je sranda nějaká nebo něco podobného. Zjistil jsem ale, že de facto mezi těma lidma ze 100% to je 0,34. To je dost malý procento. A ono poslední dekádu tohle z toho vzrostlo o 4400%. Příklad genderových vyhledávání genderových terapeutů. A to je, každý ten psycholog mi tvrdil, že to není přirozený vývoj. Že to není přírodní záležitost, že takto se vlastně jako jakákoliv odchylka nechová. Měli jsme tady několik, ať je to anorexie, bulimie, gotika, jestli si pamatuješ, jo, takový ty...
0: Jo, ty emo, věci. Že jo, ty chodili pak taky ano. Gotik a emo v černým, nechty, vypadalo to, jak když to vylezlo z hřbitova. Ale no, říkáš zhruba těch 10 let, protože ono to odpovídá, že se to začalo pomalu tlačit, že jo? Ale průšvih je, že ty zákony, lidi si to většinou ani neuvědomují, ale ty zákony a podmínky vlastně na těch institucích, nejdřív to byly ty vysoké školy, že jo? Tam byly takový tak nějak ze začátku ty jiný, pak už to šlo níž, no, takže už to bylo na středních školách, dneska už je to asi i na základních školách a pomalu nám budou chtít, aby se děti v mateřských školách, aby tam měli masturbovací kroužky, nebo koutky, nebo jak jo, čítanka, ano, hezká.
1: Takže už ano, už na základka. Já jenom dopovím s tím, že vlastně ono to začalo v 50. letech, kdy vlastně jeden psycholog to vlastně identifikoval a vlastně začal si s tím dělat nějaký ten svůj asi monetizaci tohle z toho problému. A od té chvíle se to vlastně začalo samozřejmě rozvíjet, ať se bavíme vlastně Amerika, Kanada a tady hodně v Evropě, v severských zemích. Severské země mají s tím největší zkušenosti a dneska už u toho opouštějí, kdy já teda jako vím ohledně nizozemské studie, která trvala 11 let, že prokázali na tom vzorku 4%, který se jak nebyli kompatibilní se svým pohlavím, aspoň to tvrdili ty mladiství, kteří byli ve vzorku vlastně od nějakých 11 do 25 let. Takže 80% z toho vyroste, pokud nejsou právě dotčení různýma sociálníma takýma boostrama, který to samozřejmě jako upgradeujou v nich, jo, a to se bavíme YouTube, teďka, a ono to prosakuje vlastně vším, celou společností, kdy jestli si pamatuješ, prostě Netflix měl nebinárního býčka, je to tam stále teda, je to strážkyně muzea, se to jmenuje, a pak je tam to jméno, teď mi to vypadlo z hlavy,
0: To jsem
1: a
0: mimo.
1: pak
0: Netflix nesleduju teda.
1: jo,
0: Omluvuju, v tom nejedu. Ne, ale přesně, je to tlačený, že ano, tlačí nám to ze všech všudy a právě ten, jak se tomu říká, zábavní průmysl, ať už jsou to filmy, televize, hudební průmysl, že jo, ten do toho taky spadá, do toho spadají pak i počítačové hry, takže ono se to na ty děti valí všude. Dneska radši dají dětem mobil a hraj si a dej mi pokoj, že jo, a nech mě bejt. To je nejhorší věc, co může být s těmi dětmi. Tak takhle se to pomalinku tlačí. A lidé si toho většinou ani nevšimnou a žel, až když už je pozdě, no, ale my si toho musíme všímat, co se děje kolem.
1: Je to strašně důležitý, protože samozřejmě, jak ty jsi říkal, emo, gotika, tohle, tam nebylo tak moc tlačeno vlastně na to, aby se ty děti ubližovaly. Jo? Tady ta ideologie přímo nahrává tomu, aby se třeba děti sebe poškozovaly. Když přesvědčíš to dítě na to, že prostě je v jiném těle a že je třeba transgender, tak ono to tělo nesnáší. To dítě prostě to tělo nesnáší. A jsou tady známý případy, já jsem řešil ten případ v Děčíně, kdy tam máme Fulíka a to je, mám pocit, že 13-letá dívka, která si oblíká vlastně pejska plyšovýho na sebe, že ona je lidské zvířátko, tomu se říká Fulík. A teď jako můžeme brát, že si z toho dělá jako třeba legraci nebo ne, ale ona to vnesla mezi své kamarádky, tam to vzala jedna velmi vážně, ona byla už korpulentní trošku vícero a už takhle si z ní dělali ty děti prostě srandu a samozřejmě dívky jí to dávaly hezky sežrá. A ona, jak tohle z tomu uvěřila, tak začala nesnášet svoje tělo až takovým způsobem, že se začala řezat. A po jednom takovém aktu skončila teda na chirurgii, jo, že si pořezala to břicho takovým způsobem. Takže to už jako je poškozování samozřejmě fyzický, to jsem zašel až k tomu fyzickému, ale předtím následuje to poškozování po té psychické stránce. Jo, a tady se bavíme, jsem se bavil prostě s jakýmkoliv psychologem, který prostě prošel tím kolečkem, tak kterýkoliv psycholog s tím má ty zkušenosti, tak vesměs to přichází nejvíce u dívek v pubertálním prostředí, jo, když prostě projíždí puberta. A představ si, samozřejmě každý jsme s tím prošli. Prostě ta hormonální bouře v té pubertě, je to jasný. Jo? Nejsem si vědomý vlastně své sexuality, protože ty hormony tam jedou. A teď do toho přijde prostě ten franta u té holky, teď ještě řekne, já tě nechci, což je ještě jako horší pro ní, že jo. Do toho se pohádá s kamarádkou, pak jde na YouTubeko, koukne se prostě na nějakého veselého YouTubera, který si tam maluje nehty transgender, a který říká, jak je to skvělý. Nedej bože, že přijde k ním nezisková organizace do té školy a začne vyprávět prostě, jak je to úžasný, jak si můžou prostě to identifikovat dle svého. V Německu už máme třeba zákon o sebeurčení, který jasně říká, že od 14 let si můžou prostě změnit pohlaví. Jo? A jak ty říkáš ty zákony, no tak teď už se nám tady sune. Ono to je komplexní, protože třeba YouTubeko, pak se koukne prostě příklad na tady ty knížky, jo, který tady mám a můžu ukázat. A nějaká autorita ve škole jí řekne, ano, ty prostě můžeš, jo, udělej cvičný coming out, my tě budeme prostě samozřejmě podporovat. Do toho si přečte, že místo psychologovi půjde k sexuologovi, ten jasně řekne, že je třeba na druhý pohlaví. to může být jenom prostě lesbička nebo gay, že jo, v případě kluka. Ale ono už jí to jako prostě jako takhle zapne, teď to začne sledovat a máme na světě coming out. Jo, a po tom coming outu už se ty lidi nevrací moc. Protože tam totiž po tom coming outu začnou to okolí reagovat tak, že prostě ji začnou klepat na to ramínko, že je odvážná, že se přiznala. Přitakají spoustu neziskových organizací, jako je třeba Transparent a tak dále. Je Tomáš Prokopič, ale Slenka Králová, dvoumetrový chlap sukni. A ty jí poklepají na rameno, že to je super, že to je skvělý. Teď samozřejmě ten nárůst toho, kdy třeba ta holka byla do té doby průměrná, je neuvěřitelný ten nárůst lajků a všeho, té popularity, a je to návykový. Nedej bože, že se nechám přemluvit na tu hormonální léčbu. Jo? Já to vysvětlím jako divákům asi jednoduše. Představte si prostě holčinu, která má takovýhle prostě problémy v té pubertě, prostě nevěří si, je průměrná, teď někdo prostě poslal k šípku a tak dál. A ona si začne prostě, cvičný coming out, jasný, začne zobat testosteron. A to pozor, to jako dělají sexuologové tady to, jo? Že nepřijde vlastně k tomu klinickému psychologovi, který se ptá proč, ještě v České republice je to dobrý, že se ptá proč, ale ona přijde buď to k genderovému terapeutovi, který jede afirmační metodu, to můžeme potom rozebrat, co to je, a nebo k tomu sexuologovi, který jenom konstatuje, že na to stejný pohlaví. A ona začne opravdu na základě toho třeba zoba testosteron. Po 4 měsících jí nevratně zhrubne hlas. A už se nedá vrátit. Jo, proto. Čili to je opravdu přitom, když víme, že ty data jsou takové, a to je z kliniky, který přeoperovávali, a můžu tady uvést prostě tu kliniku v Británii v Tavistoku, kde měl, to je veřejná věc, kdy tam z 9 000 přeoperovaných vlastně bylo 5 000 žalob na tu diagnózu. Jo, oni mají třeba poruchu osobnosti nebo něco podobného, nebo jenom jsou prostě homosexuální.
0: No,
1: a teď je do toho.
0: On je problém právě i, já už jsem to četl kdysi, nadužívání psychofarmak, že ano, protože ty děti v dnešní době, ta doba není ani ta společnost, není vlastně pro toho člověka k ždí, proto se divíme, nebo ať se někdo nediví, že máme tolik civilizačních nemocí a chorob, že ano, které nás tady klátí a další věci. A to podle mého, je to můj názor, nikomu ho nenutím, to přímo souvisí právě s těma dětma, že jsou vykořeněný, nevědějí vlastně, odkud jdou, kde teď jsou, že ano, a kam mají směřovat. No a přesně tady ty neziskové ziskovky anebo ziskové neziskovky, které zase se ptejme, kdo do nich tlačí prachy, protože po penězích, když půjdeme, tak se dozvíme a svitne nám moc, tak ty to do nich tlačí, že jo? A nabídnou jim vlastně takový cukrátko, takovou vějíčku, která, ale jak jsi říkal, po těch 4 měsících, když berou ty hormony, je to nevratné. A to jsme se ještě nedostali k tranzici, která je totálně nevratná a vlastně toho člověka zmrzačí, že ano. Ale že říká, že z 9 000 operací nebo z 9 000 z těch nebo diagnostikovaných, že tam pak 5 000 podalo, 5 000 podalo žaloby vlastně, takže se to nakonec těm lidem nelíbí, že ano, když už si něčím projdou.
1: Je to, co nám vlastně tady, a to ty lidi neví, a samozřejmě strašně se mnou bojují, já jim ukážu potom data, tak jsou naštvaný ještě víc, ale ty data jsou jasný fakta. Čili jestliže prostě tady máme ten Tavisto, tak ten nám potvrzuje jenom tu nizozemskou studii. Že opravdu, a to je prostě randomizovaná studie, která prostě proběhla po dobu 11 let. Mimochodem, tady byla, já to nepřečtu, já to musím přečíst, protože to má skvělý jméno. To je finská psychiatrička Rita Kertu Kaltiala. Jo, já bych si u toho zlomil kyčel. Byl krásný.
0: Ale u krásný tebe, oni by se nám zase smáli, třeba nám, že by si říkali Kytka, Marcika, jo. My si nad tím lámeme jazyk, že pro ně je to asi něco přirozenýho. Musíme to tak brát.
1: Ale říkám, je to finská psychiatrička, výborná. A ona byla průkopnicí afirmační metody. A tady by bylo asi záhodno říct, co to ta afirmační metoda je. Afirmační metoda je, zjednodušeně řečeno, pokud ti přijde dítě, že se třeba cítí jako v jiném těle, jako transgender, tak tohle se dělají většinou ty genderoví terapeuti, kteří jsou takový jako rychlokvašky, nejsou to přímo psychologové. Tak vlastně řeknou tomu dítěti, OK, ty se cítíš jako žena nebo muž, prostě opačně, já to respektuji a jdeme hledat hormonální léčbu. Tak to zjednodušeně to je, kdy on prostě respektuje přání toho dítěte, tu identifikaci toho dítěte. A teď si představte, jako my tady řešíme, že to dítě nemůže alkohol, cigarety a tohle, ale už se může sebe určit. Jo? A hlavně při hormonální léčbě v pubertě. Naprostý nonsense, jo? Naprostý nesmysl. A on to teda jako takhle, ona byla vlastně ve Finsku průkopnicí té afirmační metody. Jo? Dokonce se stala vládní pověřenkyní pro genderové záležitosti, tahle ta osoba. No a ona vytvořila vlastně celou diagnostiku tady toho afirmační metody a celý vlastně ten manuál postup. A potom, co jí prošlo rukou fakt opravdu stovky dětí, tak v ten moment, když viděla ty výsledky, tak si uvědomila, že je na tom něco špatně a pak vlastně přiznala, že vedla diagnostiku tendenčně. Jo, že opravdu prostě, aby dala přes nějakých 280 vědeckých článků, kde prostě jasně ukazuje riziko špatné diagnózy a popsala to. Jo, tady ten člověk je asi nespochybnitelný, stejně tak, jako je nespochybnitelný třeba Walter Mayer, který vlastně si prožil, to je dneska poradce Bílého domu pro tyto otázky, a on si prožil, protože jeho babička chtěla mít vnučku. Jo, tak ho navlíkala 8 let do šatiček. Jo, 8 let žil jako žena. A to už měl vlastně jako starší věk, jo, takže prostě žil 8 let jako žena. A pak si uvědomil, že to tak není. Prostě příroda vyhrála. Jo, on teda jako nejdřív byl v té roli toho, co si jako přála ta babička. Jo. A dneska už vlastně na jeho stránky chodí 25 tisíc lidí denně, kdy on jasně popisuje i s těma chirurgama, který vlastně prošli nebo dělají ty tranzice, tak on má vyjádření od těch chirurgů, že opravdu změnit pohlaví nelze. Chromozomy a tohle se všechno prostě nelze to změnit. A samozřejmě my můžeme invazivní metodou toto dělat. Ale ty psychologové jasně tvrdí jednu věc. Jo. Transgender je v populaci 0,34. Přirozená záležitost. Jo. To je fakt velmi malý procento. Těm pojďme pomoct třeba. OK. Ale nemůžeme tlačit do toho tu drtivou většinu, že můžou tohle to změnit, protože oni potom pojedou vlastně tímto způsobem a budou nešťastní samozřejmě. Jo. Já jsem neviděl veselýho transgendera. Jako kamarád mi říkal, že ho jednoho zná, jednoho taky znám, je to vlastně, neznám ho osobně, ale viděl jsem ho, ale to je tak malý procento. Jo. Většina z nich je opravdu nešťastný, protože oni jsou de facto doživotními pacienty farmaceutického průmyslu. Jo.
0: A hlavně jsou vyřazeni pohlavně z rozmnožování tím pádem pak, když jsou přeoperovaný. A nejspíš teda už i tím hormonem, že jo, no, tou hormonální léčbou. A podle mě o to jde přesně, a ty jsi tam to řekl hezky, že příroda u něj zvítězila, příroda zvítězila,
1: Ano.
0: protože tady příroda se nebere v potaz, protože na přírodu a na vědu vlastně se dneska kálí, že máme nějaké chromozomy, že máme nějaká těla. Ano, může se stát, že jak jsi říkal, že se teda necítí v tom svém těle tak, jak má, ale ten lékař by mu přece právě měl pomoci. Není vůbec holistický přístup, že ano, protože dneska se všechno léčí, buď to léky, nebo tedy hormony, říká se
1: Všechno
0: tomu
1: práškou,
0: hormonální
1: jo.
0: léčba, ale podle mě je to taky zásah do toho těla takový jako prase, že to ani snad není možný. Takže přesně takhle se na to jede. A podle mě se tady vychovává generace a jak jsi to říkal, že jenom můžeš, a že to není cool, že jo, že to není cool být heterosexuál. Takže cool bude pro ty děti, protože to vidějí v těch příkladech, jak jsem říkal v té televizi, videu, že ano, ve hrách a v hudebním průmyslu, když se na to koukněte, ty klipy, to je hrůza. Další satanský, máte tady Eurovize každý rok, který poslední léta vypadá jak přehlídka satanášů a jak když je to přímý přenos z pekla. A já tady chci právě navést lidi, aby si uvědomili, kam až to všechno sahá, jakou to má hloubku, kterou si lidé radši ani nechtějí možná připustit. Tak si uvědomte, dámy a pánové, co se tady děje. A na všech frontách se na ty děti útočí a jsou fakt to nejcennější. Když nám je takhle seberou ty instituce, které jsou většinou bez jména, nebo ty, co jim spíš solej prachy, ty jsou asi bez jména. Je to hrůza a je to opravdu nebezpečí a je potřeba to podchytit, no, co nejdřív.
1: Určitě, určitě. Já, jako, ono to říkám, ono to je prosáknutý všude možně a jak si říkal, Eurovize tam vlastně byl, vyhrál nebinární, jak moc se jmenuje, já si to tady najdu, to schválně, a tady ho mám. Tenhle ten nebinární vítěz Eurovize, švýcarský nebinární zpěvák Nemo.
0: No nazdar. Tak já myslel, že už se to minulo, když tam tenkrát vyhrála ta Conchita Bratwurst z Rakouska, nebo jak, co to bylo za zjev. A ono to teda jede, já to fakt nesleduju, no, takže pro mě je to novinka, tady to nebinární a jiné exoti.
1: Tady potom jako z toho sportu to je taky krásný, tady máme tu Liu Tomasovou a Lia Tomasová má de facto jako 2 metry ramena, jo?
0: Hezky. Takže je to chlap a plave s holkama, aby jim ano. To natřel. To je to samé, jak bylo na olympiáda, že jo, ten boxér, že ano, co tam třískal tu italskou boxerku ano. A pak no, to jo. Tady ten, to byl někaj z Alžíru nebo z Kýhošlaka, že jo. Tak a už to naštvalo i boxery a řekli, že až ho někde uvidí, tak mu to teda vysvětlej, s kým se má porovnávat v ringu, protože to je úplně neúnosný. A zase vidí, že oni jim vycházejí vstříc ve všim všude. On je jiný, tak ho necháme, nebudeme ho kritizovat, že ano, nebudeme se o tom radši vůbec bavit a zase budeme to přijímat, bez mrknutí oka, že jo, to je to nejhorší, že oni chtějí, abys to, jako úplně samozřejmost, abys to bral, přitom ještě před, já nevím, 15 lety by skončili, nebo 20 by skončili v psychiatrický léčebně, dokavať by si to nerozmysleli. A
1: tady je to, ten vtip. Je to přesně, jako ta tolerantní doba, kdy já jsem se bavil s Milanem Studničkou, výborným psychologem, a on mi říká, tyhle mě volal prostě 40-letý chlám, že ho mlátí prostě svůj syn, jo, že jeho syn. Jo. A já jsem jako nejdřív nepochopil, že to je malý syn, takže já jsem mu říkal, jako, ale tak to je docela, jako, tak řešil ten psychologický problém a pak se dozvěděl, že jeho synovi je 6 let. A on mu říká, Ježišmarja, tak s tím něco dělejte, teď jste větší než on, ne? Takovou logickou.
0: A jste táta. Tak něco.
1: Jo, kdyby se necháte mlátit od 6-letýho syna. No a protože a on moc mě odpovídal, abych mu nenarušil osobnost. Jo, takže to je ta tolerantní výchova. A to je přesně ono, kdy prostě jako nechceme narušovat tu osobnost. A ono, ty děcka potom vyrostou, že jo, nějakým způsobem. Teď si představ, že oni jdou do školky, jo. Třeba teď vidíme ztrátu chlapů. V té naší generaci mužská energie prostě jako mizí a to docela zajímavým způsobem a oni jsou na tom jako fakt ty chlapy jako blbě, protože oni žijou ve feminním světě, jo. Ten klučina jde do školky a tam je teda učitelka. A tam mu říká, a to říká tohle to krásně, jako říkám právě Milan Studnička, a tam mu říká, nesmíš se prát. Nesmíš tady to dělat, nesmíš tady to dělat. A podívej se tamhle, holčička má krásný šaty, pochvalí je. Jo? A teď jako, ale ono je to přirozený pro toho kluka se prát. On by měl být vlastně jako ten kluk, který vlastně je, má ostrý lokty, soutěživý, samozřejmě to má mít hranice. Jo? A teď jde do té školy, tam je taky učitelka. Jo? Nedej bože, že prostě toho tátu doma nemá nějakýho, anebo on je furt v práci. A teď jako on žije prostě v tom feminním světě, kde dneska vidíš i ty youtuberky, že prostě jako je ten tlak na to, ale tak ty musíš být ten chlap, já krásnou kamarád, krásný příklad kamarádky, kdy jsme se bavili před lety, to byla, ona byla taková feministka a pěkně na to doplatila, kdy říká, já bych chtěla mít jako kluka, chlapa si najít, který je prostě empatický, se kterým si popovídám, který je prostě super, který se mnou bude řešit právě jako ty barvy, které já tady budu, třeba tapety nebo gauč, jo, to, co já řeším, tak se mnou bude prostě taky řešit, pochopí ty moje emoce, já jim vždycky říkal, ale takový chlap už má jinýho chlapa, jo, to je prostě, tak to je. A
0: To
1: ona si
0: jsem si teď
1: opravdu...
0: vzpomněl na ten film, nebo jestli je to seriál. Jo, tak jestli myslíš, Klárko, takového chlapce, tak ten už
1: Ano.
0: někde svého chlapce má. Ano, přesně. Jak se to, chlapi jsou z Marsu a ženy jsou z Venuše.
1: Ano, ano,
0: Zkrátka,
1: ano.
0: my se doplňujeme tak, když se to spojí. A i ty energie teď samozřejmě nemyslím fyzicky nebo sexuálně, ale zkrátka, že to ladí, že jo. A jestli holka chce probírat holčičí věci, no tak to nejlíp přece udělá jenom s holkou, proto jsou to ty holčičí věci. Kluci taky nebudou říkat holce, že teď jsem si prdnul ve vaně nebo něco takového a další věci. Tak zkrátka je to takhle, aby jsme se socializovali s těmi svými a pak hledali toho partnera do života nebo kamaráda, to je jedno. Ale vidí, že oni přesně tady na toho tlačí. No tak nám dopověz, jak kámoška
1: No, skončila tím
0: dopadla.
1: způsobem, že ho našla.
0: Jo.
1: Ona opravdu takového podobného zženštělého muže našla. Nejdřív byla strašně ráda, že prostě on chápe ty její pocity, on ji vyslechne, on vlastně jako netlačí nějaký blbý rady, jo? Že prostě oni si spolu udělají hezký večer při filmu, kdy divné si udělají společně turbany a takový dívčí večer si udělají, jo? A takže prostě ona ho našla a byla za to ráda strašně. Problém byl v tom, že nějakou dobu spolu byli a pak šli do nějakého baru, kde byl problém. Takže se tam dostala do konfliktu s nějakým chlapem, ten ji začal nadávat a ten její se schovával za ní, teda. A kdy vlastně jako nakonec jí ani nepomohl, že tam byla potyčka. Oni přišli domů, ona si teda utřela tu krev z nosu. A teď mu říkala prostě, hele, ty jsi jako úplně marný, ty jsi mi ani nepomohl, ty prostě jsi jako vůbec, jsi vůbec nezareagoval, aby si mě bránil, nebo něco podobného. A on jí říká, teď víš, že já nemám rád to násilí, ale můžeme si o tom popovídat. Rozešla se s ním, protože vlastně potřebovala nakonec chlapa. A to je ono. Ono v těch vztazích, jak ty říkáš, ono se to doplňuje. Ženy potřebují, i když budeš mít sebe větší, sebe silnější ženu, tak potřebují mít oporu vedle sebe, tu horu klidnou, o kterou se může opřít, který bude řešit třeba i ty krizové situace. Má pocit mít bezpečí, když je obejmuta a potřebuje být obejmuta. A zase ten chlap potřebuje mít vlastně jako pocit domova, jo, který mu vytvoří jedině žena. To, když budou dva kamarádi, to mu nevytvoří nic. Jako zase z druhé strany, představ si, že přijdeš, sice jako nebudeš mít od kamaráda, se kterým žiješ, tak nebudeš mít ty telefonáty, kde seš, nebo něco takového. A nebudeš tam mít řešit jako takový, jako že co bude dneska k jídlu, nebo něco takového. Tam přijdeš, víš, že tam nic není, takže se najíš někde jinde, teď si sednete prostě jako, ale nemusíte spolu ani mluvit, to je všechno jako hezký, jo. Ale už to není jako pocit toho domova, že by si chtěl vyvést potom také mladé. Ona nám, ta žena krásně dělá to hnízdo. Kde máš potřebu vyvést mladé? No a civilizačně to každá vlastně tady to spěje k té rodině, jo, která nakonec takhle splodí potomky. Jo, my si tady prostě stěžujeme na tu depopulaci, jo, a vlastně máme na to, aby jsme se zachránili, by jsme evropské civilizace potřebovali 2,8 dítěte na pár. A my tady třeba v České republice máme 1,4, pokud vím, že jo.
0: Bylo, že nějak, aby to bylo vůbec zachováno, tak bylo 2,1, že jo, ono je to takový
1: Ano.
0: blbý dělit dítě na desetinky, ale takhle to bylo. No a teď, jak jsi to vlastně říkal, že to dospěje k té rodině a tak, protože podle mě to začalo, nebo aspoň u nás tady jako v Československu, na území Československa, možná i vůbec jako by ty postsocialistické země, že to začalo dřív, bylo vlastně za toho socialismu, bylo, že rodina je základ státu, že ano, ale ve skutečnosti je rodina základ té společnosti, ten stát zaštiťuje až tak ty další věci, ale vůbec té společnosti, aby přežila. A jestliže tady budou kdyby tady půlka byla trans a pod hormonama nebo předělaná, tak ten stát přece bude, nebo ta společnost bude vymírat. Podle mě tady oni od toho pěkně využili, že ta socialistická hesla tady byly. Zesměšnili to, ukázali, že to je vlastně něco že ono, to byla ta utiskující ideologie, která to tady řídila 40 let od 48. Na všechno se naplive a pojďme teda něco jiného, protože rodina už je přežitek, že ano, dvě pohlaví je přežitek, přitom ať mi teda z biologie někdo ukáže, kde tam ty gendry další najdou, kromě teda mužského a ženského pohlaví. Mohou být samozřejmě výjimky, ale to jsou tisíciny asi promile, že někdo hermafrodit nebo něco takového. Ve zvířecí fauně to, nebo vlastně ve zvířecím i v rostlinném vlastně, tam to všechno vidíme, že ono není to jako samec ze samicí se, teda samec ze samcem se nespáří, samice ze samicí taky ne a nebudou pokračovat jejich geny a ten jejich rod, že ono, což je přirozené, je to od matky přírody a je to i v živočišné, i v rostlinné sféře, že ano. A takže furt by to mělo být o tom návratu ke kořenům, no, ale vidíme, že tady se tlačí
1: To,
0: úplně na něco jiného.
1: je to pravda. Já uvedu příklad vlastně jedné pedagožky, která vlastně učila biologii a je to v Mostě. A ona se mi ozvala až teprve v okamžiku, kdy odešla z té školy, protože vlastně ve sborovně měli zákaz se mnou mluvit. Že už jsem někde ve sborovnách, jako propíraný, takhle. A tak to byla škola vlastně, kde byl ten ředitel přímo najmut vlastně od ministra Beka, aby, představ si, genderovou ideologii vnesl do dějepisu. Já jsem s ním hovořil o tom a říkám, to mi řekněte, jak chcete genderovou ideologii dát jako do historie, do dějepisu,
0: Teď
1: že?
0: jsem se na to chtěl zeptat, no.
1: Mně to taky napadlo samozřejmě, protože jsem to nepochopil, teda, jak to tam chce vmáčknout. A on jako, no byly doby, kdy ženy nesměly volit. A říkám, no to byly doby, samozřejmě, tak řekněte těm dětem, že to bylo špatný, ale jak v tom vidíte genderovou ideologii, že? To mi furt jako nedokázal odpovědět, jo? Že byly utlačované ty ženy. Dobře, ale jak to vidíte, že ideologii to nechápu. Pojďme se z toho poučit, že to byla takováto doba, kde prostě ženy neměly tu rovnoprávnost. A na základě tady toho jsem si uvědomil, že přesně jako ty feminní spolky, který jeli historicky vlastně za to práva těch žen, oni toho dosahli a oni potom naběhli na práva homosexuálů a gayů. Že když skončíš to téma, de facto, tak pak už ti třeba nechtějí dávat ty granty, ono je to docela biznis nějaký, že jo, a tady to je opravdu miliardový průmysl, ať se, to se týká vlastně těch neziskovek, který dostávají ty granty, nebo samotný vlastně hormonální léčby a samotných tranzic. To je, musím tady podotknout, že třeba tranzice pořád tady platí pojišťovny. Jo, že prostě opravdu oni si to neplatí sami. Já bych velmi rád, aby si to třeba i klidně zaplatili sami. Teda, jo? To je taky další věc, kdy pokud seš v tom opravdu, tak to teda prokaž, ale i finančně. No a takže prostě zabojovali se za práva homosexuálů a teď musím říct, že opravdu ty práva homosexuálů v tom západním světě už jsou velmi, velmi v podstatě vyrovnaný. Asi tady se nebudeme bavit o tom, že každý z nás někoho nějaký homosexuál zná. Já to dokonce s homosexuály konzultuji. Oni jsou sami za to neradi, mimochodem. A tady už to skončilo taky, to téma. No tak jedeme a vymyslíme prostě genderovou ideologii. My musíme něco dělat. A jak jsi říkal, já tam monitoruju teda, a vrátím se teda ještě k té pedagožce biologie. Když si představ, ona měla 30-letou praxi, vystudovala Karlovu univerzitu, měla spoustu opravdu ještě postgraduálů a erudovaná v biologii. Jo, učitelka biologie, pedagožka. A teď to jela takovouhle dlouhou dobu, 30 let. A ten ředitel přišel najednou s tím, že by měl vlastně těm dětem vysvětlit, že neexistují jenom dvě pohlaví. Jo, učitel dějepisu. To byl ten ředitel. A pak tam byla zástupkyně, která taky neměla vlastně probaci na biologii. A teď ona jako tam koukala jako odbornice na ně a říká, to si děláte ze mě srandu. Tak já jako jsem, a teď jako, tak mi ukažte ty pohlaví. Z biologického hlediska to tak není. No a teď se bavíme o tom, že tady jako jsou nějaký jakože intersex, jo? Ta argumentace na ten intersex je jednoduchá. Stejně tak, jako se může narodit člověk, který třeba nemá nohy nebo ruce, je nějak geneticky poškozený, tak se může narodit člověk s intersexem, což znamená, že má vlastně náběh na oboje pohlaví. Jo, protože vlastně de facto klitoris, teďka nevím, jestli to můžu takhle, je de facto penis menší, takže kdyby se klukům někdo smál z holek, že má malého penise, tak oni mají ještě menšího. No to je byla jenom suvka. A teď já tady potom, to je jednoduchá věc, a pak je tady ale sociální konstrukt nějakých 112 pohlaví, co monitoruju. To jsem si někdy musel jako nalít i něco ostřejšího, abych to jako některé věci přečetl. Jo. A já tady jako něco mám jako pro odlehčení, jestli chceš jako vědět, to je zajímavý, jo.
0: Dej něco.
1: Ambonek, osoba, která se identifikuje jako muž i žena, a přesto není ani jedno. To je zajímavý. A tady to je taky jako. Já se musím vždycky smát. Astergender. To je osoba s pohlavím působící jasně a nebesky. Co to tam je jako? Astrogender, tak jeho identifikace pohlaví se určuje na základě polohy multivesmíru. Může být?
0: Mně to připadá, já jsem to právě jednou načítal, soubor těch genderů, přesně tady to, bylo to tam přesně takhle abecedně, a mně to připadalo spíše jako psychiatrické diagnózy, nebo spíš psychiatrické přiznání, že ten člověk opravdu neví, co se sebou je. No tak někdo má přirození, a to, jak jsi říkal, astral, nebo jak se vede ten druhý, tak asi má nadpřirození, tak já nevím. No. Ale když to pak čteš, já jsem to ani nedočet, jako, chtěl jsem si to dát za úkol, ale nešlo to, vůbec to nešlo. Právě proto oni to skrývají pod tím gender, že ano. Není to pohlaví. V přírodě máme
1: Ano.
0: dvě, že jo. Tak, no.
1: Ano. Tam ta, jo, já jsem se bavil kolikrát právě i s těma aktivistama, třeba Most Pride tady jako krásně, jako jsme se bavili s organizátorama. A teď se bavíme o tom, kdy já jim říkám, a tady doktor Kaletmanová má tady tu studii, jo, a ona, ale to bylo zrušené, říkám, ano, a třikrát to obhájila, tu studii, jo, a doktor Blanchard, a teď jim říkám ty data, a teď jim říkám, prostě ono to může, a samozřejmě u vás to nemusí být, ale ono to může, a tady to jasně prokazuje další číslo, kde tady máme prostě 40 až 60% falešných diagnóz, a teď jako, teď jim to tam prokazuju fakticky, že se mnou už je potíž, protože to mám fakt jako nastudovaný hodně. A oni po chvilce mi řeknou třeba jako něco ostřejšího, protože oni, a ten aktivista z Most Prideu mi to jasně potvrdil, že on říká, mně se s váma strašně špatně baví. A říkám, proč? Já se s váma bavím klidně, rozumně. A vedeme dialog přeci. Já se klidně obohatím od vás. A on, ale já vás nesnáším. A to byla jako
0: No, to
1: konečná.
0: je ten pravý liberalismus, že ano. Dokavať říkáš
1: Ano.
0: to, co mi nalili do hlavy, to, co mám říkat, buď to, že jsem uplacený, anebo hloupej, nejhorší kombinace je obojího. A právě oni tam, kde nemají už argumenty, tak tam přichází tady ta jejich agrese. A to je všude a ve všem. Ať jsme to měli za covidiáka, ať to máš Black Lives Matter, že ano, teď vlastně zabili toho Nebo ono to bylo kdy na konci roku nebo na
1: Henry
0: začátku
1: Novák,
0: roku?
1: ono to bylo v
0: Ano,
1: prosinci minulého roku,
0: no,
1: ale
0: Henry
1: teďka
0: Nováka.
1: prostě došlo k soudu.
0: Vzpomeňte si, dámy a pánové, když byl ten George Floyd, tak tady hořela Amerika, že ano, poklekávali, líbali Afroameričanům, i v Británii líbali nohy a všech, celý svět to měl. A zase ta média, protože to jde nejvíc pak přes ta média, že ano. Tady se opakuje to Goebbelsovský, že je stokrát opakovaná, ale se nakonec stane pravdou, to jsou ty Overtonova okna, které oni otvírají. Takže oni to takhle tlačí, jo. A dneska Henry Novák jde akorát na Instagramu, možná trošku na Facebooku, nevím, jestli někde jinde, ale v médiích o tom neslyšíš ani prd, že ano. A oni s tebou pak nechtějí diskutovat. A to je to samé i s těma větrníkama, že ano, a s dalšíma věcma, protože v tom lítají zase prachy a je to na zničení lidí, no.
1: Pamatuješ si, v Evropském parlamentu vlastně byla minuta ticha za Floyda, ale za Kirka, která vlastně jako byla vyvolaná, že bychom tam dali vlastně za Kirka minutu ticha, který byl vlastně jako atentát, zavražděn před ostatními, tak nebylo minuta ticha. Prostě jako, a to jsou ty dvojí metry. A samozřejmě, jak ty říkáš, ten Henry Novak je až neskutečně. Já se bavím právě i s lidmi právě z toho Skotska a z té Británie, tam máme výbornou paní Mamulovou, a která vlastně, zaplať pánbůh, Češka, tam moje angličtina není až tak dobrá, tak ona nám to tam říká, jak jsou tam zkreslený ty dva metry, jo? Že prostě nejenom v tom genderu, ale vlastně de facto, jak se protlačují lidé. Představ si, v Irsku zavřeli učitele za to, že nechtěl říkat dítěti zájmenem ono. Oni ho zavřeli. Jo? Protože oni mu dali výpověď. A on přišel vlastně do té školy, že ji jako neuznává z těchto důvodů a že mu prostě nebude říkat vlastně ono. Jo? A oni ho vlastně jako potom vláčeli i po soudech a to. To je neskutečný. A když to vezmu tady, přijde vlastně ten migrant, který má povoleno 21 cm kudlu nosit díky své víře. Jinak samozřejmě v Británii nemůžeš mít ten nůž. On se prostě jí i plastovýma, že jo, můžeme. A on vlastně tak to má povoleno tohle to nosit oproti původnímu obyvateli. A když dojde k tomu len z tomu, že ho pobodá, tak ani ten policista, no jasně, jasně, kámo, oni mu nevěří, on vlastně ještě ho táhnou po tom štěrku a umírá vlastně ve svý kaluži krve. Jenom
0: Poutaný
1: proto.
0: po 6bodných ranách, probodnutá plíce, stěžoval si 7krát nebo 9krát policistům zakročujícím, opakoval, že nemůže dýchat, ať mu zavolají sanitku. Jenomže ten útočník řekl, že byl napadený z náboženských důvodů, že ano, že to byl hate crime, že ano, zločin z nenávisti, protože mu chudák Henry Novák nebo Lumpík, tak jak to podávají tajti, tak mu strhnul turban. No tak on ho nakrmil 6krát nějakou jejich obřadní dýkou. Je to int, samozřejmě, teď už dostal na doživotí. Koukal jsem na vyjádření tatínka Henryho Nováka. Zatím to mám v angličtině, zkusím to dát i to. Je to hrůza, protože tady zase vidíme přesně ty dvojí metry. Tam nese člověk britskou vlajku, a oni po něm jdou policajti, co si to dovoluje, že to je zločin z nenávisti, že nese v Británii britskou vlajku, v Portugalsku nes vlajku na zádech, na batěhu, nebo takhle na ramenou jí měl, no už se tam na něj sítli připrchlíci, že ano, a už ho tam pomalu začali linčovat. To je opravdu všude a jakmile se, jak je to tady, ať už je to ten gender nebo LGBTQ plus minus autobus, já nevím co všechno, tak jakmile je něco jiného, tak oni zavírají oči i ty represivní složky, které by to měly. Podle mě teda ten západ Evropy je totálně ztracený. Jak ta Británie, díky té migraci, jak díky všem tady těm. I když tam byly přece velký kauzy taky o tom, o té tranzici a o tady těch věcech, spousta těch nešťastných, páchalo jich tam pak sebevraždy, uvědomovali si, že jsou nevratně poškozený. Tady to bylo taky v nějaké televizi, internetové XTV nebo něco takového, Seznam, byl ten Black, si říkal, holka zase
1: ano,
0: předělaná.
1: Ano.
0: Ale pozor, dámy a pánové, my si tady musíme uvědomit, že oni ne v těch médiích nebo vůbec přes ty sociální sítě a takhle, nejsou protěžováni kluci, co se změnějí na holku. Většinou, i v tom sportu jsem si všimnul, kromě toho boxera, tak tam jsou to, tu mediální pozornost dostanou většinou holky, co se předělají na kluka. Protože holka ta může zrodit život, že jo? Ona to v sobě nosí, to dítě vyplává pod srdcem, nosí 9 měsíců. Chlap, ten si může najít jinou ženskou. Ale jestliže jsou to ženy, které takhle budou utrpí tady to a v nějaké větší míře, tak to je opravdu průšvih a tady ta společnost se musí zamyslet. Neříkám stát, protože vidíme, že státy tady v tom případě fungují úplně naopak, ať už je to gender, ať už je to migrace a další věci. I když teď teda v Německu údajně přemýšleli o tom, že by vykvelbovali milion Syřanů, to jsem zvědavý, jak ty všechny Abduly najdou, Abduly Mohamedy, který se narodili ve stejný den podle těch dokumentů, co tady měli, tak to jsem zvědavý, jak je tam dopátraj. Když já jsem viděl videa už x let, ještě to snad ani nezačalo, a Turci tam na ně řvali Hitler s vám, na Němce, Turek tam řval, Hitler s váma měl zatočit. A zvíval tam Hitlera. Tak, taková videa existují. Je to tam docela běžné, že takhle se na to koukají. Takže dámy a pánové, tady opravdu zbystřit a nesmíme si ty děti nechat utíct. A já tady mám, nevím, jestli to už k tobě doputovalo, spolek Tradiční rodina, Lanzarotská úmluva. Já jsem ještě ten e-mail nečetl, on je delší, tak ho dneska...
1: Istanbulská.
0: Ne, tady je teď novinka. Lanzarotská úmluva chrání děti a dává rodičům odporu. Prevence, ochrana a odpovědnost dospělých, bla, bla, bla. Ochrana dítěte nesmí být zaměňována za předčasnou sexualizaci. Dětství má své hranice. Je to z 1. června, vážený pane Marcikáne. Dětství není, aspoň ten začátek, není prostor pro sexuální experimenty. V posledních letech jsme opakovaně upozorňovali na vývoj v západní Evropě, zejména v Německu, kde se pod hesly moderní sexuální výchovy začaly objevovat postupy, které by ještě nedávno většina rodičů považovala za nepředstavitelné. Dnes se podobné podněty začínají objevovat i u nás. Dostávají se k nám informace o vybraných mateřských školkách, kde mají být nově zřizovány oddělené koutky pro chlapce a pro dívky, rodiči označované jako masturbační koutky. Podle popisu, který se k nám dostal, mělo být rodičům nebo pracovníkům školky sděleno, že jde o projev moderního přístupu a práce s dětmi na vyšší úrovni v uvozovkách. A právě tady je nutné se tedy zastavit. Kde jsou odborné tedy důkazy, že podobný postup prospívá vývoji dítěte v mateřské školce? A kdo takovou praxi doporučil? A o jaký dokument ji opírá? A kdo nese odpovědnost za její zavedení? Byli rodiče předem tedy plně informováni a měli vůbec možnost se k takovému zásahu do intimního prostoru dítěte vyjádřit? A ještě to pokračuje, takže já to někdy dám taky tady asi jenom samostatně. Takže to je závažné. Já vím, že ty sexuální koutky nebo tady ty masturbační koutky, že tam byly na pořadu dne asi před 2 lety a rodiče to tam striktně odmítli nebo aspoň se začali bouřit. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že i to Německo je povětšinou ztraceno, islamizováno, ať se to někomu líbí nebo ne. Přeměna obyvatel, stejně jako v Británii 60 největších měst už dneska v uvozovkách nepatří Britům, bílým Britům, protože už tam převládá, z menšiny se stala většina za pár let, že ano, protože se množí geometrickou řadou a to, jak si říkal, 2,8, že bychom potřebovali a v České republice máme 4,1 natalita nebo něco takového, tak když pak máte natalitu 4 a více, tak to opravdu jde geometrickou řadou a zkrátka, který to říkal? Muammar al-Kaddáfí to říkal, že dobijou Evropu.
1: Právě. On to tady jako říkal, že my vás jako nemusíme porazit fyzicky, tak. My vás přečíslíme. Jo? A to je pravda, no. To je prostě jako zatím se to prostě jeví úplně jako takovýmhle způsobem. Já ohledně těch masturbačních koutků vím, je pravda, že prostě jako v určitý fázi Ale je to těžký, jo. My jsme měli jeden případ, kdy prostě nakonec pod tlakem vlastně jako ta školka od toho upustila, ta ředitelka. A pak se tady objevil teďka druhý případ. Já jsem za to napadán, že to nechci říct. No protože samozřejmě nechci, jestliže prostě ona od toho pustila a prostě pochopila, že to teda nedělala dobře, tak nechci poškodit tu školku, že jo. Druhá stránka nám se tady ukázala právě díky tradiční rodině, já to taky, výborná práce s tradiční rodinou a já jsem velmi spolupracoval s Zdeňkem Chytrou tady v tom směru. A tam opravdu se ukázala nová školka, kde prostě maminka tohle na to poukázala, ale nechce s tím jít ven, protože tam to dítě má, že jo. Jo? A je to pravda, že oni jako ta ředitelka řekla, že v podstatě tam má tady ty koutky osahávací, speciálně pro dívky a speciálně pro kluky. No a s tím, že vlastně oni se za prvý ty děti prý uklidní v těchto koutkách a za druhé oni vlastně jedou právě ten moderní přístup jako výchovy. Jo. A bohužel třeba v Německu, jak ty říkáš, tak tam už je právě tyhle ty věci jako na normálním postup. A já jsem hned, jako jak jsem to slyšel, tak samozřejmě jsem si vzpomněl na plán WHO na předčasnou sexualizaci dětí. Já nevím, jestli jsi četl rozbor podle věku.
0: Ty jsi tam měl něco už od nultého věku,
1: Ano.
0: jestli jsem to viděl správně u tebe na Facebooku, ale taky jsem to ještě nestihl dočíst. Špatná
1: Je
0: příprava.
1: to od 0 do 4 let. Se děti mají naučit masturbaci a mají rozvíjet zájem o své tělo, ale i o těla ostatních. Pak je tady další, to je od 4 do 6 let. To už se naučí kompletně masturbaci, jo? Už mají vlastně za sebou a budou pozbuzováni, aby vyjádřili své sexuální potřeby a přání. Jako od 4 do 6, já myslím, že by se měli hrát, jako jo.
0: Hrát si s autíčkama kluci a s panenkama holky, ne?
1: Tak, a teď nastává kategorie přesně 6 až 9 let. A tady už teda se musí učit o pohlavním styku a pozor, oni se budou učit o online pornografii. To je něco jako neskutečného, kdy prostě zase každý ten psycholog ti řekne, že ani není dovyvinuté to tělo na to, aby přišlo vlastně s tím ta psychika o té sexualitě. Jo? A samozřejmě jako ty hormony se nepouští do toho těla, pokud není dovyvinuto na určitou úroveň. A mně to přijde, a teď si trošku zakonspiruju teda, že to je jak kdyby příprava prostě dětí pro pedofily. Jo? To je něco prostě jako nehoráznýho. A to je přesně ta Aspen výchova, když to řeknu, vkládat těm dětem do hlavy, že určitý věci jsou normální a že jsou naprosto přirozený a oni potom vychází z těch škol, propagují to sami a je to naprosto v pohodě. Jo? Čili to je přesně ta woke agenda, která tady jede. Jo? To je to samé vlastně v rámci té tolerance, když se vrátíme k tomu, asi si viděl, kolik youtuberů přijelo, přesně jako, jo, přijelo do těch no-go zone, ukázat, že jsou vlastně v pohodě. No tak jak vylezl z toho taxíku, tak dostal přes hubu. Jo, hned z fleku.
0: Taky to bylo přece, to je fake, to je dezinformace, to tady přece není, říkali nám to o 2.15, jo, nebo 2.14 a to tady není, pak tam jeli ty novináři ve Švédsku, pomalu taky dostali přes držku, že on už tam po nich lítali šutry, lahve, policajti jim říkali, nejezděte tam, nechoďte tam, ani my tam
1: No.
0: nechodíme.
1: No, oni sami policisté tam právě
0: No,
1: nechodí,
0: a já
1: jo?
0: jsem vlastně nedořekl, že jsem říkal, že vlastně ta Evropa je ztracená, ale za prvé to nepřijmou rozumní bílí rodiče, ani ty masturbační koutky a další věci na těch školkách, ale jestliže třeba v tom Rakousku, zrovna ve Vídni, většina osazenstva těch školek nejsou původní obyvatelé nejsou Rakušané, teď si to uvědomte, až se to ještě zvětší, tak ty to neodmítnou vůbec. Když máme právo šaría, a dokonce ta extrémní část hází homosexuály ze střech baráků, tak co budou dělat tedy, až získají většinu nad tím obyvatelstvem, tak co budou dělat přece, co budou dělat s pánem, co má fousy, je mu 60, my jsme jedno takového viděli, nebo 50 let. Ach jo, halenku, sukínku. Z dálky říkám, to je divná je pravda, ženská. Že... No, když to přišlo blíž, tak jsme zjistili, že se narodil jako chlap. Že... A já říkám, vidíš to? A ještě před pár lety by už na něj volali policajty a sanitku a už by ho vlekli, že ano. A dneska ho můžeme jenom pozdravit a jdeme dál. No. Ale já jsem chtěl říct, že ta společnost, která se stává většinová v těch zemích v té západní Evropě, tak tohle to nepřijme vůbec. Jako. A když jsi říkal, že ti to připadá jako přípravka pro pedofily, když si zase vzpomeňme na

0: Já, když právě jako jedu po tom kolečku a dělám rozhovory právě i s psíma klinickýma psychologama, tak schválně zabrouzdám do toho, jestli by si jako neudělali nějaký ten odborný jako diagnózu na kolikrát na vrcholní politiky. A vesměs mi teda jako říkali vždycky, že tam by si oni jako opravdu zadiagnozovali, že to je jeden psychopat vedle druhého, anebo to má jinou psychickou vadu, anebo sociální, jako sociopsychopat a tak dále, a tak dále. Takže to je přesně, a ono, já teďka vyslovím takovou myšlenku, do té politiky jako nechodí už ty lidé, kteří vlastně to nemají zapotřebí, jo? Kdy prostě opravdu je to svinstvo, to já jsem si zažil taky neskutečný. A je to strašná škoda, že tam právě nejdou ty lidé, kteří něco umí, kteří dokážou tvořit, dokážou fakt přemýšlet, analyzovat a prostě jako, no protože to nemají zapotřebí. Oni si dokážou vydělat i jinde, mimo tohohle z toho a pak tam nejdou samozřejmě. Jo? Takže chodí tam vesměs ty otrlí, anebo jako u Pirátů ty neschopný třeba. Jo? A který vlastně jako samozřejmě tady pan Bartoš jako skvělý, jako že prostě jako nematrišivý a tady jako to vidíte jako prostě jako co to teda umí. Jo, když to budu, když se bavíme o té genderové ideologii, co to teda umí. No, nic mě to moc nenapadá, umí, ale o tom hezky povídat, ale nic to neumí. Jo, oni dokážou, ale to je přesně jako ten Aspen Institute, kdy dneska jako existuje prostě, že si můžeš vystudovat genderové vědy. A teď jako vyjdeš jako s titulem, ale co jako umíš? Jo? A to samé jako ty humanitní vědy, kdy prostě opravdu ten člověk ten přínos pro tu společnost nemá. Ale on si to prosadí, on si prostě řekne jako, že jo, že tady prostě mám takovýhle přínos. Já jsem nedávno slyšel od Zdeňka Polreicha, že budoucí milionáři jsou z řad řemeslníků. A musím říct, že opravdu, když si to vezmeme, že prostě opravdu dneska už ty humanitní vědy prostě skomírají, že ty lidi opravdu to vidí, ale sežen si dobrýho elektrikáře. Jo? Za první máš čekačku, jak nevím co, a pak si ho zaplatíš taky, jo? Nebo zedníka. Jo? To tak je. A my se k tomu určitě vrátíme, až teprve dopadneme pořádně na hubu. Jo? K tomu zdravému rozumu. Je otázka, jestli to padnutí na tu hubu přežije jako civilizace. Jo, to je to samé vlastně jako, když to přirovnám ke zkáze Říma. Jo, tam už ta dekadence došla tak daleko, že se nudili a dělali tam neskutečné věci z nudy, měli všechno. A tady je to vlastně v podstatě to samé. My tady obhajujeme něco proti zdravému rozumu. Já uvedu jeden krásný případ, kdy vrchní vyšetřovatel kriminalistů, já už teďka nevím, jak se jmenoval, v Německu, kdy při televizní debatě, při veřejnoprávní televizi řekl, na obhajobu vlastně, nebo respektive se bavili o tom, že tam je zvýšený počet znásilnění v tom Německu, a to jak hromadný, tak normální, tak on řekl, jako doporučení pro ženy vám doporučuji, abyste nešli do vztahu s mužem. Jako prevence. Jo, to, jako to, pojďme si to říct ještě jednou. Jo. Tady ten člověk tady s tou funkcí doporučil ženám, aby právě jako preventivně, aby nebyly znásilněny, nechoďte do vztahu s mužem. To je úžasný, ne?
1: No, to tlačí i na tu Istanbulskou úmluvu, si myslím, protože tam to bylo jakože samozřejmě tam se ďábel skrýval v detailu v důvodové zprávě, že ano, protože Istanbulská úmluva byla sepsána líbivě, tak aby to většina lidí, kdo si to přečte a naštuduje, tak aby si o tom řekli, jo, to fakt pomáhá, to bude super, ale tady se musíme uvědomit, že takhle to nefunguje a oni přesně takhle, jo, oni teda tím chtějí říct, že většina znásilnění probíhá asi doma. Že se nepohodne s přítelem, ona to má chuť, ona ne a taky teda znásilní. A ne, že jsou ty grooming, nebo jak se jmenují ty

0: gengy, na které ukazoval v Británii Tommy Robinson, pak byl tedy po britském právu odsouzen a i vězněn, dneska už je teda zaplať pánbůh na svobodě, a spousty dalších pákistánské gengy znásilňovací, já to tam sleduju, to i mrvére, takže tam ty průšvihy jsou, takže dámy a pánové, podívejte se na to. A oni to takhle hezky, to, hele, to si měl i s tou nastavenou rukou, že jo, když na vás půjde migrant nebo někdo a bude na vás útočit na tu ženu, že jo, byly ty instruktážní videa a řekněte rozhodné ne a nastavte mu takhle dlaň a on určitě nechá. Dík dneska už není tajemstvím, konečně to německá policie začala přiznávat, že teda 80 útoků nožem denně ve Spolkové republice Německo se odehraje. 80 útoků nožem denně. Vzpomeňme si na ty, když chodili právě tady ty grupy těch přivandrovalců nových, těch Fluchtlinge, jak tomu říkají, jak jim Angela Merkel říkala, wir schaffen das, my to dáme, my to zvládneme. Když chodili dělat bordel na ty koupaliště, že ano, dneska jsou tam bezpečnostní rámy, aby na koupalištích, aby tam nenosili nože a další věci. Ale pak se tam
1: se nemají obnažovat, že ale to vyprovokávají ty ženy, jo.
0: Ale pak byly ty výstražní cedulky na těch koupalištích, loni nebo předloni to byla aféra, že ano, a tam bílé Němky a bílí Němci obtěžovali opálené děti v bazénech na těch a že to mají nahlásit. Přitom ono to bylo, realita byla úplně opačná, protože opálení tam obtěžovali bílé Němky, že ano. Ale vidíš, že oni to takhle postupujou a jedou přesně tady v tom zase z černýho bílý, z bílýho černý a vůbec se ani nezastydějí, že jo, tady ty zmeťouři z médií, protože oni jsou zase placený a víme, že reklama, že ano, takže oni to tam do nich cpou a když nebudete hezky mluvit tady o tom, tak my vám ukážeme, ale dámy a pánové, každý to má přece na očích a jestliže vás to trošku zajímá vás Česká republika nebo vůbec Evropa, kam směřuje, když si to musíme uvědomit a dávat si ty pucníky dohromady a skládat z toho právě ten krásný mozaikový profil, to, ten puclík, abyste viděli, že to do sebe zapadá, že to má konsekvence, má to ty souvislosti, všechno se vším souvisí, nelze nic tady vyjímat, protože tady vidíte, že to jsou agendy, dneska máte dokonce ještě agenda jedno zdraví, tady teď hrozí z OSN, tak další máte tady vlastně agendu, všechno za sebe zapadá, máte k tomu agendu to digitální ID, digitální měny, CBDC a další věci na zotročení lidstva, ale tady opravdu se vede válka, zrovna přes ten gender a tady přes ty bejkárny se vede válka proti bílým lidem a tady už i křesťané by měli přeci doprčic by měli se probudit a říct si, že nebudou do nekonečna nastavovat přece druhou tvář, že o svoji zemi musí zabojovat dokonce, protože když je žena zatčena za to, že má před potratovou klinikou, tam tiše stojí a modlí se, nikomu nic neřekla, neměla ani transparent, nic tam neřvala, nic neukazovala, jenom tiše stála a modlila se a oni na ní přijedou policisté a zatknou jí, tak tady už je přece v té společnosti něco hodně divného. A my jsme se měli ptát, jestli takovou společnost chceme, jak pro sebe, tak hlavně právě pro tu naši budoucnost, pro ty naše děti a naše vnoučata, když dáli Bůh. Tak přece nad tím bychom se měli zamyslet, jestli tohle chceme předat těm dalším generacím, jestli to, pro tohle umírali naši předci během první světové války, druhé světové války, předtím, že ano, ještě německá tyranie, doba temná, jestli ty naši předci kvůli tady tomu prolévali krev a jestli by se s tímhle smířili, kdyby tohle dostali, nebo kdyby jim někdo řekl, hele, za 200 let vykašlete se na to, protože za 200 let ta Evropa bude vypadat a ten váš stát bude vypadat takhle, tak to by si asi klepali na čelo a skončili byste taky v tom blázinci, v tom lepším případě, jestli by vás někdo...
1: To by na to vypadlo, že jim to za to nestojí třeba.
0: No, to je taky možný.
1: A je pravda, že prostě to, co říkáš ty, a my jsme prostě díky našim předkům jsme tady, jo, to je prostě jasný a ty války, které se vedly a tohle se všechno vybudovaly, prostě civilizace, který nás dneska máme se dobře, jo, to je prostě oproti historii, nemusíme řešit právě to jídlo, nemusíme řešit vlastně hlad a žízeň a tam, kde složíme hlavu až tolik jako naši předci, A to nás vede potom k tomu, že můžeme řešit různé blbosti, které nás zase ale dovedou k tomu, že budeme řešit hlad a žížeň a to, kde složíme hlavu. A to je, a když to poměřím vlastně i v té woke agendě, je to otázka toho, že my si nevážíme tu cestu k tomu štěstí, jo, a neuvědomujeme, nebo my si to uvědomujeme, jo, ale zároveň já uvedu příklad, jo, abych to vysvětlil, když jsem měl tady v Ostrově, Sokolově, jsem měl maminku, která vlastně sama bojovala v té třídě, kdy se tam ukázalo na té základní škole, což tady probíhá. Normálně na těch základkách, já jsem na některých školách dělal ty akce, jako je třeba na Palmovce v Praze, v Mostě a tak dál, a v Děčíně a ještě jinde, tak tam probíhá dny obráceného pohlaví. Třeba, jo? Že se chlapečkům řekne, že ty přijdeš v šatičkách jako holčička a holčičkám se řekne, že přijdou jako chlapečci. A ona proti tomu jako se obořila a bylo tam vlastně nějaká třídní schůzka, kde řekla prostě takhle ne. A jelikož měla vadu řeči trošku, tak prostě ji nebrali až tak jako vážně tady v tom směru. Udělali z ní prostě jako samozřejmě, když koktáš a tady to tak jako prostě ten protiargument ze strany prostě toho učitele, který perfektně rétoricky mluví, tak je prostě vždycky lepší. A ty ostatní rodiče se za ní nepostavili tady v tom směru a věřili tomu učiteli, že to je právě v rámci té tolerance, lásky a tohle to všechno. A ty věříš té autoritě, která je tady nějakým způsobem nastavená. Jo? Jenže ta autorita si musíme uvědomit, že má taky hypotéku. A že by jí hrozilo, že samozřejmě už za minulý éry toho ministra Beka tady přijímáme to, že ty školy by měly mít určitý čárky v rámci genderové výchovy. Jo, a tam samozřejmě den obráceného pohlaví, odškrtnu si čárku. Jo, jestli spojím záchody, což jsme řešili v Plzni, udělám si čárku. Pozvu neziskovou organizaci, třeba Point 1, která ve třech blocích říká 10 letem dětem, která si můžou vlastně identifikovat podle toho, jak jim se to namane v té hlavě. Tak tohle všechno prostě oni obhajujou, protože samozřejmě chtějí svůj plat někteří a pokud, já jsem se s nimi kolikrát bavil, to, jako opravdu oni to mají v hlavě třeba srovnaný, jo? A někteří si řeknou, ale já to jenom projdu, abych si to odškrt. Jo? Nebo jsem měl prostě jako ředitele, mi říká, já mám dva roky do důchodu, pane Kytke, já vím, že máte pravdu, ale já mám 2 roky do důchodu, nechci mít problémy. A proto nám to bude žrovat do těch našich dětí, jo? Ale oni jsou samozřejmě tady v tom přesvědčiví. Krásný příklad právě Tomáše Prokopiče, kdy právě tradiční rodina dělala v parlamentu přednášku tady o tom, byli tam výborní odborníci a byl tam právě Tomáš Prokopič alias Lenka Králová jako šéf tady Transparent, jo, nezisková organizace. A on po všech těch datech, který tam slyšel, po těch údajích, vystoupil z toho mikrofonu a řekl, já jsem transžena, já jsem ten, kterýho se vy všichni tady bojíte. A vnesl tam hned takový ten nádech toho, že my ji utlačujeme, nebo jeho, a přitom nikdo v tom sále tento pocit neměl. Jo? Ale samozřejmě na kamerách to bylo. A tento člověk, musím jo, vzít, že byl na kameru, natočený na jednom gymnáziu, kde říkal prostě, pokud se vy jako děti, studenti, necítíte komfortní ve svém pohlaví nebo nejste si jisti tou identitou svého pohlaví, tak vám doporučuji zobat blokátory puberty. A tady já musím říct, my už máme samozřejmě jako jasno, protože nám to osvětlila Hilary Kess, výborná pediatrička, na své 4leté randomizované studii. Vysvětlila, že blokátory puberty nejenom mají negativní účinek na úbytku kostní dřeně, úbytku svalové hmoty, zvýšené riziko rakovinotvorných onemocnění, ale hlavně, pokud si vemeš blokátor puberty a dáš si na to hormonální léčbu, tak jsi ve 100% chemicky kastrovaný. I ta látka, která je obsažena, je ta látka, která je používaná na kastraci usvědčených sexuálních delikventů v Americe. A on řekne těm dětem, jestli si nejste vědomi svou identitou, tak si vemte blokátor puberty, tím to oddálíte. A potom dál řekl, já vím, že to chemicky kastruje, ale je to jediný možný způsob, jak žít plnohodnotný život. To jsou jeho slova. A teď si vemte, že tyhle lidi nám chodí tohle to říkat našim dětem do školy. A ještě dostávají peníze od ministerstva školství.
0: Vypíšou se granty, pošlou se penízky, pak jsou na to nějaký norský fondy a evropský fondy, že ano, a prachy se vždycky najdou. Je zajímavé, že oni mají takovýhle protichůdný, logika to vyloučí, že ano, nevíš co ze sebou, tak si vem blokátor puberty a budeš mít plnohodnotný život. Přitom bude chemicky kastrován, což plnohodnotný
1: Ano.
0: život vylučuje i socializaci plnohodnotnou. Je to úplně na palici tady to.
1: Jestli si pamatuješ, je to samé v rámci toho za doby covidu, kdy nám chtěli očkovat děti a já si pamatuju tu demonstraci, kde bylo prostě pouze 3 000 lidí. Pouze. Já jsem si říkal, tak na děti si šáhnout nenecháme. A čím dál tím víc to dělám, tak je zapotřebí opravdu, aby ty rodiče začaly víc bojovat za zdraví svých dětí. Jo? A tady opravdu, jak poškozujeme jak psychiku, tak i fyzično těch dětí. Ale najde se tam třeba autorita v podobě ředitele nebo učitele, který právě dobře rétoricky mluví, promluví před těma rodičema. A pak je to prostě o tom, že ty rodiče vlastně to odkejvou a oni nechtějí mít jakoby problémy. Dokonce oni se ozvou i mně, jo, pokud to tam můžu, a já už jsem pár škol takhle vyřešil i po telefonu, že jsem je nasměroval, nebo jsem zavolal těm ředitelům, dal jsem si s nima schůzky a povedlo se mi opravdu je přesvědčit s těma datama, co mám, že to je blbost, aby od toho upustili, jo. Ale pak jsou prostě vyloženě aspen výdobytky v podobě ředitele nebo ředitelky, kde prostě tam se mi to nedaří. Mají klapky na očích a tvrdošíně jako prostě ne. A tam jako i přesto, že jsme třeba udělali nějakou akci před tou školou nebo něco takového, že ty rodiče to slyšeli, tak oni si tvrdošíně na tom jedou. A je s podivem, že ty rodiče někteří, i přesto, že třeba by se mnou souhlasili, tak oni nechtějí mít potom problémy.
0: Že se neozvou, no.
1: A oni, když se mi ozvou, tak mi potom říká, a pane Kytka, hlavně to neuveřejňujte, kde teda škola to je třeba, aby neměl můj Matějček prostě, nebo Petr, nebo Michal, prostě problémy. Aby jim tam nedělali problémy. Jo? Krásný příklad tady toho je, kdy mi tady mostecký gymnazista začal mňoukat. Tu by si člověk řekl, outspoken, že identifikuje jako kočička a teď je otázka, jestli si z toho dělal srandu, ten gymnazista už, anebo ne. A já jsem nejdřív jako myslel, že ano, že prostě, že to je sranda, jako prostě puberták si se sebe udělal prostě, jo, prdel a teď jako začala mňoukat. Tak já bych mu dal granule odčervit, rozumíš, a budeš chodit na písek, jo, tady
0: Tak,
1: ještě.
0: tak, tak. A nebudeš sedět v lavici, protože kočky v lavicích nesedějí, že jo? A
1: Jasně,
0: vůbec, já bych
1: a
0: na něho
1: potom...
0: zavolal měšťáky a odchytovou službu.
1: Jo,
0: A když tak kastraci, když jsme to tady dělali, že jo? Roky v kadani.
1: A on jako tý učitelce nemluvil, jo? On jí neodpovídal, on jí jenom mňoukal. Takže ta učitelka se rozhodla, prostě já tě učit nehodlám, jo? Protože jako co tě mám učit, když mi mňoukáš, odpovídáš
0: No, no.
1: mňoukáním. A takže se to jako vyřešilo takovýmhle způsobem, nicméně on prostě přišel potom do té školy s tím svým tatínkem, kterou už máme vlastně jednu generaci ztracenou tady v tom směru a ztrácíme další generaci, která tomu prostě takhle důvěřuje. A on přišel za tím ředitelem. A ten tatínek byl už právě ztracen a v ten moment jsem pochopil, že to sranda není. Že on prostě to mají rodina takhle doma. On má dokonce výběh. Jo, on má výběh, takže prostě na zahrádce si tam dělá tu svoji potřebu. A což opravdu třeba někde takovýhle školy jsou umožněny, jo, třeba v Kanadě, kde mají děcka prostě třeba třídu a oni vlastně chodí čůrat ven normálně na zahrádku takhle, protože jsou pejskové nebo kočičky. A teď jako zatlačil na toho ředitele s tím, že musí uznat identifikaci toho dítěte jinak, a on přišel vlastně i ze zástupce neziskové organizace. A ten zástupce, nakrmený samozřejmě finančním portfoliem, kterýho si krmíme tady sami, tak hrozil soudním sporem té škole. Ten ředitel se toho zalekl, zase nepostavil se, zalekl se a samozřejmě vyřešil to s paní učitelkou, že bude mít teda jiný režim tento žák. Jo? A bylo ustoupeno tady v tom směru. Jakou to má motivaci asi tak pro ostatní žáky, že jo? Ty prostě můžeš. A já musím to zmínit, nechtěl jsem, ale musím to zmínit, jo? Teďka tady v Kadani vedle stavební školy udělal vlastně galerie Liestnera. Tam má vlastně výstavu několika příběhů transgenderových dětí.
0: Ta pod širým nebem, jak je to v těch
1: Ano.
0: vitrínách, a jaj, tak
1: Ano.
0: tam jsem nedošel, tak to se tam musí mít teda kouknout.
1: Já se tam teda chystám taky a já jako chci být tolerantní všechno a jako jo, OK, ale že se to dá vedle školy zrovna studentům, který právě prožívají pubertu a jsou nejohroženější k téhle té ideologii, po ní sahnout, tak to mě právě všechno spojuje s tím, že se to tam bude dít. A samozřejmě to město to podporuje v rámci vlastně i pana starosty, že jsem se s ním bavil a on říká, že to podporuje, že teda jako a nechce slyšet, bohužel, jako protiargumenty. I pan ředitel jisté jiné školy, a když jsem mu řekl, pojď, sedneme si, já ti to ukážu. Tak ne, až se mi omluvíš, protože jsem vydal článek o třeba 0. ročníku Happy Prideu. Tak to je přesně ono, jo, že prostě nechtějí slyšet ty protiargumenty, jedou si tohle z toho, a je jim absolutně jedno, že můžou vlastně poškodit zdraví těch dětí a dělají to vlastně v rámci právě lásky a tolerance. A to je takový jako přesně vydírání v rámci lásky a tolerance. Já uvedu krásný příklad těch genderových terapeutů, jak vydírají třeba rodiče, kdy ono totiž máme mezi transgenderama až 44%, že se za sebe vraždí. A to je holý fakt, jo, to je opravdu, a oni to používají v obě dvě strany, tady v tom směru, kdy já to říkám jako prostě holý fakt, že to tady máme, a ta protistrana toho genderového terapeuta, který používá afirmační metodu, tak řekne třeba rodičovi, tak milý rodiči, teď máš teda jako transgenderový dítě, že používají tu afirmační metodu, o který jsme si povídali, respektujte to, neptaj se proč, a vy, pokud mu budete oponovat, nebo jakkoliv mu to vymlouvat, tak poslouchejte, ty transgendři mají až 44% šanci, že spáchají sebevraždu. A tím pádem mu jako nastaví, že jestli nechceš přijít o dítě, tak to podporuji.
0: Že ho
1: To je
0: uvedou,
1: taková.
0: Tak, že ho uvedou do strachu vlastně toho rodiče. A přesně to je, jak jsi říkal, to, že ten tam na té konferenci nebo na tom semináři, že tam řekl nakonec, že teda ten pán, paní, že vy se mě bojíte, že jo. To je přesně ono, oni to uvedou do strachu, protože strach je nejsilnější emoce, takže přesně na to hrajou. No ale já jsem chtěl zmínit, když teda říkáš Happy Pride, tak to oni mají jako, jak se tomu říká, oni tomu říkají diverzita, rozlišnost, že ano, odlišnost, že jako si udělají něco, jako jsou ty úchylný Pridey, tak oni si to udělají jako ve škole, jo? Jestli tomu mám rozumět dobře.
1: No to probíhá teda podle toho, co popisovali na svých stránkách, tak to popisovali tak, že vlastně si pustili film, teď je otázka, jako, tam, jako už jsem to zažil na více školách, tam je veselý transgender, který povídá svůj příběh, a že teda jako to měl těžký a dokud vlastně neprožil ten coming out, že to od té doby bylo lehčí a že to je prostě super. A že bychom měli být právě tolerantní k tady tomu a jasně vlastně jako, a můžete se identifikovat, jak potřebujete. A pak tam měli třeba soutěž v genderovém názvosloví a přesně tam popisovali náš tým teplých čajíčků vyhrál. Jo, to je taky zajímavý. A měli si právě vybrat nějaký ty gendry, který by prostě jako se identifikovali oni sami. To je v učebnici sedmé třídy občanky, kde je tady cvičný coming out. Jo, občanská nauka, sedmá třída. Samozřejmě není to ve všech školách, protože to je na výběru toho ředitele, kterou knížku použije. Jo? A tam je cvičný coming out, kdy si prostě ty žáci udělají nějaké ty dvojce a mezi sebou veřejně potom před tou třídou se domluví, že udělají vlastně jako cvičný coming out. Že i když bude tvůj syn třeba heterosexuální, tak oni vlastně v sedmé třídě si udělají takový cvičný coming out. To je krása, co?
0: No, ono to zase k tomu, co jsem zmiňoval na začátku, aby si to lidé uvědomili, kam až to sahá, nebo od koho mají hledat, nebo od čeho, ono to není asi od koho, od čeho mají hledat až ty kořeny, které, odkud to vede všechno, tady to ten pochod institucemi, tak si uvědomte, že zrovna na těch Pridech, v Prague Pride, tam měli, já to tady mám někde, teď bych to tady musel hledat, mám to fotku, ten transparent, neměň se, změň společnost, to je přesně to, v čem oni jedou, to je jejich zlaté tele, neměň se a měň společnost, v tom všichni jedou, přes ty školy a neziskovky a tady to. A další průšvih je, aby si lidé uvědomili, kdo se tam ještě objevuje na těch Pridech, protože tam roky je satanova církev. A protože tam roky, už x let, se tam ČEPEK, česká pedofilní komunita, se tam angažuje na těch Pridech. Dámy a pánové, oni, já to říkám neustále, protože tady ta doba už nic neskrývá, všechno je otevřeno a odhaleno, tak je potřeba jenom, abyste to viděli. Takže česká pedofilní komunita se tam setkává, satanisté, satanova církev se tam setkává a kdokoliv jiný. Když tam měli oni samozřejmě ty šibeničky, tak to bylo super cool a ještě tam lidi vodí své děti, aby se na to koukli jak na nějakou zoologickou, že ano, je to super zábava. Když to tady měla jistá politická strana, tak už se to řešilo a pomalu by je rozpustili, protože to je šibenička. Zase dvojí metr, no to není dvojí metr, on je to dvojí kilometr, že ano, jako se všim. No, hele, máme pomalu hodinku a půl, nechci tě zase dlouho zdržovat, takže průšvih je, a je to důležité na těch rodičích, ale říkám, i když nejste rodiče, tak jste babičky, dědečkové nebo tety, strejdové a nemůže vám být jedno, jestli vám někdo takhle bude psychicky a pak i fyzicky prznit přece děti. Musíte se zajímat o to, co se i na těch mateřských školách, na základních školách, na středních školách, co se tam herdek děje, protože to není možný. A jestliže se někdo bojí pak vystoupit veřejně, a říct, hele, tohle ne, promluvit si s těma rodičema, když se i znají, chodí na ty rodičovské schůzky do prčic, tak jako přece měl, zase to hapruje na té morálce, co říkal už když si vlastně v 97. František Kringo Čech v tom tajném rozhovoru, který pak 2017 pustili po 20 letech, když to někde leželo, když tam mluvil o tom rozkrádání republiky, že ano, a tady o tom, tak to tam říkal, nepovedli jsme se, pánu bohu. Zase bude v Evropě týc krev, vidíme, že už se to stalo, že ano, a že jsou lidi děsný svině a že zkrátka v tom vidí zásah prozřetelnosti, že to zkrátka tohleto musí jednou skončit. No, tak jaký máš doporučení, nebo kde se na tebe lidé mohou obrátit?
1: Jak se můžou rodiče bránit, jo. Ještě předtím bych řekl jako dost zásadní věc, kterou tady vidím, a nemusí se mnou někdo, je to můj názor, jo. Ale celá talentná, protože jsem se bavil se Zdenkem Chytrovou, který jel vlastně do OSNK a potvrzoval mi to, a tohle z toho můj domněnku, kdy vlastně feminní spolky mu to vysvětlovaly. Celá ta woke agenda je založená kvůli tomu, de facto, aby rozbili princip rodiny. Že ve společnosti je vlastně rodina, je to základ té společnosti, jak ty říkáš, a já to uvedu do toho příkladu, když se stane někomu, členovi rodiny něco, ta rodina se za něj postaví. Je to soudržná jednotka, čili vlastně jako, je to těžko potom ovladatelný, když to řeknu manipulativně, ale pokud rozbiješ tu rodinu, a to se děje tady, protože samozřejmě v té rodině už se hádají v rámci politických názorů, v rámci nějakých právě jiných jako i názorů, ty seš takový nebo antivaxer nebo něco podobného, dezolát a tady ten seš takový, jo, a pokud rozbiješ tu rodinu na atomy, tak ti zbyde jedinec. A teď je otázka, v jakém stavu ti zbyde ten jedinec. Pokud bude silný jedinec, tak ho taky budeš těžko ovládat. To a manipulace s jedincem, který prozřel, který má kritické myšlení, je těžší, než s člověkem, který má úzkosti, deprese a jakýkoliv psychické poruchy. Protože samozřejmě tenhle ten člověk uvěří bílému plášti nebo nějaké autoritě daleko víc, a nebo když si pustí televizi, tak já vždycky říkám, jestli chcete používat mozek, tak nekoukejte na tu televizi. Jo. Nebo občas, jestli jste sebemrskači, sadomaso, psychologický, tak se občas podívejte jako na tu televizi, hlavně na ty zprávy a tak dále. Se dozvíte určitě pravdu.
0: No a pak se můžete kouknout ještě na ty nedělní debatní pořady, že ano, diskuzní. No. Sice tam není ten hlavní, který vždycky přitakával té většině, jak si tam pozvali, že ano, na České televizi. Průšvih je, když se to děje v tom veřejnoprávním prostoru, ať už je to rozhlas nebo Česká televize, že jo. To, že když se to děje na korporátních médiích, budíš, protože ty jsou poplatná zase těm svým inzerentům, ty zase nechtějí přijít o tu reklamku, že ano, z které se uživí. Tak tam bychom to s přimhouřením očička mohli samozřejmě jakoby tolerovat nebo připustit, ale jestliže tam je přesilovka v debatním klubu 3-1 plus moderátor, který přitakává těm třem, tak tady už je. A to není jenom u nás, to není problém samozřejmě České televize, Slovenská televize v tom jede taktéž, že ano, a ty ostatní tady taktéž. Takže to je průšvih, protože se zmocnili médií, dneska tady demonstrují za každou kravinu a že by tam vysílali černý a jestli jim šáhnou na peníze, jestli by se udělali nebo zničili vlastně zrušili koncesionářské poplatky, že ano, protože oni říkají, že nebudou mít tolik peněz, ten dneska byl nějaký článek, když nám šáhnete na prachy, my budeme muset propustit 300 až 500 lidí, no to jsou úsporné balíčky, dámy a pánové, jenomže tam samozřejmě v těch médiích, hlavně veřejnoprávních, jde o to, že by to už mohl to hospodaření těchto dvou institucí, že by mohl kontrolovat kontrolní úřad nejvyšší a že by už nepředkládali ty začerněné stránky, jako předkládali kdysi, to si vždycky vzpomenu na Jaroslava Soukupa, že ano, když to ukazoval, když se dotazovali České televize a tam to bylo vyškrtáno a těch příkladů je dál, ale to teď nebudeme řešit. Zkrátka, jak jsme se bavili o tom,
1: pojďme na to, jak já
0: co
1: vlastně
0: s těmi co lidi můžou dělat, že jo?
1: A co s tím můžeme dělat? Čili na to, aby jsme nakonec jako společnost nezískali ty ovladatelné jednotlivce, tak pokud samozřejmě zajímat se o to, co vlastně se v té škole nebo školce vlastně děje. Čili sednout si s tím učitelem, s tím ředitelem, popovídat si s ním o tom, jak to on vidí, jo? Jestli on je k tomu vlastně svolný nebo ne. To je první taková zásada, protože Já vůbec nechápu, já jsem tady prostě říkám k mé Amálce, dceři, okamžitě naběhl do školy a bavil jsem se vlastně s tou učitelkou stejně tak jako k Matýskovi. Prostě mě to zajímá, že jo, že prostě co, jaký člověk ovlivňuje myšlení mého syna nebo dcery. To je ta prvořadá věc. Druhá stránka věci, být aktivní v tomhle tom. My můžeme jako rodiče být členy těch školních rad a tím pádem v rámci rámcově vzdělávacích programů ovlivňovat ten školní řád nebo ten školní program, co se budou vlastně učit. Jo? Protože tady vidíme, že třeba tu čítanku, kde je ten transgender, tak třeba děti dostali zákaz jí brát domů. Jo? Takže tohle se také zajímat, učebnice si projít, protože tam jsou i jiné věci. Jo? Přichází teďka děti ze školek s tím, že prostě říkají tátovi, proč máš ty dvě auta? V rámci uhlíkové stopy je to špatně. Je, nebo výchova nejenom k občanství, to je to opravdu předmět na základní škole, kde má to dítě říct na konci toho ročníku, proč je být správné, být euroobčanem. To je prostě vymývárna ideologická. A takže se zabývat. A pokud tam něco takového nastane, tak my máme zatím, pokud nebude ratifikovaná Istanbulská úmluva, zákonné podoby nebo zákony a paragrafy, které nás, rodiče i naše děti můžou ochránit. Máme 32 v listině základních práv, 32 Bčko, listině základních práv a svobod. Jasně, pak tam máme občanský zákon, nebudu to teda všechno vyjmenovávat, máme tam i mezinárodní právo. Já jsem to všechno sepsal do žádosti o vyjmutí mého syna nebo dcery z genderové ideologie. Čili tuto žádost já vezmu, vyplním to na své dítě a pošlu to do datovky nebo to pošlu vlastně poštou s tím, že tam je jasně, že si nepřeju, a mi mé dítě přišlo vlastně do kontaktu s genderovou ideologií. Mám i, protože jsem se dostal díky této žádosti, bylo vlastně na iDNESu, bylo to velký halo, tak jsem se dostal do manuálu České školní inspekce. Jak odpovídat na tuto žádost? Tak jsem nelenil, vzal jsem soubor vlastně jednak soudců, právníků, my jsme zase strana těch právníků, že jo, tak jsme udělali odpověď na tu odpověď ředitelů, který jsou přesně podle České školní inspekce, kde jsme jim přesně vyjmenovali ty paragrafy, kdyby náhodou nebylo známo, že opravdu na to máme právo. Takže to je volně stažitelné samozřejmě, nebo to můžu poskytnout, někomu to poslat, to není problém. Pokud i přesto
0: Mně
1: by
0: to pošli,
1: porušoval.
0: já to klidně, když ti do toho skočím, tak mi to pošli a já to klidně zavěsím pod pořad, ať se na to lidi dostanou, není problém
1: Výborně,
0: šířit.
1: pošlu určitě, není problém, protože říkám, ať to mají všichni, jo? Ať to mají všichni. A pokud by i přes toto vše, teda porušovali ty zákonné normy, které jsou nuceni ty pedagogové také dodržovat, tak já dělám takový kolečko zajímavý. Jo? Ozvěte se mi, já jsem teda zakladatelem iniciativy Budoucnost pro děti, kde vlastně já ten telefon klidně zvednu, není problém, popovídám si buď to s tím pedagogem nebo s tím ředitelem. Jo, a na té odborné bázi můžu dovést i psychologa, psychiatra, etopeda. A snažíme se prostě o tu komunikaci. Pak jdeme dál, pokud ani přesto toto nedojde k tomu, že by to mělo kýžený účel, výsledek, tak děláme přednášku v rámci rodičů, kteří jsou na té škole. Ať ty rodiče ví, co se tam učí a jaký nebezpečí to může být pro jejich děti. To se většinou otáže vlastně s mediální podporou. A pokud ani toto nemá úspěch, tak mám tady skvělou věc, na který jsme pracovali s Janou Zertek-Hamplovou. Protože my máme usnesení pro města, které jsou zřizovatelé těch základních škol, anebo samozřejmě pro ty krajské úseky, které jsou většinou zřizovatelé těch střední škol, gymnázií a tak dále. A toto usnesení máme od špičky v legislativě, od Jany Hamplové, i s právním odůvodněním. A abych to vysvětlil, jak to funguje. Pokud řeknete zřizovateli, že je tady nějaká ideologie, která zasahuje do školy, která poškozuje děti na zdraví, tak má povinnost, a já to tam mám odůvodněné po té právní stránce, právě od Deníčky, zasáhnout ten zřizovatel. Jo? A tímto usnesením, kterým tam dáváme, on by měl zasáhnout. Samozřejmě třeba v Děčíně proto nehlasovali některý lidé a je to krásně vidět i právě třeba na, je to šestý zasedání minulého roku, si to můžou všichni pustit, jak jsme tam bojovali za ty děti, kde tam byla maminka Renata Ludvíková, která mě tady na to upozornila. A pokud ani přesto samozřejmě, jako jo, tak víme, takže tady jsou prostě teďka komunální volby, takže si můžeme krásně se odkopou ty lidi a můžeme si volit jiné. Ale zatím ta právní norma je takováto. Pokud ani všechno tady to nepomůže, když to řeknu, a to jsem vyjmenoval těch postupů vícero, tak prostě musíte být jako rodič jasně spřadený v hlavě s tím, že prostě to dítě vemete a dáte je na jinou školu.
0: Tak, bránit ho jako lev, jako lvice, tady apel na matky, že ano. To bylo i s tím covidákem. Matka by měla bránit i za cenu vlastního života. Z přírody bychom si měli brát příklady,
1: Ano.
0: pozorujme, dámy a pánové. Lvice, ta nedá své mládě většinou, takže a bude se rvát s tím lvem. Takže si uvědomte, a s hyenama a se všema bude odrážet a bude ochraňovat té své mladé, ale nejenom sama lvice. Takže je to o té osobní zodpovědnosti, jak si říkal o tom panu řediteli, že to má 2 roky do důchodu, tak přece tady, jak se může kouknout ráno do zrcadla, nebo i večer, že jo, po tom dni. Co jeho morálka, svědomí, to tady neexistuje u těch lidí. Zase to hapruje na té morálce, přesně to, co říkal František Ringoček v 97. roce, takže dámy a pánové, je to furt aktuální. Tak, já už jsem našel, takže proklik, je to, stránky jsem nenašel, jenom budoucnost pro děti jsem našel na Facebooku. Mám to
1: Ano,
0: správně?
1: jenom na
0: Jo.
1: Facebooku.
0: Jo, dobro, dobro. Tak odkaz tam stejně dám do popisu i pořadu, ať se na to lidi kouknou, protože to
1: A ty
0: tady...
1: každopádně pošlu i ty dokumenty, se
0: Je to
1: zveřejnit,
0: moc
1: a
0: důležité.
1: to můžou stáhnout a ty lidé, takže prostě to není problém. Ještě jsme vyvinuli samozřejmě na to petici, protože já v budoucnu chci apelovat na ministra, ale já bych byl rád, kdybych mohl říct, že tam bude nějaká změna, ale nemyslím si, pan Plaga dělal vlastně náměstka panu Bekovi a on má v sobě tu inkluzi danou, takže tam asi nepřijde nějaká změna, s tím nepočítejme, anebo může, protože pan Plaga teďka zastavil ty testy, které tam byly, které se teda jevily jako matematicko-češtinářské a v nich byl vlastně jako podsunut takové otázky na majetkoprávní, když to řeknu,
0: Jo.
1: jako rozložení rodiny, anebo co dělá vlastně maminka, co dělá tatínek, tak po tom tlaku té veřejnosti pan Plaga vlastně z toho ustoupil. Jo? Takže tady je vidět, že pokud my jako rodičové prostě ten tlak vyvineme, tak jim nic jiného nezbývá.
0: Tak,
1: Jako...
0: oni neustále jenom zkoušejí, to jsou ty balonky, oni zkoušejí, jestli to projde.
1: No.
0: A když budeme držet hubu a krok s prominutím, tak oni to opravdu protlačí. A jenom se čeká na to, jestli se dostatečně velké množství lidí ozve, ať už proti větrníkům, ať už proti těm zhovadilostem, proti všemu, jestli se najde dostatečně velký počet odvážných lidí, kteří jednoznačně řeknou to ne s tou napřaženou rukou, jak nám ukazuje v těch instruktážních videích, že ano, tady před lety z Německa nebo ze Švédska, tak přesně na to se čeká. Dámy a pánové, to je apel na vás. Nikdo to nepřijde druhý nebo nebude druhý příchod Ježíše Krista, neudělá to nikdo, já nevím, kdo by se za to, za ty děti postavil. Neudělá to nikdo, protože tohle to je postavený přece všechno na penězích. Žijeme v tom kapitalismu, to je ten systém, který to tady ovládá. Takže na to si zkrátka si uvědomte, a jestliže vám ty děti takhle vezmou, nebo odcizí, nevím, jak to říct, zničí, tak zkrátka pak už to bude pozdě si rvát vlasy a pak se můžete vy sami pak dívat do zrcadla a proč jsem neudělal kdysi, co jsem udělat mohl.
1: Já určitě bych chtěl také vyzvat rodiče k tady tomu, protože není nic horšího a já tady můžu uvést krásný jeden, nebo on to není krásný případ, jo, ale maminka neměla tolik času na svoji holčičku, a to bylo vlastně, já jsem to uváděl, tady ten chomutovský případ, kdy vlastně holčička se dostala do té genderové skupiny a pak ta příroda vyhrála. Ona skončila potom na ty psychiatrické léčebně. Jo. V Lounech je několik dívek, který už je opravdu na psychofarmakách. Jo. A není nic potom horšího, než se dívat na sebe do zrcadla, když se díváte na to dítě. A teď si představte, že má psychické problémy, bude s tím mít prostě neuskutečné problémy do konce života, anebo že to dojde až do fáze té tranzice, kdy prostě přijde o pohlaví, anebo bude chemicky kastrované. A to dítě si to jednou třeba uvědomí a nedej bože vám řekne, mami, tati, proč jste mi to neřekli? Proč jste za mě nebojovali? Proč jste uvěřili těm blbostem? To je zapotřebí prostě, protože jak ty říkáš přesně, jestli to dítě miluju, tak budu dělat všechno pro to, aby bylo šťastný, samozřejmě. A i kdybych mu měl nastavit jako rezolutně přece ty věci, tak ho připravím do toho světa, aby tím prošlo se styčenou hlavou, aby ho to nezrušilo, nezranilo, aby ho to nesejmulo, ten reálný svět. Jo? Pokud budeme tady dávat medaile za těm dětem za jenom za to, že jsou přítomní třeba na tom turnaji, tak v nich nevyvineme tu schopnost prostě bojovat, vůle, na něčem pracovat a tak dále. Ale pokud jim ještě do sebe dostaneme agendu, ideologii, genderovou woke agendu, která je vyloženě vede k tomu, aby si nevážili svých vlastních těl, své vlastní psychiky, tak jim zaděláváme akorát na psychické a fyzické potíže. A jednou bych se na to jako rodič nechtěl dívat do toho zrcadla, kdybych si prostě řekl, tak já jsem ten blbec, který vlastně mohl přijít za tou ředitelkou nebo za tou učitelkou, co by mě to stálo. Nebo vzít to dítě a dát ho do jiné školy. Teď o nic nešlo.
0: Tak, samozřejmě je to nějaký zásah i, řekněme, do té komfortní zóny, ale s tím se krátka musí počítat, dámy a pánové. Museli jsme si sáhnout do komfortní zóny za covidáka, museli jsme les, kdo si sahá do komfortní zóny i teď, že ano, po Fialově pětidemoliční vládě a další věci. Říká se přeci, že jeden rok špatné vlády se napravuje 4 roky a já jsem bych se rád zeptal, kolik těch dobrých roků jsme tady od toho 80. 9. měli. Ono by jich bylo málo, ne-li žádný. Takže se ptejte, jak dlouho bychom to museli napravovat. Tady to, když to má poměr 1:4. Tak, asi to můžeme nějak pomalu zakončit, protože takhle, aby jsme se na to koukli, já teda všechny prokliky tam dám, ať to lidi mají. V neděli to budou mít na vysílači a budou to mít i na YouTube, nebudu to dávat asi dřív, nechám to na nedělu, takže tam to bude, to by pak taky prošlu, pošlu proklik, ať se na to, ať to můžeš zase dále šířit, protože je to potřeba opakovat a opakovat, dámy a pánové, jak říká Martina Kociánová, mějte se hezky a něco pro to dělejte, protože nikdo jiný to neudělá za vás a v tom je ta skrytá pravda zase s velkým P, protože opravdu za vás to nikdo nevybojuje ani na té mateřské škole, ani na základní škole, ani na střední. A o ty děti musíte se postarat, protože víme, že se tady tlačí, jak se to jmenuje, jak kradou dětem ze sociálky děti do prčic z Británie, to tady šlo a ze severu. Juvenilní justice, to si uvědomte, a ty pak po vás půjdou, dokonce tady hrozí i tresty, teď nevím, jestli to je v Kanadě nebo v Británii, tam hrozí tresty, když rodič půjde už rezolutně opravdu proti tomu dítěti a řekne ne, ty seš zkrátka tak dobře v Británii, ty seš Theodor, Theo, nebo Johnny, nebo co já vím, a nebo Francis jako holka, tak zkrátka seš tady a my jsme tě takovou chtěli a modlili jsme se za tebe a jsme rádi, že jsi živá a zdravá. Neblbni, měj rozum. No ale dneska tam hrozí, že budou ty lidi zatýkáni, že jim hrozí normálně tvrdý roky ve vězení, tvrdá basa, bez podmínky.
1: Násilí, no. Se tomu říct.
0: Takže tohle to si musíme uvědomit, že zkrátka takhle se tlačí na ty lidi, na tu společnost. A mění se, přesně jak bylo na tom transparentu, na tom Prague Prideu, že neměň se, ale změň společnost. Oni se nechtějí změnit, chtějí změnit nás. Jaká je v tom tolerance, dámy a pánové? Když přijmeme 4% těch jiných, takže 4% chce změnit 96% nejlépe. No ono by jim stačilo 50, že ano. I zastrašit právě těmi tresty a tady to, tak zastrašit a aby drželi hubu a krok. Ale to přece není svobodná demokratická společnost, to si musíme uvědomit, že dokud dostatek lidí řekne ne, tak zkrátka přesto vlak nejede. A buďte přesvědčeni o tom, jak to tady Láďa říkal, že zkrátka funguje to, když se dostatečně velké množství lidí zbudí a řekne to své rozhodné ne, tak oni začnou couvat. A viděli jsme to ve stovkách, možná tisících příkladech, akorát zase se nám ukazuje, nebo lidi si rádi pamatují na to špatné a to dobré se moc nevytahuje, takže uvědomte si, že všechno je možné. No děkuji, já ti poděkuji, takže to byl Ladislav Kytka, strana PRO. A jak jsi říkal...
1: Děkuji, ano. No,
0: já jsem chtěl proložit vlastně to, že jsem říkal už v průběhu pořadu, že nic není skryto, že všechno je ukázáno. A ty jsi zase říkal, že budou ty volby. A tady si lidi musí uvědomit. Podívejte se na toho vašeho starostu. Dobrý, starosti si nevolíme, takovou možnost tady v České republice nemáme, že ano, protože se to vždycky upeče na koalici, na zastupitelstvu. A zkušenosti s tím máme tady v Kraní. Je, já bych vám mohl vyprávět, jak se pak radujou, když jim to dobře na procenta vyjde, že bude pokračovat ten a ten starosta kšefty pro podnikatýlky a všechny přicuclé na těch městských penězích, že pojedou dál, tak to byste viděli, jak oni jsou pak veselí a kupovali by celý hospodě paňáky a takovýhle věci. Takže uvědomte si to. A na těch komunálních volbách záleží, bych řekl, nejvíce. To vás nejvíce ovlivňuje v tom vašem nejbližším prostředí, v té vaší obci, městě, městysu a statutárním městě, kde zrovna vy žijete, kde potřebujete dávat ty děti do těch školek a další věci. Takže takhle. No, nechám Ladíkovi závěrečné slovo.
1: Já tady můžu ještě veřejně vyhlásit to, že to usnesení, které tady mám, mohu poskytnout komukoliv, takže jakékoliv město rád prostě přijdu přednést do zastupitelstva tohle to usnesení a klidně požádám tu Janu Zertek-Hamplovou, a pokud bude mít samozřejmě čas minimálně na dálku, aby tam byla také, co se týká právního odůvodnění. A vy máte tady krásnou možnost v těch komunálních volbách si říct prostě ano, jestli by tyhle ty zástupci vaši teda myslí na zdraví budoucnost těch vašich dětí, nebo ne. A tam se krásně ukáže tato volba, protože to si myslím, že je napříč všemi tématy. Jo, jestliže tady prostě opravdu ten člověk do toho zastupitelstva jde a toto nad tím mávne rukou, anebo řekne rozhodně ne, nechci vůbec tady tohle to řešit, a tak ten člověk rezolutně jako řekl, že se nechce starat o budoucnost vašich dětí. Pak je otázka na vás, jestli chcete takového člověka mít právě v zastupitelstvu. Děkuji za pozvání, Martine.
0: Já děkuji tobě, že nám to konečně velmi vyšlo.
1: Přesně tak, my jsme se vždycky potkávali a,
0: tak.
1: Konečně nám to už teda vyšlo. A strašně zdravím i diváky teda. A někdy taky nashledanou třeba, abychom si mohli popovídat i dál. A já budu rád strašně opravdu, kdy se podíváte vlastně na ty děti s tím, že půjdete ku štěstí jejich a půjdete tím příkladem, protože oni, aby vyrostli, tak vás jenom potom budou de facto opakovat po vás. Takže tady prostě třeba uvidí, že ten táta nebo ten má, nebo ta maminka, že prostě za mě se postavil. To je strašně krásný příklad následování hodný.
0: Tak, protože ty děti se vlastně drží těch příkladů, že ano? A zase v té rodině ty příklady vidí nejblíž a nejčastěji, že ano? Takže tam to je, takže buďme i vzory právě pro ty naše děti. Galantní ženám a tak dále, všechno se to s tím zase prolíná. Tak jo, Ládíku, já ti moc děkuji, měj se krásně, pozdravuj doma a určitě se zase uvidíme a uslyšíme. Díky
1: Jasně,
0: moc.
1: jdu se podívat na děti.
0: Jo, dí, já tam pustím znělku, takže Ladislav Kytka, já tam pustím znělku, nepustím, já tam pustím půjčovnu masa, jenom zvuk, protože je to super.
2: Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.

0: ztrácí v oheň květ, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýdův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

Thank you very much, thank you. That was Smoke on the Water.

a ti, co překročí, tak zahynou. Byla to pak velká sláva, ploty bořily se s odvahou. Se západním světem vznikla brána a z kolen stáli jsme už na nohou. Otevřená jsou teď vrátka, kdo chce dovnitř, může taky ven. Z písmen EU zbyla jenom zkratka a stát zastává.

říkal přitom neřestně, no a kousl jsem se do rtu, a to velmi bolestně. Dívka přednost dala sportu, vznikl spor, tu proč jsem sám, když jak známo se tím znám,

jsou tady, stejně tak jako kdysi, kupředu zády. Samet a kompromisy a plán se daří, snadnou si kořist dělí na místo tváří.

pravdu zas někdo ošidil. Neřád, co škodil, rudej byl za husáka, kundošku shodil.

vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum.